0: potěšen, že mám tak silný aplaus.
1: Děkuji. Pane Kostelko, já o vás vím, že jste na Kokořínsku prožil nějaký čas. Jak vzpomínáte na dobu, kdy s vámi režisér Pavel Juráček natáčel v těchto končinách scény případu pro začínajícího kata?
0: No, teď jste mě udělal radost,
1: ano?
0: Ondro. Skutečně, ano. Protože pravda je ta, že případ pro začínajícího kata bylo něco tak zvláštního, že nemáte vůbec nikdo žádný šajn. Za prvé, byla to role, kterou jsem hrál, která se jmenovala Gulliver a která měla, prostě nejenom, že byla hlavní, rozumíte, ale která měla tolik filmovacích dnů, že jsem překonal všechny světové rekordy, které bohužel nejsou teďka, ten můj není zapsán v Guinnessové knize rekordů, ale pravda je ta, že na ten jeden, na tu jednu roli v tomto biografu jsem udělal 119 filmovacích dnů. Prostě opravdová senzace. A pravda byla ta, že jsme přijeli tady na Kokořínsko, kde se točily scény s autem, které v podstatě se rozjelo samo a tady jsou zatáčky na tom Kokořínsku. Takový, ale velmi, bych řekl, prudký a velmi dlouhý. A já jsem jako vystoupil z toho vozu a představte si, že se rozhlížím po krajině, protože kam jsem přijel, tam byla stopka. Vždycky jsem to otočil, to auto, a jel jsem dál a znovu byla stopka. Zase jsem jel dál, znovu stopka. A teď jsem přijel na to Kokořínsko a představte si, že vystoupím z toho auta a to auto se samo rozjelo. To se rozjelo a tam byl samozřejmě, tam byl kaskadér, který to auto řídil, bylo to velmi zajímavé. A jel, rozumíte, těma serpentinama, zatáčkama, já jsem celý ten les proběhl. To auto normálně jsem finišoval, abych to auto doběhl a do toho rozjetého auta jsem skutečně skočil a všechno se vydařilo. A mně se tady na tom Kokořínsku tak líbilo, vám řeknu, že jsem říkal, proč jsme ten biograf celý netočili vlastně jenom tady. Opravdu jo.
1: No, pan starosta z Kokořína je celý blažený, jak ho vidím. Sedí přímo proti nám, ano.
0: Má uctívá poklona, pane starosta.
1: Já to vždycky na něj prásknu.
0: Člověk neví, jestli tady náhodou neskončí, že jo?
1: Pane Kostelko, ano? Režisér Pavel Juráček zemřel ve 54 letech. V časech normalizace, připomenu, že tenhle film byl natočen v roce 69.
0: Nebo ano, 69. roce jsme to točili.
1: Neměl už možnost nějak svůj mimořádný talent projevit. Jaký byl k vám tenhle pan režisér?
0: Musím říct, že senzační opravdu. Pravda byla ta, že on mě jakoby tak nějak objevil v televizi, a říkal, zkusím normálně s ním natočit jeden televizní pořad. Jsme točili nějaký Haška, ale bohužel už si nespomínám přesně, co to bylo. Nespomínám, je to velmi smutný, ale pravda je ta, že jsem toho natočil tolik, že prostě nespomínám. No a tam se mu zalíbil a do té role mě obsadil a ta role opravdu ani na jednu jedinou vteřinu nesešla z plátna. Prostě byl jsem tam celý ty 2¼ hodiny, co se to promítalo. Prostě role všech rolí, větší role už na světě nemůže existovat. Zajímavý. A s Pavlem opravdu strašně krásný vztah, musím říct. Opravdu bezvadnej. Já jsem byl ochoten mu udělat úplně všecko. Já jsem byl samozřejmě velmi spjat se svým kamarádem, přítelem, bratrem, prostě Láďou Menšíkem. A my jsme spolu de facto prožili celý život. My jsme byli tak spjati takovou zvláštní pupeční šňůrou, že to už snad ani prostě do budoucna nemůže existovat. Měli jsme jeden k druhému takový, bych řekl, takovou radost, takovou chuť, že prostě jsme s tím mládičkem udělali všecko. No a já hrál samozřejmě, já jsem se nechal trošku tím mládíkem ovlivnit a přestože jsem v divadlech začal hrát velmi vážné role a velký, krásný, všecko bezvadný, tak najednou ten Ladinek prostě tak mě tak táhnul jakoby trochu k sobě do té legrace a já jsem tomu podleh, protože jestli mám něco opravdu v životě rád, tak je to legrace, sranda, rozumíte, nevím ještě, jak bych to jinak nazval, já znám moravský názvy, ale aby náhodou se posluchači, rozumíte, tak bych řekl, neurazili.
1: A tak vysílá se to v noci, takže můžete...
0: Tak je to prča, rozumíte? A to. Taky čurina. Tomu skutečně říkáme, takhle nahane říkáme legraci, říkáme čurina. No tak co, to není špatnýho, že jo? Protože to legrace opravdu. No a já s tím Hladníkem jsem dělal opravdu jako legrační věci a některý musím říct, už jsou ve Zlatým fondu, pozor, děti, to je skutečně zajímavý. A pravda je ta, že když jsem dostal tuto roli u toho Pavla Juráčka, která nebyla téměř vůbec legrační, která byla v podstatě nevážná, ale taková bych řekl, taková obecná, taková prostě tak, jak ten život v podstatě měl, tak šel. Ale moc legrace tam nebylo. To byl v podstatě vážný biograf.
1: No my k panu Menšíkovi směřujeme, nicméně ještě bych se zeptal, jestli náhodou v tom filmu Případ pro začínajícího kata, oni tam hráli například Pavel Landovský, Klára Jerneková, Pavel Bošek, Jiří Hrzan, ale i Nataša Golová nebo Věra Ferbasová, to jsem si vypsal.
0: Jo, Věruška.
1: Jestli jste s někým v té době z nich se přátelil, nebo...
0: Se všema.
1: Se všema.
0: A přiznám se, že moje největší kamarádka v mém životě byla skutečně Věra Ferbasová, si představte.
1: Vážně?
0: Já jako kluk jsem ji hltal samozřejmě, pokud jsem mohl do kina, rozumíte, na ty obrazovce, a ji hltal tak, že jsem říkal, já Věruško tě vlastně zhltal. A my jsme měli k sobě prostě tak nádherný kolegiální vztah, ale i kamarádský, prostě bezvadný. Věra byla senzační ženská, senzační herečka a senzační kamarádka. Teda tomu já, věřte, tleskám.
1: Teď bych se, jak to tu bývá zvykem, rád zeptal na vaše dětství. Dvě otázky, pane Kostelko.
0: Ano, prosím.
1: Po kom jste spíš, po mamince nebo po tatínkovi, první z nich?
0: No tak, Ondro, já vám řeknu naprostou pravdu. Můj otec byl strojvůdce, ale velmi elitní, a velmi rigorózní a přísný člověk, ale velmi přísný. A moje maminka, to byla pusinka, to bylo něco tak něžného, sladkého, že mě málem jdou slzy do očí, protože to bylo tak krásné stvoření, že nemáte představu. A já jsem tak napůl. Já mám chvíle, kdy opravdu jako tvrdě, nekompromisně řeším věci, a mám chvíle, kdy prostě byste mě utáhli na vařené nudly. A to je skoro tato chvíle.
1: Oh.
0: Kdyby tu byla nudle, kdyby ta nudle tady byla, tak bych na ní sedl a vy, Ondro, byste mě mohl vozit a bylo by to show.
1: Otázka druhá.
0: Ano.
1: Dělal jste rodičům víc radost nebo naopak?
0: Radost.
1: Aby to...
0: Jedno jediné slovo, zkušená radost. Ano, já jsem maminku strašně miloval a otce jsem ctil a zkušeně poslouchal na slovo.
1: Byl jste hodné dítě.
0: Ano, byl jsem opravdu hodné dítě, to je pravda.
1: To je hezké. A učil jste se dobře?
0: No, učil jsem se tak středně, se dá říct, ale jak pokračoval ten věk, tak furt jsem přibíral. Si představte, tak byl jsem v obecné, tam jsem měl jedničky, dvojky, přišel jsem potom jako na Měšťanku, rozumíte, tam už i nějaká trojka se objevila, pak po válce hned jsem šel na průmyslovku, rozumíte, do Brna na elektro a tam už to bylo takový zajímavý. Tam některé předměty prostě byly sami jedna, z matiky jsem měl 4 celý 4 roky, to bylo neuvěřitelné. Já jsem byl profesora tak rigorózního a přísného, který prostě nesežeral mě vůbec nic, pardon, nezbaštil mě vůbec nic, rozumíte? A já jsem tu matematiku musel ovládat, protože jsem dělal elektrotechniku a tam většina předmětů prostě byla matematických. Ale on ne, on tvrdě 4. A to jsme měli asi tak 3/4 třídy.
1: Vy
0: to
1: jste
0: byl
1: se...
0: showman. Tam je to zajímavý ohromně. On přesto, že byl takový rigorózní matematik, tak si představte, že to byl šéf Sdružení moravských učitelů. Starší, jestli tady jsou v sále, tak si můžou pamatovat, že skutečně to bylo těleso, které mělo ale velký zvuk. Opravdu. To byl sbor moravských učitelů a profesor Vach byl předsedou, byl dirigentem a předsedou prostě toho sdružení.
1: A dával vám 4?
0: 4 bez debaty, já to měl až v matice všechno 4. Tam nebyla skulína.
1: Vy jste se, teď se dostávám už k panu Menšíkovi, vy jste se poprvé s panem Menšíkem setkal, tuším, na sportovním kolbišti, je to tak?
0: No tak sportovní kolbiště de facto mě na něj upozornilo, ale víte, co bylo zajímavé? Že já jsem byl na elektroprůmyslovce, Ladiček byl na strojní průmyslovce, ale obě dvě ty oddělení byly v jedné budově. Na Sokolský v Brně. Ladiček byl první a druhý patro a já přízemí. No a tak viděl jsem takového prostě, takového synka, rozumíte, kudrnatýho, rozumíte, takový velký rty, rozumíte, a trošku ta ustouplá brada, ale jinak takový strašně sympatický a dohromady jako tak moc jsem si ho nevšímal, protože jsem byl samozřejmě elektrikář. Jen v tělocviku jsme se, když jsme se střídali a tenhle, tak bylo jasný prostě, že on hraje házenou, pak vždycky bral míč do ruky, rozumíte, a dával rany petardy velký. A jednou to bylo takový, bych řekl, takový zhromáždění, nezhromáždění, to bylo prostě takový hry, středoškolské hry, ale ty byly tehdy velmi populární a slavní, nebyla televize, nebylo nic. Takže když vypukly středoškolské hry, no, tak to byla senzace. Všechny středoškolské školy měly, školy měly prostě prázdno, všecko na stadion a každá škola nominovala prostě svý prostě sportovce na všechny druhy. A teď si představte, já jsem házel oštěp a docela solidně, já jsem Přerovák jako rodem, jo, a Přerově jsem dělal atletiku prostě od 0 let a víte, co vlastně dneska je? Dneska je 75 roku výročí atletiky v Přerově, kde jsem měl být a jsem tady u vás. Pokud to budou Přerováci poslouchat, tak já jim musím říct, já, když mě Ondra volal asi před dvoma nebo třema měsíci, rozumíte, a říkal, Lubine, přijde, říká, ano, přijdu, bez debaty, 11. března, ono znamenám, ale ne v notýsku, já žádnej nemám. Nikdy jsem neměl, jenom v hlavě. Ale opravdu skutečně řekl, ano, přijdu, bez debaty přijdu. A do toho přišel ten zvací dopis na těch 75 roku lehké atletiky. No a byli velmi smutní, jako že tam nepřijedu. Tak Přerovští, mějte se dobře, jsem na Kokoříně, rozumíte? A k vám přijedu, uděláme úplně jiný večer, než ten, který jste dělali dneska.
1: My ještě to podpoříme potleskem dalším.
0: Tak to je. A co ještě on?
1: No tak, vy jste se stal členem divadla ABC ještě za pana Vericha a měl to na svědomí, tuším, také pan Menšík.
0: Ano. Představte si, že jsem na takový, bych řekl, takovou výzvu toho Ládička přijel do Prahy. Jen tak se mrknout, rozumíte, jak se dělá televize, jak se dělá film. No a samozřejmě s Hládičkem, protože jsme byli opravdu jako kamoši, zvlášť na té škole, na JAMU, na Janáčkově akademii muzických umění, jsme se velmi spjali s tím Láďou. No a já přijdu do ty Prahy, no bylo mě tady hrozně dobře, nebo v té Praze mě bylo opravdu velice dobře. Kdyby vám měl vyprávět, jak jsem získal byt den předtím, než jsem odjel do Prahy, by tomu nikdo nevěřil, by řekli, no to jsou bláboli, co ten Kostelka říká, neuvěřitelný. Ale já jsem opravdu, než jsem odjel ten večer, jsem seděl v restauraci v Brně, tam jsem se už vlastně loučil na 3 měsíce s Brnem, že pojedu k tomu Ládíkovi, který měl malý dvoupokojový byt, dvě děti, rozumíte, a ještě jsem tam měl přijít já, rozumíte, a takový bych řekl trošku sičák a takový bohem, rozumíte, s tím Ládínkem dohromady, takže to vypadalo dost tristně, no ale co jsem mohl dělat, já jsem nikoho v Praze neznal. A přijdu vám do kavárny, kde bylo úplně plno a jen u jednoho stolu seděl takový člověk, takový pošmatrák, který prostě, ale neuvěřitelný pošmatrák prostě, zarostlý, rozumíte, takový podivný pohled a všecko, nikdo si k němu nesedl. No já jsem řekl, je tady volno, můžu si sednout, udělal, zamrčel, rozumíte. Já jsem si sedl, on se na mě chvilku dívá a říká, dej mě bura. Což bylo 5 korun, jo. A já jsem vytáhl 10 korunu, klidně jsem mu ji vrazil, ale vůbec jsem se neptal, na co, o co jde, tu jsem mu ji tam dal. On si objednal rum a pivo, rozumíte, to vypil, říká, co seš zač? A říká, já jsem herec, on nevěděl, co to je. Neměl nejmenšího šajna, jsem říkal. A tak prostě, já jsem mu pak objednal další štamprlí a tenhle. A on mě nebyl nějak, jako bych řekl, jako nesympatický, nebo dokonce odporný, to ne. Ale zajímavý bylo prostě, že na jedenkrát já jsem mu začal být sympatický. On věděl, že mám nějaký prachy, no já jsem se mu přiznal, Já jsem se mu přiznal, rozumíte, že jedu do Prahy příští den a budu tam asi 3 měsíce. A teď si představte, on říká, když mě dáš 3 flaše rumu a 3 stovky, tak já ti dám klíče od svého bytu v

0: hada. A já jsem říkal, ty chceš říct, že toho zlatýho hada právě žeru. Ale dobře, já ti prostě dám, tady máš ty 3 flašky rumu, tady máš 3 kila normálně a já skutečně si beru ty klíče a zkusím tam jet. To byl roh Líjové ulice a roh Karlovy ulice skutečně a byl to opravdu dům u zlatýho hada a já tam ten druhý den přijel. No samozřejmě nemá nikdo představu prostě, o co šlo. Otevřel jsem ty vrata, otevřel jsem tím klíčem takovou bránu, jako na ty, jak se jmenují, ty pavlačovy byty, jak jsou. A teď si představte, že otevřu ten byt vlastní a zešílel jsem. Tam byla tak 5-centimetrová vrstva prachu, to opravdu, to nekecám ani ně. Tam prostě bylo v neuvěřitelným binci všecko a to zavřel jsem. Říkal, tady nemůžeš být dlouho ani náhodou. Vytáhl jsem ten kufr, který jsem už nabalil, že kdybych náhodou měl ten svůj vlastní, rozumíte, jako byt k dispozici, tak jsem to nabalil vším možným ložením prádlem a už všecky takový jaký camfrnoky, rozumíte, a tenhle. Ten měl asi 80 kilo, takže když mě to nesl ten jak jsem přijel, rozumíte, ten zřízenec jako do taxíku, rozumíte, tak zešílel, protože asi 4x upadl pod tíhou toho kufru. No a tak jsem vyšel a jsem říkal, to je naprostý nesmysl. Tady nemůžu být. Že jsem vytáhl ten kufr a v té době, v tom roce 56, nejezdili žádný taxíky. To, když projel jedno auto tou malou Karlovkou, tak za ten den tak to byla senzace. Sedím a koukám, říkám, je to tady pěkný všecko, naproti prostě Klementínům, rozumíte, a tam dole byl obchod v tom zlatým hadu, v tom domě, a byla tam samozřejmě překrásná hospůdka a všecko, prostě všecko, co se mi líbilo. Sedím a najednou vidím drogérie. Říkám, ježišmarja, kdybych šel do té drogérie a koupil úplně všecko prostě a ty to vymaloval, vysmejčil tenhle. Děti, 48 hodin jsem na tom pracoval, nekecám. Zjistil jsem, že jsou tam parkety. Asi po 6 míti tam nebyla skulína. Prostě bezvadný. No a najednou jsem měl ale svůj byt prostě. A to byla jenom nudle, bez ničeho. Tam nebyla voda, ta byla na té pavlači a samozřejmě, že jako pisoár ten byl přes celou pavlač na druhé straně, ale bylo to tam skutečně bezvadné. No a tam jsem strávil 3 roky. No a když jsem právě přijel, tak ten Ladinek myslel, když jsem tam ty 2 dny takhle pracoval, tak Láďa myslel, že už jsem nepřijel, že je konec. Tak už mě odepsal. A já ho 3. den v tom divadle navštívil, on byl u Buriana. EF Buriana byl. No tak velký halo, samozřejmě. Jo, mezi tím mě ještě přišel navštívit majitel toho domu a říká, já jsem rád, jako, že tady ten, já nevím, jak se jmenoval ten pán, prostě poslal někoho, ale musíte zaplatit za 3 roky byt. Absolutní katastrofa prostě a růza. Já jsem měl peníze sebou, jenže půlka toho normálně padla na tenhle byt, rozumíte, něco na ty potřeby a tenhle. No a teď, když jsem toho Ladička prostě jako navštívil, tak zbytek, to, co jsem měl na 3 měsíce, rozumíte, za 3 dny jsem měl v čudu. My, když jsme skončili u mě, jakože prohlídka Prahou, nebo musíš vidět Prahu v celé nádheře. No to byla od putiky k putiky, od baru k baru, rozumíte, tak, jak byl Laďušenka zvyklý i já, my jsme takhle žili celý život. Prostě bezvadný. A teď si představte, že my přijdeme ráno asi v 5 hodin ke Kalendům, to je na nábřeží taková hospoda, ta je už pro notorický opilce, rozumíte, kteří už nemají kde...
1: Promiňte, že vám do toho skáže, já tady kejvám hlavu, já jsem o to slyšel pouze.
0: Ale to byla pravda.
1: Pane, byl jsem tam asi 2x.
0: Tak já jsem si dal 2 rohlíky a držkovou a 2 piva. Laďa si dal 2 rohlíky, držkovou a piva a mě scházelo 5,70 Kč, abych to zaplatil. Tak jsem musel škemrat, rozumíte, a mě to zaplatil. A tak s tím Ladíkem jsem začal. A Láďa právě, když jsem tam byl už asi 3 měsíce, začal jsem skutečně filmovat, začal jsem dělat televize a všecko, tak najednou řekl, zůstaneš v Praze, doufám. Jenže já jsem měl prostě jakousi ženskou, jsem měl v Brně, rozumíte, a tak jsem tam asi 2x, jsem tam mezi tím mohl odjet, rozumíte, a to mě Jirka Štuchal musel půjčit peníze, protože jinak bych se tam byl nedostal. Tak jsem říkal, ty Láďo, abych opravdu v té Praze byl. A on říká, a kde je v Kryn divadle? Já jsem říkal, tak jak jsem proběhal, všecky divadla jsem opravdu proběhal, viděl jsem všechny představení, pak jsem byl fanda na to. Jsem říkal, nejradši u Vericha, v tom ABC, to by byla bašta. No Láďa nelenil, okamžitě zvedl telefon a hned

0: Byl by se tak láskava přijal, prosím, jeho kamaráda, tehdy Láďa nebyl známý, vůbec pan Berich nevěděl, že nějaký menšík existuje, rozumíte. No řekl, ano, samozřejmě, ať přijde, jenže já už vám nevím, jestli jsem se tehdy namazal, rozumíte, den předtím, než jsem tam měl jít a byl jsem slabý, anebo naopak jsem měl rande. Já nevím, prostě nevím, já tam nešel, ani poprvé, ani po druhé, ani po třetí, ani po čtvrtý, ale jedinek furt volal, vždycky jsem mu říkal, já tam nebyl, říkal, ježišmarja, tak hned zavolám. Rozumíš? A furt si Berichem jako diskutoval, rozumíte, že tam přijde jeho kamaráda tenhle a já vám takhle jdu a už to on volal asi 10krát Láďa a já nechtěl. A já jdu tak už v květnu to bylo, rozumíte, přijel jsem tam někdy v lednu, v květnu tak jdu tou Prahou a koukám, najednou jsem před divadlem ABC a říkám, sakra, co kdybych teďka za tím panem Berichem šel? I šel jsem dolů na vrátnici, říkám, prosím vás, já bych potřeboval mluvit s panem ředitelem Berichem. Přišla paní Jarka Týlová, to byla jeho sekretářka, božská paní, je slabý slovo, prostě jedinečná ženská, která mě řekla, vy jste ten, který se pořád objednává a nechodí? Říkal, ano, to jsem já, ale to nejsem, já se neobjednám, můj kamarád, říká, to je jedno, ale hlavně jste objednaný a nechodíte. On vás asi pan Berich nepřijme. Říkám, já se ho zeptám. Šla, přišla a řekla, ano, pane Kostelko, pan Berich má tak jedinečnou náladu, že vás prostě přijme. No a byla přestávka jako mezi tím kusem. To byly husary hráli. A teď si představte, že mě vede jako k tomu panu Verichovi, mě se tam začali klepat kolena, to se přiznám. Zaklepu, ozvalo se dále, já otevřu, tam byl pan Verich, Mirek Horníček, Milda Kopecký, Rudla Dale, rozumíte, Karel Vlach, to jsem omdlel úplně, rozumíte, pač jsem miloval muziku. A teďka ještě tam nějaký pán byl a teď najednou pan Verich říká, co si račte přát? A já mu říkám, pane řediteli, já jsem nějaký Kostelka z Brna a rád bych k vám strašně do angažma. A on se na mě díval, tak chvilku šibalsky těma očima a říká, no nepovídejte, vy jste z Brna, to jste přijatý. A ty se vážně nevěděl, jestli je to legrace, rozumíte, nebo je to prostě nějaká hrůza na mě hozená. Ale ono to byla pravda, si představte. A já byl přijatý. Trošku jsem se rozpovídal moc.
1: Ne. Krásně vyprávíte.
0: Ale říkám, mám opravdu celou svoji životní story.
1: Krásně se to poslouchá, ale já mám takový občas mírně zákeřný otázky. Teď bych se vás chtěl zeptat, vy jste tedy Moravák, ale větší část života jste prožil v Čechách. Co se vám nelíbí u Čechů, a je něco, co se vám nelíbí také na Moravácích? Tady jsem to trošku uhladil.
0: A, to jste pěkně teda, to jste mě dostal trošku do kouta, ale dobrý.
1: Beru to. To proč má
0: pravda je ta, Ondro, pardon, že vám skáču do řeči, ale pravda je ta, že Češi a Moraváci tam jakýsi rozdíl je. Češi jsou podle mýho tak trošičku přeci jenom trošku strozí. Oni nemají takovou, bych řekl, tak tu spontanietu, rozumíte, jakože jsou ochotní každou vteřinu hned, rozumíte, po sobě šáhnout a říct, kam jdeš? A říkám, jadu do papírnictví. A říkám, nechceš ke mně do sklepa? No a to je ono, rozumíte. A tam to všecko je.
1: Tohle mě říct
0: a to
1: Čech.
0: Já miluju. Prostě, to já skutečně miluju, protože to je nádhera, to je prostě bezvadný. Takhle jednou jsme šli se s tou Zázvorkovou, poslyšte. Taky, jako šli jsme si něco koupit a sedí, ten občan seděl na zápraží a říká, kam jdete? A já se říkal, ale já normálně doprovázím tady paní Stelu, ona si chce něco koupit v papírnictví, říká. No a předtím, že byste zašli na skleničku, a Stela říká, no to ne, říkal, no to ano. A my jsme tam zašli jenom, že dva dny nás ten film hledal. Nevěděli, kde jsme. Rozkošný opravdu, jak cumel.
1: Mě tak napadlo, kdyby vás nějaký Čech v Praze pozval do sklepa v dnešní době, že by to bylo...
0: To by ho měl.
1: Ale na Moravácích něco musí být taky takový, nebo dá se to taky říct, že to je i negativní vlastnost tato?
0: Myslíte Češi nebo Moraváci?
1: Potřebuju taky něco negativního na Moraváky, víte?
0: Jo, no tak...
1: My jsme český rozhlas.
0: Ne. Všecko je bezvadný do chvíle, rozumíte, když se všichni, bych řekl, upravíme do takového stavu, že na jeden kanál řekne, hele, je to černý. Já řeknu, kecáš, je to šedý. On říká, ne, je to černý. Říkám, je to šedý. Říká, ještě jednou opaku, že to je šedý a ti jednu brznu a už to letí. To je Morava, bohužel, je mě líto. Dámy a pánové, pravda je ta, že s Hladníkem Menšíkem byla strašná legrace. Vy to osobně víte normálně z televize a z filmu. A i kdyby Hladíček byl tady, no tak zblázníte se smíchy, prostě senzační. Ale jak šlo o tyhle věci, jako když opravdu teda jako bylo nějaký trošku bití, no tak tam byl první. Jo. Tam byl Hladíček první, bez debaty, rozumíte, jsme se mydlili, to nemáte představu. A někdy jsme slízli pěkný rány, teda, no moc pěkný. I my sami. Představte si, že tak sedíme s tím Hladíkem a on říká, Lubine, člověče, my už tolik věcí jsme zažili a furt hrajeme nějaké věci někoho jiného, co kdybychom něco napsali si sami pro sebe. Říkal, no to je bezvadný nápad, máme prostě zkušenosti mraky, rozumíš? Sami oba jsme docela, bych řekl, takový veselý, vtipní, že by to mohla být sranda. Takže jo, říká, hele, manželka pojede normálně, s dětma pojede k babičce na Moravu, rozumíš, ty přijdeš ke mně normálně a pustíme se do toho. Ale nezapomeň vzít flašku. No tak samozřejmě jsem normálně vzal flašku Becherovky, rozumíte, bez debaty, šel jsem k Hladinkovi, normálně Hladin mě vítal, říkal, Lubo, tak a teď se do toho pustíme. Já jsem říkal, no tak co, Hladinku, o čem bychom tak začali prostě ty zkušenosti, co máme dávat na papír? A on říká, ty, já mám úplně geniální nápad. Víš, jak se to bude jmenovat? Atom a láska. Říkal, ty debile, jaký atom a láska? Co za atom a lásku? Co chceš normálně, jako legraci chceš z toho normálně vycucat? Teď máme svoje prostě zkušenosti, tak ty samozřejmě ty bez debaty dáme, no ale atom a láska, to si nedovedu představit, co bych měl já osobně říct. On říká, ne, Lubo, bude to atom a láska. No a teď jsme popíjeli zuřivě, rozumíte, ty štamprlíky. A já jsem říkal, Hladinku, prosím tě, pěkně, ale už s tím atomem a láskou přestaň. Ne, on nepřestal. A furt atom a láska. A pak jsem mu řekl, ještě jednou řekneš atom a láska a já ti ji musím dát. A já mu ji dal. A co myslíte si, že udělal Hladínek? Ten dal mě, rozumíte, skočili jsme po sobě a půl nábytku jsme rozbili, jak jsme opravdu se byli jako koně, ale jako koně. A už jsme byli skrvaveni, už to bylo opravdu hrozný prostě. Najednou jsme neměli sílu, jsme normálně tak přichcípli, rozumíte? A já říkám, Lečku, prosím tě pěkně, jen jedno neříkej, atom a láska. A on říká, Lubo, já tě musím zklamat, atom a láska. To bylo naše kamarádství, prosím. My jsme se dobili jako koně a pak jsme se líbali a leželi jsme spolu v posteli, rozumíte, konec úplnej, no, prostě bezvadný.
1: Atom a láska nespatřilo světlo.
0: Nespatřilo světlo světa, ale nic právě. My už potom jsme se nikdy nesešli, pak jsme říkali, on mě řekne atom a láska a mu hned jednu vrznu. A bude konec.
1: Pane Kostelko, do Šemánovic často přijíždí další kamarád Vladimíra Menšíka, pan Oldřich Velen.
0: Joj.
1: Zažil jste s nimi něco ve trojici?
0: No jistě. Jednak jsme točili spolu a Olda Velen je báječný kluk, to je skutečně prima kluk, já ho mám hrozně rád. Je to notorický Morava, jako jsme byli my dva.
1: Já jsem čekal, co...
0: Čili jako my, notoricky jí a pije. Tam nejsou skulíny děti, to je prostě absolutně dokonalý, to je bezvadný. A Olda Velen je opravdu, jednak je to můj přítel, to byl Láďův přítel a můj přítel, a teď už je to jenom můj přítel. A je skvělej do těchto dnů. Já se s ním mluvil, to je asi měsíc normálně. On říkal, Lubo, já ti musím něco říct, to rozumíš? A ty mi řekl takovou kodinu, že se tomu strašně smál. Rozumíš? Ne, bez vady prostě, opravdu je. Olda Velen je skvělý kluk.
2: A my bychom si teď mohli pana Oldřicha Velena připomenout v krátké ukázce, třeba zrovna v té, v níž také vzpomínal na jednu rošťárnu kamaráda Menšíka.
3: Byli jsme na festivalu v Kyjově, na Moravě, a v tom filmu hrála taky, moji partnerku hrála z britské Guajány krásná mulatka, s kterou já už jsem předtím hrál v aférách mé ženy, jo, krásná mulatka, kterou vždycky na filmování vozil z Mnichova její milenec Herman. On to byl bohatý, prostě fabrikant, měl v Africe, měl továrny na zpracování zlaté rudy, takže prostě nevěděl, co s prachama, tak jí platil byt v Mnichově a v Londýně, jo, a do toho Kyjova taky ji přivezl. No a to víte, na Jižní Moravě, oslavám festivalu, no prostě se chlastalo, všecko možné tam bylo, mimo početí tam bylo všecko. A kolem noci si někdo vzpomněl, ne, starosta přímo si vzpomněl, že mají na prvním poschodí vybudovanou novou oddávací síň plnou jihomoravských prostě těch postav folklorních a tohle to všecko, a že nám to ukáže. No tak jsme tam přišli, že jo, a tohle. A Láďa říká, no tak, když tady máme tyhle dva naše mladý, jo, no tak uděláme svatbu tady, jo. A ten Herman říkal, Ježíši Kriste, to je takový rizikový, protože já mám takový smutný zkušenosti s mojí ženou, která mě otvírá nejenom soukromé dopisy, ale otvírá mě i služební a obchodní dopisy. A starosta říká, no co, prosím tě, však tady bude jenom svatba, a pak to zase bude, vypijeme, že jo. Láďa si sednul k zacímu stolu, jo, já jsem dělal svědka ty mulatce krásný, někdo tomu Hermanovi, no a teď to šlo, starosta si pověsil tady to cingrlátko státní, jo, a teďka to šlo tak, jak to má jít, narozen, adresa, věk a tohle to všecko. Čili Láďa vyplnil kompletně oddací list a všecko tohle. Dokonce tam vedle leželo jakýsi razítko, nikdo nevíme jaký, ale to je jedno, prostě tam prsknul. A šli jsme dolů zapít svatbu, jsme gratulovali novomanželu na tohle. A ten Herman furt byl nešťastný, říkal, ježiš, to by Brunhilda věděla. My máme 4 děti. Já už jsem dávno chtěl se s ní rozvést a ona to odmítá, že ne, paču vědět, že prostě mám ty prachy. Jo. Pak jsme šli na kutěz, ráno jsme vstali, zase posnídali guláš, klobásy, ovary, jelita, jitrnice a taková dietní strava, že jo. A už jsme se chystali prostě do aut nasednout a Láďa říká, já si tady co musím odskočit. Běžel nahoru do té oddávací síně, vytáhl ten oddací list, složil ho, dal ho do obálky a adresu napsal až z Prahy. Jeho adresu napsal do Mnichova. No samozřejmě, že Brunhilda to otevřela a zjistila, že Herman si vzal v jakýmsi Československu, ona vůbec nevěděla, kde to je, že si vzal jakousi divošku z britské Guajány a taky to rozčílilo, že ona podala rozvod. A ten Herman nám pak děkoval.
2: Tak to byla malá vzpomínka na jeden z kousků Vladimíra Menšíka, kterou tu připomněl Oldřich Velen. A my se teď už zase vraťme k Lubinovi Kostelkovi.
1: Kdo vás naučil vařit tak, že jste nakonec napsal kuchařku?
0: Jo, tak to je pro dámy, tohle.
1: Já si myslím.
0: Představte si, že já jsem měl, vlastně kolegyni jsem si vzal jednu, když jsem dodělával 4. ročník, tak z prvního ročníku jsem si vzal prostě jednu dívenku, velmi milou, fajn, která měla jednu necnost, kterou nemám moc rád, a to znamená tedy jako kouření, ona kouřila, rozumíte, ale co jsem neměl rád, tak neuměla vařit. No, tak přeci jenom ještě jsem pár jídel udělal, mezi tím mě delegovali prostě do Českého Těšína, kam jsem musel jít jako herec, ale normálně z nařízení Ministerstva kultury, no šel jsem tam, Tam jsem se první den opil, ale ne, že bych to já chtěl. Tam prostě ti haveři, to byl 53. rok, rozumíte, to byla měnová reforma, což starší všichni víte, o co šlo. Prostě já jsem měl základní plat v divadle 820 korun hrubýho, dělalo to 664 korun čistýho, 150 korun jsem dal na to a zbytek jsem musel propít, pač to nemělo smysl z toho žít, to byl naprostý konec. Jenže když jsem tam já přišel, rozumíte, do hospody, tam, kde bylo divadlo, tam byla i hospoda, rozumíte, tak normálně, jako jsem si dal jídlo a objevil se u mě takový velký stakan, deci prostě nějakého pití. A já jsem říkal, vrchnímu jsem říkal, ale já jsem si nic neobjednal, on jenom tak mávnul rukou, jako jdi do háje, blbečku, víš, o co pendrek jde. A taky jsem věděl, pendrek, o co šlo. Děti. Jedna deci, druhá deci, třetí deci, čtvrtá deci a probudil jsem se a za rok, rozumíte? V tom Těšíně, když jsem žádal, aby mě propustili, že chci jít do Brna ke svý ženě. To bylo strašné. Přiznám si, že to bylo ďábelský období. Tam přišli havíři a ti huťaři, rozumíte, ale ti měli opravdu tak strašný prachy. Oni měli 5, 6, 7 tisíc korun a my jsme měli 500, já jsem měl 500 na živobytí. Tak jsme byli na nich závislí, že oni hrozně pili, rozumíte, takže já jsem vlastně pil furt. Já jsem tam udělal asi 6 hlavních rolí, rozumíte, asi žádnou nepamatuju. Abyste viděli, jak někdy může být trudný život mladýho herce. Tak to bylo. Tak co, Ondřej?
1: No, pane Kostelko, vzhledem tomu, že jsme měli co dočinění, že jsme se spolu setkali v Ostravě při natáčení
0: a
1: dneska se setkáváme, já vám si dovolím říct takovou, víte, že vás obdivuju, že jste ještě naživu.
0: To řekl, to skutečně řekl Ondra, skvěle. Já se obdivuju, že jsem ještě naživu. Já už tu budu pomalu tři čtvrtě století, to je neuvěřitelný.
1: Vy jste bohatýr hodný obdivu, opravdu.
0: Tak já nevím, jestli jsem hodný obdivu, ale bohužel to jsem prožil. Řekl to, tyhle ty bych řekl trošku takový ty trošku zmatky.
1: Měl jste
0: třeba ano. Já, když Ladinek se oženil s druhou svojí ženou, jako s Olinkou, jo, která je opravdu velmi příjemná dáma a tenhle, tak to došlo tak daleko, že si mě zavolala. Normálně říká, já s tebou musím mluvit. Tak já jsem samozřejmě přišel a říkal, Oli, co chceš? On říkala, já už toho mám dost. Aby si toho Ladíka furt sváděl do hospody, rozumíš, jak ty sklince, když jsou z toho jenom průšvihy. A já jsem říkal, Olinko, jak si to představuješ, že já se s Ladinkem každý den setkám? Jakože řeknu, nazdar, Láďo, podám mu ručičku, potřepu, levou rukou chytnu pod krk, rozumíte, zvrátím, vytáhnu flašu, naliju to do něj normálně, říkám, tak, a teď seš tak, jak já si přeju, rozumíš? Říkám, ne, Ladinek přijde, my si potřepeme rukou, já říkám, člověče, tobě září oči, to je nádhera, to bych chtěl taky, aby mě takhle zářili oči. On říkal, to je detail, a taky to byl, rozumíte? Za 4 hodiny jsem byl nacamraný jako on.
1: Já zkusím tady skočit několik otázek a musím...
0: Ano, prosím.
1: Vy jste ve svých vzpomínkách na Vladimíra Menšíka velmi otevřený a dá se předpokládat, že budete ještě víc, poněvadž píšete pokračování, tuším.
0: No, to není ani pokračování, to jsou takový, bych řekl, takový jedovatý věci.
1: Trošku, otázka.
0: Ale ne, jako... jedovatý mezi náma, ale tak jedovatý prolit.
1: Otázka zní, nemáte nějaké problémy s rodinou pana Menšíka? Jak tam přijímají vaše vzpomínání na jejich manžela a jejich tatínka? A
0: tak pravda je ta, že nemám skutečně problémy, ale jsem tam, když se s Olinkou setkám, tak říká, Lubo, já chci s tebou promluvit. Říkal, už vím asi, o čem odjít. No ano, ale samozřejmě, ale já mám teď hodně práce, nemám co dělat, rozumíte? Nemám vůbec co dělat, ale říkám, já mám, Olinko, strašně moc práce. A tak se tomu vyhýbám, abych pravdu řekl. Pravděpodobně mě Olinka chce pokárat. Jestli tenhle pořád uslyší, mám to zase na talířku.
1: Vy už jste... lecos vysvětlil ve své první knížce Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem.
0: Ale četli jste to?
1: Já jsem to četl.
0: To je nádherná knížka.
1: Důležitý. Mohl byste také u nás v Nostalgickém muzeu zábavy vysvětlit, jak to bylo doopravdy s tím vománkovým vínem, o kterém Vladimír Menšík tak rád vyprávěl a které jste měl na svědomí právě vy?
0: No Ondro, to je taková zvláštní otázka strašně, protože skutečně o tom, jak to vománkový víno de facto fungovalo, tak o tom napsal, ne, o tom Ladinek namluvil přeci opravdu tu kazetu.
1: A byl jste tak vyděšený opravdu z toho?
0: No byl jsem trošku vyděšený, rozumíte, z toho, jak to všechno potom pokračovalo. Pravda byla, já to řeknu velmi zkráceně, byla ta, že já jsem dostal hektoliter druháku, který nebyl valné chuti, pač jsme měli kamarádi, kteří studovali, rozumíte, farmacii normálně a teď dělali takový ty posty v různých lékárnách, tehdy líh, to byla legrace, děti, teď liter líhu stal 30 kaček, rozumíte, čili když oni šlohli 5 litrů líhu, o co šlo, to hromady voní, rozumíte, ale když to bylo k léčebným účelům, rozumíte. Takže napřed jsem jim řekl, kluci, nějaký prostě pitlík, nějakých prostě bylin, nebo něco, aby jsme z toho udělali vermut. No tak se to udělalo, okusili jsme to, bylo to blbý. No tak jsem říkal, hoši, kdybyste nějaký líh donesli, rozumíte, tak to vlejeme dohromady, všecko, teď je to jako vermut, to vypadá, když tam dáme do toho, tak to bude takový jakoby zvláštní vermut, no taky to bylo, děti. Pravda byla ta, že když se toho člověk napil, tak ne, že by se opil, to se můžete opít třeba z vína, to máte krásnou, lehkou, euforickou náladu. Pak se opijete z mé oblíbené slivovice, rozumíte? Nebo třešňovice, nebo rumu, nebo tohle, tak máte takovou těžkou, prostě takovou až depresivní náladu. Ale napít se vománkovýho vína, vážení, to člověk tak zvláštním způsobem zblbnul, tak zvláštním, že lidi, kteří se neměli rádi, rozumíte, ti se pusinkovali a ti, co se měli rádi, si dali pár facek. No prostě, tak asi to víno působilo na mou duši. A to, co Ládinek o tom vyprávěl, to je geniální, musím, že to je opravdu senzační.
1: Je to pravdivý hlavně?
0: Ano, ono to má skutečně pravdivý grunt, to opravdu má, tam není skulina.
1: I ten konec.
0: I ten konec. Ano, ano, kdy ten lékař se na to díval.
2: No, co myslíte, čím bychom měli první část vyprávění Lubomíra Kostelky zakončit? Já myslím, že to je jasné. Necháme si příhodu o vománkovém vínu odvyprávět samotným Vladimírem Menšíkem.
4: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byli demižony, to byla chemická továrna, a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přines těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka, pan Hergo, ten je přesný, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromný číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... vody, tak to byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu, na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkového vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovaly takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky preopilcou. Záchytný stanice! Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, Tu fotografii z toho občanského průkazu ofotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký, tyhle on povídá, na té přehradě se všechno ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byli od hoští z té skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermut. Takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový. No a když někdo se ptal, už potom asi potřebají, dej už tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohleto. Ohromný veselost, vohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se spalou pám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Vždy, pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali, pají, jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Říkají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží ty umrčí hnáty, si řekli, no nás, na nás, s tímhle tím umrčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj stříc mu to skysalo, a protože on je takový, tohle, on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak pám stříčku, nevyhazuj to, no tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá, a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval, do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, tak je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo. Tak jsem šel, zabouchal jsem, tam jsem ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc. On pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pane doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví. Řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterém říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučej s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
2: Historkou, jejíž pravdivost nám Lubomír Kostelka potvrdil a Vladimír Menšík nám ji nakonec z archivního zvukového záznamu celou připomněl, tak jak ji dovedl vyprávět jenom on, končí dnešní nostalgické muzeum zábavy ve znamení hosta Lubomíra Kostelky. S panem Kostelkou se setkáte po čase ještě v dalším pokračování jeho vzpomínání, které jsme v Šimánovicích natočili. Pro dnešek vám přeji, jako obvykle, už jenom pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Za týden opět naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je tu čas pro další díl z cyklu Životopisy. Tentokrát bude patřit osudům slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Přiblíží vám je herci Josef Sommer, Ivan Řezáč a Anna Suchánková.

0: Dále.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jdu se s dovolením představit. Eva Čechová.
0: Těší mě, Václav Král. Co pro vás můžu udělat?
1: Měla bych dnes u vás v Národních listech nastoupit jako elévka a posílají mě za vámi. Pan šéfredaktor říkal, že budete psát nějaký seriál pro víkendovou přílohu a že bych viděla, jak takový seriál vzniká. A přitom vám pomůžu, jestli chcete. Už mám nějaké zkušenosti. Vyšly mi 2 články v časopisu pro ženy a spolupracovala jsem na vydání kulinářského kalendáře. A dokonce jsem...
0: Slečno...
1: Čechová. Ale můžete mi říkat Evo.
0: Tak tedy, milá Evo, nechystám se psát nějaký seriál. Ale seriál o významném kapelníkovi a skladateli Františku Kmochovi, jak vám určitě pan šéfredaktor řekl. Vypracovala jste si už rešerše?
1: Rešerše?
0: No, tak to nás čeká zajímavá spolupráce. Nedá se nic dělat, musíme vyrazit.
1: A kam jdeme?
0: Jedeme, slečno Evo. Jedeme vlakem do Kolína. Na Kutnohorské třídě v domě s číslem popisným 50 nás očekává pan Kmoch.

0: jen račte dál, prosím, a posaďte se.
1: Děkujeme. Pane Kmochu, chtěl jsem vám říct, že ten včerejší koncert v Praze byl naprosto úžasný.
0: Opravdu? Tak to mě těší, díky.
1: Hlavně ty nové skladby, které jste s kapelou zahráli, no skvěle.
2: Opravdu, pane redaktore, že jste o tom dneska v Národních listech nic nepsali?
1: Milá Evo, určitě to najdete v některé příští kulturní příloze. Mistře, my jsme ale přišli především proto, aby jsme si poslechli vás, vaše vyprávění. To naše čtenáře zajímá. Když dovolíte, začal bych vaším dětstvím, nebo přesněji rodiči. Váš otec Jakub Kmoch byl, myslím, dobrý muzikant.
0: No, můj táta, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl skvělý muzikant. 24 let hrál v mojí kapele. Tatínek přišel na svět jako syn chudého sedláka. Ale byl hodně chytrý a vynalézavý, rychle se učil a tak za svůj život prošel lecjaké profese a všechny měl rád. Ovšem, jeho největší láskou byl klarinet. Hrával na něj v kostele, na tancovačkách a pochopitelně i doma.
2: Aha, a tehdy vás napadlo, že chcete být muzikantem?
1: No tak Evo, nepředbíhejte.
2: Promiňte, mistře, jak se váš otec seznámil se svojí budoucí ženou, tedy s vaší maminkou?
0: Právě díky muzice. Moje maminka pocházela ze Zásmuk u Kolína. A když tam táta hrál na tancovačce, hned si ji všiml. Byla veselá, energická, chytrá a vtipná. To všechno mu určitě imponovalo. A proto jí na zábavách věnoval každou chvilku, kdy nemusel hrát. A tak se poznali. Potom se vzali a žili spolu v Zásmukách.
1: Skutečně to bylo tak přímočaré.
0: No.
1: Jistě prominete, ale pokud jsem dobře informován, vy jste se měl narodit ještě před sňatkem vašich rodičů.
0: No, totiž, ale tak dobrá, dnes už to snad můžu říct. Moji rodiče žili v Zásmukách dlouho, takzvaně na psí knížku. Na svatbu tehdy totiž neměli. Víte, když si můj chudý táta chtěl vzít maminku, tenkrát děvče ze zámožné rodiny, narazil na její rodiče. Zvlášť pan táta Baláček si nepřál nemajetného zetě, který navíc hraje po hospodách. Ale tvrdohlavá Kateřina se svého milého nevzdala. A její tvrdohlavý otec taky trval na svém. Nakonec Baláčkovi svou dceru, tedy moji budoucí maminku, vydědili.
2: No to ale byli furianti. České palice dubové, vydědit vlastní dceru.
1: Pochopte, Evo, že prarodiče pana Kmocha uvažovali prakticky. Dobře věděli, že muzikou ještě nikdo nezbohatnul.
0: Oni opravdu tátovi nevěřili, že zvládne uživit ženu a jednou i děti. Díky bohu čas ukázal, že se mýlili.
1: Jak jsem si zjistil, Jakub Kmoch a Kateřina Baláčková se vzali až po několika letech partnerského života.
0: Ano.
1: Měli spolu celkem 5 dětí, 5 synů a vy jste přišel na svět jako první.
0: Ano, ano. A pokud k tomu ještě, pane redaktore, připíšete, že všech 5 kluků mělo šťastné dětství, budu vám vděčný. Vzdáte tím hold mým rodičům, kteří pro nás i v těžkých podmínkách vytvořili krásný domov. Tatínek co chvíli popadl klarinet a spustil veselou muziku. A maminka zpívala písničky. Každý den při práci a večer nám dětem před spaním.

0: Pokud vím, mistře, nejen rodiče vás ovlivnili ve vztahu k muzice, ale i váš kantor, pan řídící ve škole v Zásmukách. Povězte, co všechno vás naučil.
1: Jako učitel hrál pan řídící pochopitelně na housle. Ovšem, on nehrál jako kdejaký kantor. Václav Plaček byl excelentní houslista, muzikant od pána Boha. Takže mě učil na housle. Tehdy jsem si řekl, že jednou musím hrát tak dobře jako on. A ještě mě naučil dvě zásady, které považoval za nejdůležitější. Rytmus a melodie. Rytmus a melodie, tím se řídím stále. Myslím, že jsem vám právě prozradil kus tajemství svého úspěchu, že?
0: Své předsevzetí ohledně houslí jste bral skutečně vážně. Viděl jsem vaše vysvědčení z reálné školy v Kolíně a ve hře na housle jste si vedl skvěle. Potom jste ale studoval učitelský ústav v Praze.
1: Ano, ano.
0: Měl jste přeci rád muziku. Tak proč jste se nezapsal na nějaký hudební obor?
1: No, velkou výhodou učitelského ústavu bylo to, že studium trvalo jenom jeden rok. Víc jak rok by moji rodiče nemohli zaplatit, šlo v podstatě o kompromis. Praktické řešení a zároveň naplnění mojí touhy po hudbě. Maminka měla radost, že si zajistím dobré povolání, a já byl spokojený, protože jsem měl předměty jako hra na housle, nauka o harmonii nebo varhanictví. Takže jsem sice nestudoval vyloženě hudební obor, přesto jsem se dál v hudbě vzdělával.
0: Učitelský ústav v Praze jste absolvoval podle plánu. V červenci 1869.
1: Ano, ano.
2: Takže jste, mistře, už ve svých 21 stál za katedrou?
1: Přesně tak. Suchdol u Kolína, Červené pečky, Solopisky, to jsou místa, kde jsem pak učil.
0: V Suchdole u Kolína jste pobyl jen jeden rok. A proto by mě docela zajímalo, jak tenkrát...
2: Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale já už bych teď další téma neotevírala. Za 10 minut nám totiž, pane redaktore, jede vlak a myslím, že je to dnes poslední ve směru na Prahu.
0: Aha, tak v tom případě tu vaši učitelskou dráhu necháme na zítra, když dovolíte.
1: No, prosím.
2: Mějte se tu dobře, mistře. A naschledanou.
1: S pánem Bohem a šťastnou cestu.
0: S Bohem, mistře.
2: Pojďte, pane redaktore. Nerada naskakuji do rozjetého vlaku.

0: Tak, Evo, než zaklepeme, připomínám. Radši nechte vést rozhovor mně. Jenom v případě, že si budete jistá, že vaše otázka je opravdu hodně zajímavá nebo důležitá, pak se teprve zeptejte, ano?
1: Budu se snažit, pane redaktore.
0: Co to máte?
1: Tohle? To je můj studijní materiál k seriálu o Františku Kmochovi.
0: Ale neříkejte...
1: Poznámky o Kmochově kapele, které jsem si zapsala v archívu Kolínského Sokola, a nějaké články o tvorbě pana Kmocha.
0: Vážně? Musím přiznat, že jste mě překvapila. Vyslovuji vám malou pochvalu.
1: Proč jen malou?
0: Jsem totiž názoru, že bychom Elévy neměli moc chválit. Aby nám nespichli, víte?
1: Samozřejmě. Divila bych se, kdyby to bylo jinak.
0: Co prosím?
1: Říkám, že bychom už měli zaklepat. Pan Kmoch nás čeká.
0: Ano, to máte pravdu.

0: Pane kapelníku, včera jsme mluvili o tom, jak jste v Praze studoval učitelský ústav.
1: Ano.
0: Rád bych ve vašem životopisu teď pokročil dál a otevřel kapitolu, kterou si můžeme pracovně nazvat Kmoch učitel.
2: Přímo celou kapitolu. A víte, že pan Kmoch ve skutečnosti učil jenom 4 roky?
1: Máte pravdu, slečno, ale během těch 4 let jsem se stal kapelníkem a také skladatelem Sokolské kapely.
2: Promiňte, to jsem si neuvědomila.
0: Jako kantor jste začal v 21 letech v Suchdole u Kolína. Strávil jste tam jeden jediný školní rok.
1: Ano.
0: Byl to podle vás rok úspěšný?
1: No tak to by spíš měli posoudit moji bývalí žáci a také pan řídící Novotný, který měl mě, učitelského kandidáta, na starosti. To víte, že největší potěšení mi přinášely hodiny hudební nauky a zpěvu, ale myslím, že i děti to ohromně bavilo, když mohli zpívat svoje oblíbené písničky. Přál jsem si, aby i psaní, čtení, pravopis, matematika, pokud možno, žáky těšili a ne děsili. Myslím, že jsem je za ten rok naučil, co jsem měl, a že je to příliš nebolelo. Snad na mě vzpomínají v dobrém.
0: No, řídící učitel v Suchdole vám na konci školního roku napsal osvědčení, ze kterého vyplývá, že jste byl u dětí i jejich rodičů hodně oblíbený.
1: No.
0: A zvlášť zdůraznil, jak dobře hrajete na housle.
2: Potom vás ale úřady přeložili do obecné školy v Červených Pečkách. Tam jste učil 2 roky?
1: Přesně tak. Pečky jsou skvělé městečko. Hned jsem si je zamiloval.
2: A čím vás tak okouzlili?
1: Především svou polohou. Z Peček je totiž, co by kamenem dohodil do Kolína.

0: Sám jsem totiž požádal o přeložení do červených peček, protože jsem v Kolíně hrál každou chvíli s kapelami na zábavách a že těch tancovaček bylo požehnaně. To jsem byl ve svém živlu. Začal jsem i skládat pro jednu vesnickou kapelu a právě v Pečkách mě potkal majitel tamního panství baron Theodor Karel Hrubý z Jelení. Velký vlastenec a mecenáš umění, obzvlášť hudebního.
1: To je asi velké štěstí pro začínajícího muzikanta a skladatele potkat takovou štědrou, spřízněnou duši.
0: Ano, ano.
1: Nemám pravdu.
0: Ohromné štěstí. Baronovi se zalíbilo moje hraní na housle a tak mě často zval na zámek. Vystupoval jsem pro něj a pro jeho přátele a pak jsem mu zahrál i svoje vlastní skladby. Právě tehdy se stal mým velkým příznivcem. Pomáhal mi svými penězi a jako vlivný člověk i přímluvami. Upřímně řečeno, bylo toho zapotřebí.
1: A proč se za vás pan baron přimlouval?
0: No, určitě to víte, ale chcete to slyšet ode mě, tak dobře. S kapelami jsem prostě hrál čím dál víc. Na tanečních zábavách téměř denně. A kvůli tomu jsem jako učitel začal mít problémy. Po probdělých nocích jsem několikrát přišel do školy pozdě. Hraní mě natolik pohltilo, že pozdních příchodů přibývalo. Přibývalo i domluv od řídícího učitele a pak i napomenutí od úřadu.
2: A tak baron Hrubý jsem tam nějaký váš prohřešek vyžehlil.
0: No, jste milá slečno. Jeho žehlení, jak říkáte, nebylo nutné jen sem tam, ale poměrně často. Místo, abych omezil muzicírování, hrál jsem víc a víc.
2: Aha.
0: V jednom tanečním orchestru za mnou zakrátko přišel starý kapelník s nabídkou, abych převzal jeho taktovku. Uznejte, to se přeci nedá odmítnout. A kdo ví, co obnáší práce kapelníka, pochopí, proč jsem poněkud zanedbával svoji práci ve škole.
1: A jak jste si vlastně našel cestu do Sokolské jednoty v Kolíně?
0: No, často jsem hrál na akcích Sokola. A bratry z Kolínské jednoty jednou napadlo, že by mohli mít vlastní kapelu. Věděli, že jsem vlastenec a kolínský patriot, takže mě ani nemuseli dlouho přemlouvat. Pustil jsem se do toho. Našel jsem zdatné muzikanty a zkoušky mohly začít.
2: Prý jste už za pár měsíců měli první větší koncert. Podle kolínského zpravodaje to bylo v květnu roku 1872.

0: To prý vadilo hlavně okresnímu hejtmanovi Brechlerovi, svědomitému služebníku císaře pána. A tak se vám postaral o výpověď.
1: To je ale ubohost.
0: Na druhou stranu, Evo, pan Kmoch sám připravil hejtmanovi dobrý argument.
2: No, to máte pravdu. Ty ranní příchody do školy se mi skutečně nepodařilo zlepšit. Moje učitelská kariéra skončila po 4 letech. Díky bohu, v jistém smyslu mi to pomohlo.
1: Opravdu?
2: Měl jsem sice svou kantorskou práci rád, ale víc mě to táhlo k muzice. Přál jsem si dobře zvládat školu i kapelu. Obě práce na plný úvazek, ale jak víte, moc se mi to nedařilo. Téměř denně jsem musel dojíždět do Kolína. No, na dvou židlích se sedět nedá. Osud, politika, souhra okolností rozhodli. A bylo to dobře. Pro mě i pro kapelu.
1: Nechci být patetická, ale vzpomenete si občas na svoje žáky.
2: Ale slečno, vidíte tu hadrovou panenku na polici? Tak tu jsem dostal od jedné žačky na své poslední škole v Slopiskách. Když jsme se loučili, dala mi ji na památku. Určitě vám bude jméno toho děvčete povědomé. Jmenovala se Andulka Šafářová.

0: Evo, když jste tolik bádala v archivu Sokola, povězte, jak se dál vyvíjela hudební kariéra pana Kmocha.
1: Mistr ze všeho nejdřív vybudoval dobrý dechový orchestr a v závěru roku 1873 se na základě žádosti kolínského Sokola stal městským kapelníkem. Se svými muzikanty se brzy proslavil i za hranicemi Kolína. Tak například...
0: Počkejte raději. Dobře jste si všechno nastudovala. Ale řekl bych, že bude lepší, když se do té minulosti vydáme zase s panem Kmochem a poslechneme si jeho vyprávění.
1: No, myslím, pane redaktore, že máte pravdu.
0: Mistře, mohli bychom zase zítra s kolegyní přijít?
1: S kolegyní?
2: Ale přijďte, určitě přijďte. Těším se na vás.

0: A včera jsem opět s Evou navštívil mistra Kmocha. Pokračovali jsme v psaní životopisného seriálu. Nutno dodat, že Eva se svědomitě připravila a kladla výtečné otázky. Tak, a už jenom datum. 20. dubna 1910. Vstupte.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Evo. Tak můžeme vyrazit?
1: Určitě. Mimochodem, pročítala jsem večer svoje poznámky z archívu Kolínského Sokola a objevila jsem jednu zajímavou věc.
0: Ano, tak jsem s ní.
1: Sokolská jednota se hned na začátku spolupráce s panem Kmochem zavázala kapelníka

0: korovat. A tak ročně dostával 100 zlatých, později 150. Od roku 1873 platilo šéfa sokolské kapely město a opět dostával 150 zlatých. To je upřímně řečeno dost málo. Zjistila jsem si, že kapelníci v té době běžně brali mnohem víc. A přitom tenhle roční honorář dostával František Kmoch až do roku 1900. Mimochodem, byl ženatý a měl početnou rodinu. Jak s takovým příjmem mohl otec pěti dětí vyjít?
1: To vůbec není špatná otázka. Zeptejte se ho.
0: Zeptám. Je, ukažte. Vy si píšete deník. Smím se podívat?
1: Ne, zvědavost je sice pro novináře velmi užitečná vlastnost, ale všechno má svou míru.
0: No, ale četbou vašeho deníku bych se vzdělávala. Určitě i v osobních záznamech používáte vybroušený styl.
1: No, to máte pravdu.
0: Takže se můžu podívat?
1: Už jsem řekl, ne.

0: Víte, slečno, je pravda, že v začátcích sokolské kapely mi pomáhal můj mecenáš baron Hrubý. Ale ani to nestačilo na slušné živobytí. Když mě zakrátko začalo platit město, dostával jsem dál svých 150 zlatek ročně. Nicméně proti předchozím letům mi výrazně přibylo práce. Za stejné peníze víc muziky. Musel jsem každou neděli a na svátky hrát v kolínském kostele na varhany a na částečný úvazek učit zpěv na reálce.
1: To jste celá ta léta žil opravdu jen ze 150 zlatých ročně.
0: Po čase jsem získal ještě jeden příjem, trochu jsem si polepšil, ale opravdu jen trochu. Napadlo mě založit tady v Kolíně hudební školu. Ze začátku to chtělo dost trpělivosti, protože se přihlásilo jen pár žáků. Někteří lidé popouzeli veřejnost proti mně. Radili rodičům, aby nedávali děti do školy, kterou vede zkrachovalý učitel. Naštěstí mi pomohli kamarádi z kolínského Sokola. Výbor sokolské jednoty nechal veřejně vyhlásit, že obyvatelům města vřele doporučuje k Mochovu hudební školu. A zabralo to. Přihlášek výrazně přibylo. Já a zdatní muzikanti jsme začali učit děti i dospělé a tak jsme si léta přivydělávali. Všechno jsme ustáli. A v roce 1900 se kapela díky svým dobrým výdělkům stala finančně nezávislou na městu. Zaplať pán Bůh.
2: A jak se vám do té doby dařilo uživit rodinu?
0: No, oženil jsem se až 9 let potom, co jsem se stal kapelníkem. Máte pravdu, měl jsem málo času a můj výdělek, jemně řečeno, nebyl valný. Rodina ale nestrádala díky mé ženě a jejímu věnu. Z něj jsme si koupili dům a ze zbylých peněz skromně, ale dobře žili a žijeme. Navíc moje choť ze svého věna několikrát podpořila i provoz kapely.
1: Aha, takhle je to tedy.
2: Evo.
1: Takže vás svým způsobem držela nad vodou vaše žena.
0: No, ale nikdy mi nic nevyčetla.
2: Honorář 150 zlatých za rok. Co pak jste nikdy neměl chuť toho v Kolíně nechat a pracovat jinde a za lepší peníze?
0: No, Kutnohorská vojenská kapela mě lákala na 300 zlatých ročně. Nymburk potřeboval kapelníka a nabízel 500 zlatek. A bulharské knížectví slibovalo zavedení vojenské kapely v Sofii 700 rublů. Nabídek přišla celá řada. Ale já jsem všechny odmítnul. Divíte se? Myslím, že jsem se rozhodnul správně.
1: A vaše žena?
0: Věřila mi. O to víc jsem rád, že mi čas dal za pravdu. Když jsem v Kolíně začínal, moc jsem si přál, aby se kapela, složená z amatérů, jednou vyrovnala profesionálům.
2: A to se vám povedlo. Dokonce jste spoustu profesionálů předčili.
0: Muzikanti věnovali kapele veškerý volný čas. Byli hrdí na to, že máme svoji sokolskou kapelu. S nimi se mi podařilo vedle dechového orchestru vytvořit také orchestr smyčcový. Kromě pochodů a písniček svedeme zahrát i vybrané části z operet a oper. Několikrát jsme už také sestavili symfonický orchestr a přilákali posluchače na Smetanu nebo Dvořáka. Téměř každý muzikant v mé kapele hraje na dva nástroje. A tak už řadu let máme orchestr dechový, smyčcový a pochopitelně taneční. Vždyť v tanečních kapelách jsme všichni začínali.

0: Ráda bych se vrátila k vaší ženě, pane Kmochu. Můžu jednu velmi osobní otázku?
1: No, prosím, slečno.
0: Byla to jediná žena, kterou jste kdy miloval?
1: Ne. Ne? Kde pak? Ale ty první lásky... Budete se tomu smát.
0: Nebudu, povídejte.
1: Moje první dívka se jmenovala Cecilka. Zamiloval jsem se do ní, když jsem učil v Červených Pečkách. Dcera pana řídícího. Jenže Cecilka měla stále dojem, že ji zanedbávám, že bych jí měl věnovat víc času. Však víte, učil jsem na plný úvazek, k tomu jsem komponoval a vedl kapelu a po večerech jsem hrál.
2: Aha.
1: A Cecilce zřejmě vadilo i to, že jsem ji na zábavách nikdy nevzal dokola. Víte, já netančím.
0: Vy, který píšete taneční muziku, ne? Vy že netančíte?
1: Ne, opravdu ne. Já to totiž neumím. No a když jednou do hospůdky přišel myslivec, mladý a pohledný, a požádal Cecilii o tanec, tak jí to samozřejmě hodně imponovalo. Mysliveček začal chodit na zábavy pravidelně a za pár měsíců se vzali. Později jsem se seznámil s jinou dívkou, Aničkou, z Kolína. Ale ani na tu jsem pro sebe hraní neměl moc času. A i jí prý bylo líto, že netančím. Dopadlo to stejně jako s Cecilkou.
2: Pokud kvůli tomu, že netančíte, dali ty dvě dámy přednost jinému, myslím, buďte rád, že se za vás neprovdali.
0: No počkejte, a co to, že pan Kmoch neměl na své přítelkyně vůbec čas? Promiňte, ale já těm slečnám rozumím.
2: Já také.

0: Uplynulo pár let a já se v Kolíně seznámil s rodinou Františka Kálse, majitele Mědíkovecké dílny. Jeho dcery Josefa a Marie si oblíbili moji kapelu a chodili na všechny koncerty. Tehdy jsem se zamiloval do slečny Pepičky a ona do mě. Bohužel jsme museli především skrývat, co jeden k druhému cítíme. Krásný čas to byl, ale zároveň moc smutný.
1: Smutný?
0: Ani Pepiččině sestře Marii jsem totiž nebyl lhostejný, jenže já měl oči pro jinou. Všichni jsme věděli o Mařenčiných citech a také jsme věděli, že je velmi nemocná. Proto si Pepička přála, aby jsme sestře o naší vzájemné lásce nic neříkali. Netrvalo dlouho a Marie zemřela na souchotiny. Po čase jsem požádal o ruku nejlepší ženu, jakou jsem kdy potkal, Josefu Kálsovou, a s ní jsem se oženil. Bylo mi 32 let a jí 27. Narodila se nám samá děvčata. Vždycky jsem si říkal, tak teď už to musí být kluk. Kde pak? Jedno děvče za druhým. Ale dneska jsem za ně rád. Myslím, že s klukama bychom to měli těžší.
2: Slyšíte, pane redaktore?
1: Slyším. A předpokládám, že jste si všechno poznamenala.
2: Důkladně.
0: Nejstarší dceru, která přišla na svět rok po svatbě, jsme pojmenovali po manželce. Josefa vystudovala hru na klavír a učí v mé hudební škole. Druhá, Anička, se stala kantorkou. A pak se nám narodili Jiřinka, Hermína a Ludmila. Tak si to představte. 5 dcer.
1: No, to je pěkná představa.
2: To je pěkná představa. Vlastně vaši rodiče, pane Kmochu, měli 5 kluků a vy zase 5 děvčat.
0: Víte, naše babička, tedy moje maminka, mi často říkala: Františku, zlatý tvoje holky, co já se s váma klukama

0: Než přijde pan Kmoch, mohli bychom si projít moje poznámky o jeho kapele? Přečtu vám je, ano?
1: Nemusíte, Evo. Je mi jasné, že jste to dobře nastudovala. Je. Podívejte se.
0: Kam?
1: Tady pod okno.
0: No ne. Pan Kmoch tu má gramofon. To si asi těžko koupil za kapelnické honoráře. Možná ho dostal od nějakého mecenáše.
1: Víte, že jeho kolínská kapela je na deskách?
0: Vážně.
1: Hlavně zahraniční firmy ji vydávají. A nejvíc Kmochovy pochody. Tak se podíváme, co tu máme.
0: A nepočkáme raději?
1: Říkal jsem to, pochody. Česká muzika. A na dalších deskách Pro vlast, Jara Mládí, Za praporem sokolským.
2: Zdravím vás, pane redaktore. Slečno Evo.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
2: Tak co, budeme pokračovat v rozhovoru? Vy posloucháte naše desky?
1: No, ano, jaksi, ale jen z čistě studijních důvodů.
2: První nahrávka naší kapely vyšla ještě na fonografických válečcích a krátce potom už na deskách. To bylo v roce 1905 a od té doby jsme natočili desítky skladeb a nejen pochodu. Pochválen buď gramofonový průmysl. Díky němu se naše muzika dostala téměř všude po Evropě i za oceán.
1: Proslavil jste se nejenom jako kapelník, ale i jako skladatel. Ze všeho nejdřív jste, myslím, začal psát taneční hudbu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano. Taneční hudbu mám moc rád. I když, jak už víte, sám netančím. Ale těší mě vidět v sále radost a veselí, který mi dokáže muzika lidi doslova nakazit. Mimochodem, v tanečních kapelách jsem přeci začínal. Polka, valčík, mazurka, čtverilka, třasák, kvapík. Jako skladatel jsem se pustil do všeho. Hodně mých skladeb vyšlo v tištěné podobě a hrají další české muziky, včetně krajanů v cizině.
0: Ale mistře, pokud je známo, vůbec největší popularitě se těší vaše pochody.
2: Naše vlastní pochody, to bylo to, co sokolská kapela potřebovala. Je to téměř 40 let, co jsem je začal skládat. Navíc do pochodu jsem upravil spoustu českých písniček. Určitě budete znát Kolíne, Kolíne, Podemlejnem nebo Měsíček svítí. A když dechový orchestr hraje pochody, moji muzikanti přitom zpívají. V partituře jim totiž označím, kdo z nich má právě hrát a kdo zpívat. Na publikum to mocně působí a z diváků se rázem stávají zpěváci.
0: Někteří kritici jsou ale názoru, že právě lidové písničky upravou do pochodu, jak bych to řekla, poškozujete.
2: Ale právě díky našim pochodům si ty písně zpívá stále víc lidí. Snad každého nadchne pěkná písnička, která má působivou melodii a v pochodu i výrazný rytmus. Nepoškodil jsem je, ale spopularizoval. A to je přece dobře, ne?

0: Vaše kapela zdaleka nehrála a nehraje jenom v Kolíně. Jak se to stalo, že vás začali zvát i jinam?
1: No, to se musím vrátit hodně do minulosti. K události z roku 1873. V Kolíně tenkrát byli na návštěvě Sokolové z Prahy. Potom, co slyšeli naše vystoupení na náměstí, přišli za mnou a abych prý k ním za 2 týdny přijel i s kapelou. A tak jsem se s muzikanty vydal do Prahy na národní oslavy z tého výročí narození Josefa Jungmana.
2: To byly velké slavnosti. Po celé Praze.
1: Tak, tak.
2: Myslím, že dokonce trvaly 2 dny. Kde konkrétně jste hráli?
1: Vystoupili jsme během odhalení Jungmanova pomníku. A pak přišli pořadatelé s tím, aby jsme zahráli i večer při Lampionovém průvodu městem. To byla pro tehdy neznámou kapelu velká podsta. A nakonec nás pozvali na traktaci do měšťanské besedy. A naše vystoupení se snad líbilo.
2: Snad? Vždyť vám osobně blahopřáli František Palacký a František Ladislav Rieger.
1: Ano.
2: Jestli pak ještě máte tu památnou taktovku.
0: Jakou taktovku?
1: Dostal jsem tehdy od výboru Sokola jako poděkování stříbrnou, krásně kovanou taktovku. Mám ji schovanou pro výjimečné příležitosti. A připomíná mi dobu, kdy se z kapely z malého města začala rodit opravdu známá kapela. Do Prahy jsme pak jezdili častěji, hráli jsme na všesokolských sletech, na zábavách, na plesech a také na slavné jubilejní výstavě zemské a nebo na pohřbu Františka Palackého.
0: Ale vystupovali jste i v mnoha dalších městech. Ano. A pokud vím, pravidelně každý rok koncertujete v Brně.
1: Ano, v Brně. A poprvé to bylo, počkejte, před 28 lety v roce 1882. Už na nádraží nás čeká dirigent brněnské filharmonie Leoš Janáček. Dnes známý hudební skladatel. Průvod s kapelou šel Brnem za hlasitého jásotu a potlesku a o náš koncert v besedním domě byl takový zájem, že jsme ho ještě ten den 2x opakovali. Diváci obzvláště nadšeně reagovali, když jsme spustili národní a vlastenecké písničky. Obecenstvo bylo úžasné, ale největší radost mi udělalo, když mou kapelu pochválil mistr Janáček. Všemi zájezdy a sokolskými výlety jsme hlavně chtěli povzbudit vlastence a ostatní inspirovat k národnímu cítění. Proto jsme hráli lidové písničky a často navštěvovali vzdálená města. Schválně jsme jezdili hrát i tam, kde Češi žili v menšině.

0: To je od vás, milé Václave, že jste mi vzal tašku. Už jsem skoro doma. Takže děkuji za doprovod.
1: Ano, jistě. Tady je taška. Tak jak se vám líbilo dnešní vyprávění pana Kmocha o jeho kapele?
0: Líbilo.
1: Evo, nemáte ještě chvilku? Směl bych vás pozvat na kávu nebo na čaj?
0: Ale Václave, já jsem u vás v redakci Elévka a vy mě máte na starosti. V podstatě jste můj nadřízený. To by se přeci nehodilo. A navíc pomáhám vám se seriálem o mistru Kmochovi, takže teď musím rychle domů, zasednout ke stolu a dát se do psaní.
1: Uvidíme se tedy zítra.
0: Zítra. Naschledanou.
1: Naschledanou. Škoda. Tak až zítra.

0: Pane Kmochu, za necelých 40 let jste se svou kapelou uskutečnil stovky zájezdů. Hráli jste v zemích Koruny České a vlastně nejen tam.
1: Jak známo, kolínská muzika vystupovala i ve vzdálených velkých městech. Mohl byste nám dnes vyprávět o těchto cestách?
2: Mile rád.
1: Povězte, kdy jste podnikli první takový zájezd?
2: Pokud mě paměť neklame, bylo to v roce 1884. Tehdy nás polští sokolové pozvali do Krakova. Napadlo mě, že by Poláky mohlo zaujmout naše nastudování jejich národních písní. A tak jsme je zařadili do programu a přidali i díla současných polských skladatelů. Takovou odezvu jsem nečekal. Obecenstvo jásalo a bylo dojaté zároveň. Ve městě byla hlava na hlavě a my jsme šli ulicemi, hráli a Poláci nám tleskali a místy nás dokonce zasypávali květinami. Od jedné šlechtičny jsem dostal na památku krásný prsten.
0: Smím se na něj podívat?
2: Jo, beze všeho.
1: Evo, je to nutné?
0: Je.
2: No?
0: Tedy ovšem, to je nádherná práce.
1: S dovolením bych raději pokračoval v našem tématu. Dodnes se hodně mluví o tom, jak kolínská kapela navštívila Budapešť během velké hospodářské výstavy.
2: Ano, ano.
1: Po zkušenostech z Krakova jste takovou nabídku mohl bez obav přijmout, vidíte?
2: A víte, že jsem obavy měl? Měl jsem velký strach.
0: Vy? A proč, prosím vás?
2: Než jsme se vydali na cestu, četl jsem v novinách o tom, jak se prý podivíme, až v Budapešti naše vystoupení nikoho nenatchne. A jak budeme zklamaní, protože tentokrát nejedeme k národu, který je nám nakloněný, podobně jako Poláci a tak dál. Takové články ani mě, ani hochům z kapely nepřidali.
0: To vás chápu.
2: Ale obavy se záhy rozplynuly. Stejně jako v Krakově polské národní písně nadchly posluchače, zabrali také maďarské písničky v Budapešti. A pak jsme hráli naše české skladby, které publikum pod širým nebem odměňovalo vřelým potleskem. Hned druhý den za námi přišli pořadatelé s prosbou, aby jsme si prodloužili pobyt, dokud výstava neskončí. Zakrátko o nás vědělo celé město. Představte si, místo plánovaných 3 dnů jsme nakonec v Budapešti hráli 2 týdny.

0: vydali jste se také někdy za hranice mocnářství?
1: Ano, do Nižního Novgorodu, když se tam konala ruská obchodní výstava. Strávili jsme tam čtvrt roku.
0: To zní zajímavě. A jak jste v Rusku uspěli s českou muzikou?
1: No, jeli jsme do Nižního Novgorodu s velkým očekáváním, ale představy o našem koncertování se moc nenaplnily.
2: A proč, pane Kmuchu?
1: Proč? Příšerná byrokracie a špatná organizace. Na výstavišti jsme za celé 3 měsíce nevystoupili ani jednou, protože ruské úřady nám, cizincům, odmítli vystavit povolení. Směli jsme hrát pouze v hotelu Evropa pro hrstku posluchačů. Výstava totiž nebyla včas připravena a tak byl hotel skoro prázdný. Jednou jedinkrát jsme hráli před větším publikem, a to na pár minut, když Nižní Novgorod navštívil car. To jsme najednou dostali speciální povolení.
0: Pane Kmochu, moje babička, která před léty sloužila v jisté bohaté rodině ve Vídni, vyprávěla, že jste tam s kapelou hrál. O tom jste nám ale nepověděl.
1: A Vídeň, to jsem skutečně zapomněl. Tenkrát nás pozvali Češi, kteří tam žili. Ale hned po příjezdu jsme cítili napjatou, přímo nepřátelskou atmosféru, za kterou stáli takzvaní všeněmci. Ti totiž bytostně nenáviděli všechny Čechy. Při cestě z nádraží jsme si museli obléknout pláštěnky, aby nespozorovali náš sokolský kroj. Bohužel pár muzikantů bylo lehce zraněno při výpadu fanatiků, co po nich házeli klacky a kameny. A tak jsme měli opravdu strach. V pláštěnkách jsme došli až do tělocvičny, kde se pak konal koncert.
0: A v publiku byli jenom Češi?
1: První den ano, ale druhý den jsme hráli v pivovarské zahradě a za plotem té zahrady stáli naši odpůrci, kteří se šklebili a pokřikovali na nás urážky. Krátce potom, co koncert začal, utichli a pak se spoza plotu dokonce ozýval potlesk. To, milí přátelé, dokázala hudba.
2: A co jste ve Vídni tehdy hráli?
1: No, tradiční repertoár, pochody a české písničky. S Vídní jsme se loučili oblíbenou melodií mojí maminky. Chcete si ji poslechnout?
2: V podání vaší kapely rádi.
1: Víte, když zahrajeme, jako by jsme všechny rázem nakazili. Vjede do nich taková síla a radost. A když spustíme českou písničku, v očích se lidem zaleskne naděje. Znáte něco krásnějšího než hudbu?

0: Tak přesně tuhle desku nám pustil pan Kmoch na rozloučenou. Před 9 lety.
1: To už je 9 let? No ano, vlastně máš pravdu. V roce 1910. Škoda jen, že se nedožil vzniku republiky. Opravdu škoda. Pozítří musím odevzdat ten rukopis.
0: Knihu o Kmochovi?
1: Ano, naši knihu o Kmochovi. Měl z toho tenkrát být vlastně životopisný seriál pro noviny, ale CK cenzura to zatrhla. Před chvílí jsem do poslední kapitoly ještě něco připsal.
0: Přečteš mi to?
1: Pokud, milá ženo, víš, kde mám brýle, tak ti to přečtu.
0: Zkus kapsu Usaka, milí muži.
1: Aha, ještě, že tě mám.
0: Přinesla jsem ti čaj.
1: To si hodná. Tak poslouchej. V posledním roce svého života dostal František Kmoch několik pozvánek k hostování s kapelou v Americe. Nabídky přicházely i z Evropy, ale on je uctivě odmítal. Za hranice se kvůli četným zdravotním problémům už nepodíval. Dlouho trvající velké vypětí a málo odpočinku se podepsali na kapelníkově zdraví. Přesněji na jeho srdci. Zemřel 30. dubna 1912 ve věku nedožitých 64 let. V den pohřbu zaplnili ulice Kolína tisíce lidí a na cestu do hudebního nebe zahrálo Františku Kmochovi 60 muzikantů. Mimochodem jeho kolínská kapela nezanikla. Hraje stejně dobře, jako když před ní stál trochu zavalitý menší muž s výrazným knírem a uhrančivýma očima jako nějaký hypnotizér. My posloucháme, on energicky mává taktovkou a má nás ve své moci.

0: Slyšeli jste další díl z cyklu Životopisy, který režíroval Vladimír Rusko. Takové byly osudy slavného českého kapelníka a skladatele Františka Kmocha. Pořad připravil Jan Zítka.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Velmi rádi vás zdravíme, milí posluchači, na úvod dalšího výletu do dějin populární hudby. Dnes se vypravíme poněkud hlouběji a nabídneme vám druhé setkání s výraznou postavou české populární hudby 50. a raných 60. let. Tím bude zpěvák Richard Adam.

Když večer hladím závoj tvých hebkých vlasů, mívám vždycky spoustu času šeptat ti, že se mi tolik líbí.

Tak už je to tady, splněné přání, abych mohl být zase na chvíli se svými souputníky v čase, jako v letech 50. a 60., kdy jsme se společně vyřádili, já na pódiu a oni na tanečních parketech kulturáčků a sokoloven při foxtrotech a swingu. A ti mladší ti zase poznají, na jakéže to melodie se jejich rodiče při ploužácích k tanci k sobě tulili. Tak tyto věty připsal Richard Adam na obal svého bilančního alba, které vyšlo v nakladatelství Františka Richtaříka před 3 roky. Tato deska obsahuje některé písničky, které Richard Adam po mnoha letech natočil znovu a oblékl do nového aranžmá. To je případ i skladby Ztracené hvězdy neboli Pampelišky.

0: V dalších minutách se zase vrátíme o mnoho let zpět. Nejspíše největší hit Richarda Adama Páni kluci z roku 1959 má svou předlohu v americkém šlágru půvabné zpěvačky a herečky Doris Dayové Everybody Loves a Lover, k němuž přidal český text Zdeněk Borovec.
1: Ano, to byla písnička, která má taky svoji historii, a sice to mě Karel Vlach pozval k nahrávání. Vůbec já jsem s tímhle tím orchestrem nebyl nikdy členem, ale zpíval jsem s ním skutečně snad 15 nebo 20 let. I když měl svoje stabilní zpíváky, tak vždycky mě zavolal. Zazněl u mě telefon a tam se ozvalo. Tady je Vlach, kouknou, šli by s námi udělat tohle. Víte, to byl zlatý člověk. A jednou mě volal, říká, mám tady takovou píseň, to by se jim hodilo, tohleto, a natočíme to. A tenkrát bylo studio na Strahově. A tenkrát nebyl ještě hal, nikdo neměl hal, protože se zpívalo na sucho takzvaně. Vlach říkal, ale tohle by potřebovalo, ať to někdo vymyslí. Tak to vymysleli tak, že na tom Strahově, jak byla vodárna nahoře, do třetího patra, tam pověsili mikrofon a dole, jak byly záchody, tam dali reproduktory a jak to šlo tou šachtou, tak vzniknul hal. No a taky to byla první písnička, která byla tím dvojhlasem. To znamená, že jsem natočil nejdřív ten jeden hlas a pak sám na sebe jsem se musel sám do sebe strefit s tím druhým hlasem.

0: české verzi Richarda Adama jsme ještě s dovolením přidali originál Doris Dayové. A ještě jednou jsme 74-letého zpěváka Richarda Adama požádali o drobníčku týkající se jeho dalšího hitu Můj strýček.
1: Běžel tady film, nádherný gagový film s Jackem Tatym, francouzským hercem, a tam byla krásná podbarvující muzika, která šla celým filmem. No a já jsem tenkrát dělal s malou kapelou Slávy Kunsta, hráli jsme tady v baru, v hotelu Jalta, ještě jsme dělali zájezdy spolu, tak najednou jsme si říkali, Slávo, slyšel jsi tu muziku z toho filmu, ty to je krásná muzika, víš, co uděláme z toho písničku? On říkal, dobře, odnes to Zdeňkovi Borovcovi, tu melodii, kterou opsal, ten nám přines text a my jsme to natočili na desku. A když to vyšlo, protože písnička pak se jmenovala Můj strýček, tak jsem se ptal v Suprafonu, jak se prodává. A oni říkali, víte, co je zajímavé? Ta deska česky se nejlíp prodává ve Francii. Oni jsou z toho tak překvapení, že najednou z muziky, která jenom takhle, a tam to byl taky populární film, podbarvovala film, je písnička. No a já k tomu musím jenom říct to, že já jsem ji zpíval velice rád a zpívám ji do dneška na zájezdech, protože já měl přesně takového strýčka, o kterém se tam zpívá. On byl tady v Záboří u Kolína bydlel, jo. Takže jsme se málo vídali, ale vždycky, když jsme se potkali, bylo nám spolu strašně fajn. Přesně takový, jako v tom filmu.

0: V 60. letech se Richard Adam, vášnivý automobilista a jinak bratranec znamenité herečky Jaroslavy Adamové, ze scény domácí populární hudby vytratil. Po určitých soukromých peripetích, které zde nechceme rozebírat, na dlouhý čas zakotvil v pražském Tatranbaru, kde vedl vlastní reví, do níž zapojil svou druhou manželku, tanečnici a zpěvačku Aju Farkačovou.
1: Dneska se může říkat všechno, dokonce i v rádiu, tak to musím říct, jak to skutečně je. Já jsem měl v těch sdělovacích prostředcích, které se jmenují televize a rádio, muzikanti tomu říkali takzvaný plot. Taková jedna instituce na to měla zájem, zkrátky to má STB, a nesměl jsem. Ne, že bych to měl oficiálně, ale všichni byli informovaní o tom, že já prostě, když jsem tam byl takhle dlouho u nich na té rekreaci, abych to upřesnil, přesně 2 roky. Déle tam byl jenom Gustav Husák ve vazbě. Takže jsem nemohl potom dělat, nebo sdělovací prostředky mě prostě jednoduše nebrali. S tím se nedalo nic dělat. Ale dole, tam, co jsem získal smlouvu na Václavském náměstí, nejprve na chvíli do Alhambry a potom do Tatranu, tam jsem směl, tam podzemí jsem nikomu nevadil a já jsem tam nastoupil na smlouvu na 3 měsíce a pak jsem tam zůstal 16 let. Trochu jsem si to prolongoval a musím říct, že ta revuální záležitost, to není nějaká černá skvrna na mém uměleckém životě. Já tam dělal reví, na které se někdy chodil koukat i z Berlína ředitel Friedrichstadt Palastu, pan Štruch, jak se dělá reví. Protože my jsme tam skutečně dělali dobře. Já tam měl výborný choreografa Bedřicha Fisegra, Josefa Koníčka. I moje žena, která je revuální tanečnici, myslím, dost dobrá, tak mě v tom pomáhala. A byly tam nádherné revy, kde jsme jednu revy hráli s 600 reprizama třeba a bylo pořád plno, byly tam fronty. Prostě na tu dobu si myslím, že jsme tam dělali dobrou práci. Dělali jsme tam stereozvuk, později kvadrozvuk falešný. Všichni ho obdivovali. Když jsme měli premiéru, tak tam jsem měl radost, že přišli ze všech divadel, z ABC, z Karlína, třeba režiséři se podívat a tak. A měli jsme z toho radost. A měl jsem tam dobrou skupinu. A Štruch tenkrát říkal tomu svýmu baletu 50členému, vás je 50, jich je 7 tam v Praze na Václaváku. Povinně všichni tam sedět a dívat. Samozřejmě tak jsme měli radost z toho, že tam děláme dobrou revuální práci. Tam jsem nikomu nevadil a klidně to všechno procházelo. Akorát, že jsem neměl bohužel možnost dělat, třeba se objevit, a národ si myslel, že se mnou je Bůh ví co, protože tam, co se tam vešlo, pár lidí. Jednou jsem potkal na zkoušku, když jsem šel odpoledne, Vladimíra Dvořáka, který tenkrát byl šéfredaktorem hlavní redakce Zábavy v televizi, a my jsme kamarádi byli celý život, od mládí už. Říkám mu, Vladimíre, prosím tě, teď mě už lidi potkávají na ulici a ptají se mi, já jsem tady zahrabaný, co dělám. Ve mně do té televize se jenom ukázat, tak se mi furt lidi ptají, co dělám. A Vladimír se takhle na mě podíval a povídá, a co děláš? To je člověk, který neměl mozek, ale počítač. Já samozřejmě jsem ho znal, ale stejně jsem mu říkal, Vladimíre,

Od stále aktivního a svěže vypadajícího Richarda Adama jsme vám na závěr zahráli písničku se šťastným příběhem a opravdu upřímně vám přejeme, aby váš život jím byl. Přátelé, těšíme se na vás pod světly ramp opět příště a do té doby všechno dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, Jan Rosák vás zdraví z Tandemu. Dneska tady šlápneme do pomyslných pedálů Tandemu s mým vlastně také kolegou moderátorem, jehož projev je tak charakteristický, že si ho prostě žádný z posluchačů nikdy s nikým nesplete. V Tandemu je s námi tedy moderátor, básník, publicista a překladatel Ivo Šmoldas. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás podrobím v Tandemu teď takovému malému výslechu, ovšem, abyste se mohl trošku připravit a rozmyslet si, co prozradíte a co ne, tak poprosím do režie nejdřív o písničku a všem samozřejmě popřeju pěkný poslech.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teprve z toho, když jsem si připravoval dnešní tandem a podíval jsem se na internet, tak jsem zjistil, že jsme s Ivo Šmoldasem vlastně krajani, protože vy jste rodilý Hanák.
2: Přesně tak, ano.
1: Takže bychom tady klidně mohli mluvit po hanácky, ale protože jsme to asi oba dva už zapomněli, co? Pořádně.
2: Já mám dojem, že jsem to ani nikdy pořádně neuměl, jo, tu pravou hanáčtinu.
1: To je těžká.
2: Trošku, to je těžká záležitost. Mírně, jak si to zvládala moje babička, i když ani to už nebylo ono, takže dialektolog jako by hnal určitě a mě taky. Takže já jsem měl mluvu jenom tak lehce zabarvenou.
1: Takovou moravštinu.
2: No, přesně tak.
1: Takže jsme mluvili asi tak stejně. Dneska už jsme ovšem popražáčtělí hodně. Jak dlouho jste už v Praze?
2: Já jsem v Praze už hodně dlouho, vlastně od 18 let. A teď já nedokážu spočítat, jako kolik to je.
1: To nevadí, stačí od 18 let.
2: No, takže prostě dlouho. Již od minulého tisíciletí.
1: No a do těch 18 teda jste bydlel v Prostějově?
2: Ne, já jsem v Prostějově se jenom tak jako vyskyt nebo byl vyvržen na tento svět.
1: Jo, jenom jste se narodil.
2: No, tam jsem se jenom narodil a to z takového jaksi trapného téměř hygienického či profilaktického důvodu, neboť olomoucká porodnice tenkrát si usmyslela, že budou malovat.
1: Jo, takhle, takže vy jste Olomoučák vlastně.
2: A mou matku teda zavlekli za účelem porodu jaksi o něco jižněji, takže já jsem v Prostějově vlastně strávil dětství nejútlejší. Jo, a potom, tedy já nevím, za kolik dní zase vyhodili a odvlekli zpátky do Olomouce. A já se potom v Prostějově v podstatě vyskytoval jenom jako projížděč.
1: Ano, jo. Tak to všichni, kdo tím směrem jedeme, to prostě se musí Prostějovem projet. Hlavně, když jedete třeba konkrétně do toho, nebo do té Olomouce?
2: No, správně do té Olomouce tedy, ale v podstatě je to úplně jedno.
1: No, ale Olomoučáci říkají ten Olomouc.
2: Říkají.
1: No, ten Kroměříž.
2: Ale taky asi ne všichni. Aha. Ono přece jenom jako my na Moravě jsme byli vždycky takový pokročilejší, tak my jsme tam prováděli změny pohlaví zcela přirozeně a průběžně.
1: Tam to mutovalo velice bytě. No ale teď spíš k vám, k mladému Ivovi Šmoldasovi. Někde jsem si přečetl, že jste chtěl být učitelem, tak to spíš většinou holky chtějí být učitelkama. Vy jste opravdu toužil po učitelské kariéře?
2: To bylo takhle z nedostatku fantazie, jo, trošku. Protože já jsem v podstatě tak chodil do té školy, no, víceméně nerad, ale jelikož já jsem měl školu těsně u domu, takže stačilo pár kroků a dostal jsem se tam.
1: To jsem záviděl těm, co bydali vedle školy, mohli chodit rovnou v papučích. Chodil jste rovnou v
2: předuchách? No to já jsem bohužel nechodil, jo, to mě nějak nenapadlo a do dneška se tomu divím. Dokonce si pamatuju, že ta cesta se v zimě jako velmi prodlužovala, protože mý balí rodičové mi na zimu obstarali bytelné bodky. Udělali ovšem jednu zásadní chybu, protože ty bodky měly koženou podrážku, jo, poctivou takovou, nezničitelnou, ale prostě na tom styku té kůže se sněhem a ledem se děly strašné věci, hlavně jako se tam eliminovalo tření.
1: No je mi jasný, že klouzačky byly vaše doména, protože my, co jsme měli gumové podrážky, jsme si neužili.
2: No já jsem si užil, protože já na těch pár metrech vždycky asi tak 15krát sebou švihnul, že jo, takže já jsem vlastně byl taky zimní otloukánek, ovšem obstarával jsem si to sám pomocí kožených podrážek a gravitace.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevím.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doménou Iva Šmoldase je vlastně jazyk, protože se jím živíte jakožto spisovatel, nakladatelský redaktor, překladatel samozřejmě, také novinář, publicista. Máte ten pocit, že ten jazyk jak si upadá český, že je na ústupu? Já myslím, že ve vašem případě určitě ne, protože vy se snažíte mluvit hezky česky, používáte jaksi bohatou češtinu. Je vidět, že si s ní taky rád hrajete, ale stejně já mám takový pocit, když ráno otevřu noviny, že čeština pláče.
2: Já bych to zase neviděl takhle žalostně, neboť jsem přesvědčen o tom, že upadání jazyka je nutné a dělo se Vážně? Vždy a že to je také synonymum pro vývoj. Jo, protože kdyby jazyk neupadal, tak ustrne. A jelikož jako košatění a podobné záležitosti většinou nepřipadají v úvahu, že jo, zvláště ne z pohledu tedy starší generací na jazyk generací mladších, to vždycky jako máte dojem, že to upadá a v průběhu dějin jako každá generace měla dojem, že jako ty, co přicházejí po nich, jako by si měli tu hubu jaksi vymáchat v něčem onačejším nebo raději mlčet, jo. Takže já se neobávám.
1: Myslím, že s tou globalizací, která je samozřejmě naprosto jasná, s tím, jak se zmenšují vzdálenosti ve světě a to i díky internetu a nejrůznějším jiným médiím, se prostě ty jazyky prolínají, obohacují se navzájem, ale někdy se i jaksi ochuzují, protože krásná česká slova se nahrazují jinými ekvivalenty, snazšími z angličtiny a podobně.
2: No samozřejmě taky jde o to, aby ten jazyk strávil prostě nějaký ten přístroj, že jo, elektronický mám na mysli většinou počítač a počítače zpočátku jako byly samozřejmě dosti takové tupé, takže prostě přijali tu angličtinu, která je v podstatě jednoduchá, která vyhrává ten zápas jako o světový, jaksi dorozumívací prostředek tím, že se vzdala téměř všeho, jo, hlavně gramatiky. Úplně, když to čeština tedy se taky teď jako pokouší velice vzdávat se gramatiky, ale asi to moc nepůjde, no.
1: Já myslím, že tvrdé a měkké jí prostě jen tak nevymizí, jako.
2: No, na tom vůbec nesejde, víceméně. To je psaná podoba jazyka, která samozřejmě udržuje nějaké povědomí o tom vývoji jazyka, tudíž jaksi o jeho historii a je tak dobře. Jo. Ale přece jenom je to konvenční záležitost. V podstatě psát můžeme tak, jak se domluvíme a nějak to fungovat vždycky bude.
1: Já si myslím, že máte asi pravdu, protože i samotní jazykovědci z Ústavu pro jazyk český jsou v tomhle tom takový hodně benevolentní. Říkají, že jakmile prostě se jazyk obohatí nějakým jiným prostředkem, který už je tak zaužívaný, že ho každý bere jako normální, tak je kodifikován tím pádem a musíme ho vzít na vědomí, čili oni sami rezignují, by se dalo říct.
2: No takhle rezignují, to máte pravdu, oni ten jazyk teď se snaží spíš jaksi popisovat a předkládat tedy davu takový přehled o tom, jak to vypadá a co prostě národu z té huby leze. Že jo? A ty snahy prostě nějak to normovat a říkat národu, co je správně a co je špatně, už dávno vzdali, protože oni v dobách, kdy to dělali, tak to byla zcela marná práce.
1: A bohužel by je asi dneska taky málo kdo bral úplně vážně.
2: No samozřejmě.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: svědomí, tak jsem zjistil, že vlastně neumím nic. Ale to zase umím bezvadně.
1: Ale to nic, hezky uplatňujete v několika oborech. Co je dneska vlastně vaše doména? Je to překladatelství, nebo je to básnická činnost, nebo moderování?
0: No tak já to vezmu nějak tak po pořádku. Katalogicky, tak s básněním jsem přestal, nebo lépe řečeno, jako veršíky mě opustili již před mnoha lety.
1: A jaký byl důvod? Že skončila inspirace, nebo jste zjistil, že to prostě nenese, nebo že to nikoho nebaví, básničky?
0: No tak, jako, že o nošení nelze v případě poezie hovořit. No mě ty veršíky prostě opustili, oni jednu dobu tak ke mně přicházeli a já jsem se teda s nima nějak tak hmoždil, bylo to vcelku příjemné, no a potom najednou nic. Tak jsem si říkal, dobře, šli jinam a jsem vcelku spokojen.
1: Muza odlétla,
0: no,
1: že?
0: No, muza odlétla, Bůh ví,
1: bude jiná.
0: Kam se pelešit a jiná nějak
1: nic?
0: A nepřišla, protože pravděpodobně si to mezi sebou říkají.
1: Počkejte. Jste nějaká muza tam, překladatel, překladatelů? Protože ta vás asi pořád jaksi neopustí.
0: No to taky už jsem dlouho teda nic nepřekládal. Já vůbec nevím, jestli to umím ještě, protože to je vždycky zápas od samého počátku. Člověk taky jako se v tom musí cvičit a jak z toho vypadne, tak ten nástup je těžký. No, budu muset zase do toho vpadnout, ale teď nějak nemám čas, protože pořád musím dělat nějaké jiné věci.
1: No a to jsem teď
0: pravidelné dokonce, no a to je hrůza, jako pravidelnost je zničující. Tak já pracuji vlastně teď na třech stavech, abych se vyjádřil jaksi dělnicko-metaforicky a jednak se probírám novými knihami, co napsali a přeložili jiní, tedy neboť připravuju pro Českou televizi spolu s Pavlem Kosatíkem pořad o nově vydaných knihách, který se jmenuje Knižní svět. No takže se ode mě očekává, že přečtu jaksi více než 12 knih co týden.
1: Fíha.
0: No, že si dovedete představit, já ještě čtu strašně pomalu.
1: To jsou dvě za den.
0: No.
1: A to zvládnete?
0: Ne, samozřejmě, že ne, ale občas tak jako jich pár přečtu, pár, myslím, dvě, jo. A zbytek ohledávám, že já, kdybych měl nějakou paměť, tak bych byl teď jaksi svrchovaným odborníkem na začátky knih. Ale mě to vždycky z té paměti vypadne, takže ani tahle odbornost.
1: Kolik tak? Dvě, tři stránky?
0: Někdy víc.
1: A dá se z toho jaksi vypozorovat, o čem ta knížka je a jaká bude hlavně?
0: No, každý nakladatel vybavuje, že jo, knihu nějakou anotací. A většinou tam lže, samozřejmě. A já se jim nedivím, protože ono, když máte sepsat anotaci, máte na to nějakých 5-7 řádků. A máte do toho vecpat to, co pan autor vecpal do 250 stran, tak je to nezávidění hodné a samozřejmě se tam musí trošku mlžit, dokonce takový zkušení harcovníci tvrdí, že nejlépe se píšou anotace na knihy, které člověk nečetl, neboť tam není svazován ničím a má jaksi naprostou volnost.
1: Tak dobře, tak zůstaneme u toho, že se z části teď živíte tím, že studujete knížky nebo čtete knížky a poté o nich budete referovat v televizním pořadu, no ale to není vaše jediná činnost, k těm dalším se dostaneme za chviličku.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivo Šmolda, můj dnešní host Tandemu, se přiznal, že jeho favoritem mezi klasiky českého humoru je v současné době Bolek Polívka. A co vás vede k tomuto tvrzení, pane Šmoldasi?
2: Tak mě k tomu tvrzení samozřejmě vede Bolek Polívka. No já musím říci, že pokud jde teda o pana Polívku, tak zatím jsem ho nepřistihl při ničem nekalém, jo. Já mu to přeju, že mu se takhle všechno vede a on v podstatě jako cokoliv z něj vyjde, tak jaksi u mě nalezne odezvu a ve mně uspokojení, takže ho velice rád poslouchám, rád se na něj koukám jako na herce, mima, vypravěče. O něm nelze říci, že je bavič, že jo, to není to pravé slovo.
1: To já si myslím, že to je jenom otázka terminologie. Prostě mě Bolek taky baví a jestliže tedy takovým lidem by se mělo říkat baviči, tak pro mě klidně bavičem bude, ale prostě on je svůj, on je Bolek.
2: Tak.
3: Počkej, Králíka znáš, Králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš o psovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednom a toho jednoho dám do Tanwaldu a nechám to Soňu. No. To je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl na něj hrdý, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkáš, Maria, favorit. Tak co teď?
4: Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita!
3: A teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfénuje, favorita, počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestíhaje, počkáš, oni jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, ale a tak do práce přijde pozdě, přijde z práce a jednou soused úplně bílý, přes plot, můžu s tebou, Franto, mluvit? Je to venku. No pojď dále. Když si dáme, rozliš, tak si rozlij, jo. Já prostě jsem, já nevím, co. Já favorit. Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný, voněl. Pomyl znova v králíkách.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivo Šmoldas před pár minutami v dnešním tandemu nám sdělil, že si součást své práce nebo jedné z kategorií své činnosti musí přečíst za týden až 12 knížek, tedy přečíst. Přečíst několik, ostatní prolistovat.
2: Tak seznámit se.
1: Seznámit se. No to vám řeknu, pane Šmoldasi, to je už tolik práce, že už vám nemůže zbýt čas na nic jiného. A přitom jste říkal, že děláte několik věcí.
2: No, tak mně nezbývá čas vůbec na nic. A já vždycky jako na mě čeká několik úkolů. A já, jelikož jsem nerozhodný člověk, tak nedokážu nic upřednostnit, protože mám dojem, že když si vyberu tamhle to, tak zase urazím ty ostatní úkoly. Tak to většinou řeším tím, že začnu dělat něco úplně zbytného. Jo? Většinou nic tedy. Nebo jdu, i tak daleko chodím, že přistoupím prostě k mytí nádobí. Nebo jdu něco rovnat.
1: Ale tohle to já dobře znám. To je skutečně na psychologicko-sociologickou studii. Tenhle ten moment, který mě postihne taky velmi často. Mám před sebou naprosto těžkou, neodkladnou práci, ale na kterou se dvakrát netěším, tak jdu dělat něco nesmyslného, jdu třeba utáhnout nějaký šroubky.
2: No a tohle je ještě jako dobrý, protože já častěji, teda než bych si hledal nějaké ty náhradní činnosti, tak si jenom tak sednu a začnu se intenzivně děsit. Jo. Tak sedím a říkám si, bože, můj čas plyne, já nedělám nic, toto zas dopadne. A tohle vydržím třeba dělat půl dne a potom teprve tedy se rozhejbu k něčemu, nebo si řeknu, že teda už to nemá vůbec cenu a že ten den je naprosto ztracen.
1: Škoda, že za tuhle činnost vás nikdo neplatí, tedy bohužel to se nikomu nevyplatí.
2: To je na tom to smutné.
1: No ale teď to zkuste vážně, jak si teď brát, to znamená, říkáte, že kromě těch knížek, které připravujete pro pořad o knížkách do České televize, nebo je to do České televize?
2: Je to pro České
1: tak,
2: televize.
1: Tak děláte ještě něco jiného?
2: No, asi. Já potom ještě mám takovou téměř každodenní povinnost, a to vyrobiti a pronésti krátkou glosu pro konkurenční rádio. No, takže já prostě...
1: A glosu na jaké téma?
2: Na téma dne.
1: Aha.
2: Téma dne si vždycky zvolí tedy nejmenované rádio a já prostě k tomu připojím pár slov.
1: To si musíte připravit, ale aby to nebylo vaření z vody.
2: No, to já si musím napsat, aby to mělo hlavu a patu. Tedy takhle snaha, aby to mělo hlavu a patu. Ne vždy to vyjde.
1: Někdy to má jenom hlavu.
2: Někde jenom se to zastaví právě v tom středu mezi hlavou a patou.
1: Mezi hlavou a patou, no tak jestli se to zastaví vepředu, je to dobrý, vzadu horší.
2: Tak.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Nevždycky se i v naší branži všechno povede. Já si pamatuju, že jsme s Ivo Šmoldasem začínali dělat takový jeden pořad v jedné televizi nejmenované a ono to nakonec jaksi z mé strany nevyšlo, ale i potom, když se to rozjelo, tak to potom nemělo zase až tak dlouhé trvání. Mělo to velikou naději, protože ten nápad byl velice hezký.
2: No, nápad byl pěkný a já teď si vůbec neuvědomuji, jak dlouho to vydrželo na té obrazovce. Myslím, že nějak tak 2,5 roku asi. No, v podstatě si vzpomínáte, šlo o to, aby sbor z jakýchsi jedinců schopných slova a to jakéhokoliv, aby právě glosovali ty události aktuální. Tenkrát to mělo týdenní periodicitu, takže holce dali vybrat události z celého týdne. Byla to doba velmi výživná, neboť politici se snažili, že pan Gross tenkrát ještě jako chudý premiér si obstarával byt a vůbec se děli takové úžasné věci, takže bylo o čem mluvit.
1: Je zajímavé, že pořad adekvátní, nebo ekvivalent tedy toho, který se jmenuje Seděm, jde tuším na televizi Markýza už několik let a daří se mu. No to možná bude jaksi možná na výběru těch osobností, které si tam tak nějak padnou do noty a dobře spolupracují, nebo je to možná tím, že teď zrovna na tom Slovensku je to takové taky rozjitřené, takže témat je tam taky hodně.
2: Jo, no tak o témata není nikdy nouze. No a pokud na Slovensku pořad tohoto typu vydržel, tak je jenom dobře. A možná to taky svědčí o tom, že tamní televizní pracovníci nejsou tak inovativní jako ty naši, kteří pořád jsou půzeni k nějakým změnám.
1: To je zvláštní. Taky to tak vnímáte, že jakmile se něco rozjede, tak je potřeba to změnit?
2: Jo, já takhle nestuduju to nějak důkladně, ale tak jako při povrchním pohledu jsem nabyl dojmu, že prostě jako důvod pro zrušení pořadu většinou bývá to, že je drahý. A náhrada ovšem za něj bývá ještě dražší a pokud možno ještě blbější, než byl ten předešlý. Takže tímhle to taky, jsme tady hovořili o vývoji jazyka upadáním, tak myslím, že televize se vyvíjí stejně.
1: No, já teď jenom pevně doufám, že někoho zrovna nenapadlo, že náš pořad by mohl být nahrazen ještě blbějším a ještě dražším, protože náš pořad není drahý.
2: Tak.
1: Každopádně tuhle myšlenku bych teď opravdu nikomu nerad vnukal.
2: Po mém vystoupení už takové řešení nebude možné.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: V Tandemu si dnes povídám s Ivo Šmoldasem, s osobností, která se etablovala v nejrůznějších oblastech. Dneska pracuje v nejrůznějších médiích, konkrétně v televizi, o knížkách. Ale co vás čeká třeba, kromě tohoto pořadu, a že budete muset zase přečíst za týden 12 knížek nebo prolistovat?
2: Já ještě musím taky se zmínit o té třetí koleji, po které teď nějak tak projíždím tím životem. A to je shodou okolností taky rádio, tenkrát Český rozhlas, protože na stanici Praha,
1: které se dneska říká Dvojka,
2: která se nějak tak přepodstatňuje na Dvojku. Ano. Nebudu komentovat, jako je to týž vývoj, jako, jako všude. Mám dojem, že tedy jako jisté tradiční a zavedené věci by měly zůstávat.
1: Moje řeč, ano.
2: Taky nějak přece jenom, kdo by toužil potom být Dvojka, že jo. No, ale nicméně tedy na oné stanici mívám čas od času takový tlachavý pořad, který se jmenuje Lenoška, a v němž vždy debatuji s někým zajímavým, který teda může k mým tlachům o ničem přinést i nějakou zvěst o něčem. A hlavním cílem ovšem toho pořadu je probírat způsoby lenošení a nic nedělání. Jo, proto se to tak jmenuje Lenoška. Občas tam taky někdo zaspívá, že jo, to je proto, abychom si my mohli odpočinout.
1: No, ale to je sympatický pořad, protože já mám takový pocit, že já jsem strašně rád líný a bohužel se mi to ale nedaří.
2: To jste výjimka, protože já v podstatě, ať se snažím, jak se snažím, tak vždycky mi tam přijde nějaký čipera. Lidé neposední, a když se tážu tedy na nějaké jaksi nebývalé způsoby lenošení, tak se ukáže třeba, že oni si odpočívají tím, že někam běží, jo, což je,
1: to je strašný.
2: Mně nepochopitelné.
1: Naprosto. Já vám dám tip na jednoho skvělého besedníka do vašeho pořadu, Lenoška. Tuhle jsem viděl na jedné nejmenované televizní stanici, takové to ranní vysílání. A tam přišel jeden herec, který byl zabalený do šály, otevřený měl jedno oko, který posléze v průběhu toho povídání zavřel a usnul. Povedlo se mu tam usnout. To je tip pro vás do Lenošky, si myslím.
2: Já si rád vyslechnu, ovšem nevím, jestli to bude fungovat i večer, protože jako při ranním vysílání je to v celku přirozené. Já se přiznám, ranní vysílání televizní nikdy neviděl. Asi třikrát jsem tam byl.
1: A? Neusnul jste?
2: To nevím. Přivezli mě tam a odvezli, a co bylo mezi tím, prostě si nepamatuju.
1: To není důležitý. Každopádně, co bylo mezi začátkem dnešního Tandemu a koncem, který je právě teď v této chvíli aktuální, tak to vás nepochybně bavilo, protože za to mohl můj dnešní host Ivo Šmoldas. Moc vám děkuji za vaši návštěvu, bylo to příjemné a díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Klidnou a pokojnou půlhodinku strávenou ve společnosti paní hudby, a to přímo dechové, přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojky Karel Hegner. Dnešní pořad, ta naše písnička aneb Trubte nám trubety, jsme zahájili skladbou Miloše Procházky Nebudeš moja. Hrála Podhoranka, zpívali Petra Tomanová, Pavel Růžička, Venuše Janečková a Jindra Kotek. Čerstvý padesátník, kterému je věnován tento dnešní pořad. A hned nám zaspívá opět za doprovodu Podhoranky společně s Petrou Tomanovou skladbu Marky Smetka Smutné očenka. Pak budou hrát dvě písničky Šohaj, nejmenší slovácká dechovka s Alenkou Rapáčovou, zaspívají nejprve Veselý život Tomáše Matuly Marie Matulové a pak od Fanoše Mikuleckého Vínečko bílé.

Ano, ano, vínečko bílé, vínečko rudé, tak Jindro na zdraví. A jak jsem v úvodu nastínil, tak dnes společně, přátelé, poblahopřejeme Jindrovi Kotkovi, který 19. května završil 50 let svého žití. Vy, kteří moravskou dechovkovou scénu sledujete delší čas, zaručeně poznáte jeho nezaměnitelnou osobitou barvu hlasu. Jindra měl to štěstí, že vyrůstal v hudební rodině a navíc v hudební obci, kterou Vracov zcela určitě je. Jeho dědeček byl místní varhaník a tak se vnoučkovi náležitě věnoval při jeho prvních hudebních krůčcích. Jindra ve 12 letech již hrál na cymbal v dětské cymbalové muzice. V 15 letech už seděl za klávesami v taneční kapele. Po vojně, kterou trávil v Českých Budějovicích, vstoupil do světa dechovky. Zpíval se Skoroňáky, Podhorankou, Galánečkou, no a nakonec se Šohají. Kromě těchto kmenových kapel hostoval samozřejmě s mnoha dalšími soubory. Tolik stručná procházka životem, uměleckým životem, a před sebou máme další písničky. Když jsem já šel kolem Banské zahrady, opět zaspívá s Alenkou Rapáčovou za doprovodu Šohajů. Od Miloše Procházky a Marie Žákové uslyšíme písničku V tém milockém kosteličku, kterou zaspívá společně s Miluškou Mezihorákovou za doprovodu Miločanky. A pak nám zahraje opět Podhoranka a s Pavlem Růžičkou zaspívají píseň Děkuji vám, tatíčku, Miloše Procházky a Stanislava Pěnčíka.

Jestli dovolíte, tak i vaším jménem popřeji Jindrovi Kotkovi, aby i tu další padesátku prožil s písní na rtech, jak říkávají básníci. No ovšem napřed nám ještě musí také zaspívat. S Lubkou Špačkovou, Václavem Štěrbou a Janou Kadlecovou za doprovodu Glorie Šátek Bílý, Lojzy Barotka, Věrky Havlíčkové a pak již dvě písničky společně s Alenkou Rapáčovou opět za doprovodu Šohajů. Hrál mladý cigán pod zámkem v úpravě Jiřího Drobílka a od Jošky Konečného U Hodonína. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegnar z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 11. března roku 2000 jsme zde hostili herce Lubomíra Kostelku. Nálada byla nadmíru pohodová, jak v hledišti, tak i na malém podiátku. Bavili jsme se všichni a tak doufám, že se ta nálada přenese i na vás. No a teď vám už jen prozradím, že se s Lubomírem Kostelkou v tomto pořadu nesetkáte dnes naposled. Povídání bude mít se pokračování, řekli jsme si toho děsně moc a k tomu se ještě náramně hodí nějaká ta archivní nahrávka. Dneska to bude konkrétně jedna s největším kamarádem Lubomíra Kostelky, s Vladimírem Menšíkem a také s Oldřichem Velenem. No a můžeme začít. Račte vstoupit dále.

0: Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, pana Lubomíra Kostelku.
1: Děkuji, Ondro, jsem velmi potěšen, že mám tak silný aplaus.
0: Děkuji. Pane Kostelko, já o vás vím, že jste na Kokořínsku prožil nějaký čas. Jak vzpomínáte na dobu, kdy s vámi režisér Pavel Juráček natáčel v těchto končinách scény Případu pro začínajícího kata?
1: No, teď jste mě udělal radost,
0: ano?
1: Ondro, skutečně ano. Protože pravda je ta, že Případ pro začínajícího kata bylo něco tak zvláštního, že nemáte vůbec nikdo žádný šajn. Za prvé, byla to role, kterou jsem hrál, která se jmenovala Gulliver a která měla, prostě nejenom, že byla hlavní, rozumíte, ale která měla tolik filmovacích dnů, že jsem překonal všechny světové rekordy, které bohužel nejsou teďka, ten můj není zapsán v Guinnessové knize rekordů, ale pravda je ta, že na ten jeden, na tu jednu roli v tomto biografu jsem udělal 119 filmovacích dnů. Prostě opravdová senzace. A pravda byla ta, že jsme přijeli tady na Kokořínsko, kde se točily scény s autem, které v podstatě se rozjelo samo a tady jsou zatáčky na tom Kokořínsku. Takový, ale velmi, bych řekl, prudký a velmi dlouhý. A já jsem jako vystoupil z toho vozu a představte si, že se rozhlížím po krajině, protože kam jsem přijel, tam byla stopka. Vždycky jsem to otočil, to auto, a jel jsem dál a znovu byla stopka. Zase jsem jel dál, znovu stopka. A teď jsem přijel na to Kokořínsko a představte si, že vystoupím z toho auta a to auto se samo rozjelo. To se rozjelo a tam byl samozřejmě, tam byl kaskadér, který to auto řídil, bylo to velmi zajímavé. A jel, rozumíte, těma serpentinama, zatáčkama, já jsem celý ten les proběhl. To auto normálně jsem finišoval, abych to auto doběhl a do toho rozjetého auta jsem skutečně skočil a všechno se vydařilo. A mně se tady na tom Kokořínsku tak líbilo, vám řeknu, že jsem říkal, proč jsme ten biograf celý netočili vlastně jenom tady. Opravdu jo.
0: No, pan starosta z Kokořína je celý blažený, jak ho vidím. Sedí přímo proti nám, ano.
1: Má uctívá poklona, pane starosta.
0: Já to vždycky na něj prásknu.
1: Člověk neví, jestli tady náhodou neskončí, že jo?
0: Pane Kostelko, ano? Režisér Pavel Juráček zemřel ve 54 letech. V časech normalizace, připomenu, že tenhle film byl natočen v roce 69.
1: Nebo ano, 69. v 69. roce jsme to točili.
0: Neměl už možnost nějak svůj mimořádný talent projevit. Jaký byl k vám tenhle pan režisér?
1: Musím říct, že senzační opravdu. Pravda byla ta, že on mě jakoby tak nějak objevil v televizi, a říkal, zkusím normálně s ním natočit jeden televizní pořad. Jsme točili nějakýho Haška, ale bohužel už si nespomínám přesně, co to bylo. Nespomínám, je to velmi smutný, ale pravda je ta, že jsem toho natočil tolik, že prostě nespomínám. No a tam se mu zalíbil a do té role mě obsadil a ta role opravdu ani na jednu jedinou vteřinu nesešla z plátna. Prostě byl jsem tam celý ty 2¼ hodiny, co se to promítalo. Prostě role všech rolí, větší role už na světě nemůže existovat. Zajímavý. A s Pavlem opravdu strašně krásný vztah, musím říct. Opravdu bezvadnej. Já jsem byl ochoten mu udělat úplně všecko. Já jsem byl samozřejmě velmi spjat se svým kamarádem, přítelem, bratrem, prostě Láďou Menšíkem. A my jsme spolu de facto prožili celý život. My jsme byli tak spjati takovou zvláštní pupeční šňůrou, že to už snad ani prostě do budoucna nemůže existovat. Měli jsme jeden k druhému takový, bych řekl, takovou radost, takovou chuť, že prostě jsme s tím mládičkem udělali všecko. No a já hrál samozřejmě, já jsem se nechal trošku tím mládíkem ovlivnit a přesto, že jsem v divadlech začal hrát velmi vážné role a velký, krásný, všecko bezvadný, tak najednou ten Ladinek prostě tak mě tak táhnul jakoby trochu k sobě do té legrace a já jsem tomu podleh, protože jestli mám něco opravdu v životě rád, tak je to legrace, sranda, rozumíte, nevím ještě, jak bych to jinak nazval, já znám moravský názvy, ale aby náhodou se posluchači rozumíte, tak bych řekl, neurazili.
0: A tak vysílá se to v noci, takže můžete...
1: Tak je to prča, rozumíte, a to. Taky čurina. Tomu skutečně říkáme, takhle nahané říkáme legraci, říkáme čurina, no tak co, to není špatnýho, že jo? Protože to legrace opravdu. No a já s tím Ladinkem jsem dělal opravdu jako legrační věci a některý musím říct, už jsou ve zlatým fondu, pozor, děti, to je skutečně zajímavý. A pravda je ta, že když jsem dostal tuto roli u toho Pavla Juráčka, která nebyla téměř vůbec legrační, která byla v podstatě nevážná, ale taková bych řekl, taková obecná, taková prostě tak, jak ten život v podstatě měl, tak šel. Ale moc legrace tam nebylo. To byl v podstatě vážný biograf.
0: No my k panu Menšíkovi směřujeme, nicméně ještě bych se zeptal, jestli náhodou v tom filmu Případ pro začínajícího kata, oni tam hráli například Pavel Landovský, Klára Jerneková, Pavel Bošek, Jiří Hrzan, ale i Nataša Golová nebo Věra Ferbasová, to jsem si vypsal.
1: Jo, Věruška.
0: Jestli jste s někým v té době z nich se přátelil, nebo...
1: Se všema.
0: Se všema.
1: A přiznám se, že moje největší kamarádka v mém životě byla skutečně Věra Ferbasová, si představte.
0: Vážně?
1: Já jako kluk jsem jí hltal samozřejmě, pokud jsem mohl do kina, rozumíte, na ty obrazovce. A jí hltal tak, že jsem říkal, já Věruško tě vlastně zhltal. A my jsme měli k sobě prostě tak nádherný kolegiální vztah, ale i kamarádský, prostě bezvadný. Věra byla senzační ženská, senzační herečka a senzační kamarádka. Teda tomu já věřte tleskám.
0: Teď bych se, jak to tu bývá zvykem, rád zeptal na vaše dětství. Dvě otázky, pane Kostelko.
1: Ano, prosím.
0: Po kom jste spíš, po mamince nebo po tatínkovi? První z nich.
1: No tak, Ondro, já vám řeknu naprostou pravdu. Můj otec byl strojvůdce, ale velmi elitní a velmi rigorózní a přísný člověk, ale velmi přísný. A moje maminka, to byla pusinka, to bylo něco tak něžného, sladkého, že mě málem jdou slzy do očí, protože to bylo tak krásné stvoření, že nemáte představu. A já jsem tak napůl. Já mám chvíle, kdy opravdu jako tvrdě, nekompromisně řeším věci a mám chvíle, kdy prostě byste mě utáhli na vařené nudly. A to je skoro tato chvíle.
0: Oh.
1: Kdyby tu byla nudle... Kdyby ta nudle tady byla, tak bych na ní sedl a vy, Ondro, byste mě mohl vozit a bylo by to show.
0: Otázka druhá.
1: Ano.
0: Dělal jste rodičům víc radost nebo naopak?
1: Radost.
0: Aby to...
1: Jedno jediné slovo, zkušená
0: Vážně?
1: Radost. Ano, já jsem maminku strašně miloval a otce jsem ctil a zkušeně poslouchal na slovo.
0: Byl jste hodné dítě.
1: Ano, byl jsem opravdu hodné dítě, to je pravda.
0: To je hezké. A učil jste se dobře?
1: No, učil jsem se tak středně, se dá říct, ale jak pokračoval ten věk, tak furt jsem přibíral, si představte, tak byl jsem v obecné, tam jsem měl jedničky, dvojky, přišel jsem potom jako na Měšťanku, rozumíte, tam už i nějaká trojka se objevila, pak po válce hned jsem šel na průmyslovku, rozumíte, do Brna na elektro a tam už to bylo takový zajímavý. Tam některé předměty prostě byly sami jedna, z matiky jsem měl 4 celý 4 roky, to bylo neuvěřitelné. Já jsem byl profesora tak rigorózního a přísného, který prostě nesežeral mě vůbec nic, pardon, nezbaštil mě vůbec nic, rozumíte? A já jsem tu matematiku musel ovládat, protože jsem dělal elektrotechniku a tam většina předmětů prostě byla matematických. Ale on ne, on tvrdě 4. A to jsme měli asi tak 3/4 třídy.
0: Vy jste
1: to byl showman. Tam je to zajímavý ohromně. On přesto, že byl takový rigorózní matematik, tak si představte, že to byl šéf Sdružení moravských učitelů. Starší, jestli tady jsou v sále, tak si můžou pamatovat, že skutečně to bylo těleso, které mělo ale velký zvuk. Opravdu, to byl sbor moravských učitelů a profesor Vach byl předsedou, byl dirigentem a předsedou prostě toho sdružení.
0: A dával vám čtyřky?
1: Čtyřky, bez debaty, já to měl až v matice všechno čtyři. Tam nebyla skulína.
0: Vy jste se, teď se dostávám už k panu Menšíkovi, vy jste se poprvé s panem Menšíkem setkal, tuším, na sportovním kolbišti, je to tak?
1: No tak sportovní kolbiště de facto mě na něj upozornilo, ale ano. Víte, co bylo zajímavé? Že já jsem byl na elektroprůmyslovce, Ladiček byl na strojní průmyslovce, ale obě dvě ty oddělení byly v jedné budově. Na Sokolský v Brně. Ladiček byl první a druhý patro a já přízemí. No a tak viděl jsem takového prostě, takového synka, rozumíte, kudrnatýho, rozumíte, takový velký rty, rozumíte, a trošku ta ustouplá brada, ale jinak takový strašně sympatický a dohromady jako tak moc jsem si ho nevšímal, protože jsem byl samozřejmě elektrikář. Jen v tělocviku jsme se, když jsme se střídali a tenhle, tak bylo jasný prostě, že on hraje házenou, pak vždycky bral míč do ruky, rozumíte, a dával rany petardy velkým. A jednou to bylo takový, bych řekl, takový zhromáždění, nezhromáždění, to bylo prostě takový hry, středoškolské hry, ale ty byly tehdy velmi populární a slavní, nebyla televize, nebylo nic. Takže když vypukly středoškolské hry, no, tak to byla senzace. Všechny středoškolské školy měly, školy měly prostě prázdno, všecko na stadion a každá škola nominovala prostě svý prostě sportovce na všechny druhy. A teď si představte, já jsem házel oštěp a docela solidně, já jsem Přerovák jako rodem, jo, a Přerově jsem dělal atletiku prostě od 0 let a víte, co vlastně dneska je? Dneska je 75 roku výročí atletiky v Přerově, kde jsem měl být a jsem tady u vás. Pokud to budou Přerováci poslouchat, tak já jim musím říct, já, když mě Ondra volal asi před dvoma nebo třema měsíci, rozumíte, a říkal, Lubine, přijde, říká, ano, přijdu, bez debaty, 11. března, ono znamenám, ale ne v notýsku, já žádnej nemám. Nikdy jsem neměl, jenom v hlavě. Ale opravdu skutečně řekl, ano, přijdu, bez debaty přijdu. A do toho přišel ten zvací dopis na těch 75 roku lehké atletiky. No a byli velmi smutní, jako že tam nepřijedu. Tak Přerovští, mějte se dobře, jsem na Kokoříně, rozumíte? A k vám přijedu, uděláme úplně jiný večer, než ten, který jste dělali dneska.
0: My ještě to podpoříme potleskem dalším.
1: Tak to je. A co ještě on?
0: No tak, vy jste se stal členem divadla ABC ještě za pana Vericha a měl to na svědomí, tuším, také pan Menšík.
1: Ano. Představte si, že jsem na takový, bych řekl, takovou výzvu toho Ládička přijel do Prahy. Jen tak se mrknout, rozumíte, jak se dělá televize, jak se dělá film. No a samozřejmě s Hládičkem, protože jsme byli opravdu jako kamoši, zvlášť na té škole, na JAMU, na Janáčkově akademii muzických umění, jsme se velmi spjali s tím Láďou. No a já přijedu do ty Prahy, no bylo mě tady hrozně dobře, nebo v té Praze mi bylo opravdu velice dobře. Kdyby vám měl vyprávět, jak jsem získal byt den předtím, než jsem odjel do Prahy, by tomu nikdo nevěřil, by řekli, no to jsou bláboli, co ten Kostelka říká, neuvěřitelný. Ale já jsem opravdu, než jsem odjel, ten večer jsem seděl v restauraci v Brně, tam jsem se už vlastně loučil na 3 měsíce s Brnem, že pojedu k tomu Ládíkovi, který měl malý dvoupokojový byt, dvě děti, rozumíte, a ještě jsem tam měl přijít já, rozumíte, a takový bych řekl trošku sičák a takový bohem, rozumíte, s tím Ládínkem dohromady, takže to vypadalo dost tristně, no ale co jsem mohl dělat, já jsem nikoho v Praze neznal. A přijdu vám do kavárny, kde bylo úplně plno a jen u jednoho stolu seděl takový člověk, takový pošmatrák, který prostě, ale neuvěřitelný pošmatrák prostě, zarostlý, rozumíte, takový podivný pohled a všecko, nikdo si k němu nesedl. No a já jsem řekl, je tady volno, můžu si sednout, udělal, zamrčel, rozumíte. Já jsem si sedl, on se na mě chvilku dívá a říká, dej mě bura. Což bylo 5 korun, jo? A já jsem vytáhl 10 korunu, klidně jsem mu ji vrazil, ale jsem se neptal, na co, co, o co jde, tu jsem mu ji tam dal. On si objednal rum a pivo, rozumíte, to vypil, říká, co, co seš zač? Já si říkal, jsem herec, on nevěděl, co to je. Neměl nejmenšího šajna, jsem říkal. A tak, tak prostě, já jsem mu pak objednal další štamprli a tenhle. A on mě nebyl nějak, jako bych řekl, jako nesympatický nebo dokonce odporný, to ne. Ale zajímavý bylo prostě, že na jedenkrát já jsem mu začal být sympatický. On věděl, že mám nějaký prachy, no já jsem se mu přiznal, rozumíte, že jedu do Prahy příští den a budu tam asi 3 měsíce. A teď si představte, on říká, když mě dáš 3 flaše rumu a 300, tak já ti dám klíče od svého bytu v Praze. A to bylo v Brně. To bylo v Brně v akademické kavárně. A já jsem si říkal, no safra, už jsem přišel o víc peněz, na to se můžu vykašlat, že mě oblafne a teď mě zajímá, jak mě oblafne. Tak on šel pro klíče, já jsem šel pro ten rum, jsme se setkali a on vám donese klíče, tam byl jeden normální dozický klíč a jeden takový asi 30 cm dlouhý. Jsem říkal, od čeho ten klíč je? On říká, ten je odvrat. A ten je odvrat v domě u zlatýho hada. A já jsem říkal, ty chceš říct, že toho zlatýho hada právě žeru. Ale dobře, já ti prostě dám, tady máš ty 3 flašky rumu, tady máš 3 kila normálně a já skutečně si beru ty klíče a zkusím tam jet. To byl roh Liliové ulice a roh Karlovy ulice skutečně a byl to opravdu dům u zlatýho hada a já tam ten druhý den přijel. No samozřejmě nemá nikdo představu prostě, o co šlo. Otevřel jsem ty vrata, otevřel jsem tím klíčem takovou bránu, jako na ty, jak se jmenují, ty Pavlačovy byty, jak jsou. A teď si představte, že otevřu ten byt vlastní a zešílel jsem. Tam byla tak 5 cm vrstva prachu, to opravdu, to nekecám ani ně. Tam prostě bylo v neuvěřitelným binci všecko a to zavřel jsem. Říkal, tady nemůžeš být dlouho ani náhodou. Vytáhl jsem ten kufr, který jsem už nabalil, že kdybych náhodou měl ten svůj vlastní, rozumíte, jako byt k dispozici, tak jsem to nabalil vším možným ložením, prádlem a už všecky takový šel, jaký camfrnoky, rozumíte, a tenhle. Ten měl asi 80 kilo, takže když mě to nesl ten, jak jsem přijel, rozumíte, ten zřízenec jako do taxíku, rozumíte, tak zešílel, protože asi 4x upadl pod tíhou toho kufru. No a tak jsem vyšel a jsem říkal, to je naprostý nesmysl. Tady nemůžu být. Že jsem vytáhl ten kufr a v té době, v tom roce 56, nejezdili žádný taxíky. To, když projel jedno auto tou malou Karlovkou, tak za ten den tak to byla senzace. Sedím a koukám, říkám, je to tady pěkný všecko. Naproti prostě Klementínu, rozumíte? A tam dole byl obchod v tom zlatým hadu, v tom domě. A byla tam samozřejmě překrásná hospůdka a všecko. Prostě všecko, co se mě líbilo. Sedím a najednou vidím drogérie. Říkám, ježišmarja, kdybych šel do té drogérie a koupil úplně všecko prostě. A ty to vymaloval, vysmejčil tenhle. Děti, 48 hodin jsem na tom pracoval, nekecám. Zjistil jsem, že jsou tam parkety. Asi po 6 mítí tam nebyla skulína. Prostě bezvadný.

0: No, samozřejmě, jo, mezi tím mě ještě přišel navštívit majitel toho domu a říká, já jsem rád, jako, že tady ten, já nevím, jak se jmenoval ten pán, prostě poslal někoho, ale musíte zaplatit za 3 roky byt. Absolutní katastrofa prostě a hrůza. Já jsem měl peníze sebou, jenže půlka toho normálně padla na tenhle byt, rozumíte, něco na ty potřeby a tenhle. No a teď, když jsem toho ladička prostě jako navštívil, tak zbytek, to, co jsem měl na 3 měsíce, rozumíte, za 3 dny jsem měl v čudu. My, když jsme skončili u mě jakože prohlídka Prahou, nebo musíš vidět Prahu v celé nádheře. No to byla od putiky k putiky, od baru k baru, rozumíte, tak, jak byl Laďušenka zvyklý. I já, my jsme takhle žili celý život. Prostě bezvadný. A teď si představte, že my přijdeme ráno asi v 5 hodin ke Kalendum, to je na nábřeží taková hospoda, ta je už pro notorický opilce, rozumíte, kteří já už nemají kde...
1: Promiňte, že vám do toho skáže, já tady kejvám hlavu, já jsem o to slyšel pouze.
0: Ale to byla pravda.
1: Pane, byl jsem tam asi 2x.
0: Tak já jsem si dal 2 rohlíky a držkovou a 2 piva. Laďa si dal 2 rohlíky, držkovou a piva a mě scházelo 5,70 Kč, abych to zaplatil. Tak jsem musel škemrat, rozumíte, a mě to zaplatil. A tak s tím Láďíkem jsem začal. A Láďa právě, když jsem tam byl už asi 3 měsíce, začal jsem skutečně filmovat, začal jsem dělat televize a všecko, tak najedenkrát řekl, zůstaneš v Praze, doufám. Jenže já jsem měl prostě jakousi ženskou, jsem měl v Brně, rozumíte, a tak jsem tam asi 2x jsem tam mezi tím mohl odjet, rozumíte, a to mě Jirka Štuchal musel půjčit peníze, protože jinak bych se tam byl nedostal, tak jsem říkal, ty Láďo, abych opravdu v té Praze byl. A on říká, a kde, v kterém divadle? Já jsem říkal, tak jak jsem proběhal, všecky divadla jsem opravdu proběhal, viděl jsem všechny představení, pak jsem byl fanda na to. Jsem říkal, nejradši u Vericha, v tom ABC, to by byla bašta. No Láďa nelenil, okamžitě zvedl telefon a hned byl by se tak láskava přijal, prosím, jeho kamaráda, tehdy Láďa nebyl známý, vůbec pan Berich nevěděl, že nějaký menšík existuje, rozumíte. No řekl, ano, samozřejmě, ať přijde, jenže já už vám nevím, jestli jsem se tehdy namazal, rozumíte, den předtím, než jsem tam měl jít a byl jsem slabý, anebo naopak jsem měl rande, já nevím, prostě nevím, já tam nešel, ani poprvé, ani podruhé, ani potřetí, ani počtvrtý, ale jinak furt volal. Vždycky jsem mu říkal, já tam nebyl. On říkal, ježišmarja, tak hned zavolám, rozumíš. A furt si Berichem jako diskutoval, rozumíte, že tam přijde jeho kamaráda tenhle a já vám takhle jdu a už to volal asi 10x, Láďa. A já nechtěl. A já jdu, tak už v květnu to bylo, rozumíte, přijel jsem tam někdy v lednu, v květnu tak jdu tou Prahou a koukám, najednou jsem před divadlem ABC a říkám, sakra, co kdybych teďka za tím panem Berichem šel. Šel jsem dolů na vrátnici, říkám, prosím vás, já bych potřeboval mluvit s panem ředitelem Verichem. Přišla paní, Jarka Týlová, to byla jeho sekretářka, božská paní, je slabý slovo, prostě jedinečná ženská, která mě řekla, vy jste ten, který se pořád objednává a nechodí? Říkal, ano, to jsem já, ale to nejsem já, se neobjednám. Můj kamarád říká, to je jedno, ale hlavně jste objednaný a nechodíte. On vás asi pan Verich nepřijme. Říkám, já se ho zeptám. Šla, přišla a řekla, ano, pane Kostelko, pan Verich má tak jedinečnou náladu, že vás prostě přijme. No a byla přestávka jako mezi tím kusem. To byly husary hráli. A teď si představte, že mě vede jako k tomu panu Verichovi, mě se tam začali klepat kolena, to se přiznám. Zaklepu, ozvalo se dále, já otevřu, tam byl pan Verich, Mirek Horníček, Milda Kopecký, Rudla Dejl, rozumíte, Karel Vlach, to jsem omdlel úplně, rozumíte, pač jsem miloval muziku. A teďka ještě tam nějaký pán byl a teď najednou pan Verich říká, co si račte přát? A já mu říkám, pane řediteli, já jsem nějaký Kostelka z Brna a rád bych k vám strašně do angažmá. A on se na mě díval, tak chvilku šibalsky těma očima a říká, no nepovídej ty, vy jste z Brna, to jste přijatý. A ty se vážně nevěděl, jestli je to legrace, rozumíte, nebo je to prostě nějaká hrůza na mě hozená. Ale ono to byla pravda, si představte. A já byl přijatý. Trošku jsem se rozpovídal moc.
1: Ne. Krásně vyprávíte.
0: Ale říkám, mám opravdu celou svoji životní story.
1: Krásně se to poslouchá.

0: poslouchá, ale já mám takový občas mírně zákeřný otázky. Teď bych se vás chtěl zeptat, vy jste tedy Moravák, ale větší část života jste prožil v Čechách. Co se vám nelíbí u Čechů a je něco, co se vám nelíbí také na Moravácích? Tady jsem to trošku uhladil.
1: A to jste pěkně teda, to jste mě dostal trošku do kouta, ale dobrý.
0: Beru to. Na to proč máte
1: pravda rád... je ta, Ondro, pardon, že vám skáču do řeči, ale pravda je ta, že Češi a Moraváci tam jakýsi rozdíl je. Češi jsou podle mého tak trošičku přeci jenom trošku strozí. Oni nemají takovou, bych řekl, tak tu spontanietu, rozumíte, jakože jsou ochotní každou vteřinu hned, rozumíte, po sobě šáhnout a říct, kam jdeš? A říkám, jadu do papírnictví. A říkám, nechceš ke mně do sklepa? No a to je ono, rozumíte. A tam to všecko je.
0: Tohle mě říct
1: a to
0: Čech.
1: Já miluju. Prostě, to já skutečně miluju, protože to je nádhera, to je prostě bezvadný. Takhle jednou jsme šli se s tou Zázborkovou, poslyšte. Taky, jako šli jsme si něco koupit. A sedí, ten občan seděl na zápraží a říká, kam jdete? A já se říkal, ale já normálně doprovázím tady paní Stelu, ona si chce něco koupit v papírnictví, říká. No a předtím, že byste zašli na skleničku? A Stela říká, no to ne, říkal, no to ano. A my jsme tam zašli jenom, že dva dny nás ten film hledal. Nevěděli, kde jsme. Rozkošný opravdu, jak cumel.
0: Mě tak napadlo, kdyby vás nějaký Čech v Praze pozval do sklepa v dnešní době, že by to bylo...
1: To by ho mdlel.
0: Ale na Moravácích něco musí být taky takový, nebo dá se to taky říct, že to je i negativní vlastnost tato?
1: Myslíte Češi nebo Moraváci?
0: Potřebuje taky něco negativního na Moraváky, víte?
1: Jo, no tak...
0: My jsme český rozhlas.
1: Ne. Všecko je bezvadný do chvíle, rozumíte, když se všichni, bych řekl, upravíme do takového stavu, že na jeden kanál řekne, hele, je to černý, a řeknu, kecáš, je to šedý. On říká, ne, je to černý, říkám, je to šedý. Říká, ještě jednou opaku, že to je šedý, a ti jednu brznu, a už to letí. To je Morava, bohužel, je mě líto. Dámy a pánové, pravda je ta, že s Ladníkem Menšíkem byla strašná legrace. Vy to osobně víte normálně z televize a z filmu. A i kdyby Ladíček byl tady, no tak zblázníte se smíchy, prostě senzační. Ale jak šlo o tyhle věci, jako když opravdu teda jako bylo nějaký trošku bití, no tak tam byl první. Jo. Tam byl Lajček první, bez debaty, rozumím, jsme se mydlili, to nemáte představu. A někdy jsme slízli pěkný rány, teda, no moc pěkný. I my sami. Představte si, že tak sedíme s tím Ladinkem a on říká, Lubine, člověče, my už tolik věcí jsme zažili a furt hrajeme nějaké věci někoho jiného, co kdyby jsme něco napsali si sami pro sebe. Říkal, no to je bezvadný nápad, máme prostě zkušenosti mraky, rozumíš? Sami oba jsme docela, bych řekl, takový veselý, vtipný, že by to mohla být sranda. Takže jo. Říká, hele, manželka pojede normálně, s dětma pojede k babičce na Moravu, rozumíš? Ty přijdeš ke mně normálně a pustíme se do toho. Ale nezapomeň vzít flašku. No tak samozřejmě jsem normálně vzal flašku Becherovky, rozumíte, bez debaty. Šel jsem k Ladinkovi, normálně Ladin mě vítal, říkal, Lubo, tak a teď se do toho pustíme. Já jsem říkal, no tak co Ladinku, o čem bychom tak začali prostě ty zkušenosti, co máme dávat na papír. A on říká, ty, já mám úplně geniální nápad. Víš, jak se to bude jmenovat? Atom a láska. Říkal, ty debile, jaký atom a láska? Co za atom a lásku, co chceš normálně, jako legraci chceš z toho normálně vycucat? Teď máme svoje prostě zkušenosti, tak ty samozřejmě ty bez debaty dáme, no ale atom a láska, to si nedovedu představit, co bych měl já osobně říct. On říká, ne, Lubo, bude to atom a láska. No a teď jsme popíjeli zuřivě, rozumíte, ty štamprlíky. A já jsem říkal, Ladinku, prosím tě, pěkně, ale už s tím atomem a láskou přestaň. Ne, on nepřestal. A furt atom a láska, a pak jsem mu řekl, ještě jednou řekneš atom a láska a já ti ji musím dát. A já mu ji dal. A co myslíte si, že udělal Ladínek? Ten dal mě, rozumíte, skočili jsme po sobě a půl nábytku jsme rozbili, jak jsme tam... Opravdu se byli jako koně, ale jako koně. A už jsme byli skrvaveni, už to bylo opravdu hrozný prostě. Najednou už jsme neměli sílu, jsme normálně tak přichcípli, rozumíte? A já říkám, Ličku, prosím tě pěkně, jen jedno neříkej, a to má láska. A on říká, Lubo, já tě musím zklamat, a to má láska. To bylo naše kamarádství, prostě. My jsme se dobili jako koně a pak jsme se líbali a leželi jsme spolu v posteli, rozumíte, konec úplnej, no, prostě bezvadný.
0: A tom a láska nespatřilo světlo?
1: Nespatřilo světlo světa, ale nic právě. Ano. My už potom jsme se nikdy nesešli, pak jsme říkali, on mě řekne a tom a láska, a mu hned jednu vrznu a bude konec.
0: Pane Kostelko, do Šemánovic často přijíždí další kamarád Vladimíra Menšíka, pan Oldřich Velen.
1: Joj.
0: Zažil jste s nimi něco ve Trojici?
1: No jistě. Jednak jsme točili spolu a Olda Velen je báječný kluk, to je skutečně prima kluk, já ho mám hrozně rád. Je to taky, je to notorický Morava, jako jsme byli my dva.
0: Já jsem čekal, co...
1: Čili jako my, notoricky jí a pije. Tam nejsou skulíny děti, to je prostě absolutně dokonalý, to je bezvadný. A Olda Velen je opravdu, jednak je to můj přítel, to byl Láďův přítel a můj přítel, a teď už je to jenom můj přítel. A je skvělej do těchto dnů. Já se s ním mluvil, to je asi měsíc normálně, on říkal, Lubo, já ti musím něco říct, to rozumíš, a tenhle. A ty mi řekl takovou kodinu, že se tomu strašně smál, rozumíš, ne, bez vady prostě, opravdu je. Olda Velen je skvělý kluk.
2: A my bychom si teď mohli pana Oldřicha Velena připomenout v krátké ukázce, třeba zrovna v té, v níž také vzpomínal na jednu rošťárnu kamaráda Menšíka.
3: Byli jsme na festivalu v Kyjově, na Moravě, a v tom filmu hrála taky, moji partnerku hrála z britské Gvajány krásná mulatka, s kterou já už jsem předtím hrál v aferách mé ženy, jo, krásná mulatka, kterou vždycky na filmování vozil z Mnichova její milenec Herman. On to byl bohatý, prostě fabrikant, měl v Africe, měl továrny na zpracování zlaté rudy, takže prostě nevěděl, co s prachama, taky platil byt v Mnichově a v Londýně. Jo. A do toho Kyjova taky ji přivezl. No a to víte, na Jižní Moravě oslavám festivalu, no prostě se chlastalo, všecko možné tam bylo, mimo početí tam bylo všecko. A kolem noci si někdo vzpomněl, ne, starosta přímo si vzpomněl, že mají na prvním poschodí vybudovanou novou odávací síň plnou jihomoravských prostě těch postav folklorních a tohle to všecko, a že nám to ukáže. No tak jsme tam přišli, že jo, a tohle. A Láďa říká, no tak, když tady máme tyhle dva naše mladý, jo, no tak uděláme svatbu tady, jo. A ten Herman říkal, Ježíši Kriste, to je takový rizikový, protože já mám takový smutný zkušenosti s mojí ženou, která mě otvírá nejenom soukromé dopisy, ale otvírá mě i služební a obchodní dopisy. A starosta říká, no co, prosím tě, však tady bude jenom svatba, a pak to zase bude vypijeme, že jo. Láďa si sednul k psacímu stolu, jo, já jsem dělal svědka ty mulatce krásný, někdo tomu Hermanovi, no a teď to šlo, starosta si pověsil tady to cingrlátko státní, jo, a teďka to šlo tak, jak to má jít, narozen, adresa, věk a to všecko. Čili Láďa vyplnil kompletně odací list a všecko tohle, co dokonce tam vedle leželo jakýsi razítko, nikdo nevíme jaký, ale to je jedno, prostě tam prsknul tohle. A šli jsme dolů zapít svatbu, jsme gratulovali novomanželu a tohle. A ten Herman furt byl nešťastný, říkal, ježiš, to by Brunhilda vyjeděla. My máme 4 děti. Já už jsem dávno chtěl se s ní rozvést a ona to odmítá, že ne, pač věděl, že prostě mám ty prachy. Jo. Pak jsme šli na kutěz, ráno jsme vstali, zase posnídali guláš, klobásy, ovary, jelita, jitrnice. A taková dietní strava, že jo. A už jsme se chystali prostě do aut nasednout a Láďa říkal, já si tady se musím odskočit. Běžel nahoru do té oddávací síně, vytáhl ten oddací list, složil ho, dal ho do obálky a adresu napsal až z Prahy. Jeho adresu napsal do Mnichova. No samozřejmě, že Brunhilda to otevřela a zjistila, že Herman si vzal v jakýmsi Československu, ona vůbec nevěděla, kde to je, že si vzal jakousi divošku z britské Guajány a taky to rozčílilo, že ona podala rozvod. A ten Herman nám pak děkoval.
2: Tak to byla malá vzpomínka na jeden z kousků Vladimíra Menšíka, kterou tu připomněl Oldřich Velen. A my se teď už zase vraťme k Lubinovi Kostelkovi.
0: Kdo vás naučil vařit tak, že jste nakonec napsal kuchařku?
1: Jo, tak to je pro dámy, tohle, toto.
0: Já si myslím.
1: Představte si, že já jsem měl, vlastně kolegyni jsem si vzal jednu, když jsem dodělával čtvrtý ročník, tak z prvního ročníku jsem si vzal prostě jednu dívenku, velmi milou, fajn, která měla jednu necnost, kterou nemám moc rád, a to znamená tedy jako kouření. Ona kouřila, rozumíte? Ale co jsem neměl rád, tak neuměla vařit. No, tak přeci jenom ještě jsem pár jídel udělal, mezi tím mě delegovali prostě do Českého Těšína, kam jsem musel jít jako herec, ale normálně z nařízení Ministerstva kultury. No, šel jsem tam. Tam jsem se první den opil, ale ne, že bych to já chtěl. Tam prostě ti haveři, to byl 53. rok, rozumíte? To byla měnová reforma, což starší všichni víte, o co šlo. Prostě já jsem měl základní plat v divadle 820 korun hrubýho, dělalo to 664 korun čistýho, 150 korun jsem dal na to a zbytek jsem musel propít, pač to nemělo smysl z toho žít, to byl naprostý konec. Jenže když jsem tam já přišel, rozumíte, do hospody, tam, kde bylo divadlo, tam byla i hospoda, rozumíte, tak normálně, jako jsem si dal jídlo a objevil se u mě takový velký stakan, deci prostě nějakého pití. A já jsem říkal, vrchnímu jsem říkal, ale já jsem si nic neobjednal, jenom tak mávnul rukou, jako jdi do háje, blbečku, víš, o co pendrek jde. A taky jsem věděl, pendrek, o co šlo. Děti, jedna deci, druhá deci, třetí deci, čtvrtá deci a probudil jsem se a za rok, rozumíte, v tom Těšíně, když jsem žádal, mě propustili, že chci jít do Brna ke svý ženě. To bylo strašné. Přiznám si, že to bylo ďábelský období. Tam přišli havíři a ti huťaři, rozumíte, ale ti měli opravdu tak strašný prachy. Oni měli nám 5, 6, 7 tisíc korun a my jsme měli 500, já jsem měl 500 na živobytí. Tak jsme byli na nich závislí, že oni hrozně pili, rozumíte, takže já jsem vlastně pil furt. Já jsem tam udělal asi 6 hlavních rolí, rozumíte, asi žádnou nepamatuju. Abyste viděli, jak někdy může být trudný život mladýho herce. Tak to bylo. Tak co, Ondřej?
0: No. Pane Kostelko, vzhledem tomu, že jsme měli co dočinění, že jsme se spolu setkali v Ostravě při natáčení a dneska se setkáváme, já vám si dovolím říct takovou, víte, že vás obdivuju, že jste ještě naživu.
1: To řekl Ondra, skvěle. Já si obdivuju, že jsem ještě naživu. Já už tu budu pomalu tři čtvrtě století, to je neuvěřitelný.
0: Vy jste bohatýr hodný obdivu, opravdu.
1: Tak já nevím, jestli jsem hodný obdivu, ale bohužel to jsem prožil. Řekl trošku takový ty trošku zmatky.
0: Měl jste
1: třeba, pravdu? Třeba, ano. Já, když Ladinek se oženil s druhou svojí ženou, jako s Olinkou, jo, která je opravdu velmi příjemná dáma a tenhle, tak to došlo tak daleko, že si mě zavolala. Normálně říká, já s tebou musím mluvit. Tak já jsem samozřejmě přišel a říkal, Oli, co chceš? Ona říkala, já už toho mám dost. Aby si toho Ladíka furt sváděl do hospody, rozumíš, jak ty sklince, když jsou z toho jenom průšvihy. A já jsem říkal, Olinko, jak si to představuješ, že já se s Ladinkem každý den setkám? Jakože řeknu, nazdar, Láďo, podám mu ručičku, potřepu, levou rukou chytnu pod krk, rozumíte, zvrátím, vytáhnu flašu, naliju to do něj normálně, říkám, tak, a teď seš tak, jak já si přeju, rozumíš? Říká, ne, Ládinek přijde, my si potřepeme rukou, já říkám, člověče, tobě září oči, to je nádhera. To bych chtěl taky, aby mě takhle zářili v oči. On říkal, to je detail. A taky to byl, rozumíte? Za 4 hodiny jsem byl nacabraný jako on.
0: Já zkusím tady skočit několik otázek a musím...
1: Ano, prosím.
0: Vy jste ve svých vzpomínkách na Vladimíra Menšíka velmi otevřený a dá se předpokládat, že budete ještě víc, poněvadž píšete pokračování, tuším?
1: No, to není ani pokračování, to jsou takový, bych řekl, takový jedovatý věci.
0: Trošku, otázka.
1: Ale ne, jako jedovatý mezi náma, ale tak jedovatý pro lid.
0: Otázka zní, nemáte nějaké problémy s rodinou pana Menšíka? Jak tam přijímají vaše vzpomínání na jejich manžela a jejich tatínka?
1: A tak pravda je ta, že nemám skutečně problémy, ale jsem tam, když se s Olinkou setkám, tak říká, Lubo, já chci s tebou promluvit. Říkal, už vím asi o čem. No ano, ale samozřejmě, já mám teď hodně práce, nemám co dělat, rozumíte? Nemám vůbec co dělat, ale říkám, já mám, Olinko, strašně moc práce. A tak se tomu vyhýbám, abych pravdu řekl. Pravděpodobně mě Olinka chce pokárat. Jestli tenhle pořád uslyší, mám to zase na talířku.
0: Vy už jste leccos vysvětlil ve své první knížce Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem. Ale
1: jste to?
0: Já jsem to četl a...
1: To je nádherná knížka.
0: Důležitý. Mohl byste také u nás v Nostalgickém muzeu zábavy vysvětlit, jak to bylo doopravdy s tím vománkovým vínem, o kterém Vladimír Menšík tak rád vyprávěl a které jste měl na svědomí právě vy?
1: No, Ondro, to je taková zvláštní otázka strašně, protože skutečně o tom, jak to vománkový víno de facto fungovalo, tak o tom napsal, ne, o tom Ladinek namluvil přeci opravdu tu kazetu.
0: A byl jste tak vyděšený opravdu z toho?
1: No, byl jsem trošku vyděšený, rozumíte, z toho, jak to všechno potom pokračovalo. Pravda byla, já to řeknu velmi zkráceně, byla ta, že já jsem dostal hektoliter druháku, který nebyl valné chuti, pak jsme měli kamarádi, kteří studovali, rozumíte, farmacii normálně a teď dělali takový ty posty v různých lékárnách, tehdy líh, to byla legrace, děti, teď liter líhu stal 30 kaček, rozumíte, čili když oni šlohli 5 litrů líhu, o co šlo, to hromady voní, rozumíte, ale když to bylo k léčebným účelům, rozumíte. Takže napřed jsem jim řekl, kluci, nějaký prostě pitlík, nějakých prostě bylin, nebo něco, aby jsme z toho udělali vermut. No tak se to udělalo, okusili jsme to, bylo to blbý. No tak jsem říkal, hoši, kdybyste nějaké líh donesli, rozumíte, tak to vlejeme dohromady, všecko, teď je to jako vermut, to vypadá, když tam dáme do toho, tak to bude takový jakoby zvláštní vermut, no taky to bylo, děti. Pravda byla ta, že když se toho člověk napil, tak ne, že by se opil, to se můžete opít třeba z vína, to máte krásnou, lehkou, euforickou náladu. Pak se opijete z mé oblíbené slivovice, rozumíte? Nebo třešňovice, nebo rumu, nebo tohle, tak máte takovou těžkou, prostě takovou až depresivní náladu. Ale napít se vománkovýho vína, vážení, to člověk tak zvláštním způsobem zblbnul, tak zvláštním, že lidi, kteří se neměli rádi, rozumíte, ty se pusinkovali a ti, co se měli rádi, si dali pár facek. No prostě, tak asi to víno působilo na mou duši. A to, co Ládinek o tom vyprávěl, to je geniálně. Musím, že to je opravdu senzační.
0: Je to pravdivý hlavně?
1: Ano, ono to má skutečně pravdivý grunt, to opravdu má, tam není skulina.
0: I ten konec.
1: I ten konec. Ano, kdy ten lékař se na to díval.
2: No, co myslíte, čím bychom měli první část vyprávění Lubomíra Kostelky zakončit? Já myslím, že to je jasné. Necháme si příhodu o vománkovém vínu odvyprávět samotným Vladimírem Menšíkem.
4: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral tak, co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá: hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že by dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekej, a máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykou Kostek a pan Hergo, ten je přesný, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman. On vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... takhle vody, tak to byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcou. Záchytný stanice! Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle, on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli, a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, kdy se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčický skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle, jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermut, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to. Ohromný veselost, vohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se spalou pám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Připali, to. Pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali, pojď, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme? Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Říkají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj stric mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám stričku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dále, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš poválení, tak určitě je to skutečně nezávadný, od dřevitým lihu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pá, pane doktore, první pomoc, on pá, jděte s tím někam, já jsem pá, ne, opravdu první pomoc. Pani doktora pá mě poslala někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pá, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouk hnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovejhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
2: Historkou, jejíž pravdivost nám Lubomír Kostelka potvrdil a Vladimír Menšík nám ji nakonec z archivního zvukového záznamu celou připomněl, tak, jak ji dovedl vyprávět jenom on, končí dnešní nostalgické muzeum zábavy ve znamení hosta Lubomíra Kostelky. S panem Kostelkou se setkáte po čase ještě v dalším pokračování jeho vzpomínání, které jsme v Šemánovicích natočili. Pro dnešek vám přeji, jako obvykle, už jenom pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Za týden opět naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás moc zdravím, vážení a milí posluchači. A propos, slyšeli jste někdy o vodních jablkách? Tak to je velmi zajímavé ovoce, které před sebou dost možná má velikou budoucnost. Dozvíte se i víc. Taky vám povíme, jak našemu tělu může pomoci rooibos. A už za chvíli poradíme, jak posílit střed těla a prozradíme, proč je to důležité a potřebné. K tomu nám zaspívají Naďa Urbánková, Pavel Novák, Iveta Simonová, Milan Chladil a teď Karel Hála. Tak ať je nám společně pohodově.

Takto jsem se krásně překoukl v našem hudebním programu, ale vy jste jistě poznali, že nám zpíval Pavel Bobek. Karel Hála už za chvíli, jenom co si společně zacvičíme, a teď hned, a na to můžete vzít jet, přichází Ivone Přenosilová.

0: Tak to jsme byli s Ivone Přenosilovou ve sklípku a teď už, jak jsem slíbil, budeme cvičit. Možná si pod posilováním středu těla představíte takzvané prkno, ale hlavně velkou námahu. Jenomže ono to tak být nemusí. S Kateřinou Macháčovou se dnes zaměříme na jemný způsob aktivace středu těla. Takový, který vychází z přirozeného pohybového vývoje. Víc už Iva Bendová a náš prázdninový seriál o zdravém pohybu dříve narozených.
1: Hezký den, vítám vás, Kateřino.
2: Dobrý den.
1: Já jsem se tak jako mohutně nadechla, protože jsem si říkala, že předestru to, o čem se dnes budeme bavit spolu, a to je dech. Možná by leckoho napadlo, proč se vlastně o dechu bavíme v souvislosti s tím, aby nás nebolely záda. Tak je to na vás, abyste to vysvětlila.
2: Protože ten dech je vlastně ten první pohyb, který jsme museli všichni udělat, když jsme se narodili. Museli jsme se prostě nadechnout. A to naše tělo je tak dokonalé a tak neskutečně moudré a je utvořené k tomu, aby nám bylo oporu a mohlo dobře fungovat, aby se dobře vyvinulo. Takže vlastně ten dech je v podstatě jak kdyby taková jako posilovna pro naše tělo, díky které můžeme posilovat ty nejdůležitější svaly v našem těle.
1: No, možná, že teď leckdo nad tím přemýšlí a říká si, jak to je možné, vždyť dýchám, absolutně se na to nesoustředím, dělám to mimo děk, tak jak dýchat vlastně vědomně?
2: Vědomně a hlavně teda správně, protože když dýcháme správně, tak tím hlavním nádechovým svalem je bránice, což je takový veliký diskovitý sval, na který si bohužel úplně nemůžeme sáhnout, ale je velmi důležitý. Říká se o něm, že to je nejdůležitější kosterní sval našeho těla. Mm-hmm. A na tu bránici jsou funkčně napojené hluboké svaly břicha, hluboké svaly zad a svaly pánevního dna. A když si to představíte, tak je to vlastně takový jako balík, který nám tvoří právě oporu té bederní páteře, jak už jsme o ní mluvili v minulých dílech, která vlastně velmi trpí a nese celou horní polovinu našeho těla a ještě všechny starosti. Mm-hmm. To naše tělo je udělané tak, aby každý nádech vlastně tyhle svaly posiloval. Takže my správným dechovým stereotypem posilujeme vlastně střed našeho těla. Problém ale je, že nedýcháme úplně správně.
1: Tak víte co, vždycky je nejlepší ukazovat to názorně, tak pojďme si říci a ukázat, i když jsme v rozhlase, já myslím, že i tak to můžeme zvládnout, jak vypadá to správné vědomé dýchání.
2: Já bych tady posluchačům trošku to usnadnila takovým jako jednoduchým fíklem. Nevím, jestli už o tom někde slyšeli, já už se teďko setkávám ve své praxi s tím, že a to není novinka pro některé z mých klientů, ale a když řeknu, ukotvěte si jazyk, tak spousta lidí už ví. Nevím, jak jsou na tom posluchači, ale i kdyby nevěděli, tak to vůbec nevadí, protože stačí polknout a ten náš jazyk se tam vlastně ukotví sám. Špička jazyka se nám opře o horní patro, tak jako za přední zuby, úplně lehce jemně. A to je vlastně tam je místečko, kde my stimulujeme určitá centra v našem mozku, které vlastně nám pomáhají, aby se to všechno vrátilo k tomu originálu, k tomu správnému. I dech.
1: Já jsem ukotvená.
2: Tak, teď, když budete ukotvená, tak nebudete moci mluvit. Tak já si do toho pustím. Když ukotvíte jazyk, tak kromě toho, že nemůžete mluvit, ještě nemůžete dýchat pusou. A to je velmi dobře, protože dýchání nosem je to, co zase stimuluje bránici a podporuje ten správný dechový stereotyp. A to, proč vlastně spousta z nás dýchá špatně, protože hodně času sedíme, a to ne úplně zpřímeně, sedíme tak jako trošku zhrouceně, takže vlastně ta bránice je skřípnutá, nemůže pracovat nahoru a dolů, nemůže fungovat, tím pádem postupně se to tělo naše naučí využívat jiné svaly k tomu nádechu a ten dech se nám posune z té spodní části nahoru. Takže nedochází k aktivaci té bránice, nedochází k aktivaci hlubokých břišních zádových svalů ani pánevního dna. Není ani jako efektivní tolik to okysličení, protože nevyužíváme plnou kapacitu našich plic a je tam hromada dalších souvislostí, o kterých by se dalo mluvit opravdu jako hodiny. Takže do začátku bych řekla, zpomalte, zastavte se, ukotvěte si jazyk a jenom nechte tělo chvílečku dýchat. Je natolik chytré, že ví jak, jenom možná zapomnělo anebo k tomu nemělo dostatek příležitosti. Takže do začátku opravdu stačí jenom dát prostor tomu našemu tělu, aby mohlo dýchat. Nemyslet na nic jiného, jenom tak jako sledovat pohyb té bránice, vnímat nádech, vnímat výdech a dříve nebo později si tu cestu najde.
1: Využijte toho, co jste tady dnes od Kateřiny Macháčové slyšeli, všechny ty tipy, já to určitě dnes vyzkouším a příště vám řeknu, jaké to bylo. Kateřino, děkuji a naslyšenou na Pohodě příště.
2: Díky, naslyšenou.

Slyšeli jste někdy o vodním jablku? Jedná se o stále zelený strom, který vyžaduje silné srážky, proto ten domorodý název vodní jablko, latinsky Syzygium aquum, pochází z jihovýchodní Asie a z australského Queenslandu. Ve svých tropických stanovištích roste až do nadmořské výšky 1600 metrů nad mořem. Na Filipínách je lokálně známý jako tambis. Pěstuje se pro dřevo a taky pro jedlé ovoce. Plodem jsou masité, bělavě růžové až nažloutlé, růžové anebo červené bobule, které jsou zvonovité, voskové a ostré. Mají jemnou, mírně sladkou chuť, která připomíná jablka, s křupavou, vodnatou strukturou podobnou dužině melounu. Proto ten název vodní jablko. Tohle ovoce je potom běžně k dostání na trzích v jihovýchodní Asii. A já si myslím, že má velikou budoucnost. Posuďte sami. Bezmála z 90% je tvořeno vodou, takže při jeho konzumaci nehrozí dehydratace. Má nízký obsah kalorií a vysoký obsah vlákniny, čímž pomáhá udržet pocit sytosti. Jeho dřevo je odolné a vhodné pro výrobu nářadí. Kůra stromu, ta se někdy používá v rostlinných léčivých přípravcích. Listy jsou jedlé a někdy se využívají k balení potravin. Vodní jablko se pěstuje taky jako okrasná rostlina. A kde ho můžete vidět u nás? Nejen na internetu. K vidění je v pěstebních sklenicích v ostravské zoologické zahradě a botanickém parku, kde právě teď vodní jablka dozrávají a vy je můžete vidět během současných komentovaných prohlídek tamnějších skleníků, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Skleníkový areál má rozlohu asi 2000 metrů čtverečních a pěstují se tam tropické a subtropické rostliny z celého světa. Nachází se tam taky bohatá kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a trvají zhruba hodinu a půl až dvě hodinky. Tak ať vás tam zaujmou nejen vodní jablka.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jak dnes bude, na to už se teď ptám meteoroložky České televize Taťány Míkové.
2: Krásné, jasné ráno. Tak dnes bude docela teplo, hodně slunečno. Ráno bude převažovat skoro nebo úplně jasné nebe. Během dne naskáčou takové ty bílé obláčky, ale podobně, jako jsme to měli v předcházejících dnech, většinou by z nich pršet nemělo. Je tu ale samozřejmě výjimka. Podobně jako včera na severovýchodě a severu Česka bude těch mraků přece jenom víc. A na horách se ojediněle může objevit dokonce i přeháňka. Počítáme s tím, že dnešní maximální teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia, ale na tom severovýchodě, kde bude víc mraků, čekejte i chladnější vzduch. Budou tam nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. No a jestli jste na horách, tak se připravte na to, že tam u vás budou nejvyšší teploty někde kolem 22. Bude foukat slabý, postupně odpoledne i mírný severní nebo severovýchodní vítr. Měl by být do 22 km za hodinu a na večer bude znovu slábnout. Je tedy zřejmé, že pršet, pokud někde bude, tak na tom severu, severovýchodě, ale bude to jenom slaboučké, do 2 mm celkového úhrnu. No a v noci nás čeká ze začátku ještě polojasno nebo jasno, ale postupně bude přibývat mraků a připravte se, že zítra ráno na západě může přijít i bouřka. No a bude to předzvěst takové menší změny počasí. V následujících dvou dnech se hlavně odpoledne a večer budou vyskytovat nějaké ty přehánky a bouřky. Rozhodně nebudou na celém území, ale kde, to si ještě upřesníme v příštích dnech vždycky po ránu.
1: Slibuje meteoroložka České televize Taťána Míková, tak moc děkujeme a přejeme hezké léto.
2: Příjemný den a taky léto, samozřejmě.

0: Tak to byl v pohodovém ránu Jaroslav Vikrent. A teď už se budeme věnovat našemu zdraví. Rooibos, ten často vnímáme jako druh čaje, i když tomu tak ve skutečnosti není. S čajem toho nemá nic moc společného. Kromě toho, že se k jeho přípravě využívá sušených lístků keře jménem čajovníkovec kapský. V čem tento lahodný červený nápoj prospívá našemu zdraví, tak to už nám poví Eva Bucharová.
1: Rooibos v překladu znamená červený. Za typické nasládlé aroma asi tou barvu může fermentace hned po sklizni a nasekání rostliny. Rooibos obsahuje mnoho minerálních látek jako železo, vápník, měď, sodík, hořčík, zinek, draslík a taky hodně vitamínu C a E. Jeho velkou výhodou je, že neobsahuje kofein, na rozdíl od kávy a čaje, a je tedy vhodný i pro malé děti. Nápoj oceníte třeba při bolestech hlavy, mírní vyčerpání a stres. Protože obsahuje hodně antioxidantů, tak celkově posiluje imunitní systém a odstraňuje z těla škodlivé látky. Popíjení rooibosu můžeme doporučit i těhotným a kojícím ženám. Pojďme si tedy připravit jeden šálek. Jak na to? Lžičku sypaného rooibosu zalijte vařící vodou a nechte pár minut louhovat přikrytý, tak neuniknou silice, které dávají nápoji to jedinečné aroma. Můžete ho pít samotný a nebo do něj přidat mléko nebo smetanu, dá se ochutit medem i cukrem, to už záleží na vaší chuti. A ještě, skladujte ho na suchém, chladnějším místě v uzavřené dóze, ať nechytne pachy z kuchyně.

Tak to byla tedy Claire, potom ještě Joffie, k tomu Naďa. Naďa Urbánková nám přece před Pavlem Novákem zpívala, ale ani jedna z těchto dam dnes nemá svátek. Za to mají svátek všechny paní a dívky jménem Markéta nebo Margareta. Tak milé dámy, všechno nejlepší. A o čem budeme mluvit dál v dnešním pohodovém ránu? Pěší turistika, ale taky horské túry anebo přespávání v přírodě. Češi mají zájem, stále větší zájem, o outdoorové zážitky. A s tím je spojený i rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. Za chvíli povíme víc v naší pravidelné reportáži. Jenom co dospívá Vladěna Pavlíčková.

0: Taková letní dovolená, tak to nemusí být, přátelé, jenom relax u moře. Mohou to být taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem stále víc našinců, tak to potvrzují i data loňského Multisport Indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. Možná o tom také něco víte. No a s tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Proto také předvádějí své výrobky na výstavách, třeba v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. Srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové holec či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
1: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
6: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklové lety. Vít Andrle, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Tak to byla skoro už na závěr dnešního pohodového rána Petra Černocká. No a já doufám, vážení a milí, že vy nejste tak smutní jako ona. No, tedy Petra většinou smutná nebývá, jak ji znám a jak ji znáte i vy. Ale díky textu téhle písničky přece jenom tentokrát byla a chtěla, aby jí vrátil její nejspíš nějaký milý, zhrzený, nebo respektive ona byla zhrzená, její smích. Tak vám přeji krásný letní den, který nám právě startuje. Mělo by být, jak jsme slyšeli, opravdu moc hezky. A co můžeme nabídnout my na Pohodě? No je toho hodně. Za malou chvíli tandem Jana Rosáka dnešním hostem bude herečka Nina Divíšková. Vrátíme se do roku 2010. Poté od 10 hodin životopisy o legendárním českém loupežníkovi Václavu Babincem a v 11 hodin se roztočí kolotoč. Tentokrát s mojí kolegyní Martinou Hinkovou Vrbovou u mikrofonu. To já se s vámi, vážení a milí, loučím. Přeji vám opravdu krásný letní den a vůbec nádherné prázdniny, protože léto, jak víme, to je jednou do roka, jenom jednou do roka. No, tak si ho užijme. Mějte se krásně.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: ještě. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka Nina Divíšková by v těchto dnech oslavila 90. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Ninu Divíškovou.
2: Tandem.
3: Dobrý den, přeje Jan Rosa všem, kteří jste si naladili Tandem. Dnes je mým hostem velice zajímavá osobnost. Vždycky jsem ji obdivoval, nejen jako skvělou herečku, ona už protestuje, ale taky jako krásnou ženu. Patří ke generaci žen, které přijímají své role divadelní i životní s velikým přehledem. Nehroutí se, jsou silné a přitom v sobě nesou velikánskou dávku humoru. Moc rád na Tandemu opět vítám herečku Ninu Divíškovou. Dobrý den. Jsem rád, že vás zase čase vidím. No, je to skoro 3 roky, co jsme tady na Tandemu spolu seděli. No. Ale možná, že se dostaneme i k tomu, kde jsme se vlastně viděli poprvé.
4: To já bych chtěla říct totiž.
3: Vážně?
4: A proč jsem přijala vaše pozvání? Protože jsem se do vás tak trochu zamilovala v uvozovkách v Mníšku.
3: Vážně?
4: My jsme tam hráli premiéru Mládí s Danielou Beckerovou. Vaše paní tam zametala, vytírala zem a pak tam bylo báječný publikum a tam jsme se vlastně poznali a od té doby teda vás mám ráda. Můžete mě pozvat na kafe, můžete mě pozvat na panáka, můžete mě pozvat do rádia a vždycky ráda.
3: Teď mi závidíš všichni naši posluchači. Já ty uvozovky klidně dám pryč. Každopádně to je samozřejmě hezké vyznání. Já si myslím, že nebude jediné. My si dneska budeme s Ninou Divíškovou povídat určitě velice příjemně, ale začneme tím, co se stalo nového za ty zhruba 3 roky, co u nás na Tandemu nebyla.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Hostem Tandemu je tedy herečka Nina Divíšková. A já si pamatuju, že když tady byla naposledy, tak jste řekla, paní Nino, takovou krásnou větu, že co jste odešla z činoheráku, jako z toho stáleho angažma, tak jste na roztrhání. Že jste si myslela, že prostě, že si teď trošičku vorazíte a oni začali pršet role. Platí to pořád?
4: Platí to pořád, což je nepochopitelný. Já jsem skutečně myslela, že budu babičkovská, konečně, vnoučat mám hromadu, ale nestalo se, protože skutečně, nevím, jak se to stalo, bylo to něco pro mě až doteďka nepochopitelného a je, že začaly pršet ty role a krásné role. Každá jiná, s báječnýma lidma, ať mluvím o kolezích, nebo o režisérech, nebo o textu, nebo o divadelním prostředí. No nějaká, něco mi osud vrací, co si ani nezasloužím. Tak.
3: Z vaší slovy je jasné, že jste tomu ráda, že vás to nezatěžuje tolik
4: jo,
3: práce.
4: Jo, ale mělo to přijít dřív.
3: Ale víte co, zaklepeme, že to přišlo.
4: Že to přišlo, samozřejmě. Ano.
3: Tak co jste si z té přehršlé rolí a příležitostí v tom mezidobí, co jsme se neviděli na Tandemu, tak nejvíc užila?
4: Nemůžu něco vybrat. Všechno jsem si užila, protože ty všechny role byly krásné a to, co mě nejvíc na nich baví, že byly naprosto rozdílný. Že nerada celý život vlastně si jenom převlíkám šaty, jako Divíšková má teďka šaty uklízečky a teďka šaty hraběnky, ale mám ráda, když zevnitř je ta role jiná a to je na tom, na těch mých rolích vzácný a to mě taky hodně baví teďka. Takže nemůžu si vybrat jednu jedinou.
3: Já se vůbec nedivím, prostě to už je úděl herce, že ty role má rád v podstatě všechny a nejvíc vždycky tu, kterou hraje zrovna teď.
4: Tak a teď vám ještě řeknu, co v životních rolích mě za ty 3 roky potkalo. Narodila se nám 8. vnučka, teda 8. vnouče, holčička a budeme v květnu prababička a pradědeček, protože nejstarší vnučka bude mít miminko v květnu, Aneška, takže se neflákáme.
3: Ne to... Co vy, ale...
4: Populační krize není vinou naší rodiny.
3: Ne, ne, u vás teda opravdu není zaznamenaná a vy na tom nenesete žádnou vinu, ne.
2: Tandem cestuje.
3: Cestovat budeme samozřejmě s tím, kdo je dnes vzácným hostem Tandemu s herečkou Ninou Divíškovou. Co je pro vás pojem cesty? Představuje to pro vás víc cestování, myslím třeba za dobrodružstvím, za dovolenou, anebo cesty třeba za prací, umělecké cesty, cesty mezi divadly?
4: Teď možná odpovím ne tak, jak byste si představoval, ale cestou od Fráni Šrámka. Snad cesty nikam nevedou, ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš ptát. Snad není cest, jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky tvou a z té ti zazní odpověď, až přestaneš se ptát. To je krásný, ne?
3: To si dáme jako znělku našich cest.
4: Ano, jinak teda cestování konkrétní, tak Norsko samozřejmě, Morava, Českomoravská Vysočina. V Americe jsme byli, v Moskvě jsme byli několikrát. Nemůžu vybrat, protože každý to místo má svoje čaro, svoje kouzlo, svoji specifickou hodnotu, takže...
3: Ale z toho, co jste vyjmenovala, tak vyplývá, že vás spíš lákají místa, která jsou taková spíš nostalgická nebo zamyšlená. Tak neříkám, že Morava je nostalgická, ale tak nebylo tam mezi tím třeba něco takového prudce exotického, jako Karibik nebo Thajsko, nebo
4: ne.
3: Spíš to Norsko.
4: Ne, no a ta Českomoravská Vysočina. Já jsem konzervativní, čili já tam mám svoje dětství uložené a svoje vzpomínky, z kterých celý život žiju a z mýho táty a z mý mámy a z mý rodiny, takže proto je ta odpověď takhle obyčejnská, že jedno z nejexotičtějších a nejmilovanějších míst je Českomoravská Vysočina.
3: A jezdíte tam za vzpomínáním? Nebo...
4: Chtěla bych tam žít, chtěla bych opustit Prahu, kdybych tady neměla tolik práce a celou tu velkou rodinu a nemusela bych v Praze žít, tak bych si pořídila nějakou na Českomoravské Vysočině nějakou chaloupku nebo kousek ty chaloupky a tam bych si četla knihy.
3: To není samozřejmě nic neuskutečnitelného, ale
4: no je.
3: Ale vzhledem k tomu, no právě, vzhledem k tomu, jaký je teď to vaše vytížení, tak nevím,
4: jednak
3: nevím, kdy se k tomu
4: rodina,
3: dostanete.
4: No, že no. Je závislá na Praze. Všechny děti jsou zaměstnaný v Praze a vnoučata tady chodí do školy, takže to zatím nehrozí, bohužel.
3: Ne, já si myslím, že vy budete pořád žádaná herečka.
4: Nevím.
3: Neustále budete velice výrazný typ, který bude prostě filmařům chybět a vždycky, když budou potřebovat takový typ, tak Nina Divíšková bude první určitě.
4: Ježišmarja, vy jste galantní, to si nezasloužím, ale jsem ráda, že to říká Honza Rosák.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: teď, když vám řeknu, o čem si budu povídat s Ninou Divíškovou, tak zbystříte ještě víc pozornost, než už jste zbystřili, protože Nina Divíšková určitě se potkala se spoustou zajímavých lidí, ale možná s některými lidmi se chtěla potkat a už to prostě nebylo možné, protože tady mezi námi nejsou, jinými slovy. Mm-hmm. Paní Divíšková, s kým byste se chtěla potkat, kdyby to bylo jenom trošičku možné? My vám to tady prostě teoreticky umožní.
1: Dobře, no těch by bylo s Michelangelem například, s Schulzem, který napsal o Michelangelovi Kámen a bolest, s Markézem, to teda jmenuju teď spisovatele, který mě nejvíc oslovili, ale chtěla bych si s nima pokecat, protože nesmírně obdivuju a ten jejich styl je tak mimořádný. Jsem třeba o tom Markézovi přemýšlela, proč mě třeba 100 roku samoty úplně vzalo, pak jsem na to přišla, tak jsem byla poctivá a chytrá, že on dělá z lidí obry. Zatímco moderní literatura dělá z lidí takový myši a takovýho něco naprosto odporného, který si nezaslouží za to chodit po světě, a on napíše epizodku o nějaký babě, o nějaký bordel mutře nebo o komkoliv, to je jedno. A udělá z té osobnosti obra na 5 řádkách. Čili takhle já si vysvětluju ten můj obdiv a to, jak jsem byla omráčená Markézem. No a jinak bych se setkala, kdybyste tu neseděla, ráda s panem Rosákem. Ale to není historická osobnost.
0: Ještě teda pravda ne.
1: No tak chvilku počkám. No a pak s mým tátou, ale s ním se setkám jednou, protože to byla osobnost, která mě hodně ovlivnila.
0: Co jste mu třeba zapomněla říct? Je to intimní, samozřejmě, to já se možná ani nemám právo takhle vyptávat, ale...
1: Já jsem mu zapomněla říct všechno, protože on mi odešel zcela nečekaně v mladém věku, ale to on stejně dobře ví. Já jsem, říkám mu to pořád, že jsem ho nepustila ze svého života. Prostě já jsem, to byla pro mě taková rána, že jsem si řekla, ne, já bez táty nebudu, takže... Vždycky, když se mi něco trochu povede, tak říkám, táto, teďka bys měl docela radost, jo. A nebo když něco zvrtám, tak říkám, no tak teď bys moc radost neměl, viď. Prostě já s ním vedu takový vnitřní dialog. No jinak samozřejmě bych se setkala s Komenským, s Marlonem Brandem, s Baroltem. Prostě s lidma, který mě ovlivnili i v tom uměleckým okouzlení, takže s těma bych se taky ráda setkala, ale... Někdy je lepší se s nima setkat jenom na pláty.
0: To je pravda, ale zase z toho vysvítá, jak si je tak ty lidi představuju. Jsou to všechno takový svým způsobem introverti. Nebyli to žádní takový hlasní nějací...
1: Protože já si myslím, že herectví je introvertní. My jsme kdysi dělala jedna kamarádka psycholožka s hercema pohovory a dělala takový testy. A když já jsem byla asi 80., která jsem si vyspovídala, a ona na konci říkala, Nino, to je neuvěřitelný, já jsem si myslela, že všichni herci jsou extroverti a ono je to úplně naopak. Všichni herci, nebo 80% z herců jsou těžký introverti. No tak mi to vysvětlí, já říkám, no já ti to vysvětlit neumím, protože to intro je ta naše továrna, že jo, to extro je, jak to potom vypadá, že jo, v obličeji maska, vyzařování energie, smysl pro humor, ale pracujeme ze svých vnitřností.
0: Jak to po vás mohla chtít, abyste to vysvětlila jako introvert? Teď introvert si tyhle věci nechává pro sebe, že?
1: Tak, ano.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Nina Divíšková se vyznala z svého obdivu k takovým introvertním osobnostem. A teď, když má možnost si vybrat z klasiku českého humoru, tak podle mě jste si vybrala extroverta par excellence Vladimíra Menšíka. Ale vy možná, jak tak na vás vidím, budete nesouhlasit.
1: Možná, že to tak není. To třeba on tak vypadal. On byl taky introvertní a když jsem ho poznala, tak v něm bylo tolik citu a tolik pochybností v sobě, ale potom, když šel ven, tak byl, protože byl úžasně zábavný, měl fantastický vypravěcký talent, takže to tak vypadalo. Možná, že se pleteme nebo pletou lidi tím, co vidějí, protože mu nevidějí dovnitř.
0: To je pravda.
1: On měl třeba tak hlubokou úctu k přátelství, Kostelka a pár kamarádů z jeho rodných Ivančic, těm zůstal věrný celý život.
0: Pravda,
1: no.
0: To je pravda.
1: Tak bacha na to.
0: Nikdy je neopustil. To je,
1: ano.
0: Tak to možná to, co teď třeba i taky uslyšíme díky vám, paní Nedo, tak to možná je jenom ten první plán.
1: Mm-hmm.
0: Ale Vladimír Menšík měl určitě i druhý a třetí.
1: Jo, jo.
3: A tak se musím pochlubit, že před 20 lety v Jugoslávii, kde Lipský točil film Hvězda jede na jich, jsem hrál člena na jejich orchestru. Bylo to ohromný. Všichni jsme se tam moc těšili. Jednak jsme byli mladí, představte si, Karel Vlach před 20 lety, a tak jsme vypadali všichni. A pak jsme byli taky mylně informováni. Tam říkali, že Čechoslováci jsou umístní dívek ve vysokém kurzu. To byla zlomyslnost. A nebo tam byli jiní Čechoslováci předtím. Ale představte si, že my jsme šli poprvé v Abácí nebo v Opátí přes pláž k moři Hlinomas, Hrušínský, Lipský, Menšík. Jedinej štíhlej Efa, ale ten i na místní poměry poněkud exotický. My jsme si mohli namlouvat jedině prostě pokrk ve vodě. To jsme zase modrali. No bylo to krásný doby malin a her nezralých, nebo v obráceně. Ale já chci vyprávět o tom, prostě začínali jsme jako veltmani. Chodili jsme prostě místní bary, před náma nebyli jistý, restauranty a tak dále. Končili jsme tím, že nám manželky z Československa posílali výživný sáčkovaný polívky. Kdy prvně si Luďa Kopecký, Milan Ulrich, oni tady sedí, a nepřítomný Jirka Jelínek a Richard Kubernát uvědomili, že je nutno dát zpátečku, stala se taková situace, že právě ten jmenovaný Ríša Kubernát a Jirka Jelínku šli na bazar nebo na trh a tam si koupili prostě slepici. A že si udělají slepici a několik nás pozvali, vypučili si od té paní, u které bydleli, hrnec a nesli tu slepici. A teď takovej přičinlivý Jirka Jelínku právě říkal, kolikrát se stane, že slepice už má prdelce připravený vajíčko, kdyby se nám to podařilo nějak z té slepice, že bychom měli předtím ještě, abychom měli jako takovou posilovat ho. A furt cestou prostě slepíšku mačkali, koukali, jestli z prdelky náhodou kousek vajíčka netodle, a slepice už toho měla u bráku dost a zakokrhala, oni si koukli kohouta.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá. Dnes si přála herečka Nina Divíšková, můj dnešní host Tandemu, řekl bych, vyslovit takové uznání a poděkování, možná i vyznání.
1: A obdiv.
0: A obdiv.

0: I v jedné své herecké kolegyni, ale nejenom herecké kolegyni, ale velké osobnosti. Já si myslím, že to je dobře, protože v té přemíře toho marazmu kolem nás, kdy jsou lidi spíš ponižováni a uráženi, se tohleto velice cení, já si toho velice vážím a mám radost, že si teď můžeme popovídat s Táňou Fischerovou, jestli pak se nám povedlo spojení.
1: Hezký den, halo, jsem tady, Nino, ahoj.
2: Ahoj.
1: Zdravím i Honzu. Nino, já musím říct, že jsi mě rozbrečela, jsi mě tak vzala, že...
2: Nepovídej.
1: Nebrečím, ale...
2: A ty jsi velký smíšek, proto jsem ti volala taky.
1: To je pravda.
0: Už jsi velká holka taky, Táňo.
2: Už jsi taky trošku velká holka.
1: Velká, musím to pořád, ano, jsem velká. Jsem
2: velká, babička, hezká a chytrá, no. Inteligentní. A ne. Talentovaná.
1: Jo, děkuji.
2: No tak už, děkuji. Nic lepšího mě nenapadá, ale to všechno platí.
1: Já naopak musím složit poklonu tobě a říct, že jsem nedávno viděla ten tvůj portrét v televizi, který mě nesmírně oslovil a vzal. A znova jsem ráda, že se ukázalo, kdo seš ty a že vlastně celý život všichni měli pocit, že Honza má ženu, ale že to celý tahne Honza. A teď je vidět, jak významný prvek, které v té rodině seš, a jsem moc ráda, že se to ukázalo. A tak vlastně chci poděkovat já.
2: Děkuji, Táničko. A měj se hezky a těším se, až se uvidíme.
1: Ano,
0: taky vám děkuju, Táňo, za hezká slova a pěkné vyznání zase naopak mému dnešnímu hostovi Nině Jivíškové. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Krásný den.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Možná, že jste taky viděli, a předpokládám, že ano, pořad Neobyčejné osudy, ve kterém se představila Nina Jivíšková taky trošičku jinak, než jak ji známe z jejich rolí, a taky se vám to, předpokládám, tak líbilo, milí posluchači, jako mě. Nejenom, že to bylo hezky zpracováno, hezky natočeno, ale samozřejmě i díky Nině samotné, která tam neobyčejně upřímně a s velikou invencí mluvila a vzpomínala. To se mi moc líbilo. A taky jste vzpomínala...
2: A teďka dost, no? Protože já bych se vznášela asi odchodem z tohohle studia.
0: Ne, jen klidně se vznášejte, protože tam někde v těch sférách, ve kterých se teď zrovna vznášíte, byste mohla najít i ty, na které byste teď mohla zaspomínat, protože to jsou taky veliké osobnosti. Myslím, ty lidi, kteří vám v životě nejvíc pomohli. Já si myslím, že to určitě budou členové vaší rodiny, samozřejmě, ale i někteří kolegové, že?
2: Ano, i někteří kolegové. Měla jsem přítele, tanečníka, který byl tak úžasný, že když jsem něco potřebovala a bylo mě ouvej, tak vůbec jsem ho nemusela volat. On prostě přijel sám a říkal, no co je tě? Já říkám, jak to víš? On to prostě věděl. Takže od toho jsem se opírala hodně. Bohužel taky mi zemřel. 41. tanečník, výborný, inteligentní kluk, neuvěřitelně. No a jinak... Přátelé, kolegové, teďka hraju s prýma ženskýma samejma, většinou ženský party. Hraju Mrchy s Dášou Bláhovou, s Kopalovou, Batulkovou a se mnou teda. Potom hraju s Danielou Bakerovou tu premiéru Mládí. A pak hrajeme ještě takový docela pěkný projekt se chystá a teďka budu snad točit s F.A. Brabcem, který je taky srandista bez místa. On má úžasnou fantazii, strašně výtvarný talent, takže mám takovýhle krásný příležitosti. No, nevím. Těším se.
0: Já si myslím, že tyhle ty lidi, které jste jmenovala, tak ty samozřejmě určitě ano. Já bych se zastavil třeba u Dendy Bakerové. Vy jste už taky mluvila o tom, že jste hráli u nás v Míšku. To bylo zjevení pro mě, tahle premiéra Mládí. To představení, které je doma v Březnické vlastně.
2: Doma v Březnické a teď jsme měli takovou slávu. Přijel Judy Celi, Cimický,
0: ano?
2: Velvyslanec francouzský. Točili to, pak jsme ho pozvali na oběd, pak on nás pozval na oběd. Fantastický chlap, ten, co to napsal.
0: No.
2: Byl
0: takový,
2: no, on byl úplně, nechci to říkat, ale byl nadšen. Říkal, že to viděl mockrát samozřejmě, tuhle horu, ale po každý jinou a že tohle bylo tak strhující, no tak dost. Byl to krásný večer a mám pocit, že jsme si to taky ani ale zasloužili jsme si to taky.
0: Jo, určitě, že jo. Jak vidíte, tak nejenom lidi, nejenom momenty, ale taky třeba i představení můžou člověku v životě hodně pomoct a dostat ho zase nahoru.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: co mě v pořadu o Nyně Divíškové, těch neobyčejných osudech v televizi, nezaujalo, to je slabý slovo, ale normálně šokovalo, tak paní Nino, to bylo to, co jste tam říkala a co je pravda, že jste Svatavu s Bonkou Burkem hrála 35 let.
1: No jo, a dokonce, když teda vzpomínáme na lidi, s kterýma jsem byla hodně ráda, první Burke byl Puchold, tomu bylo 23 tenkrát. A kdyby nebyl emigroval, tak by to hrál pořádal. Potom to byl Klenka Wagner, který to hrál taky léta a potom vlastně na vlastní žádost se to hrálo s Bolkem Polívkou, který ho mám taky hodně ráda, taky je to Moravák, já jsem strašná. Nemenuji žádný Čechy. Vy jste Čech?
0: Ne, já Suhanák rodem.
1: No prosím, hned jsem si to myslela, že...
0: No jasně, to bylo jasné. Podezky. Teď nás nebudou mít Češi moc rád.
1: No ne, tak já je taky tak moc, ale ne. Mluvíme samozřejmě s nadsázkou. No a potom jsem to hrála teda 35 let dohromady, což bylo taky docela neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A kdybych nebyla odešla, tak bych to hrála doteď, protože on smoček chtěl, abych do toho vstoupila, abych to nenechala, že ta Svatava hold bez Svatavy v mým podání, že si to nedovede představit, ale já, když se tak těžce rozhodnu, jak jsem se rozhodovala s mým odchodem z činoheráku, tak jsem rozhodnutá definitivně.
0: No ale jste přece jenom běžec na dlouhé tratě, dá se soudit i z toho, že třeba i v seriálech jste podnikla takové běhy na dlouhou trať, to znamená, že...
1: No i v tom manželství, ne?
0: Že jo?
1: No ježišmaria, to jsou kilometry a
0: jste takový držák.
1: Taková sáblíková.
0: taková sáblíková, to je pravda, 5 kilometrů. No ale co vás teď čeká? Kam vystartujete zase na delší trať?
1: No teďka jsem vzala teda 4 pokoje do zahrady, se to jmenuje Jirka Ptáční Kačer a Janička Brychová se necítí zdravá momentálně, takže to mám takovou premiéru se spocenýma zádama, protože jsem to minimálně zkoušela. My jsme neměli kde to zkoušet, takže mě na poslední chvíli, poslední odpoledne před tou mou kvázi premiérou říkali, tady jsou dveře, tudy přijdeš, tudy odejdeš, tady si sedneš. Ta přemíra informací a ta hromada toho textu, tak nikdy jsem se tak neklepala, jako... při tomhle představení, ale snad to dopadlo a teď se to doučím a už vím, odkud mám přijít a kam mám odejít a co si mám oblíct. Takže na to se taky těším, to teďka začínáme vlastně zase hrát. No,
0: no a co se dá dělat?
1: Něžnou Dostojevského taky hraju v Rubínu a na Zájezdech. No, tak je toho dost. No.
0: No a tak potom, řekl bych, famózním úspěchu ve Vyprávěj, tak musí pršet teď nabídky na seriály, ne?
1: No tak vracím se trošku do ulice a to Vyprávěj bude pokračovat v březnu už.
0: Ano?
1: V nějakou přetáčku. No, budou dělat další a další díly, protože oni vlastně chtějí ten děj protáhnout asi do roku 2002. A teďka ten poslední díl snad byl 72 nebo 74 nebo tak. No, čili má se s ním pokračovat. A budu se těšit, protože Skopal je báječný kolega a ty ostatní taky samozřejmě a cítila jsem se mezi něma dobře. A
0: to bylo poznat,
1: mnou,
0: že jste, si, jo, jste si to tam vyloženě užívala.
1: A babi Běta ještě je taková nekonvenční a furt se chce stěhovat někam a nemá kam, protože je těžce antikomunistická. A ještě má smysl pro humor, no takže je to krásná role, zase jedna z těch, za kterou děkuju.
0: Přeju vám, paní Nino, jenom takovýhle role, když samozřejmě ne všechny přicházejí v přehršlých, ale ať se zase nějaká taková nová vyskytne, protože vím, že vy byste bez práce prostě strádala, to je už úplně jasný.
1: Honzíku, někdy bych si docela ráda zalenošila.
0: Jo?
1: No a vzala si ty knihy nepřečtený do ruky a nejenom povinný texty. No ale zatím se mi to nedaří. Já mám štos knih nepřečtených doma.
0: Taky jste ráda líná takhle? No,
1: to bych řekla, to,
0: ale to
1: že jo.
0: Nebudeme to šířit.
1: Ne,
0: zůstane
1: to
0: mezi námi.
1: Prosím vás, netočte to.
0: Paní Nino, moc vám děkuji za dnešní návštěvu. Bylo to s vámi příjemné jako vždycky, ale já jsem poctivě řečeno nic jiného nečekal.
1: Ne, děkuji, Honzíku, mějte se krásně. Ráda vás kdykoliv, kdekoliv uvidím.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Pozdravuj.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: ještě jednou zavolal, co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Allô, c'est moi.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Přišel čas pro pravidelné životopisy. Na tomto místě by se patrně slušelo prozradit, komu ze slavných se budeme celý týden věnovat. Autor následujícího pořadu a zároveň režisér Marek Pivovar si ovšem přál, abychom s tím ještě chvíli posečkali. Je to prý taková malá hádanka, která záhy bude rozluštěna. Přání mu tedy plníme a aby to bylo spravedlivé, i všechna další jména přidáme až na konec. Tak příjemný poslech.
3: Konečně jsi doma, Venoušku.
4: Tak, doma, buď zdravá, milá Lény.
3: Už jsem o tebe měla starost. Venku tma jak vranci a ty nikde.
4: Něco bych snědl, lásko.
3: Podívej, tvé zamilované jídlo.
4: Škubánky.
3: S mákem. Hned to ohřeju. Zatím povídej, jaké to bylo. Poprvé jsi byl předákem.
4: A myslím, že ne naposledy. Chlapi byli spokojení, vydělal si každý. I ten poslední pomocník.
3: Však já vím, že bys nikoho neošidil. Ty jsi byl vždycky poctivý. Tak vypravuj.
4: To je dobrota. Sešli jsme se u přívozu. Měli jsme vercajk i velký vak. Sedli jsme do loďky a připluli k převozníkovu domu.
3: Byl doma?
4: Spál. Naštěstí ve vedlejší místnosti. My jsme potřebovali do komory. Stěna byla jen z překlížky. To nebyla žádná potíž.
3: A byla tam?
4: Byla. Krásná, velká truhla. Zámek ani nedal moc práce. Naplnili jsme vak a dírou v překlížce zase vylezli ven. Přepluli jsme řeku a zámek na loďce narafičili tak, že nikdo nemůže nic poznat. Pak jsme se rozdělili. No a já to vydal dlouhou cestou za tebou.
3: Venoušku, můj zlatej. Takhle hladce to šlo, protože jsi byl vůdce.
4: Ano.
3: Kolik jste vydělali?
4: 2500 zlatých a nějaké cenné listiny. Tady je náš podíl.
3: Já ti říkala, že když chce postavit hostinec, bude tam dost pro všechny.
4: No ano, ty jsi naše můza, Lény. Chlapi tě chválili za výborný tip.
3: A ty... Ty jsi nejšikovnější vůdce lupičů v Čechách.
4: Dobrota.
3: Pěkně se najes. A jdi spát. Musíš nabrat sílu. Za chvíli bude svítat a potom...
4: Potom? No, já vím. Člověk jde z rachoty do rachoty.

0: Rozhovor, který jste právě slyšeli, mohl nějak podobně proběhnout v noci ze středy 12. ledna 1831 na čtvrtek 13. A byla to třináctka šťastná. Václav Babinský a jeho milá Apolena Hofmanová se nemuseli bát zimy. Vydělali dost.
1: Babinský se léčil u Freuda?
0: Jistě, že ne.
1: No, a ta jeho milá, ta Apolena?
0: A také ne, co je to za otázky?
1: Tak co jsme to četli? Dneska nebudeme mluvit o Sigmundu Freudovi?
0: Ještě tak mladá a už tak roztržitá. O Freudovi někdy příště. Tentokrát máme celých 5 dílů na Václava Babinského.
1: Ale já si připravila Freuda.
0: Tak já budu pro tentokrát ten chytřejší, no.
1: Poprvé a naposledy.
0: Když myslíte. Prosím, tady máme stručný životopis z Wikipédie. Můžete vyniknout.
1: Václav Babinský 20. srpna 1796 Pokratice u Litoměřic až 1. srpna 1879 Praha Řepy byl český loupežník. Někdy okolo roku 1830 zorganizoval malou loupežnickou bandu, se kterou přepadal po cestné. Poprvé zatčen byl v Kuřích vodách 19. ledna 1832, když se při kontrole prokázal místnímu richtáři Václavu Frankemu falešnými doklady. Byl obviněn z 12 zločinů, ale prokázáno mu jich bylo jen 6. 24. března 1830 v Mikulášovicích u Šluknova přepadl se 4 svými kumpány dům mlynáře Antonína Hajného a okradl ho o 500 pruských tolarů. Krátce poté zemřel Hajne na mrtvici. 1. května 1830 v Lysé nad Labem přepadl se 7 svými kumpány dům Jana Paula. 13. ledna 1831 v Brozanech se vloupal se 4 svými kumpány do domu převozníka Jana Krejzy. 19. ledna 1832 se dopustil veřejného násilí, když při zatýkání pokousal richtáře Václava Frankeho a zranil jeho 2 pomocníky. Přitom se navíc prokazoval falešným pasem. 5. srpna 1833 se v lese u Horní Kamenice dopustil nejhoršího ze svých zločinů. Vraždy. 8 bodnými ranami nožem usmrtil a poté okradl pláteníka Jana Blumberga. Za 6 prokázaných zločinů byl kriminálním soudem v Praze 1. prosince 1840 odsouzen k 20 letům těžkého žaláře.
2: Na kopečku v Africe stojí stará věznice a chouvej. Na kopečku v Africe stojí stará věznice, ach jo.
1: 10. června 1841 byl uvězněn na Špilberku pod číslem 1042. Důvěru vedení věznice získal svojí pokorou a nábožností. Nosil při sobě růženec a při každé příležitosti se modlil. I tomu dopomohlo k získání místa ošetřovatele vězňů. 29. května 1855 bylo vězení na Špilberku zrušeno a Babinský byl na dalších 6 let převezen do Kartous, dnešní Valdice. Od svého propuštění v roce 1861 až do smrti pracoval jako zahradník v klášteře v Řepích u Prahy, kde se ho ujali řádové sestry.
0: Ani v té Wikipedii nemají moc chyb?
1: A které mají?
0: Například s tou bandou, kterou měl kolem sebe schromáždit.
1: Bydleli v hlubokém lese, v jeskyni, odkud vycházeli jen za soumraku. Přepadali bohaté a o svůj lup se nezištně dělili s potřebnými.
0: Zadržte, řekla jste 2 věty, ale tolik nesmyslů.
1: Tak prosím, pane chytrý.
0: Postupně se k tomu dostaneme.
1: Já náhodou taky něco vím. Četla jsem kdysi takovou knihu.
0: No výborně, vy jste přečetla celou knihu.
1: Na rozdíl od vás. O samém začátku jeho loupežnické dráhy. O plukovní pokladně. Byl vojákem. Miloval krásnou dívku.
0: Ano, ona byla chudá, boháč ji chtěl pro sebe a nezištný Václav uloupil vojenské zlato a chvátal za ní, aby ji vykoupil.
1: Leč pozdě přichvátal, ona seděla plačíc na kraji postele. Bohatec dosáhl svého. On přísahal, že od té chvíle bude bohaté obírat a prchl do lesu.
0: To se nestalo.
1: Stalo. Je to psáno?
0: Ano, je to psáno v laciných sešitkových příbězích o Babinském. Tam se to dostalo tak, že to někdo opsal z laciných sešitkových příběhů o jiných arcilotrech. A do těch se to dostalo tak, že...
1: Jakože to někdo...
0: Ano, někdo to jednoduše ukradl z příběhů jiných dřívějších populárních loupežníků. A je velice pravděpodobné, že i ty jejich příhody byly vymyšleny. Jsou si podobné jako vejce vejci, dokonce i jména dívek a svůdců jsou stejná. Jen opozdilý šlechetný zachránce se jmenuje vždy jinak.
1: Ale proč by to někdo dělal?
0: Bulvár přece není výdobytkem našich časů. Provází nás už dávno. Takové hluboce lidské příběhy dají vždy vydělat. A nejen tomu, kdo s nimi přijde jako první.
1: Takže zbude dost i na toho druhého.
0: Jistě i na třetího. Osvědčené schéma účinkuje dlouhodobě. Proč se asi v Hollywoodu úspěšné scénáře točí pořád dokola?
1: Ale tohle není žádný scénář. Je to lidský život.
0: Ano, jistě. Jen úplně jiný lidský život, než jak se nám ho snaží ony šestákové sešitky prodat.
1: No dobrá, tak vyvracejte omily.
0: Tak, kde jsme to předtím? A... S tou bandou, kterou měl kolem sebe shromáždit, to nebylo tak přesné. Nebydleli v jeskyni, nebyli spolu ve dne v noci. A banda zdaleka nebyla stále stejná, její členové se různě proměňovali, i když jakési jádro zůstávalo. Typická akce vypadala takto. Sešli se v nějaké hospodě, kam obvykle docházeli, bavili se o tom, jak přijít k penězům, o tom, kdo by jich mohl mít hodně. Nebo zaslechli útržek hovoru, v němž se penězi chlubil nějaký chvastoun. Domluvili akci. Sešli se za pár dnů až těsně před samotným činem. Po něm se rychle rozdělili a snažili se rychlou chůzí či naskočením na povoz dostat co nejdál, aby nemohli být s místem činu spojováni.
1: Takže zcela prozaické. Žádná velká romantika. Budu smutná.
0: I na romantiku dojde, nebojte se. A ještě k tomu vůdcovství. Bandu vedl vždy ten, kdo v ní byl právě nejzkušenější. Takže často byli v akci jen Babinského kumpáni. Prostě právě proto, že Babinský nebyl u oné první domluvy, takže ani netušil, že se něco chystá.
1: Pěkní kamarádi, že mu to neřekli. Stačilo zajít k němu. Kde vlastně bydlel?
0: No, právě. Všude a nikde.
1: Pokud vím, vládlo tehdy ještě poddanství a člověk se mohl vzdálit jen se souhlasem svého pána.
0: Přesně tak. Babinský a jemu podobní byli svobodomyslní lidé a nechtěli se vázat. Takovým často nezbývalo, než se toulat a přespávat u náhodných známých. Časem si třeba vypracovali pár adres, kam se vraceli. Tomu, kdo je ubytoval, platili kradenými věcmi. A na svých toulkách získávali přehled o majetkových poměrech.
1: A kruh se uzavírá. Někdo zašel do hostince, náhodou přišel někdo další, slovo dalo slovo a vznikl zárodek tlupy pro příští výpravu.
0: Přesně tak. Začínáte se do toho dostávat. Mimochodem, jak jste na tom s penězma? Víte co? V nejlepším přestat. Necháme to na příště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: A vězňové se tetelí, ve dne v noci v posteli a chouvej. Vězňové se tetelí, ve dne v noci v posteli, ach jo.
3: Kde se vlastně vzal Václav Babinský, alias Josef Schmidt, alias Adam Miller, alias František Malý, alias...
4: Začalo to jako obvykle zcela nenápadně. Narozením.
3: Ano, to už jsem od minula stačila dohnat. Tady to mám napsáno. 20. srpna 1796 na předměstí Litoměřic, číslo popisné 52.
4: Otec byl zahradníkem u zámožné rodiny a matka pomáhala v šlechtické domácnosti. Václavovi kmotry byly proto urozeného původu.
3: Jaká čest pro zahradnickou rodinu.
4: Měl bratry Antonína a Vincence.
3: Otec se vzmohl a zakoupil vlastní dům v nedalekých Pokraticích.
4: Později mu kumpáni podle této obce dají přezdívku.
3: Ve škole vynikal, pak se učil zahradnickému řemeslu. Jak bylo v té době obvyklé, mluvil plně česky i německy.
4: Vše se zvrtlo, když mu bylo 20. Musel na vojnu.
3: A tady se to stalo s tou krásnou dívkou a plukovní pokladnou?
4: Tenhle nesmysl jsme si vysvětlili, nebo ne?
3: Promiňte. Romantika láká.
4: Teď ji opustíme. Na vojně se mu pranic nezamlouvá. Vy jste vojenský lékař. Já jsem Václav Babinský.
5: Toč se můj večku, skač a skač.
3: Vojne, uklidněte se.
5: Až přijde Turek.
3: Co?
5: Nestřelíme ho flintičkou. Pošleme na něho vlčka. Ne, pošleme na něho káču. Ona roztancuje a umoří.
3: Turek, naším nepřítelem je pruskovojné.
5: Naláduji flintičku vlčkem. On Turků celý zástup pokosí.
3: Sedněte si. Zavřete oči. Tak, zkuste přiložit ukazováček na nos. Oči stále zavřené.
5: Au, ta turecká šavlička píchla mě do očička. Vlčku, vlčku, běž na něj, zap ho.
3: Služba, služba, služba, vemte si ho.

0: Co to bylo? Jaký vlček?
1: To už nemůžete znát. Tak prosté děti říkali dřevěné káče. Poháněli ji bičíkem či klacíkem a protože vrčelo...
0: Chápu, odtud vlček. Ale co s tím Babinský? On si s ním hrál na vojně?
1: Kdybyste byla pacifistou za režimu, který padl v roce 1989, jedna z mála možností, jak se vyhnout nejčestnější vlastenecké povinnosti, tak soudruzi moci páni pojmenovali dvouleté buzerování, bylo předstírat duševní poruchu.
0: Takže Václav, tedy mohu mu tak říkat.
1: Jak je libo.
0: Takže Václav byl vlastně průkopníkem, ale to s tím vlčkem, to máte zdokumentováno?
1: Nebuďte malicherná. Důležité je, že Babinský byl poslán do invalidovny v pražském Karlíně a odtud záhy uprchl. Umění prchat bylo jeho velkou předností. Mnohokrát se mu později hodilo.
0: Takže je na svobodě. Může se usadit a začít zahradničit.
1: Vojna a invalidovna. 8 let ztraceného života. Ale pozor, je stále na útěku.
0: Nezbývá tedy než prchnout do lesu a založit loupežnickou bandu. Venoušku, čiň se.
1: Jen pomalu s tou flintou. Toulá se. Musí se nějak živit. Pro tuláky má každý jen opovržení, vynecháme-li mlynářské krajánky a jim podobné, kteří měli přesun z místa na místo jaksi v popisu práce.
0: Navíc viděl bídu prostého lidu, úpícího pod jhem nenasytných mocipánů a chtěl zjednat nápravu.
1: No tak, víme jen, že se toulal a nevyhnutelně se přitom učil základům řemesla, kterému pomáhalo živit se na úkor svých bližních a jemuž zůstal věrný až do 45. roku svého požehnaně dlouhého života. Několikrát vyšetřován, díky velké výmluvnosti, nedostatku důkazů a zřejmě i díky jakémusi fluidu, byl vždy zproštěn viny.
0: Proč to nevíme přesně?
1: Příslušné spisy byly skartovány, jak se to činilo, když nebyla vina na drobných přečinech prokázána. Za to mnoho pozdějších se dochovalo, budete se divit.
0: Doufám.
1: Podle všeho se Václav Babinský jako loupežnický učeň několikrát zapojil do činnosti tehdy obávané Fichtlschenkerovy bandy. Jak to v takové loupežnické tlupě přesně chodilo, si řekneme později. Jen upozorňuji, že představa německých romanopisců o strohé vojenské struktuře a disciplíně takových uskupení byla značně nepřesná.
0: Tady čtu, že někdy kolem roku 1829 byl s bandou konec.
1: Zatýkání, souzení, Babinský vyvázl a volky nevolky se musel postavit na vlastní nohy. Bylo mu přes 30, životní nároky rostly, Lény milovala lesklé a drahé tretky.
0: Co je na tom špatného, že se vám chceme líbit?
1: Není to špatné, je to drahé. V každém případě se Václav Babinský stává pomalu ve svém oboru mistrem. Řečeno dnešním slovníkem, má osvojeno úspěšné a mnohokrát vyzkoušené know-how. Přepadávání bývají většinou příslušníci, opět řečeno dnešní terminologií, střední třídy. Mlynáři, statkáři, řemeslníci. Někdy si troufli i na richtáře.
0: A co ty pověsti o vyloupených zámcích? O spoutaných knížatech.
1: I na pověsti dojde. Teď fakta. Získané peníze či zboží slouží jen určitý čas. Jakmile docházejí, je nutno pustit se do dalšího lupu.
0: A vzácné poklady zakopané pod stromy a skálami?
1: Krásná představa. I když si loupežníci myslívali na zadní kolečka a snažili se nechat si něco na zločinecký důchod.
0: A jak vypadalo dál to know-how?
1: Musíte vědět, jak vymáčknout okno, aniž to způsobí hluk. Víte, že přepadenému je dobré vyhrožovat s bambitkou v ruce, ale pokud se nepřestane vzpouzet, je lepší použít obušku, aby nebyl slyšet výstřel a nebylo vás možné později obžalovat z vraždy. Je toho povícero, ještě o tom bude řeč později.
0: Proč ne hned?
1: Dobrá, čtěte.
0: Vyplácí se těm členům tlupy, kteří teprve začínají, představit falešným jménem. Začátečníci bývají nejčastěji dopadeni a nejčastěji u výslechu mluví. Udají-li falešné jméno parťáka, nebezpečí nehrozí.
1: Též se hodí věnovat takovému začátečníkovi po akci jakoby z vděčnosti nápadnou součást svého oděvu, čapku, šátek a tak dále. Svědkové takové detaily často uvádějí a dopadený začátečník se tak i hned stává podezřelým číslo 1.
0: Tomu říkám kolegialita.
1: Svět je pořád stejný. Už dlouho. A dlouho ještě bude.
2: Šel Babinskej, šel dolů, milá stála u schodu a chouvej. Šel Babinskej, šel dolů, milá stála u schodu, ach jo.
1: Vy jste taková romantická povaha. Co víte o Karlu Hynku Máchovi?
0: Básník. Básník výsostně romantický. Rád se toulal krajem a miloval divokou přírodu. Jeho nejkrásnějším dílem je rozsáhlá báseň Máj.
1: O čem je?
0: O lásce, samozřejmě.
1: A dál?
0: No, o lásce.
1: Kdo miluje koho?
0: Je tam Jarmila. Je tam strašný lesů pán.
1: Nic vás nenapadá.
0: Počkejte. Máj vyšel roku 1836.
1: To už byl Václav Babinský uznávanou kapacitou a pole jeho působnosti se z velké části krylo s místy Máchových toulek.
0: Toulek, na nichž dychtivě hltal historky o lupičích, aby je pak vtělil do svého arcidíla.
1: Přihořívá.
0: Vy myslíte, že ten strašný lesů pán by mohl být inspirován Babinským? No, páni.
1: Je to jen spekulace, leč půvabná a romantická.
0: Děkuji vám za ni. Už se těším na příště a na další romantické spekulace.
3: Biješ, má milá, biješ domů, já mám zítra popravu a chouvej. Biješ, má milá, biješ domů, já mám zítra popravu, ach jo.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Václav Babinský loupí a uniká spravedlnosti.
1: Nejvyšší čas přehrát si dopadení v kuřích vodách neboli kuřivodech. Přesněji řečeno výslech, který po něm následoval. Tady mám někde protokol. Dělejte prosím soudce. Máme leden 1832.
0: Obžalovaný, jak se jmenujete?
1: Josef Schmidt.

0: Bylo to velice prozíravé. Apoleně se během zmatku při zatýkání podařilo utéct. A tak nebyl žádný důvod prozradit její jméno. Tak pokračujme, pane soudce.
1: A proč jste při zatýkání kladl odpor a nechtěl jste se nechat svázat?
0: Nekladl jsem žádný odpor a nechal jsem se klidně svázat.
1: Zde přítomní svědkové tvrdí opak.
0: Zde přítomní svědkové lžou.
1: Ticho! Ticho v soudní síni! Obžalovaný, když jste se tedy nebránil, jak to, že jste příchozí ohrožoval nožem?
0: Já! Nožem ohrožovali oni mě?
1: A nekousl jste snad do prstu pana Richtáře Václava Frankeho?
0: Ano, kousl.
1: No, konečně to z vás leze. Proč jste to udělal?
0: Nechtěl jsem, aby zemřel.
1: Prosím?
0: Chovám k panu Richtáři Frankemu sympatie.
1: Proč jste ho pokousal? A proč by měl zemřít?
0: Náhle jsem viděl, že obrací nůž proti sobě a chce spáchat sebevraždu. Kousl jsem ho tedy a odebral mu nůž, aby si neublížil. Pak se na mě jeho společníci vrhli a svázali mě, i když jsem panu Richtáři tak pomohl.
1: Ticho, ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Pane Richtáři Franke, sedněte si a neplivejte po obžalovaném.
2: Jak to bylo s tím Šmitem?
0: Babinský věděl, že mu hoří půda pod nohama. Mnoho svědků už uvedlo jeho jméno. Nechal si tedy zhotovit falešný pas. Ostatně ne naposledy. A protože v dokladech tehdy ještě nebyly fotografie, nikdo nemohl tušit, že Šmit je hledaný Babinský. Tedy nikdo, kdo ho neznal.
2: Ale stejně mu to asi nebylo nic platné. Po takové výpovědi ho určitě museli zavřít do vězení nebo do blázence.
0: Byl v Šatlavě v Mladé Boleslavi. Ne nadlouho, podařilo se mu utéci. Také ne naposledy.
2: Takže těch zatčení bylo vícero?
0: Smyčka se utahovala. Babinský měnil působiště. Ani to nepomáhalo. Uprchl do Polska. Počkejte, ještě předtím buďte prosím opět na chvilku Apolenou.
2: Moc ráda. Vanoušku, no. Jak to šlo dnes?
3: Teď mi nedají pokoj. Půjdou po mně mnohem víc než dřív.
2: Co se stalo?
3: Sešli jsme se před Richtářovým domem. Dva chlapy viděli nás i žebříky, které jsme nesli, ale řekl bych, že v té tmě nám nemohli vidět do obličeje. Přistavili jsme žebříky. Okno ložnice do kořán. Richtář a jeho žena spali.
2: Prý mají malé robě v kolébce.
3: Měli.
2: Co to říkáš?
3: Vylezli jsme nahoru. Chlapi měli zjistit, kde jsou peníze, které jsme si u Richtáře schovali.
2: On byl s vámi spolčen.
3: Měl svůj podíl, ale tomu nestačilo, chtěl všechno. O úkrytu nechtěl vyzradit nic. Vydal jsem se po domě hledat.
2: A našel, viď?
3: Ale jen pár krejcarů. On opravoval dům a ty peníze nejspíš utratil.
2: Ten arcilotr.
3: Nebylo by něco ký... A tady, aspoň na chleba. Byl jsem v přízemí. Když jsem uslyšel z ložnice v patře ženský jakot. Vyběhl jsem tam, žena mrtvá, její vlasy vytrhány a rozházeny po místnosti. Muž ležel v stratolišti krve podle ní.
2: Milosrdný bože.
3: V místnosti jinak prázdno. Sešli jsme se podle plánu za vesnicí. Naložil jsem chlapům za tu dvojnásobnou vraždu, to víš, že ano, ale bylo pozdě.
2: A to robátko?
3: Chlapi mu dali do ruky řeznický nůž. Ať si s ním v kolíbce hraje a podřízne se samo. Oni na to neměli žaludek.
2: Aspoň, že tak. To by přece Bůh nedovolil.

0: vracíme se zpět. Smyčka se utahovala. Babinský měnil působiště, ale ani to nepomáhalo. Uprchl do Polska. Počkejte, Polsko přece neexistovalo.
1: Existovalo, jen nebylo samostatné. Náš Lapka se ocitl v ruském záboru. Měl něco našetřeno, chtěl si otevřít hostinec. A taky se oženil.
0: Ano.

0: ta romantická láska k Apolloně.
1: Kde pak, Lény byla dávno pryč, nevíme, koho si vzal.
0: A dál?
1: Představte si, že jindy liknavé carské úřady Babinského zatkli a vydali zpět.
0: Takže další soud?
1: Ten osudový. Kroutil se, zapíral, rafinovaně mystifikoval, házel vinu na jiné, tvrdil, že v té době neloupil. Nýbrž počestně podloudničil, tedy pašoval. Rozhodování soudu stěžovalo i to, že během svého působení v českých luzích a hájích několikrát změnil pas a s ním identitu. Soud byl u takových zločinů zvyklý na jednomyslné rozhodnutí 12členné poroty. Ale tady to nešlo.
0: A těch obvinění bylo 12, že?
1: Dokázali mu jich pro nedostatek důkazů jen 6. A téměř nikdy ne jednomyslně.
0: Přesto...
1: Ano, do nejproslulejšího žaláře. Brněnský Špilberg.
2: Když to milá slyšela, škytla prdla omdlela, ach ouvej, když to milá slyšela, škytla prdla omdlela, ach jo.
1: Tam, kde úpěli italští revolucionáři, tam, kde plesnivěl krutý velitel pandurů, baron Trenk.
0: Tam, kde přikovaným vězňům v krátkých intervalech kapala na hlavu voda, takže hynuli v krutých mukách, protože z kapek se časem v jejich myslích stávala kladívka. Tam, kde zazdívali nevěrné ženy, tam, kde...
1: Dosti fantazií. Ale uznejme, že vězení to bylo opravdu tvrdé. Žalářník o vězni napsal:
0: Zdravý, velmi odvážný, zatvrzelý, všeobecné veřejné bezpečnosti velmi nebezpečný člověk. Byl ve spojení s rozšířenou tlupou lupičů a zlodějů. Je velmi vychytralý a podnikavý. Dvakrát se pokusil na nejvýš smělým s nebezpečím života spojeným způsobem o útěk z vězení a svedl k tomu i jiné.
1: Vězení na Špilberku bylo zrušeno, vězni putovali do Kartouz. Když se trest chýlil ke konci, Babinský sepsal poníženou supliku, aby mohl zůstat a věnovat se zahradě.
0: Bylo mu milostivě vyhověno. Milosrdné sestry pečující opadlé ženy ho přijali.
1: Vrah se stal zahradníkem, i když většinou to v detektivní literatuře bývá právě naopak.
0: A zahradníkem znamenitým. O jeho dovednostech se vyprávěly celé báje.
1: Ostatně jako o celém jeho životě.
2: Když mu hlavu sekali, 30 seker zlámali, ach ouvej, když mu hlavu sekali, 30 seker zlámali, ach jo.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: A pak mu hlavu usekli, až po samou fusekli, ach ouvej. A pak mu hlavu usekli, až po samou fusekli, ach jo.
0: Malá rekapitulace.
1: Václav Babinský. 12krát obviněn, loupeže, přepadení, vraždy.
0: 6krát uznán vinným, 6krát nevinen.
1: 20 let vězení. Nejprve na Špilberku, po jeho přebudování k vojenským účelům v Kartouzích, dnešních Valdicích. Tedy poblíž hnízda jiného loupežníka, Rumcajze.
0: Poblíž Jičína, jak jinak. 20 let odseděl na den přesně. Žádná z mnoha žádostí o zkrácení trestu nebyla akceptována.
1: Do vězení nastupoval silný muž vysoké postavy v nejlepších letech. Sebejistý, tvrdý, svobodomyslný.
0: Ven vyšel starý, zlomený, rezignovaný.
1: A nebo vyrovnaný, smířený, zmoudřelý. Ve vězení udivoval svou nábožností a vůbec vzorným chováním.
0: A měl vlastně z pekla štěstí. Jeho další slavní kolegové skončili mnohem hůře. Například obávaný Karásek. Poté, co se ho druhové 3krát pokusili osvobodit a jen neuvěřitelnou shodou okolností neuspěli, ležel ve vězení na zádech, spoután a ještě přikován železnými obručemi kolem hrudníku. A jen když mu přinesli oběd, toliko chléb a vodu, na 15 minut denně mu uvolnili jednu ruku.
1: A když potřeboval třeba na stranu?
0: Nevím. Nemůžu vědět všechno.
1: Ale to je důležité.
0: Za to vím, že před dveřmi stála stráž a každou čtvrt hodinu jí vězeň musel odpovídat na výzvu. Zvykl si tak, že odpovídal i ze spaní. Ve vězení pak brzy zemřel.
1: Nebo Grázl. Jehož jméno se u nás, jak víme, velmi ujalo. Pověsili ho. Když už měl oprátku na krku, požádal jen o okamžik strpení. 60 000 Vídeňanů, kteří se na popravu přišli podívat, čekalo na nějaké zásadní poselství. On se rozhlédl a pravil: Ježíš, to je lidí. Kat už na nic nečekal.
0: Zpět k předmětu našeho zájmu. Víte co? Přesuňme se teď na pražský Pohořelec do hostince u Velkého dvora. Tak někdy kolem roku 1871. Babinský má před sebou ještě 8 let života.
1: Taková krásná dáma a sedí sama.
0: Jsem tu s tatíčkem. On je tady obchodně. Rozpráví vzádu s majitelem hostince.
1: A hodná dceruška trpělivě čeká v lokále u kalíšku truňku.
0: Já nepožívám alkoholu, to je lipový čaj.
1: Jestli chceš, maličká, budeme si povídat, aby ti čas lépe uběhl.
0: Ale já se nesmím bavit s cizími pány.
1: Jaký já jsem pán? Jsem stařec, děvčátko, nevidíš? Já už ti neublížím. Je to 10 let, co jsem vyšel z Kartouz.
0: Vy jste byl v Kartouzích?
1: A předtím na Špilberku. Celkem 20 let.
0: Ještě řekněte, že jste...
1: Uhodla si. Václav Babinský osobně.
0: Tak už vypravujte.
1: Ano. Nějak mi vyschlo v krku.
0: Pane Šenkéři, jedno pivo tady pro pána. A mě prosím jedno malé.
1: No vidíš, už se osměluješ.
0: To ten pocit, že sedím u jednoho stolu s velkým Babinským. Řekněte mi, na který svůj skutek vzpomínáte nejradši?
1: Já svých činů hořce lituji, dítě. Kají se, abych nešel do pekla. Ale několik oblíbených kousků mám.
0: Prosím.
1: Bylo to v létě 1837. Už nějaký čas jsme měli políčeno na knížecí zámek. Kníže odíral své poddané a my jsme jim chtěli z jeho majetku pár grošů vrátit. Ale jak do zámku proniknout? Byl přísně střežen a vojáků bylo víc než nás.
0: Ale to já jsem tohle četla. Mohu chvilenku pokračovat, jestli je to ono?
1: Zkus to, děvče, a nic nevynechávej.
0: Děvečka ze statku přiběhla k sedlákovi s očima navrch hlavy. Potkala jsem samotného Babinského. Přikazuje vám, ať vystrojíte velkou hostinu. Dnes večer tu bude hodovat s celou tlupou.
1: Tak, tak. A víno a jablečná pálenka ať tečou proudem. A jestli o tom někomu cekneš, zle se ti povede. A potom...
0: Potom přece ten sedlák dal strojit hostinu, ale zároveň poslal Pacholka na zámek, aby knížeti vše pověděl.
1: Správně, jenže ten Pacholek nic neřekl. Nebo to je jiný příběh?
0: Ten Pacholek všechno oznámil. A když padla noc, knížecí družina pomalu a tichounce obklíčila statek. Pak zazněla trubka a vojsko vtrhlo dovnitř. Stoly se prohýbaly pod jídlem a pitím, ale kromě sedláka a jeho čelátky tu nikdo nebyl.
1: Už vím. A vojáci si řekli, že na Babinského počkají uvnitř. Neodolali a pustili se do jídla i do truňku. Po nějaké době jejich kapitánovi vše došlo a zavelel: rychle zpátky na zámek.
0: Ale bylo pozdě. Nehlídaný zámek byl vyloupen a Babinský...
5: Teda, vlastně vy, pane.
1: Ano.
5: Jste s tlupou uprchl.
1: Uloupený poklad jsme zakopali pod starou jabloní u zbořeného domu na kraji vsi a když byl někdo z poddaných v nouzi, vyslal jsem vždy v noci jednoho ze svých mužů, aby vyzvedl nějakou drobnost a chudáka obdaroval. Ta jabloň tam stojí dodnes.
5: A zbylo tam ještě něco?
1: Vše jsme rozdali, mé dítě. Já sám jsem chudým zahradníkem u milosrdných sester. Rád se starám o jejich zahrádky. Tedy o jejich zahrádku.
5: Pane šenkýři, ještě jednou totéž. Pro oba prosím. A co ta babička? Ta s těmi cvočky.
1: Povídejte, to jsem ještě nečetl. Tedy co to říkám? To už asi nepamatuji.
5: Stará chudá babička šla ze vsi na trh do města koupit cvočky do bot a musela i odlehlými cestami. Potkali švarný mládenec v mysliveckém úboru a nabídl se, že jí doprovodí. Ona byla šťastná. Řádí tu ten neznaboh babinský, povídala mládenci. Co ten by mi provedl?
1: Už vím. On je zlý, zeptal se mládenec a pomalu zelenal.
5: Je to lump, jemuž rovno není, špitla.
1: Švarný jinoch jí řekl, že na ní raději počká, až se bude vracet a doprovodí ji zpět.
5: Právě tak. Ona se vrátila a...
1: A on ji, tedy já ji přesvědčil, že kupci často prodají méně, než nabízejí, ať tedy cvočky vyskládá na kámen a že je společně přepočítáme.
5: A když to babička udělala?
1: Když to ta stará čarodějnice udělala, tak jsem jí vyhrnul sukni a holým zadkem na ty cvočky posadil. To, aby věděla, že toho babinského opravdu potkala.

0: No to je pěkné.
1: Sice vymyšlené, paní kolegyně, ale já ho tedy naprosto chápu. Šlechtí ho, že ji nezamordoval, potvoru.
2: Tu slečnu v hostinci?
1: Tu protivnou starou bábu z Cvočky, jako toho pláteníka.
2: Zamordoval? Václav? Můj venoušek?
1: Alias Pokratický Venca, jak mu přezdívala tehdejší galérka. Je to jiný příběh, za to pravdivý. Potkal pozdě večer v hostinci mezi vesnicemi pláteníka, který se pochlubil, jak úspěšně prodal část zboží a zbytek prodat míní. Venca se nabídl, že ho doprovodí a ochrání.
2: Poznávám ho. Lesy byly přece plné darebáčků. Robin Hood, Rumcajs. Můj šlechetný Václav to věděl.
1: Ten šlechetný Václav ho na lesním rozcestí chtěl okrást a když byl pláteník proti, šlechetný člověk ho zapíchl dlouhatánským nožem.
2: Ne.
1: Ne, nezapíchl. On ho spíš rozbodal. Pak si vzal peníze a plátno.
2: To není pravda.
1: Třeba ne. Možná skutečného vraha přepadl, všemu zabavil a spěchal to ohlásit. A proto ho se zbožím a penězi dopadly.
2: Když tedy nebyl ten, kdo bohatým bere a chudým dává, proč si to o něm tolik lidí myslelo a myslí dodnes?
1: To už přece víme.
2: Myslíte ty laciné sešitkové příběhy?
1: Před chvilkou jsme si to přece v hostinci u Velkého dvora názorně předvedli.
3: Na svaté hoře, hoře, hlava skáče po dvoře a chouvej. Na svaté hoře, hoře, hlava skáče po dvoře, ach jo.
4: Český rozhlas Pohoda.
3: Na svatého Augusta hlava k tělu přirůstá, chouvej. Na svatého Augusta hlava k tělu přirůstá, ach jo.
2: Tak kde jsme to skončili?
1: Babinský je opět na svobodě. Je mu přes 60.
2: Stejně je to zvláštní. Vyšel z vězení a po nějaké době si mohl koupit svůj příběh v tištěné podobě nebo ho slyšet na nároží od flašinatáře.
1: Ne tak úplně svůj příběh.
2: Začal tedy raději vyprávět po hospodách to, co si o sobě přečetl.
1: Silně pochybuji, že by ho za ty skutečné události někdo obdivoval.
2: Raději mi toho rozřezaného pláteníka znovu nepřipomínejte.
1: Ale on zřejmě nevyprávěl jen to, co se o sobě dočetl. Nezapomínejme, že ve vězení mohl pečovat o spoluvězně. Určitě těžil i z jejich historek.
2: A pak to třeba vyprávěl v hospodě někomu, kdo o něm sbíral nové povídačky, aby je zveřejnil. Poznal, že narazil na dosud neznámou, vydal ji tiskem a Babinský, kterému už docházela inspirace, na ní při četbě znovu narazil. Co si tak mohl pomyslet?
1: Tak od fantazií zpět k realitě. Babinského mýtus nedal spát ani zuřivému reportérovi Egonu Ervinu Kišovi. Rozhodl se, že o něm napíše knihu. Jsme někde ve 20. letech 20. století.
2: Seriózní autor by nejprve vypátral, co bylo o objektu jeho zájmu už napsáno.
1: Přesně to udělal a zaradoval se. Literatury bylo nepřeberné množství. Sehnal vše a pustil se do studia. Byl si jist, že ho sláva za novou knihu nemine.
2: Já o žádné takové knize nevím.
1: Protože nevznikla. Všechna ta díla, která studoval, byla přece do puntíku vymyšlená.
2: Jak to mohl poznat?
1: Žádná data, žádné místopisné údaje. Jen přehnaný patos a líčení skutků
2: opsaných z jiných knih, jak už víme.
1: Kiš ve svém pražském Pitavalu cituje i románovou a romantickou historku o konci domnělého přítele Babinského, jistého Slavíka, který se prý našeho Lotra...
2: Tak o něm přece jen nemluvte. Ta jeho romantická stránka mi přirostla k srdci.
1: Dobrá. Tak ten Slavík se údajně našeho kajícníka pokoušel přemluvit k útěku z vězení. Babinský dle legendy hrdě odmítl a Slavík prchl sám až do daleké Arábie.
2: Ukažte, tady to je. Když totiž na písečné poušti, kde daleko široko nebylo lze nalézti kapku vody a kde nemohl zahlédnout lidskou duši, klesl k zemi, tu pomyslil na trestající spravedlnost boží, která ho, i když pozdě, tak přece jistě, dovedla dostihnouti v daleké zemi a s výkřikem Babinský vypustil duši.
1: Jak ironicky dodává Kiš, to bude asi ověřeno.
2: Vlastně, a proč by nemohlo?
1: Daleko široko nemohl zahlédnout ti lidskou bytost. Tedy ani jeho žádná lidská bytost zahlédnout ti nemohla.
2: No dobře, dobře, dobře.
1: Ovšem, tehdy ještě žil pan Paul z Jičína, který byl kdysi dozorcem v Kartouzích a Babinského pamatoval. A na vlastní oči viděl v klášterní zahradě doklad o vskutku velikém zahradnickém umění někdejšího loupežníka. Keř. A na něm růže pěti různých barev.
2: No, jestli se pan dozorce nenechal trošku unést fantazií.
1: Tohle vás bude zajímat. Jičínské drbny žárlily na krásu abatyše od milosrdných sester a šuškali si, že pravý důvod loupežníkovy obliby nesouvisí s ústavní zahradou, ale se zahrádkou oné abatyše, možná i zahrádkami jejich spoluřeholnic.
2: Tak tahle historie mi samozřejmě nemohla uniknout. A slyšela jsem, že se milosrdné sestry kvůli pomluvám z Jičína odstěhovaly do ženské trestnice v Řepích u Prahy.
1: Máte dobré zdroje.
2: Jenže Babinského si vzali sebou.
1: Takže dál pečoval o jejich zahradu. Nebo o jejich zahrádky.
2: Možná, že o obojí. Jak romantické. V každém případě však, když mu někdo tajně uštípl růži, či jinak poškodil jeho dílo, stěžoval si, jak je svět zlý a zkažený.
1: A neměl snad pravdu.

0: Obraťme list. Kýš tedy moc nepochodil, ale kdo si o Babinském seriózní knihu opravdu napsal?
1: V roce 1922 vyšel životopis z pera novináře Karla Novotného. Ale dostat se k tomu dílu není jen tak. V knihovnách moc není. Uspějete s obtížemi v Národní knihovně v Praze.
0: Proč s obtížemi?
1: Historik Adam Votruba vydal letos svůj pohled na Babinského, takže ty knihy jsou hned dvě. Ovšem, když si chtěl při přípravách dílo Karla Novotného půjčit v Národní knihovně, ostatně tady to je, čtěte prosím.
0: Objednací lístek se mi vrátil s nečitelnou poznámkou a kniha nikde. Zašel jsem na informace a bylo mi řečeno, že je v Trezoru. To mi přišlo podivné. Na té historii není nic politicky závadného a kromě toho už máme dávno po sametové revoluci. Knihovnice mi řekla, víte, tahle kniha se hodně kradla, takže ji musíme zamykat i před našimi zaměstnanci.
1: Až se dnes budete vracet přes park domů, dávejte pozor, ať vás neukradnou.
0: No to jste nemusel.
1: Málo se ví, že o Babinském psal také slavný v Praze žijící mystik Gustav Meyrink. Dočteme se o něm v jeho nejslavnějším románu V Golemovi.
0: Udělal tu z něho masového vraha, který se specializoval na ženy.
1: Cituji. V roztomilé vesničce Krč u Prahy si během doby postavil Babinský, který byl v jádře idylická povaha, díky své pilné činnosti malý, ale útulný domek. Domeček se blýskal čistotou a před ním byla zahrádka plná kvetoucích geránií.
0: Vida, alespoň to zahradničení mu ponechal.
1: Ale poněkud jinak, čtěte dál.
0: Mrtvoli svých obětí musel Babinský nenápadně pohřbít. Protože mu však příjmy nedovolovaly, aby svůj pozemek rozšířil, zřídil místo květinových záhonů jenom travou porostlý jednoduchý rov. Dal se snadno prodloužit, když to vyžadoval provoz nebo sezóna.
1: Neustálé narůstání travnatého záhonu vzbudilo u sousedů podezření a jednomu policajtovi z předměstí náleží zásluha, že učinil jednou provždy konec sobeckým rejdům tohoto zlotřilce. Náhodou totiž z dálky přihlížel, jak Babinský právě škrtí jednu starou dámu z dobré společnosti.
0: Soudní dvůr vynesl trest smrti provazem. Avšak stalo se, že se provaz přetrhl a Babinský byl omilostněn. Dostal jen doživotní vězení.
1: Roztomilá mystifikace. Stejně roztomilá jako ta vesnička a ten domeček se zahrádkou.
0: Autor ještě píše o tom, jak se u pražských voskařů rozmohl nemrav prodávat za pár krejcárků figurky s rudým pláštěm přes ramena, které představovaly Babinského. Šli na dračku. Babinský reagoval pobouřeně.
1: Je to v nejvyšší míře nedůstojné a svědčí to o bezpříkladné citové otrlosti, že se člověku stále staví před oči poklesky z mládí.

0: Tak to byl pan Mejring. Kdo je na řadě?
1: Zapomenout nesmíme ani na Michala Tučného a album Jak to doopravdy bylo s Babinským. Báseň mu věnoval i František Gellner. Rozhlasovou hru o něm napsal Přemysl Růd. Na divadelní jeviště ho nechal vystoupit Ladislav Smoljak a mohl bych pokračovat dál.
0: Vy asi budete proti. Chtěla bych...
1: No?
0: Nemohli bychom si ještě sehrát nějakou pěknou historku z těch dobrodružných sešitků? Třeba jak mu ta žena ustřihla cop. Nebo jak ho ta chudá babička neprozradila a druhého dne našla ve svém dosud prázdném chlévě té látko. A co jak svázal prostěradla? Prolezl komínem, utíkal ze Špilberku, ale prostěradla se rozvázala a ráno ho našli v hradním příkopu se zlomenýma nohama.
1: Nejvyšší čas skončit. Už i vy propadáte kultu osobností jménem Václav Babinský.
0: Tedy konec.
1: Václav Babinský, zvaný Pokratický Venca, nebyl nikterak výjimečným mužem. Spáchal několik loupeží a krádeží, vraždu mu dokázali jednu, ač jich podle všeho bylo více. Možná platil daně za to, že ve společnosti v jeho době nebylo obvyklé, aby se člověk toulal z místa na místo. A z něčeho se žít musí.
0: Výjimečným se stal jiný Babinský. Ten vymyšlený v kramářských písních, dobrodružných románech a lidových vyprávěnkách.
1: Pro mnoho lidí byl a je tím, kdo bohatým bral a chudým dával. Ač to zcela vyvracejí dobová svědectví zaprotokolovaná v archívech.
0: Do našich portrétů tedy pronikl člověk neexistující. Jenže ty romantické představy jsou tak krásné.

0: A to byla definitivní tečka za dalším dílem cyklu Životopisy věnovanému Václavu Babinskému. Pořad připravil Marek Pivovar, který se zároveň ujal režie. Babinského životem nás provázeli herci Renata Klemencová a Tomáš Jirman.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké pondělí a vydařený začátek týdne, přátelé. Jsem ráda, že posloucháte naši pohodu a kolotoč, který se právě roztáčí. Vás dnes zavede na výlet na stezku Valašku v Beskydských pustevnách. Podle receptu našich prababiček pak připravíme zápar z kopretin proti bolesti hlavy. V zábavě z rozhlasového archivu zavzpomínáme na známého herce a komika Felixe Holzmana. A taky se odborníku zeptáme, jak se zbavit parazitických hub, které napadají ovocné stromy.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: závidím ohně. Dnes vás vezmeme na výlet na stezku Valašku v Beskydských Pustevnách. Dřevěná lávka měří 660 metrů a zavede nás vysoko nad koruny stromů. Cestou je pro odvážnější turisty i krátký úsek po vysutém houpajícím se himálajském chodníku. Nahoře čekají dech beroucí výhledy, třeba až do Jeseníků nebo na Malou Fatru, ale i další adrenalinové zážitky, například v podobě vyhlídkové plošiny ze skla. Stezkou Valaškou nás teď provede redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděny úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla. Takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana, Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaně, dobrý den, přijď. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách a já se k ním připojuji. S dětmi jsme Valašku prošli před 2 lety a rádi na to vzpomínáme. Ty výhledy na nekonečné lesy stojí za to. Tak si na svých prázdninových toulkách taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

0: Béžové a karamelové tóny a dlouhé šaty nebo maxi sukně, tak to jsou aktuální módní trendy. Ale jak se takové tendence nebo styl objevují a rozvíjejí v naší mateřštině? Právě jednomu takovému jazykovému trendu se věnuje dnešní jazykový koutek Stanislava Juríka.
1: Z Ústavu pro jazyk český přišel Martin Prošek, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Existuje mnoho způsobů, jak člověku dodat odvahy, zhodnotit jeho výkon, odhadnout jeho možnosti, schopnosti a podobně. V současné době se v češtině v těchto i dalších funkcích zabydlel obrat to dáš a jeho variace.
2: Obrat to dáš a jeho obměny je v češtině nový. Zaznamenáváme ho v hojnější míře zhruba v posledních 5 letech a zdá se, že se mu v češtině žije dobře.
1: Tak se ptáme, odkud se vzal?
2: Na tuto otázku se u podobných obratů dá většinou velmi těžko odpovědět. Z důvodů, které neznáme, ho někdo neotřele užil, pak se rozšířil do širší skupiny a dál a stal se takzvaně módním obratem. Příčiny rozšíření ale bohužel přesně neznáme, je to prostě móda.
1: A jak se takové to dáš užívá?
2: Jeho základní funkcí je povzbuzení. Funguje stejně jako starší, ale o poznání méně módní to zvládneš. Například, já ti mám strach jít na ten pohovor. Neboj nic, to dáš. Tímto ujištěním si dodávají odvahy studenti, kteří se chystají jít na zkoušku, sportovci před důležitými sportovními výkony, umělci před vystoupením a podobně. To ale zdaleka není funkce jediná. Zdá se, že obliba tohoto obratu dosáhla takové úrovně, že se najde i v názvech pohostinských podniků, klubů a dokonce i v názvu televizního pořadu. To dáš se vyskytuje i jako název jakési hymny sportovního klubu a mnohde jinde.
1: A co varianty a obměny obratu to dáš? Kde se s nimi můžeme setkat?
2: Zápornou variantou to nedáš můžeme třeba někoho varovat. Na Milešovku nechoď, s tou tvojí nohou to nedáš. Nebo naopak můžeme někoho přimět k nějakému výkonu. Neříkej, že 5 piv nedáš. A pak je tu samozřejmě řada informativních vět typu tak ten test jsem nedala ani náhodou. Nebo kdyby Tomáš neměl rýmu, dal by tu 60 mnohem rychlejš a podobně. Je to tedy obrat, který vlastně funguje jako zástupný za řadu jiných, přesnějších vyjádření s jinými slovesy. 5 piv bys dal, nahrazuje, 5 piv bys vypil, ten test jsem nedala, zase zastupuje, ten test jsem nenapsala, nebo v tom testu jsem neuspěla.
1: Máme v češtině hodně podobných obratů.
2: To dáš a to nedáš a podobně rozhodně nejsou úplně ojedinělé případy. Stejně zástupné je například být o něčem. Řekne se, sport je o adrenalinu a emocích, čím se zastoupí složitější vyjádření typu sport děláme rádi hlavně proto, že nám zvedá adrenalin a jitří emoce. Právě v běžně mluveném neformálním jazyce, kam patří i obraty z dnešního koutku, jsou takové automatizované obraty nejvíce doma. Srovnejme ještě například to neřeš, to je o ničem a tak dále.
1: Říká Martin Prošek v dnešním jazykovém koutku. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A loučíme se taky s kolegou Stanislavem Juríkem, který dnešní jazykový koutek připravil. Ladíte pohodové vlny a pokud máte na zahradě kopretiny, za chvíli vám řekneme, jak je využívali naši předci k léčení, například bolestí hlavy.

V 11 hodin a skoro 30 minut jsme byli u Kokořína, a to s Milanem Chladilem a Jaromírem Majerem. Máte rádi kopretiny? Poslechněte si, jak tuhle zdobnou květinu

0: využívali naši předci. Dobře totiž věděli, že je to takzvané oléčovadlo na bolesti hlavy. Redaktor Jaroslav Hoření o tom natáčel s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou.
1: Kopretina. Pro naše předky to byla květina s velkými magickými účinky. Kopretina byla takovou dívčí věštírnou, byla symbolem panenství a čistoty. Prostřednictvím této rostliny se chtěly dívky nebo ženy dívat do budoucnosti. Nejen to, jestli mě má rád nebo nemá rád, ale někdy to byly i krutější hry. Budu pana, budu jeptiška, budu vdova, budu vdaná paní, šťastná či nešťastná. Kopretina byla součástí vazeb v lidové kultuře, například svatebních kytiček nebo svatebních vínků, nebo je dívky nosily třeba zastrčené za šněrovačkou. Kopretina je prastarou léčivkou a dříve se používala k léčení dusivého kašle, kataru, zánětu nebo astmatického kašle, při zánětech kloupů nebo artróze. Druhou její hlavní oblastí působení na lidské zdraví jsou samozřejmě nervy a rovnováha v těle. A my si dnes připravíme z téhleté bylinky jeden takový všelék a to je zápar proti bolehlavu.
2: Když mluvíte o kopretině, tak já si samozřejmě vybavuji okamžitě Leontýnku a pohádkovou komedii Ať žijí duchové a tam je vlastně ta magická moc této bylinky krásně ukázána.
1: Určitě tenhle ten motiv je velice známý v lidové slovesnosti, v pohádkách objevuje se to v řadě říkanek. Kopretina se objevuje právě jako husarka, se často objevuje tady v našem regionu i v lidových písních, takže není to husarka, která pase husy, ale je to ta kytička, která byla vždycky velice takovou oblíbenou květinou a často se dávala i jako dárek, protože i v květomluvě má takový jako význam, že když někdo daruje tu kopretinu, tak vlastně daruje s tím i kousek té své lásky.
2: Tak jsme se dozvěděli zase něco nového z toho našeho nářečí a teďka se dozvíme, jak na ten zápar proti bolehlavu.
1: Tak, spařte asi jednu vrchovatou čajovou lžičku květu kopretiny vroucí vodou a nechte 10 až 15 minut vyluhovat. Tak je to popsáno v receptáři mé prababičky. Poté předseďte přesítko a popíjejte 1 až 2 šáky denně. Můžete maximálně vypít půl litr, nedoporučuje se víc. Pro zevní použití můžeme připravit nálev stejným způsobem a můžeme použít nálev třeba na bolavá místa nebo na nějaký zábal třeba při zánětech kloubů nebo při artróze.
0: Jak využít kopretinu jako léčivku nám doporučili etnoložka Vladimíra Jakoubějová a kolega Jaroslav Hoření. Tady je vaše prázdninová pohoda a my si za chvíli připomeneme originální rozhlasové scénky, které si jejich autor sám psal. O koho jde, se dozvíme hned, co dozní další pohodové evergreeny. Zaspívají je Richard Adam a taky Milan Drobný.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: Věřím, že máte taky azurové dopoledne jako Milan Drobný, který nám dospíval. V dnešní zábavě z rozhlasového archivu zavzpomínáme na herce, od jehož narození uplynulo 105 let. Kolega Jiří Hubička vybral scénku s názvem Alibi, ve které tento komik účinkuje, a věřím, že vás pobaví.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Pamatujeme si ho určitě všichni, a to i ti, kteří ho nezažili v době jeho největší slávy. Dodnes jsou scénky, kterých natočil dlouhou řadu, vděčným předmětem výběrů ze zábavných pořadů. Byl originální jak svým projevem, tak i svým vzhledem. Na hlavě nosil směšný klobouček, na nose velké brýle, pod krkem šátek a na sobě obnošené sáčko. Ano, mluvím zde o Felixi Holzmannovi. Dialogy, které uváděl spolu s celou řadou hereckých kolegů, si psal sám. Jeho nejčastějším parťákem na jevišti byl František Budín. Je tomu tak i v následující scénce, ze které si uvedeme podstatnou část. Scénka se jmenuje Alibi a Holzmann v ní prokazuje kouzlo své herecké osobnosti, které založil na předstírané nechápavosti, ale zároveň na citu pro hru se slovy. Proč vzpomínám Felixe Holzmanna? Před několika dny, přesně 8. července, tomu bylo už 105 let, jež uplynuli od chvíle, kdy se komik narodil. Zemřel pak v září roku 2002.
3: Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
4: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
3: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
4: Pořád se tu natáčí.
3: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
4: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
3: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
4: No.
3: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
4: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
3: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo? To je samozřejmě. Mám přece rozum, ne? To je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude. To je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
4: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
3: Ne, rychle to já, to bude hned, jen se nebojte. To já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo? Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo? Že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
4: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
3: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
4: Ano.
3: Až na ten knír ovšem, víte?
4: No, dovolte, přece já žádný knír nemám.
3: No vy ne, ale moje manželka, víte?
4: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
3: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, víte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
4: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
3: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
4: No,
3: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
4: Co s načatým večerem?
3: Co říkáte?
4: Co s načatým večerem?
3: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo co.
4: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
3: jo,
4: co s načatým večerem.
3: Jo tak to je název, já myslím, že se mi to ptáte.
4: Ale
3: jako,
4: ne,
3: to
4: název,
3: já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
4: Ale no tak to snad je jedno.
3: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
4: Budín František.
3: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
4: Na co to chcete?
3: Tady na ten papír jsem, ale... kdybyste se mě to...
4: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
3: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
4: Alibi?
3: Alibi, ano, ano.
4: Jaké alibi?
3: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
4: Dívejte se, mě nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
3: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo? No člověk neví.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Nedávno jsme v Kolotoči vysílali reportáž o tom, jak si na své zahradě vypěstovat houby. Ne všechny jsou ale prospěšné a jedlé. Může se stát, že jde o parazitické druhy, které napadají třeba ovocné stromy. Jak se jich zbavit? Tak to redaktorce Soně Vajcenbachrové poradil Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň, a téma teď probereme v naší hobby rubrice.
1: Pokud jsou to choršovitého nebo třevokazné houby, rostou na ovocných stromech, tak samozřejmě je to velký škuce. Ty houby způsobují hnilobu dřeva a strom je odsouzen dříve nebo později k zániku. Může jít například o chorš šupinatý nebo sírovec žluto-oranžový, který roste hlavně na třešních nebo na ořešácích, a nebo potom například ohňovec ovocný na ovocných stromech. To jsou takzvané parazitické houby.
2: Takže vždycky jde o to zjistit si nejdřív, které houby nám na pozemku vyrostly a podle toho se zařídit. Můžou být houby i prospěšné?
1: Samozřejmě, takzvané saprotrofní houby, které rozkládají drobné úlomky dřev nebo kořeny pařezů, ty nám prospívají, odstraní například ten pařez, který bychom museli pracně vykopávat, i když jim to trvá delší dobu. A ty houby nemusíme hubit, můžeme se na ně dívat s potěšením, ty nám nevadí.
2: No nicméně, pochopitelně ty dřevokazné a další, které nám třeba poškozují trávník. Nedávno nám psala paní Anna, že jí vyrostly čarokruhy špiček v trávníku a že by se jich ráda zbavila, takže ty chceme pochopitelně vyhubit. Jak to uděláme?
1: Pokud se jedná o takový případ, jako je třeba ta špička obecná, nebo časté dotazy jsou, vyrůstá ve stovkách kusů drobný hnojník nasetý, to jsou houby, špička způsobuje zežloubnutí trávy v místě, kde roste, ale jinak je to výborná jedlá houba například do polévky i do smaženice. A pokud bychom je chtěli vyhubit, buď bychom museli tu trávu přestat kosit, aby byla vysoká, ona totiž špička trávně roste nejraději v pravidelně kosených trávnicích. A nebo bychom museli udělat skrývku půdy, protože to podhoubí je až do několika desítek centimetrů do hloubky a tím, že sbíráme kloboučky nebo likvidy, ji nevyhubíme.
2: Dají se také nějak zlikvidovat dřevokazné houby, abychom zachránili strom?
1: No, pokud by to bylo na nějaké postranní větvi, tak můžeme tu větev uříznout, zkusit ji ošetřit nějakým voskem štěpařským, ale většinou to bývá nějaké rozsoše, ta hniloba už je prorostlá do hloubky a ten strom buď to počkáme, až úplně uhyne a tu houbu, v případě třeba sírovce žluto-oranžového, můžeme úspěšně sbírat a pojídat, anebo ten strom prostě uříznout hned, aby jsme neměli problém.
2: Že by se ty houby mohly rozšířit i na další dřeviny.
1: Ano, tam je nutný uvést, že ty houby napadají většinou poškozená místa na stromech. Takže ty stromy je nutný ošetřovat včas, ty trhliny zamazávat voskem a podobně.
0: Radí Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň. Vypravila se za ním s mikrofonem kolegyně Soňa Vajcenbachrová. Jste s Pohodou, přeji vám pěkné pondělí a posílám hudební pozdrav od Marie Rotrové.

0: Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Můžete se s nimi potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor. Pro jízdu na koních vycvičení strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Dvoučlenné hlídky se pohybují především ve dvou lokalitách. V Západních Krkonoších vyjíždějí na trase Janova hora, Rovinka, Horní Mísečky, Vrbatova Bouda a Pramen Labe. Ve východní části hor putují po trase Rennerovy boudy, Bufet na rozcestí a Vírovka. Správa Krkonošského národního parku při projektu dlouhodobě spolupracuje s horskou farmou Hucul na Janově hoře, která poskytuje koně a zajišťuje taky výcvik jezdců. Tak pokud takovouhle hlídku v Krkonoších potkáte, věřím, že pohled na koně, kteří byli po staletí běžnou součástí života místních horalů, vám udělá radost. Mějte se moc pěkně a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

0: Nastoupili jsme na jeden z rychlých člunů Saint-Louiské a Saint-Paulské dopravní společnosti a vyjeli jsme proti proudu. Když jsem jako chlapec poprvé uviděl ústí řeky Missouri, bylo podle odhadu kormidelníků 22 nebo 23 mil nad Saint-Louis. Hroutící se břehy je od té doby přenesly o 8 mil níže a kormidelníci říkají, že do 5 let si řeka prorazí nové koryto a přenese své ústí o dalších 5 mil níž, čímž je přiblíží na 10 mil k Saint-Louis. Za soumraku jsme míjeli rozsáhlé a kvetoucí město Elton ve státě Illinois a příštího rána před svítáním město Louisianu ve státě Missouri. Za mých časů ospalou vesnici, nyní však živou železniční křižovatku. Nicméně všechna tamnější města jsou nyní železniční křižovatky. Přes řeku vedl železniční most, postříkaný zářivými odrazy světel, a byl to pěkný pohled. V 7 hodin ráno jsme dojeli do Hennibelu ve státě Missouri, kde jsem prožil své dětství. Byl jsem se tam podívat na skok před 15 lety a ještě na jeden skok o 6 let dříve. Ale oba byly tak letmé, že to ani nestálo za řeč. Jediný dojem z města, který mi zůstal v paměti, byla vzpomínka na ně, jak jsem je znal, když jsem je poprvé opouštěl před 29 lety. Tento jeho obrázek byl ve mně dosud jasný a živý jako fotografie. Vystoupil jsem na břeh s pocitem člověka, který zbyl jediný z celého vymřelého pokolení. Dovedl jsem jaksi chápat, co asi cítili vězňové z Bastily, když si vyšli a hleděli na Paříž po letech žalářování a poznávali, jak podivně se před nimi mísí navzájem věci známé a cizí. Viděl jsem nové domy, viděl jsem je dost jasně, nerušili však starší obrázek v mé mysli, protože skrze jejich pevné cihly a maltu jsem viděl s dokonalou přesností zmizelé domy, které tu stávaly dříve. Byla neděle ráno a všechno leželo ještě v posteli. Procházel jsem tedy pustými ulicemi, viděl jsem dosud město, jaké bývalo a ne jaké je. Rozeznával jsem stovky známých staveb, které už neexistují. A v duchu jsem si s nimi tiskl ruce. Věci kolem mne a přede mnou působily, že jsem se znovu cítil chlapcem. Přesvědčili mě, že jsem znovu chlapcem a že se mi jen zdál neobvykle dlouhý sen. Avšak mé úvahy to všecko pokazily, neboť mě donutili říci, vidím tam dole 50 starých domů. Do každého z nich bych mohl vejít a našel bych v něm muže nebo ženu, kteří byli malými dětmi nebo dokonce nenarozenými dětmi, když jsem tyto domy viděl naposled. Nebo babičku, která za těch časů byla hloupou nevěstinkou. Na jedné časné ranní procházce jsem potkal jakéhosi starého pána a rozhovořili jsme se o počasí a pak jsme zabředli do jiných věcí. Nemohl jsem se upamatovat na jeho tvář. Říkal, že tu žije 28 let. Přišel tedy až po mně a nikdy předtím jsem ho neviděl. Kladl jsem mu různé otázky. Nejprve jsem se ptal na svého kamaráda z nedělní školy, co se s ním stalo. Absolvoval s vyznamenáním velikonoční kolej, odešel kamsi do světa, nic se mu nedařilo, už před lety vymizel z paměti lidí. Byl ale bystrý a velice nadějný jako chlapec. Ano, ale nakonec z toho všeho skončil takhle. Zeptal jsem se na jiného chlapce, který byl vůbec nejbystřejší z celé naší vesnické školy, když jsem ještě býval chlapec. Ten také vystudoval s vyznamenáním na velikonoční koleji, ale život ho nemilosrdně bičoval v každé půdce. Zemřel před lety na venkově jako zničený člověk. Zeptal jsem se na jiného bystrého hocha. Tomu se daří dobře. Vždycky se mu dařilo a myslím, že se mu bude vždycky dobře dařit. Dotázal jsem se na jednoho mladíka, který přijel do města studovat, když jsem byl ještě chlapec.
1: Ten přesedlal na něco jiného, než dokončil studia. Z medicíny přesedlal na práva nebo z práv na medicínu. Potom zas na něco jiného. Na rok zmizel, vrátil se s mladou ženou, dal se na pití, pak na hazardní hry. Nakonec odvezl ženu s dvěma dětmi k jejímu otci a sám jel do Mexika. Šlo to s ním od 9 k 5 a nakonec tam umřel. Nezůstal po něm ani halíř na rakev nebo přítel, který by mu šel na pohřeb. To je škoda, protože to byl nejmilejší a nejveselejší a nejnadanější mladík, jaký kdy žil. Řekl jsem jméno jiného chlapce. Aha, s tím je to v pořádku. Žije dosud zde, má ženu a děti a vede se mu dobře. Týž soud byl vynesen i nad jinými hochy. Jmenoval jsem 3 spolužačky. První 2 žijí zde, jsou vdány a mají děti, třetí dávno zemřela neprovdána. S pohnutím jsem jmenoval jednu ze svých prvních lásek. Daří se jí dobře. 3x se vdala, pohřbila 2 muže, s třetím se dala rozvést a slyšel jsem, že si chce vzít jakéhosi staršího mužského někde v Coloradu. Děti má roztroušené tam a on po celém světě. Odpověď na několik dalších dotazů byla krátká a prostá. Padl ve válce. Řekl jsem jméno jiného chlapce. No, to je ale zajímavý případ. Kde kdo v tomto městě věděl, že tento hoch byl dokonalý zabedněnec, dokonalý truhlík, no zkrátka kus osla, jak se říká. No a není-li tento chlapec dnes prvním právníkem ve státě Missouri, ať jsem demokrat. Opravdu? Opravdu je tomu tak, říkám vám pravdu. A jak si to vysvětlujete? Jak si to vysvětluji? Jaké pak vysvětlování? Leda to, že pošlete-li nějakého zatraceného pitomce do Saint Louis a neřeknete jim, že je to zatracený pitomec, oni na to nikdy nepřijdou. Zmínil jsem se o mnoha lidech, které jsem kdysi znal. Někteří byli mrtvi, někteří se odstěhovali, některým se dařilo dobře, někteří přišli na mizinu, ale asi u tuctu z celého množství byla odpověď uspokojující. Daří se jim dobře, žijí dosud zde, město se hemží jejich dětmi. Když jsem se vyptal na všechny lidi, na které jsem se dovedl upamatovat, zeptal jsem se konečně sám na sebe. A ten měl docela pěkný úspěch. To je další případ takového zatraceného pitomce. Kdyby ho byli poslali do Saint Louis, byl by dosáhl úspěchu ještě dřív. S velkým zadosti učiněním jsem ocenil svou prozřetelnost, s níž jsem na počátku řekl tomu spravedlivému pánovi, že se jmenuji Smith.

Když jsem byl tam nahoře ponechán sám sobě, shledával jsem dál staré domy ve vzdáleném městě a vyvolával jsem si jejich někdejší obyvatele z mlhavé minulosti. Nahle jsem mezi nimi rozpoznal dům otce Lema Hacketta. Přenesl mě v mžiku o více než jedno pokolení zpět a vysadil mě uprostřed doby, kdy životní události nebyly přirozeným a logickým následkem velkých všeobecných zákonů, nýbrž zvláštního řádu, a byly zatíženy velmi přesným a určitým účelem. Z části bylo jejich záměrem trestat, z části napomínat a obyčejně bylo jejich použití místně omezeno. Když jsem byl malý chlapec, Lem Hackett se utopil. Bylo to jednou v neděli. Spadl z prázdného prámu, na kterém si hrál. Protože byl obtížen hříchy, klesl ke dnu jako kovadlina. Byl to jediný chlapec ve vsi, který té noci spal. My ostatní jsme leželi a nespali a činili pokání. Nepotřebovali jsme informaci podanou toho večera z kazatelny, že v Lemově případě jde o trest boží. Věděli jsme to už. Té noci se rozpoutala strašlivá bouře a řádila v jednom kuse skoro až do rána. Vítr fičel, okna drnčela, liják omýval střechu prudkými sprchami a v nejkratších intervalech vždycky zmizela inkoustová černí noci. Domy na protější straně zářily na jediný chvějivý okamžik oslepující bělostí, pak se zase zavřela hustá tma a následoval tříštivý rachot hromu, jako by rozbíjel v sousedství, kde co na střepy a třísky. Seděl jsem na posteli, třásl se a lekal, očekával jsem konec světa a vyhlížel jej. Nezdálo se mi nijak podivné nebo nepřiměřené, že nebe dělá takové pozdvižení kvůli Lemu Hackettovi. Zřejmě to tak bylo správné a vhodné. Ani dost málo jsem v mysli nezapochyboval o tom, že všichni andělé jsou shromážděni, že spolu rozmlouvají o případu tohoto hocha a pozorují příšerné bombardování naší žebrácké vesničky se zadosti učiněním a souhlasem. Jen jediná věc mě velmi vážně znepokojovala. Myšlenka, že toto soustředění nebeského zájmu na naší vesnici musí rozhodně obrátit pozornost na některé lidi mezi námi, kteří by jinak mohli zůstat po celé roky nepovšimnuti. Cítil jsem, že jsem nejenom jeden z těchto lidí, ale dokonce právě ten, který bude s největší pravděpodobností objeven. Tento objev mohl mít jen jediný následek. Octnu se v ohni spolu s Lemem. Ještě dřív, než z něho oheň pořádně vyžene říční chlad. Věděl jsem, že to bude jen správné a spravedlivé. Celou tu dobu jsem si ještě přitěžoval, protože jsem cítil Klemovi tajnou hořkost za to, že na mne obrátil pozornost osudu. Nemohl jsem si však pomoci. Tato hříšná myšlenka znepokojovala mou hruď proti mé vůli. Pokaždé, když zazářil blesk, zatajil jsem dech a domníval jsem se, že jsem ztracen. Ve své hrůze a ubohosti jsem začal nesměle navrhovat jiné chlapce a uvádět jejich kousky, které byly zlomyslnější než moje a žádali si zvlášť potrestání, a snažil jsem se namluvit sám sobě, že to dělám jen tak náhodou a bez úmyslu obrátit nebeskou pozornost na ně, abych se jí zbavil sám. Velmi důmyslně jsem dával těmto poznámkám formu lítostivých vzpomínek a nejapných zahanbených prozeb, aby hříchy těchto chlapců směly projít bez povšimnutí. Možná, že se dají na pokání. Je pravda, že Jim Smith rozbil okno a zapřel to, ale možná, že to nemyslil tak zle. A ačkoliv Tom Holmes říká více ošklivých slov než kterýkoliv jiný chlapec ve vsi, má patrně v úmyslu dát se na pokání, přestože nikdy neříkal, že se dá. A i když je pravda, že John Jones byl v neděli trošku rybařit, opravdu nechytil nic než jedinou maličkou nepotřebnou střevli. A možná by to nebylo tak zlé, kdyby ji byl hodil zpátky, jak tvrdí, ale on ji zpátky nehodil. Slitování. Budou-li těch strašných věcí litovat? A oni možná přece jen budou.
Zatím však, co jsem se tak hanebně snažil obrátit pozornost na ty ubožáky, kteří bez pochyby v téže chvíli obraceli nebeskou pozornost směrem ke mně, ačkoliv jsem je z toho ani jednou nepodezříval, nechal jsem ve své nedbalosti hořet svíčku. Nebyla to doba vhodná k tomu, aby člověk zanedbal sebe nepatrnější opatření. Nebylo vhodné jakkoliv zvětšovat možnost obrácení pozornosti na mne. Zhasl jsem tedy světlo. Byla to pro mne dlouhá noc a snad nejtrýznivější, jakou jsem kdy prožil. Vytrpěl jsem agonie výčitek za hříchy, o nich jsem věděl, že jsem se jich dopustil, a za jiné, kterými jsem si nebyl tak jist. Věděl jsem však jistě, že byly zapsány na můj vrub. Před svítáním bouře polevila a já jsem postupně upadal do spánku s pocitem vděčnosti Clemu Hacketovi za to, že takovou příkrou cestou odešel do věčného utrpení a zabránil tak mnohem strašlivější pohromě mé vlastní záhubě. Když jsem se však pomalu probouzel osvěžen a když jsem zjistil, že ostatní chlapci jsou dosud naživu, měl jsem nejasný pocit, že celá ta věc byla možná jen planý poplach, že celým tím pozdvižením byl vinen jen Lem a nikdo jiný. Svět vyhlížel tak svěže a bezpečně, že se zdálo, že vlastně zde není žádná opravdová příležitost k obrácení nového listu. Ten den a možná i příští jsem byl trochu zaražený. Potom se mi nápravný úmysl vykouřil z hlavy a nastaly mi zase klidné, spokojené časy až do příští bouřky.

Tato bouřka přišla asi o 3 týdny později a pro mne to byla nejméně vysvětlitelná bouřka, jakou jsem kdy zažil. Protože ten den odpoledne se utopil Holanďánek. Holanďánek byl z naší nedělní školy. Tento hoch, Němec, si nikdy s ničím nevěděl rady. Ale byl tak hodný, až to pobuřovalo. A měl podivuhodnou paměť. Jednou v neděli se stal předmětem závisti veškeré mládeže a předmětem hovoru obdivující se vesnice, když odříkal 3000 veršů z písma, aniž vynechal jediné slovo. Potom na druhý den odešel z domu a utopil se. Okolnosti dodaly jeho smrti zvláštní působivost. Koupali jsme se všichni v bahnité zátoce. V jejímž dně byla vyhloubena hluboká jáma a do této jámy ponořili bednáři hromadu dužin z bílého ořechu, aby nasákli vodou. Byly asi 12 stop pod hladinou. Potápěli jsme se a zkoušeli, kdo vydrží nejdéle. Podařilo se nám zůstat pod vodou tak, že jsme se zachytili dužin. Holanďánek to prováděl s tak bídným úspěchem, že pokaždé, když se jeho hlava objevila nad vodou, byl přivítán smíchem a posměšky. Nakonec se zdálo, že ho výsměch ranil. Poprosil nás, abychom stáli tiše na břehu a byli k němu spravedliví a poctivě počítali, abychom aspoň tentokrát k němu byli hodní a kamaráčtí a nepočítali špatně jen proto, abychom se mu mohli vysmát. Vyměnili jsme si zrádné posunky a všichni jsme řekli: dobrá, Holanďánku, do toho, budeme hrát poctivou hru. Holanďánek se potopil, ale chlapci se místo počítání rozběhli pod vedením jednoho z nich k blízkému ostružinovému křoví a schovali se za ním. Představovali si Holanďánkovu potupu, až vyplave po nadlidském úsilí a najde místo tiché a opuštěné, až tu nebude nikdo, kdo by mu zatleskal. Byli tak nabiti smíchem nad tímto nápadem, že neustále vybuchovali v potlačované kvokání. Čas ubíhal a náhle jeden, který vyhlížel ostružením, řekl překvapeně: je, on ještě nevyplaval. Smích utichl. Kluci, ten se dovede skvěle potápět, řekl jeden. To nevadí, řekl jiný, tím větší z něho budeme mít legraci. Ozvala se ještě jedna nebo dvě poznámky a pak nastala pomlka. Hovor ustal a všichni začali vyhlížet z kroví. Za chvilku nabyly tváře hochu starostlivého vzhledu, pak bázlivého a pak ustrašeného. Stále se ještě klidná hladina vody nepohnula. Srdce začala bušit rychleji a tváře blednout. Všichni jsme se tiše vykradli ven a stáli na břehu. Naše zděšené oči bloudily sem a tam po tvářích všech ostatních a po hladině. Někdo se musí potopit a podívat se, co s ním je. Ano, to bylo jasné, ale nikdo netoužil po tomto strašidelném úkolu. Potáhneme stébla. To jsme také udělali rukama, které se chvěly, takže jsme stěží mohli poznat, na čem jsme. Los padl na mne a já jsem se potopil. Voda byla tak bahnitá, že jsem v ní nemohl očima nic rozeznat. Hmatal jsem však mezi dužinami a náhle jsem nahmátl bezvládné zápěstí, které neodpovídalo na můj stisk. A kdyby to bylo učinilo, nebyl bych o tom věděl. V takovém náhlém strachu jsem je zase pustil. Chlapec se zachytil mezi dužinami a zapletl se do ní beznadějně. Vyplaval jsem na povrch a oznámil strašlivou novinu. Někteří z nás věděli, že kdyby byl chlapec ihned vytažen, bylo by ho snad možné vzkřísit. Na to jsme však ani nepomysleli.
Nemysleli jsme na nic, nevěděli jsme, co máme dělat. Nedělali jsme tedy nic až na to, že menší chlapci se lítostivě rozplakali a všichni jsme na sebe zuřivě naházeli šaty, každý si oblekl třeba cizí, které mu padly do ruky. Pak jsme se rozprchli a způsobili poplach, ale nikdo z nás se nevrátil, aby zhlédl konec tragédie. Měli jsme před sebou mnohem důležitější věc. Všichni jsme běželi domů a nestráceli jsme ani jediný okamžik, abychom se připravili na to, že začneme vést lepší život. Noc přišla náhle. A pak se přihnala ta strašlivá a nanejvýš nepříčetná bouře. Byl jsem úplně ohromen. Nedovedl jsem to pochopit. Zdálo se mi, že zde musí jít o nějaký omyl. Živly byly puštěny z řetězu a rachotily a byly a blýskaly nejzaslepenějším a nejzuřivějším způsobem. Opustila mě všechna statečnost a naděje a neustále mi táhla hlavou chmurná myšlenka, jestliže ani chlapec, který zná nazpaměť 3000 veršů, není dost uspokojující, jakou pak naději mají všichni ostatní? Nikdy jsem ani na chvilku nezapochyboval o tom, že na bouři má vinu Holanďánek. Ani o tom, že on nebo kterýkoliv jiný nedůsledný živočich stojí za takovou mohutnou demonstrací.

vyvinutý strach mě k tomu dohnal. Avšak příští dny veselí a slunečního jasu jej přehlušili a za měsíc jsem couvl o tolik, že jsem byl zase stejně ztracený a spokojený jako vždycky.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Buriánka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

tak ať nezboží se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám letí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš dál nad strach? No ne!

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka Nina Divíšková by v těchto dnech oslavila 90. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Ninu Divíškovou.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního milého hosta, kterým je paní Nina Divišková.
1: Já vás taky vítám všechny.
0: Paní Divičková, jaké jste měla rodiče? O vašem tatínkovi jsem se někde dočetl, že dal základy jeskynímu potápění. Jinde zase, že byl letec a automobilový závodník.
1: Ano, on byl všechno.
0: A vaše maminka byla taneční pedagoška.
1: Ano.
0: Co z vás chtěli mít?
1: No tak tatínek chtěl hlavně kluka, že jo? Protože já mám o 2 roky starší sestřičku, proto taky to moje jméno Nina vzniklo úplně náhodou, protože přišla do porodnice moje starší sestřička Tamara o 2 roky a dlouho mi říkala Nuna, jako panenka, jako děťátko. A pak už babička teda. Ne maminka, ale babička říkala, no tak už snad bychom ji měli nějak pokřtit. Tak aby se to moc nemuselo měnit, tak místo Nuna bylo Nina. No a po válce táta říkal, Tamara, ruský jméno, Nina, ruský jméno, nebyl jsem žádný blbec, věděl jsem, co přijde. Jinak táta byl miláček, on byl úplně všechno. Kdyby se byl dožil, bohužel se nedožil, tak by byl první, který by letěl do vesmíru, nebo určitě by se tam nadspal. On byl strašně všestranný sportovec s velkým smyslem pro humor, mimochodem. Měl v Brně takový první fan klub TK Divíška. TK, pozor, to vám taky vysvětlím. Jmenoval se Karel, ale celý život mu neřekl nikdo jinak než Tunál. Jeho sestřička se jmenovala Marie, velká sportovkyně, zakladatelka házení a sokolka, já nevím co. Tak nikdo ji neřekl jinak než Puňa. Čili náš táta Tunál, ona Puňa. Jo.
0: Takže pozor, takový... tak hned k mamince půjdeme. No. Co to bylo za jméno, které měla vaše maminka?
1: Moje maminka se jmenovala Elmarita a řeknu vám, jak to vzniklo. Babička, teda její maminka, chodila v Brně úplně ve stejnou dobu s Bříškem jako maminka budoucího Elmara Klose. A úplně zároveň porodili a babička z přátelství k paní Klosovi říkala Elmar, tak dala Elmarita. Takže celý život Elmarita, ale každý se mě na to ptá. Říká, co je to za divný jméno? Elmarita, no říkali Rita samozřejmě.
0: A myslíte, že někdo takové jméno ještě měl, kromě vaší maminky?
1: Ne, ne, nepotkala jsem žádnou Elmaritu.
0: To je krásné. Myslíte, že jste víc po mamince nebo po tatínkovi?
1: Já jsem taková mixtura nějaká, jo. Já jsem tak dohromady něco... Po mamince, no maminka byla intelektuálka, tatínek byl sportovec, dokonce máme od Šímy obraz, jak táta studuje, takhle sedí nad knihou a on říká, to je blbec, vždyť jsem v životě nestudoval, lépe řečeno studoval jsem, ale hrozně poctivě, ne jako každý druhý. Každý rok 2x, protože on v sobotu dal učebnice pod stupínek a jel na macochu za Absolonem a tam se potápěl a tam dělal, on byl první potápěč československý, měl ještě takovou tu nádhernou helmu a tenkrát Absolon obklopený takovýma mladýma klukama od 14 do 17 let, mně tehdy přišel jako, že jemu je 100 let, no tak bylo mu asi jako mě teďka, jo. Říká si takový dědek. A on řekl těm klukům, já vás všechny přežiju. On je všechny ty mladý kluky přežil. On se dožil asi 90 a můj táta zemřel ve 54 a všichni ty kluci zemřeli dřív než on. No ale jinak teda na týma, cože... Oni prokopali jako jeskyňáři a on jako potápěč tu cestu ke dnu macochy. Do dneška se tam jezdí, nehledě k tomu, tam se dělá memoriál TK Divíška a to jsou zase otužilci. Takže mladí kluci vždycky přišli, mazali se vším možným, rozcvičovali se. Než skočili do té vody, táta stál v tom svým trenčkotu a v takový placatý čepici, co nosil, sundal to ze sebe, skočil do té vody a vydržel tam nejdýl. A ty pomazaný mláďata Prostě já jsem tátu milovala hrozně a když mi umřel, to už jsem byla na začátku druhého ročníku v Praze, nerada, protože já jsem dělala zkoušky na JAMU v Brně samozřejmě.
0: Vy jste nechtěla na JAMU? Vy jste chtěla na JAMU?
1: No tak jako Brňačka samozřejmě jsem chtěla na JAMU.
0: Aha, se narodila v Brně, pardon.
1: No. A tenkrát Pepík Sommer do dneška, on byl ve druhém ročníku a oni dělali takový ty službičky jako. A do dneška vypráví, že tam přišla holka, to jsem byla já, samá ruka, samá noha, uklonila jsem se a roztřeseným hlasem jsem řekla: Viktor Dyk ze mě mluví. Tvrdá matka byla jsem tobě, těžce chléb jísti dala, nehýčkala jsem robě, muže jsem. Tak to byla taková sranda, že mě vzali. No. Takže jsem dostala vyrozumění, že jsem přijatá, byla jsem bez sebe blahem a za další 3 týdny přišlo, že naše přijetí se ruší, že neotvírají v Brně první ročník, takže postoupili přihlášky do Prahy. Takže jsme dělali, ale to byl nějaký květen, takže už bylo tenkrát vlastně uzavřený všechno, tak nikdo z toho Brna se tam nedostal, tak jsem se vrátila do Brna. Dělala jsem rok externě dějiny umění na filozofii a za rok teda už napsali, že zase neotvírají první ročník a dali přihlášky do Prahy, tak tam už jsem se dostala, ale strašně nerada. Já jsem Brňačka tělem duší.
0: Paní Divišková, ale na té JAMU, vy jste absolvovala v roce 1958 a já vím, že mnoho herců, kteří vystudovali nebo studovali na JAMU v druhé polovině 50. Ano. let, takže vzpomínají na tu dobu s úsměvem a rádi, zvláště pak na kolej, teď jsem zapomněl, jak se jmenovala.
1: Na Hradební.
0: Hradební.
1: Ano.
0: A vy nemáte takový jako hezký vzpomínky? Řekněte, 4 roky.
1: Já jsem nebydlela na kolej. Já jsem první rok bydlela v podnájmu na Větrníku a druhý rok u paní Šestákové na Smíchově, která měla na 13 let zavřenou dceru za nic samozřejmě, takže jsem jí tam udělala takovou jako radost, že tam někoho měla. A tam mě vždycky kačer doprovázel, pak v noci chodil domů přes Smíchov, protože už nic nejelo, protože divadlo trvalo dlouho a já zase se vrátil a říkal, co ona mi to řekla. Tak se zase vrátil, no a potom ráno nechodil na žádný přednášky, protože musel taky někdy spát, on bydlel na koleji. A pak až ty poslední 2 roky jsem bydlela taky na Hradebně na koleji.
0: Pan Kačer, když jste dostudovali, tak jste se brali za jak dlouho potom?
1: Až v 25 v Opavě. V Hradci u Opavy jsme se brali.
0: Paní Divišková, vy
1: jestli
0: krásně
1: chcete slyšet,
0: povídáte.
1: Já vám řeknu o tom, jak ano. jsem se seznámila s Kačerem. Přišla jsem do školy pozdě, protože jsem dostala nějaký afty do pusy, takže už se tam všichni znali a já jsem se přišla jenom omluvit s kapesníkem takhle na puse, že přijdu za 14 dní. Přišla jsem za 14 dní, už se všichni znali a tam seděl nějaký brejlatej kluk a něco si maloval. A já jsem každému se představil a já jsem Nina Divišková z Brna, ahoj, a ona říká, já jsem Libuše Švormová, já jsem Franta Husák, já jsem Jan Tříska, to jsou všechno spolužáci. Takže jsem říkala, já jsem Nina Divišková, ahoj. On se ani neotočil a vůbec mě neodpověděl. Já jsem říkala, já jsem to řekla nějak moc potichu. Já jsem Nina Divišková, ahoj. Vůbec se neotočil. Jsem viděla, že něco si tam čmárá a já jsem říkala, co to maluješ? Vůbec se neotočil a říkal dveře. Tak jsem řekl, s tímhle nafoukaným kreténem už v životě nepromluvím ani slovo. A takhle to dopadlo. Nikdy neříkej nikdy.
0: Vy jste říkala zajímavá jména svých souputníků na JAMU. Vzpomínáte na nějakou ještě příhodu, která se tam odehrála? Já nevím, možná, že si vzpomínáte ještě na nějaké jiné jméno.
1: Spolužáků?
0: No.
1: No tak Husák, Tříska, Kačer studoval režii, ale protože bylo málo mužských a hodně holek, tak pak začal hrát. No a Libuška Švormová, Aglaja Morávková, s kterou koketoval tenkrát, ale pak Přece jen jsem zvítězila.
0: Byl tam Jiří Sehnal tou dobou?
1: Nebyl.
0: Nebyl.
1: V ročníku ne. Toho jsme poznali až na zábradlí.
0: Toho jsme tady poznali jako Jethro Spencer McIntosh.
1: McIntosh, yes. Oh.
0: No, já bych se ještě vrátil k tomu dětství, poněvadž tam mě zajímají vždycky u každého. Jednak, zvláště jde-li o herce. Jestli si pamatujete, na co jste šla poprvé jako dítě do divadla, jestli vás tam vedla maminka, nebo jestli jste šla ze školou?
1: Ne, já jsem tam chodila sama. Já jsem byla trefená divadlem a filmem samozřejmě a chodila jsem do recitačního kroužku a recitovala jsem ze vší síly. Na náměstí v Brně jsem recitovala, nezvala, zpívám zpěv míru, aby byl člověk dlouho živ, aby mě pas... Ta básnička nebyla vůbec špatná, no. Takže pak jsem chodila do těch divadel, kde mě oslovilo úplně všechno. Romeo a Julie, pak tam byl Sokolovský, tenkrát výborný brechtovský režisér. A co se filmu týče, tak jsem byla asi 13krát na Dětech ráje. To jsem chodila ráno, teda odpoledne i večer a několikrát. Takže z mých...
0: To bylo Mládeži přístupné?
1: Jo, to je nádherný film.
0: No je to, jo, jistě.
1: Barol ale... téma, ještě o že... Mimový Kašpar de Biro, že jo?
0: No a mě by ještě zajímalo, jestli si pamatujete vůni toho kina nebo toho biografu. Ano. U divadla mě osobně splývají, ale biografy měly prostě zvláštní takový kouzlo. Pamatujete si, jak se jmenovalo třeba kino, kam jste ráda chodila?
1: No v Brně... Ježišmarja, to už jsem zapomněla, ale vím, že to bylo na náměstí u Tomáška a pak na náměstí, na Jakubském náměstí, tam právě hrály ty Děti ráje, tak já jsem tam byla pečená, vařená. Jestli chcete vědět moje ideály,
0: ano,
1: filmový,
0: ano,
1: tak ty jsou velmi rozdílný. Na jedné straně Chodící duše, to byl ten Barold, že jo, a na druhé straně Brando, odlišnej, veliký herec podle mě, Marlon Brando, takže to byly takový rozdíly.
0: A komu se víc podobá pan Kačer doma, když...
1: Všichni říkali, že se podobá Mastrojanimu. Ale můj táta se podobal Brandovi.
0: Mimochodem, já tady mám dokonce jaksi na herecké manželství dotaz, vám to vydrželo celý život, vznikla
1: s
0: nějaká...
1: S odřenýma ušima.
0: Byly tam odřené uši.
1: Ježišmarja, podívejte se na moje uši.
0: Ne, tak to je hezká upřímnost.
1: Není to jednoduchý, že bychom neměli krize, někdy to byla Itálie úplná. Přežili jsme takový dvě krize, protože jsme byli od sebe v Ostravě, že jo, Honza už jezdil do Prahy a já jsem se dvěma malýma dětma byla sama v Ostravě a potom v Praze jednou, protože ty úžasný krasavice, který s ním točili, měli pocit, že ho musí škubnout, no. Takže to byly takové dvě krize, ale přečkali jsme to až do dneška. Takže kdo by měl takový krize, tak vydržte, přečká to ledacos. Musí to být založený nějak pevnějc. No.
0: Na co jsem se vás chtěl zeptat? Na to, že jste se ve filmu poprvé objevila až v roce 1967.
1: Který myslíte film?
0: Já jsem si to nepoznamenal, ale hrála jste paní učitelku.
1: Nějaký učitelky jsem hrála, a to je pravda.
0: Ale já vám nenašel jsem jiný film před rokem 67, což já jsem si teda vysvětlil tím, že jste byla 6 let v angažmá v Ostravě,
1: ano,
0: a asi jste neměla příležitosti filmový.
1: Neměla, spíš rozhlasový a divadelní, ale první, co mě hodně oslovilo, a to, když Růžička dělal v Brně, teda, bylo to filmovaný a bylo to uprostřed babi, podle Gorkýho povídky, uprostřed Babího léta ve stepi zapískal vlak. Krásná hra. Mimochodem s Jirkou Bartoškou, s kterým teďka zkouším a pak jsem s ním hrála v Dejvicích a mám ho z té duše ráda, tak on mě tam hrál takového mladšího milence. Byl v druhém ročníku na JAMU už tenkrát, byl zase otevřelý, tak byl na blond, obarvený. Já si říkám, Jirko, já jsem to viděla, je to moc krásný. Chceš to vidět? A on říká, Ježíši Kriste, vůbec mě to nepřipomněl, jsem tam byl za úplného debila. Jo. Ale film to byl hezký, no. Jessica Horvátová dělala kameru a tenkrát mi volal Krejčík Jiří, říkal, kdo dělal tu kameru, a já jsem říkal, Jessica Horvátová, a on říkal, to bylo výborný. Tak se mi to vyřídila, že když Krejčíkovi se líbila kamera od Jessiky Horvátovi, takže asi to bylo něco, no.
0: Nelitujete toho, že jste, no, vy jste si to ale vynahradila potom v seriálech, nebo vynahrazujete, pokud vím, tak...
1: No, to vyprávě já v Ulici jsem dělala, jo.
0: Budou další seriály?
1: Zatím...
0: Nechcete to zakřiknout.
1: Stačí, ne, no, stačí. No, zase
0: jaký snad... Jaká to je zkušenost? Něco jiného je film, něco jiného je divadlo.
1: Herectví je jenom jedno. Dobrý a špatný. Říká můj manžel, jsou tři herectví. Dobrý a špatný a v Brně. Potvora jedna.
0: 35 let jste prožila v angažmá v Činoherním klubu v Praze. Já jsem vás tam viděl v úžasném představení, které také zaznamenala Československá televize, Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Jak jste si tu svatavu, tak se jmenovala za vaše postavy, jak jste si ji užívala a jestli pak vás někdy ten bolek polívka odboural?
1: Tak pozor, anebo... já vám teďka něco povím. Ano. První Burke byl Vladimír Puchold, který teďka byl v Praze a já jsem měla takovou tu, ještě tam jsem měla napsáno Nina, ten původní text, tak jsem mu tam napsala věnování, že mu to daruju, že prvnímu a podle mě nejlepšímu Burkemu, jemu bylo tehdy 24, hrál 90-letýho chlapa šílenýho a vraždí tam napravo, nalevo Zlatíčko a byl teďka v Praze. Točili a vlastně měli takový tři představení hodinového hoteliéra s Landákem. Takže byl v Praze, bydlel u nás, on je děckař. No tak já se nechci moc rozkecat, ale fakt je, že Honza byl v New Yorku s Vláčilovým filmem a měl tam o tom přednášku a teďka zavolal Pucholtovi a říká, Vladimíre, ahoj, nemůžeš přijet? A on říká, no nemůžu, já teďka nemůžu, já mám práci, já mám praxi, ale přijeď ty sem, to je jenom jedno letadlo. A on říká, no to nemůžu teďka, protože už pozejtří jedu zase domů. Tak pak mu napadlo ho, jestli by přijel Pucholt do Prahy. A on říkal, Honziku, já jsem v Praze byl na 2 dny. Můj syn, nezlobí se, že mám syna. Říkám, Honza říkal, nezlobím se, že máš syna. Mám ještě dceru taky, to já vím. Tak byl v Praze a bral si na Staroměstském náměstí nějakou Rusku, teda ona není Ruska, Honziku, ona je Tatarka. Takže on, který tak odkojený nenávistí k tomu zřízení, nakonec se učí rusky. Život dělá kotrmelce a Honza mu volal, jestli by tohle to přijel a on říká, no dobře, ale já už si to nepamatuju, to hrál tenkrát v Činoheráku pan Nový a Homola.
0: Homola.
1: A on říká, no jo, ale tak ten text, tak ještě z té Ameriky Honza volal na Díliu, jestli by Pucholtovi poslali text. Poslali mu to obratem ruky. Honza už byl teda v Praze a volal Pucholtovi, říká, čet si to. Honziku, já jsem na 16. stránce, je to moc krásný. Takže přijel. Teďka my máme další malý miminko, že jo, tak to vám nebudu říkat, kolik mám vnoučat a jedno pravnouče. Tak ta malinká teďka od Adély a od Martina, tak ji jako děckař prohlížel a nějakou mastičku na prdelku a říká, maminko, dítě má hlad. Říká, a teď nemá hlad, má hlad. Podívej se, ráno to dítě papá málo a večer hodně, aby vydrželo přes noc. Dejte mu napapat, jo? No prostě, teď ho prohlížel, to malý mimino, teď takhle zvedal za ty ručičky a ta hlavička i takhle. Já jsem říkal, Laďo, když se jí utrhne hlava, neutrhne. Pak ji otočil, poplácal, poprdeli, prostě pak ji namazal, vždycky šel a umyl si ruce teda předtím a pak dělal tu svou doktorskou praxi, bydlel u nás za rohem. On tady byl 3 týdny.
0: A to, to zaznamenával...
1: představení se a zaznamenával to Abrahamův syn.
0: Aha.
1: Celý od příletu až do odletu.
0: A uvidíme to někdy?
1: No tak doufám, že jo, já bych taky to chtěla vidět. Prostě on je z naprostý zlatíčko, čili to byl první Burke. A to se hrálo ještě s Bludištěm. Pak se to zakázalo, Bludiště, protože to bylo logické. Bludiště bylo o tom, že je vchod do Bludiště a tam on pouští ten vrátnej, ale není žádný východ. Čili to byla evidentní prostě protistátní řeč tenkrát, protistátní hra, tak to zakázali a Smoček řekl, že bez toho Bludiště to se nebude inscenovat, takže byla veliká pauza a potom teprve do toho přišel ten Bolek Polívka. A to už se hrálo, Burke, a do dneška se
0: rozdíl? Hrál. Musela jste se nějak přizpůsobovat Polívkovi?
1: No jistě, no, protože on je pohybář, že jo? Čili tam ty pohybové scény s tím Pucholtem byly minimální a s tím Polívkou byly úžasný, protože u toho jsem byla, seděla jsem jednou Jirka Hálek, který hrál moji matku. Já, matku Outěchovou. Tak jednou přišel, že nemůže se hejbat, že má nějak posunutý plotínky. A seděla jsem v hledišti a dívala jsem se. Ten Polívka za 10 minut to vyřešil. Položil bábu takhle na stůl, pak ji zved, ona úplně štajf, pak ve stoje ji klepla jako Pepka, klepla i Pepka a teďka ji posunoval takovým, jako když domíčku boucháte na golfu, jo? Takhle pomaloučku deštníkem ji úplně na štajf posunoval k té skříni, pak ji zved, pak ji do té skříně postavil, čili ona skutečně, teda on, jo, jako Jirka Hálek se nemusel ani vohnout. No prostě něco úžasného. No a ty pohybovky potom to už jste teda viděl, ty, protože on je, ale já ho mám hrozně ráda, s ním je strašná sranda, on je inteligentní velmi, jemu když něco řekne, tak okamžitě smečuje a já ho mám hodně ráda, no.
0: Toho tady nemáme na zdi podepsaného, ale teď vám něco řeknu. Možná, že tam bude místo a na konci vás požádám, jestli byste se nám tady podepsala na zeď. A víte, kdo tam je podepsán? Kamila Pucholt a Rosemary Pucholt.
1: Fakt jo?
0: No, ty tady byli, poněvadž Vladimír točil a neměl čas, takže jsem poslal svoji rodinu.
1: Jo.
0: A byli všema na věcích. Přátelé, takový jsme slavní. Tak. Čili činoherní klub jsem prošel teda alespoň ze svého zájmu a teď jsem u otázky, jestli čtete memoáry svých kolegů a jestli nechystáte s manželem napsat své memoáry.
1: Manžel píše třetí knížku. První byla Jedu k mámě, pak Mírnou oklikou a teďka dokončuje Přátelům, čili Jedu k mámě, Mírnou oklikou k Přátelům. Ale každý mi říká, já jsem napsala jednou povídku o tom, jak mě otrávil houbama.
0: A kdy to vyjde knižně?
1: Tak to vám řeknu. Točila jsem něco ve Zlíně, teda tehdy v Gottwaldově, a Honza hlídal malou Adélu. Šli do Radotinského lesa a našli nějaký houby. Já jsem přijela v noci, ráno šla Adélka do školy a já jsem udělala houby, teda maso na houbách. Adélka přišla, já jsem říkala, pojď rychle jíst, a ona říká, maminko, ty se budeš zlobit, ale já jsem jedla u kamarádky. Tak já nebudu. A jsem říkala, no tak co se tady s ním vařím? Tak jsem si malinko snědla, pak jsem šla ke Krejčíkovi točit Prodavače humoru a najednou se mi udělalo nějak špatně, začala se mi točit hlava a teď přišel fotograf a říkal, paní Vyšková, můžu vás vyfotit? A Krejčík říkal, kam jdete? A já jsem říkal, chvilku, on mě chce jenom vyfotit nějakou fotku. A já jsem se otočil a říkal jsem, no aby to nebyla poslední. Teďka se mi udělalo tak špatně, Honza přišel domů. Říkal, kde jsou ty houby? No maminka z nich uvařila. Ty jsi to jedla? A Adéla říká, ne, já jsem to nejedla, maminka to jedla. Úplně zešílel, protože tam dal závojenku olovnatou, smrtelně jedovatá houba. Letěl z toho baráku, kamarád teda naproti, říkal, prosím tě, Romane, odvez mě do ateliéru. Říkal ten Roman, že byl červený, jak tyhle ty ubrusy a tekl z něj pot, vlítl do toho ateliéru, Říká, Nino, pojď. Takhle mě vzal v tom kostýmu nalíčenou. Krejčík říkal, pane režisére, ještě jeden záběr, no to přece nemůžete. On říká, musím. Odvez mě do motora do nemocnice v kostýmu nalíčenou. Teď tam mě dali dvě sondy. Já jsem začala zvracet s prominutím vrchem dolem a já jsem říkala, to je hrozný. A oni říkají, ne, to musí jít všechno ven. Položili mě do postele. Přijel tam Honza a teď byl takový doktorský výslech. Pane Kačere, vy jste si myslel, že to je žampion. Ne, já jsem dobrý houbař, já jsem věděl, že je to závojnka olovnatá. A vy jste dal smrtelně jedovatou houbu mezi jedlí houby. Oni si totiž chtěli na tom demonstrovat podle atlasu, že tadle teda ne, jenže koukal pak už na nějaký fotbal a už k tomu nedošlo, tak to tam nechal ležet. A já jsem z toho teda uvařila to jídlo. Odvezli mě do toho Motola, načež ten doktor říkal, vy jste myslel, že to je žampion. Ne, já jsem věděl, že... Jo, vy jste položil smrtelně jedovatou houbu a věděl jste, že asi vaše žena bude z toho vařit. Ano. Musel jet pro ten hrnec, pro ten zbytek toho jídla. Teď jel na Albertov, kde je takový to středisko prostě a teď tam seděl prej nějaký šíleně inteligentní chlap a teď takhle dloubal do toho hrnce a říká, tak tohle je jedla. A tady máme. A teďka našel, on musel najít 8 těch spor a teďka takhle jenom dozadu říkal, pane režisére, vy jste předpokládal, že vaše žena z toho bude vařit. On říká, já jsem to bylo omylem, ale vy jste věděl, že je to... No věděl. A teď mě řekněte, který soudce, kdybyste takhle odpovídal, který by vás z toho vysekal, který by to nepovažoval za zabití. Takhle byste nemohl přece vůbec odpovídat, že jste otrávil, byť nevědomky, svoji ženu. Tak pak zase teda jel do toho špitálu a ten doktor tam volal, paní Divišková, může jít domů, to už bylo nějak 2 hodiny v noci, tak mě odvezli domů

0: Posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herečku Ninu Divíškovou.
1: Takže se mě chtěl asi zbavit, ale moc se mu to nepovedlo. Přežila jsem to.
0: A to jste se psala?
1: To jsem se psala, mám takovou povídku. Moje závojenka Olovratá. A kamarádka to četla a říká, proč nepíšeš? To je tak hezky napsaný.
0: No.
1: A já říká, nemám na to čas, píše Kačer, já musím bavit.
2: Takže teď, to je docela, jste řekla, nemám na to čas, ale já se vás chci zeptat právě ve chvílích volna, co čtete. No na čtení jistě máte čas a posloucháte jistě nějakou hudbu. Co máte tak ráda ve chvílích
1: volna? No tak já čtu od mládí hodně a jediné, co mě zlobí, je, že teď děti nečtou, protože oni pak neumějí ani psát. Protože když děti hodně čtou, tak nemusí se ani učit gramatiku. Potom vědí, že tam to i je nějaký divný a to z má být s, takže nemusí se učit gramatiku. A teď děti všechno na internetu, jenom obsah té knihy, protože nejde jenom o obsah té knihy. Jde o ten styl té literatury. To je umění knihu napsat, že jo. No čili já čtu od mládí, úplně začala jsem Babičkou. Jiráska jsem měla docela ráda, ku podivu. No a potom Hemingway a Rolanda, Okouzlený duše a tohleto. Ku podivu jsem měla jenom úplně krátký období detektivek a od té doby nikdy jsem nepřečetla detektivku. Marquez, Malý princ, Exuperyho, takže čtu hodně a cpu pořád dětem knížky a máme v knihovně teda legitimaci, tak říkám, děti, pojďte, něco si slušného přečíte, nebo tohle si přečí toho Seiferta, Všechny krásy světa, jo. A nedávno jsem zase četla Podivný život režiséra od Vávry, to je taky docela zajímavý.
2: Je.
1: On byl potvora hrozná, ale filmař to byl boží. A ty vzpomínky, kde před váma teda jdou všechny ty postavy, ty Adiny Mandlovy a Bárovy a všechny ty hvězdy minulého filmu, to je hrozně. A dokonce je i sebekritický, musím říct. Uh-huh, uh-huh. To jsem natočil jako úlitbu, abych mohl točit. A Jirka Menzel, když zemřel, tak vlastně
2: teda,
1: říkal, on je všechno...
2: Menzel, teď
1: ne, když zemřel, tak říkal, že on generace vlastně na FAMU naučil filmařině, což je pravda. No.
2: Ještě bych se vás zeptal na váš hudební vkus. Co tak ráda posloucháte za hudbu?
1: Orfa, Carminu Buránu. Tu miluju.
2: To je krásná, ale velice, ne, nechci říct pochmurná, ale ne, dramatická. Pochmurná,
1: dramatická, no. No
2: tak máte ráda taky nějakou srandu?
1: No tak vašeho bráchy.
2: My jsme na tom to jsem
1: ne, my jsme,
2: jsem
1: na to tom, my jsme na tom vyrostli. Taková moje děti, malé kotě, malé kotě, to mám vyfocený dokonce, jak jsou takhle malí a furt tam trdlujou. A pak ale přiletěla leskla horká střela uprostřed mýho čela. Jsou krásný písně.
2: Takže hudbu máme také pro to. Teď budu trošičku takový přízemní. Víte, tady se stalo zvykem, že když je tu dáma, tak občas to sklouzne jaksi ke kulinářství, k jídlu. Ráda vaříte kromě hub něco?
1: Houby taky ráda vařím. No, vařím ráda, protože pro tolika dětí a pro tolika hostů, ale já jsem polívková.
2: A máte nějaký speciální recept, že jste si sama na něco přišla, že jste něco vylepšila, nějaké jídlo?
1: No tak já dělám ráda plněný papriky, ale nedělám je s rajskou omáčkou. Dělám je s takovou přírodní jenom omáčkou. A pak takový kavkazky, to jsem každému radila. Naklepete, to jsem teda si přečetla, naklepete hovězí z obou stran, hodíte do hrnce, jen rychle potom vytáhnete a teprve nasolíte a napepříte a dáte dusit. A až je to měkký, tak vezmete šlehačku s francouzskou hořticí, rozmícháte a zalejete. A já jsem si říkala, že to se musí připalovat. To se vůbec nepřipaluje a je to šíleně dobrý jídlo. Je to nějaký kavkazský taky.
2: A příloha?
1: Příloha, já mám ráda brambory.
2: Brambory.
1: Já nejsem moc knedlíko. A já mám ráda ovocný knedlíky

0: Ale
1: Ano.
0: k masu nejradši.
1: Vařený brambory, ne.
0: Ne, vařený brambory. Nebo
1: Jak se
0: bramborový
1: jim
0: kaše.
1: říká, hranolky, vidíte,
0: Ne,
1: já jim nemůžu přijít
0: já
1: na
0: taky
1: jméno.
0: ne.
1: Paní Divišková, ještě jsem se vás chtěl zeptat, já jsem vás představil Nina Divišková a zjistil jsem, že vy říkáte Nina
0: Ano,
1: celou dobu.
0: ale slyším i na Nina. Já
1: Já
0: mám kamarádku Nina Falkovské, bohemistka
1: nechtěl
0: z Moskvy,
1: vás tak.
0: strašně bezvadná kamarádka, ale mně je to jedno. Samozřejmě je správný Nina, když je to po rusky,
1: Tak
0: ale
1: jsem to řekl
0: všichni.
1: dobře.
0: No, řekl jste to
1: Jo.
0: dobře,
1: No tak já
0: ale
1: jsem.
0: jinak já si říkám Nina a všichni
1: Dobře.
0: moji známí říkají Nina.
1: Víte co, já až budeme na konci, tak já pak řeknu, že nás navštívila Nina Divišková. Můžu to
0: Nemusíte Nina. Nina.
1: říct? Dobře. Teď ještě jsem se vás chtěl zeptat, jestli budete ochotna odpovědět na nějaký dotaz, pakliže zde padne z publika.
0: Lidi se stydějí se ptát, že
1: No,
0: většinou
1: to se
0: ho ještě
1: budete
0: někdo.
1: divit. Tak, ještě mám dva dotazy. Jak a čím bojujete proti blbé náladě? Bojujete-li
0: Optimismem, a že si toho
1: optimismem?
0: nevšímám, no tak to bychom se museli z té politiky zbláznit, tak většinou už teďka jenom se směju.
1: Ano. No a moje poslední otázka je, máte nějaké životní kredo, které byste nám zde řekla?
0: Je to básnička, jmenuje se to Cestou Fráňa Šrámek. Můžu vám ji říct? Ne, nenatrháš z nebe hvězd. A přece věř, že natrháš. V boj marný, když se nevrháš, pak z rána vázneš víru cest a večer tisk na bradu v pěst, svůj oheň čadit zříš a civíš v noc. Mrtvého srdce nemá stráž. Snad cesty nikam nevedou, ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš ptát. Snad není cest, jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky tvou a z té ti zazní odpověď, až přestaneš se ptát. To je hezká, no? Jinak ještě já považuji dvě lidské období za nejdůležitější. Jedno je dětství a druhý je stáří. To mezi tím takový ty ctižádostivý rvanice a to mě moc nezajímá. Ale dítě, když přijde na svět, je úplně čistý a dokonce mám pocit, že si pamatuje, odkud přišlo. Pak se naučí mluvit a všechno to zapomene. A starý člověk, umírající člověk, už zase ví, kam jde. Jenže už vám to, a je to úmysl, už vám to nedokáže sdělit, protože už nemůže mluvit. Čili tyhle ty dvě období považuji za nejdůležitější a že tam se dovíte, proč tady jsme, odkud jsme přišli a kam půjdeme jednoho dne.
1: Takže přátelé, máte-li někdo nějaký dotaz?
2: Dobrý den, paní Dívišková. Se z Brna ovládáte onu podivnost, ten brněnský
0: Kémo, to si píše jo. Na priglu jsem šalino byla každý den. Jsem samozřejmě, že jo, Rozuměli jste mi? Šalina, víte, co
1: To
0: je?
1: víme.
0: Prígl, víte, co je?
1: To nevíme.
0: Přehrada Brněnská.
1: A.
0: No, se říká do dneška. Jedeme na prígl se koupat. A já jsem tam strávila dětství na veslařském klubu.
1: Teď mě napadlo, že jsem se vás nezeptal, když jsem říkal, jaké profese měli vaši rodiče, že jsem se vás nezeptal, jestli jste se někdy potápěla anebo řídila třeba letadlo v
0: Já
1: nějakém
0: jsem
1: kluzáku
0: táta
1: nebo.
0: tím, že byl potápěč a já jsem se mu chtěla strašně podobat, tak jednou na Príglu, na přehradě, hodil hodinky do přehrady, do vody a říkal, vytáhneš je? A já jsem říkal, no to víš, že jo, táto. Tak jsem po takovém špagátě a teď, jak přijdete pod 5 metrů, tak šíleně zaléhají uši, ale strašně to bolí. Ale ty hodinky jsem vytáhla, vyplavala jsem s něma, ale praskl mě teda ušní bubínek.
1: Vy no a jste potom opravdu 5 metrů takhle...
0: Sedm. No jasně, 7 metrů. No a pak jsme byli v Norsku jednou s kamarádem lovit mušle. A teď on taky rukavice, namazal se, skočil do té vody. Já skočila za ním a po špagátě, protože tam se nedostanete tak hluboko vlastníma silama. A teď jsem nazbírala takových těch strašidelných mušlí do takového kýble. Vyplavala jsem, měla jsem teda pořezané ruce. A pak jsme jeli do takový na tom moři, vlastně je takový obchůdek a zároveň prodávají naftu do těch lodiček. Tak tam jsme ten kýbl těch mušlí vyměnili za tu naftu a za to jídlo. Čili to byl můj velký úspěch, jako takový, jako a jsem je tam všechny. No a to nebyl, my jsme tam žili u jednoho režiséra, Honza tam dělal v Norsku. A pozvali nás oni, jak u nás mají chatu lidi, tak oni tam mají ostrov, třeba jako ve vlastním nájmu. A teď jsme nás tam pozvali na ten ostrov a ta jeho žena byla herečka, taková úplně štíhlounká, úplně astenická, bílá, jak tyhle ty stěny. A vlastně jsme tam přespali. Původně to byla celnice a zároveň, takový kamenej barák, celnice a zároveň kriminál, když se něco stalo jako na tom moři. A teď jsme tam, každý šel na jinou stranu toho ostrova, ten měl asi 2 kilometry čtvereční a tam se koupal. A teďka Honza říkal, já mám hlad, bylo poledne, nic. Bylo 3 hodiny odpoledne, nic. Bylo 5, a on je jedlík šílený, jo. Bylo 5 hodin odpoledne, nic. A pak zazvonili na takový zvonec a jakože bude večeře. Ta večeře byla ryba uvařená ve slaný vodě. Neměla vůbec žádnou chuť, k tomu jedna taková brambora, jenom uvařená, taková popraskaná. Takže potom on se říkal, dneska bude vařit moje žena. Tak jsem vzala tu rybu, normálně jsem ji takhle obalila, v trošku mouce pokořenila, osmažila. No a všichni říkali, to je tak šílená dobrota, prostě jakže jsem měla tento kulinářský teda úspěch v tom Norsku. Tak ještě chce se někdo? Ano.
3: Dobrý den, paní Divišková. Já bych měl takovou otázku. Jak se bránit bulváru, když jsme si přečetli, co o vás napsal? Dřív nám to brali, komunisti znárodňovali a teďko nám to berou exekutoři. Co vy jste mi na to řekla?
0: Já bych vám řekla, nečtěte bulvár. To bylo všechno. To bylo všechno tak vymyšlené. My jsme úplnou náhodou dlužili 1300 korun, pak se zjistilo, že je to 600 korun. Teď už dávno je to zaplacený, čili vůbec žádná exekuce nebude. A volala mi Božidara Turzonová, moje celoživotní kamarádka z Bratislavy. Řekla, Ninočko, mně se stalo to samé. Prostě ty bulváry jsou příšerný, no prostě všechno je to vymyšlený a všechno je to zažehnaný, ale bylo to opravdu hnusný. Bylo to hnusný. A já jsem s bulvárama zažila ještě něco docela zajímavého. Já jsem točila anglické jahody. A protože jsem předtím měla úraz, tak jsem přišla na tu premiéru, bylo to v Lucerně, a nešla jsem se tam poklonit dopředu, ale zavázanou rukou, tady jsem měla zlomený palec, do teďka ho nevohnu pořádně, tak jsem takhle zamávala jenom. No a potom redaktoři a všelijaký debaty a říkali, paní Vyšková, co se vám stalo? A já jsem zažertovala a říkala jsem, to víte, u nás v rodině je to těžký. Manžel je spíš doleva, já spíš doprava, tak jak to potom má vypadat? Načež vyšlo druhý den na první stránce domácí násilí u kačerů. Že jsme vypadali jako poměrně slušná rodina, která si rozumí a podívejte se, i tam. Oni se tam mlátí jak psi.
1: Tamhle máme další dotazy.
4: Já mám 2 dotazy. Jestli se ještě někdy vrátíte do ulice?
0: Říkali, že ano.
4: A druhý dotaz, jak se vám točil film v Peřině a jestli vaše role vykladačky snů vám něco přinesla? Děkuju.
0: Ano, tak o Peřině vám řeknu. Já jsem točila s Františkem Brabcem už Kytici, potom malou roli v Boleru, potom Máchu v máji s Třískou a teďka mi volal a říkal, Nino, šla byste sem, já připravuju dětský muzikál, jmenuje se to V Peřině, já bych vás chtěl obsadit. A já jsem říkal, muzikál? Františku, s váma půjdu i do pekla, ale jestli vám nevadí, že neumím zpívat a když tak špatně. On říká, tak přijďte, vyzkoušíme to. Tak jsme to vyzkoušeli. Přátelé si mají vypomát, já vám vím misi, proto tady taky vykonávám tu sousedskou misi. A tak dále, a tak dále. Načež Franta mi druhý den volá a říkal, my si to s Jaruškou, to je jeho žena, kostymérka bezvadná, my si to pořád posloucháme. Ta bílá bude s váma mít co dělat. Takže to opravdu zpívám. A bílá má se mnou co dělat.
1: Další dotaz.
5: Dobrý den, paní Divišková. Jak tady bylo už zmíněny, hrajete v seriálu Vyprávěj sympatickou babičku, který je točený tady nedaleko v Jestřebici.
0: Ano,
5: a tak jsem si jenom chtěla zeptat, jestli jste měla možnost se tady nějak seznámit s okolím a jak se vám tady líbí.
0: Neměla, protože jsme odjeli ráno v nástup v 5.45 a jeli jsme do ty Jestřebice, tam takový dvě starší dámy, takže tam jsme odtočili a pak zase rychle zpátky. Ale jinak ten kraj, my jsme dokonce točili s tím Brabcem tu polední, tu Kytici, tak jsme točili v tom skalním městečku. Takovou tu první scénu s Aňou Geislerovou a to je tady nedaleko. A já jsem říkal, co to je za divný prostor, no, ještě před 100 lety tady bydleli opravdu lidi v tom skalním městě. Takže to jsem poznala, ale jinak ten kraj miluju. A pak jsme zase v tom Středohoří dělali ten Máchův máj, který je taky nádherný. Jinak já mám nejradši Českomoravskou Vysočinu.
1: Tak přátelé, máme ještě nějaký dotaz?
2: Paní Divišková, váš tatínek byl svým způsobem dobrodruh, že jo? Pilot, závodník, jeskyňář.
0: Ano.
2: Potápěč, jak hodnotíte vy svůj život jako dobrodružný?
0: Velký dobrodružství, vydržet s jedním chlapem celý život. Je drzost, je to dobré, ale ještě vám řeknu, jak se dá s tím chlapem vydržet a není to z mé hlavy. Byla taková velká anketa, jak si udržet muže. Takže velmi psychologicky odpovědi přicházely, co s chlapem po 30, co po 40, co po 50. A vyhrála to jedna stará paní, která napsala, krmte tu bestii. Takže krmím, ale neměla bych tak moc, protože on má těžkou nadváhu. Brala jsem si štíhlýho chlapce z Holic a teďka má co dělat, aby měl, aby nebyl docent, jak, aby byl docent.
1: Takže máme ještě někdo nějaký dotaz? Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil obligátně. Šemánovice navštívila paní Nina Divišková.
6: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Dobrý den, milí přátelé. Jiří Kasel vás vítá pod světly ramp. Do třetice bude tématem následující půlhodinky legenda české populární hudby druhé poloviny 20. století Mr. Swing Karel Hála, čímž zároveň dokončíme několika dílné pásmo jeho zajímavých, často osobních vzpomínek doprovázených písničkami, přirozeně staršího data vzniku. Neradostně aktuální důvod ke vzniku tohoto cyklu dal nedávný odchod tohoto znamenitého zpěváka.

0: Na úvod jsme vybrali méně známou a letně působící píseň Karla Hály Slunce má dnes páru s textem Jiřího Štajdla, kterou v původní verzi pod názvem Walking in the Sunshine zpíval Roger Miller. Dnes bychom však dále zavzpomínali na jeho zlaté songy, které nám i vám ve spojitosti s tímto výrazným českým zpěvákem zejména vytanou na mysli. Tu následující zkomponoval Bert Kempfert a po světě proslavil pod názvem Spanish Eyes, španělské oči, Američan italského původu El Martino. Poslechněte si, jak doputovala k nám a ke Karlu Hálovi.
1: Tenkrát pan Obruba mě zavolal, jestli bych nechtěl naspívat od Kempferta dvě věci. Já říkám, no já nevím, kde je Kempfert, že pan, ten nedostatek informací za týho divného režimu. Říkám, jaký to? Říká, neboj se, budeš překvapený. To nádhera. On to teda udělal, to aranžma, že jo, s těma šmicema. A to všecko a hluboko, hluboko. Do dneška na to spojím, má rozsah 2,5 oktávy a já blbec, že jo. Říkám, Krista pána, dole to začíná od F a nahoře to končí A. To kde myslíš, jakože, ale ty to zaspíváš. To byla jediná věta. A to se točilo jeden den. Oči náš Jirka Štajdl. Jo. Já říkám, Hergo, ten text je trošku takový smutný. Co mu je tomu Jirkovi? Že? A vždycky s tím Jirkou jsme obrovský vztah. On vždycky přišel a říká, hele, líbí se ti to? Pojď mi něco říct do toho, že jo, pač on byl takový napůl muzikant, že jo, a hlavně vždycky přišel jako bavit se s tím člověkem, pro kterýho to dělá, že jo, jako ten text.

0: Zřejmě největší Hálův hit Hádej Matildo v originále Waltzing Matilda nás zavede až k protinožcům, i když je třeba říci, že ta více než 40 let stará česká podoba se od té australské klasické markantně liší.
1: Mě to přivezli piloti, zkrátka tu desku od nich usad, řekli, Karle, to je taková sranda. A já jsem říkal, no jaká sranda, Waltzing Matilda. Oni říkají, no jo, ale poslechni si to, pač. V té Austrálii to bylo tak, že když se někdo ztratil, tak vydali desku a vysílali to na všech stanicích, jako že Mr. Brown je někde buší a kdo to uslyší, aby to... A Waltzing Matilda. A to bylo hledači opálů, který si vzal baťoch, teda Matildu, a šel do buše. To je obrovská story, že jo, na té desce. A Jirka se smála, říká, tak co říkáš, uděláme z toho holku, viď? A mně se to strašně líbilo, akorát jsou tam takové věci, které do dneška furt mám z toho trému. Začíná to furt stejně a končí to jinak, že jo?

0: Zatím v hudebním scénáři třetí závěrečné půlhodinky s Karlem Hálou figurovaly pouze písničky převzaté. To však neplatí o jeho posledním velkém hitu Lodí bílou, jejíž hudební složka je dílem autorů Ladislava Pikarta a Karla Kopeckého a text Ivo Fischera. Suprafon ji vydal na desce v roce 1970. V témže roce píseň vyhrála Děčínskou kotvu a stala se dokonce její dlouhodobou znělkou.
1: Na to mám nejkrásnější vzpomínky, které, jako můžu říct, poněvadž, když jsem přijel do Děčína. Ty šifáci to měli jako hymnu. Já přijel do Děčína a nemusel jsem mít peníze, nic. Zkrátka, já tam byl king of, ne road, ale king of labe, Lodí bílou. A věřte mi, že i pan ředitel Čechofrachtu tenkrát přišel a říká, pane Karle, ta písnička nás provází, kamkoliv jedeme. Jestli jdem na Kubu nebo je kamkoliv. A my si to vždycky hrajeme večer na odpočinek. Pač já se vrátím, uvidíš, že jo, panečku. To byl pan Fischer, Ivo Fischer, který napsal ten přenádherný text.

0: Minulá skladba vznikla na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy nejenom v české hudební zábavě nezůstal kámen na kameni. Tento čas zmizelých nadějí, v němž to dobré bylo postupně nahrazeno mnohem horším, samozřejmě neprospěl ani Karlu Hálovi, který byl tehdy v angažmá v divadle Rokoko.
1: Najednou v tom 70. a dál v těch 71. roce zkrátka Darek Vostřil byl nějaký proti všem zkrátka. Takže rozpustili v podstatě to celý divadlo Rokoko. Tam byla Laťka Kozderková, Fantazie, že? Jitka Zelenková v tom Rokoku. Aleš Ulm, který je dneska redaktorem v České televizi, že? Spousta dobrých lidí, dobrých zpěváků, herců, že jo? Milan Neděla, já nevím, Bedrna, a když to budeme takhle všechno brát, když si to představíte najednou píc a rozpustili divadlo. A kam nás dají? Tak já jsem říkal, výborně, já jdu na volnou nohu. No a pak jsem sem zprávě s Karlem Štědrým a říkám, hele Karle, je to divný, abych šel zpátky do Karlína, to se mi nechce, pač tam už se začala dělat tvrdá, takzvaná tvrdá opereta jenom, že jo, ale taková nehezká, že jo, zkrátka, jak měli ten střední proud a levej a pravej proud, jak se vždycky označovala, a pop a ne pop, že jo, víte, já jsem vždycky říkal, vy nevíte, jaký používáte slovo. Kdy vás slyšeli v Rusku, nebo se si myslel, že pop, tak pop byl vždycky velitel. No, ale to je jedno. Takže zkrátka jsme s Karlem Štědrým se dali dohromady a jezdili jsme, jak se říká, na volný noze po vlastech českých. No a od té doby zkrátka mi to tak zůstalo. No.

I tento song countryového písničkáře Dona Gibsona, který máte nejvíce spojený nejspíše s Ray Charlesem, potvrdil, že Karel Hála disponuje baritonovým hlasem mimořádné vytrvalosti a značného rozsahu, který dokázal přizpůsobit velmi širokému žánrovému spektru, od lidovek přes sentimentální balady až k velmi zdatnému swingovému frázování. Přátelé, zvolna se chýlí ke konci poslední strojice půlhodiny, které jsme věnovali legendě české populární i swingové hudby Karlu Hálovi, jenž se před několika týdny už odebral kamsi jinam. Autor půlhodinky Světla Ramp Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje jenom to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

tebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 324. se před vámi otevírají vrátka naší historie. Dnes jimi nahlédneme do doby Jana Augusty, biskupa jednoty bratrské.
0: Ivana Valešová
1: nám připomněla první jméno ze čtveřice, která vás bude provázet. Kromě tohoto jména jsou ostatní v mužském rodě.
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A ještě Jaromír Ostrý.
1: Ledva jsme tento hlas zaslechli, již se s ním rozloučíme, neboť jeho úkol v tomto seriálu jest jiný, než se rozletět do éteru. Tuším, že zde působí v roli režisérské, zatímco Petr Hora Hořejš tu funguje, co by inspirátor. Slova, hudba, ba i zvuky, to vše je namícháno v kuchyni Českého rozhlasu Brno, a to pro druhý program téže instituce.
5: Tělesněním toho, co jednota bratrská prožívala v letech rozmachu reformace Luterovy a všech jejich zápasů o existenci, byl bratrský biskup Jan Augusta. V jeho životě jakoby bylo zhuštěno stálé hledání nového života, kterým se jednota vyznačovala, a její zápolení s odpůrci i utrpení. Byl naplněn touhou, aby nebylo náboženských třenic, i když ho vedl jeho vnitřní oheň často k ostrým polemikám. A jako jednota často se stýskáním viděla, že se jejím snahám nerozumí, tak i Augustova povaha byla a na mnoze jest dodnes zastřena nepochopením.
1: Říkal si, a taky to napsal historik Jaroslav Bednář.
3: Nejstarší obrázek, který má spodobňovat Jana Augustu, dal do své brožurky brojící proti bratrskému učení o večeři páně katolický kněz Václav Brozius.
5: B. Jan Augusta Picard.
1: Je pod tím obrázkem z roku 1584 napsáno. B. jako bratr.
3: Jan Augusta se na něm vyskytuje s kloboukem na hlavě.
0: Pravou ruku má zdviženou, jako by se něčemu bránil.
3: Jednou nohou šlape po hostii.
0: Druhou rukou vylévá víno.
1: Skutečný kacíř, opravdový Picard.
3: Gestem jedné ruky se brání proti učení pravé církve.
0: Rozumí se katolické.
3: Vylévání vína a zašlapávání hostie do prachu není nutno vykládat.
1: A ten klobouk na Augustově hlavě?
0: I ten měl svůj symbolický význam.
1: Jaký?
0: Říkalo se mu totiž Jan Kloboučník.
1: Proč?
0: Narodil se jako kloboučnický syn a on sám byl vyučeným kloboučníkem.
1: To snad žádná hanba nebyla.
0: To jistě ne, ale chtělo se tím naznačit, že ten kluk kloboučnický nemá pořádné školy a že by se vlastně neměl mezi skutečné vzdělance plést.
3: Narodil se ve zbožné pražské utrakvistické rodině kolem roku 1500.
0: Sotva nějaký ten rozum vzal, stal se horlivým posluchačem kázání volajících po nápravě církve.
3: Pečlivě prostudoval spisy Matěje z Janova a Jana Husa a hledal společnost, která by žila mravným životem.
1: Našel?
3: Nenašel.
1: A u koho pátral?
3: U kněží Podobojí.
0: Nenašel u nich uklidnění, ale aspoň radu.
3: Říkali mu, aby to zkusil v Mladé Boleslavi. Tam, že je dobrý sbor jednoty bratrské.
0: Jan se do Boleslavě skutečně vydal, ale stálo ho to velký vnitřní boj.
1: Proč?
0: Protože považoval jednotu za...
5: Hnízdo ďáblovo.
0: Ano, tak to zpočátku formuloval.
1: Tak proč se o to čartovské hnízdo zajímal?
0: Chtěl poznat pravdu.
1: A poznal?
0: Zřejmě ano, protože jako 24-letý na radu svého spovědníka do jednoty vstoupil.
5: Výchovy se Augustovi dostalo u bratra Lukáše Pražského, který jej připravoval na kněžství a zvedl jej i do základů latiny. Vzestup Jana Augusty, nového člena jednoty, byl jedinečný. Roku 1531. byl vysvěcen na kněžství a stal se správcem sboru v Benátkách nad Jizerou. Roku 1532. se ujal sboru v Litomyšli a již téhož roku byl zvolen na synodě v Brandýse nad Orlicí do úzké rady. A za několik hodin na to se stal biskupem spolu s Janem Rohem, Machem Sionským a Martinem Michalcem.
1: Jestli dobře počítám, bylo mu tehdy 32.
3: Přesně.
1: No, na úřad biskupa, věk značně mladý.
3: Svědčí o autoritě, kterou Jan Augusta ve sboru měl.
0: V Litomyšli prožil nejlepší léta svého života.
3: Každopádně byl na svobodě.
0: To, co prožil potom, bylo většinou ve vězení.
1: Existují nějaké přesnější zprávy o působení v Litomyšli?
3: Jeho prací byla duchovní péče o každého jednotlivce.
0: Jeho kázání přitahovala a byla hybnou silou bratrské kázně.
3: Občas taky musel trestat.
1: Jak?
3: Vyobcováním.
1: A kvůli čemu?
3: Například kvůli porušení pohlavní čistoty.
1: Mm-hmm. A kolik pak jich vyobcoval?
3: Dva.
1: No, dnes by se chudák asi udřel.
0: Nabádal rodiny k vážnému vedení dítek spisem o pravé křesťanské výchově.
3: A napsal i dílko o jistotě spasení.
0: Jeho působením se Litomyšl stala známá i Luterovi, který tomu sboru, jednomu z nejstarších v království, poslal vřelý dopis.
3: Některé z Augustových řádků byly i ve verších. Mnohé z nich se zpívaly.
5: O vzhledniš na nás v nynější časy, o Bože náš, uslyš naše hlasy, pro tě chovej v své jednotě. Jestliť mileji v domu tvém bydleti, rozkošněji u prahu seděti, níst se nad hříšných stolice. Neboť ty jsi tu všem svým slunce přerozkošné, vůdce mocným k obraně prospěšné, štědrý každému, kdož věří. Když se psala od narození syna Božího léta 1546, Litomyšl vyhořela. Oheň vyšel ve 2 hodiny na noc. Zapálilo se u brány a odtud hořelo na všecky strany. Náramně velký vítr byl, divně se točil sem i tam. Přímo zvláštního Božího nastrojení a dopuštění ten oheň býti musel, aniž bylo lze proti němu co postaviti a brániti, ač bylo vody dosti i všech jiných nástrojů a potřeb. Nic to platno nebylo. Kam kdo mohl, tam utíkal, a tak schořilo všecko město, že jeden dům nikde nezůstal ani na hradě. Také kostely, radnice, vše schořelo, mlýn panský i zámek celou noc hořeli. Ve středu popoledni došel oheň i střelného prachu a pobořil ten prach drahnou částku zámku. Dům bratrský, zbor, také schořel. Co naši naspěch schovati mohli do sklepů, i toho tam nemálo uhořelo. Knih bratrských též nemálo schořelo rozličných. Více než 100 osob tím ohněm zhynulo, mezi nimi i ti, kteří nechtěli utíkati z města, schovali se do sklepů a tam se udusili. Jiní na prach schořeli, že jich ani znamení nezůstalo. Jen kusové a škvarkové po nich zůstali.
1: Tuto zprávu o tragédii v Litomyšli sepsal Jakub Bílek.
0: To byl bratrský kněz, kterého vychoval a vzdělával právě Jan Augusta.
3: Jakub zůstal obdivovatelem svého učitele po celý život.
0: Spolu s ním byl i zatčen a sdílel všecko utrpení.
5: Jako kazatel byl zdlouhavý a úzkostlivý.
1: Říkají o něm bratrské zápisy.
5: Ale muž to byl velice zbožný.
1: Nejenom zbožný, měl v sobě oddanost a věrnost až neskutečnou, protože se svým učitelem strávil ve vězení necelých 13 let.
0: Díky němu máme o této době a o osobě biskupa Augusty informace tak říkajíc z první ruky.
5: Když povstala válka v Němcích, stalo se i u nás jakési pozdvižení a puntování.
1: Neboli spolčení, jde o stavovské povstání proti Ferdinandovi.
5: Puntování drahného počtu osob království tohoto stavu panského, rytířského i městského a na stvrzení toho puntu všichni pečeti své přitiskli pravíce, že to je pro obecné dobré všeho křesťanství i království. Také i některé osoby z jednoty naší, bratří mi souce, stavu panského i rytířského, do toho puntu mezi jiné se vpletly. Když pak se ta válka v Němcích dokonala, tehdy král Ferdinand navrátil se do tohoto království a jal se toho puntu trhati a trestati, počav od Pražanů, některé zmučiti dal a stíti a vymrskati z města kázal a statky všecky, což v zemi měli, jim pobral. A když se to všecko přemlelo, ta novina nastala, že všecken ten punt obrácen jest na jednotu naši, že základní a nejúhlavnější původ v ní byl a vyšel z ní. Ta pověst po vší zemi české i moravské velmi zhusta šla i do srdce království, od koho a čí službou toho nevím. Sám pán Bůh všecko ví a zná.
1: Jednota, to zdá se, odskákala za všecky. Kdo chce psa být, ten si vždycky nějaký ten klacek najde.
3: Klacek na jednotu bratrskou se jmenoval Šebestián Šejnoch.
1: Profese onoho klacku?
3: Královský hejtman litomyšlský.
5: Jak se bohužel děje za takových krizí, jejich nejžalostnějším následkem bývá podněcování nízkých a podlých vášní.
1: Napsal francouzský historik a expert na české dějiny profesor Ernst Denis.
5: Nejprudší záští a nejnehodnější chtíče se kryly pod pláštěm víry. Udavačství bylo přijímáno bez vyšetřování. Kdokoliv byl udán za pikarta, tomu propadl statek, byl uvězněn a vydán hroznému mučení. Někteří úředníci svou ukrutností hleděli se zavděčiti králi. Dějiny se zaslouženou potupou zaznamenávají jméno jednoho z těch katanů, Šebestiána Šejnocha.
0: Persekuce byla nemilosrdná. Schůze bratří byly zakázány, jejich kněží zatčeni, jejich sbory odevzdány farářům katolickým nebo kališnickým.
1: I kališníci se přeživili.
0: A jak rádi se svezli na vlně nenávisti proti bratřím.
5: Kněží pod obojí se ihned vrhli s divokou a vášnivou radostí na kořist jim vydanou.
3: Takové věci.
1: Tato řeč vyšla z úst a na to i z pera Jana Černého neboli Johana Nigera, věhlasného lékaře a botanika a také člena jednoty bratrské. A kromě toho, jak už víme, bratra jednoho z někdejších bratrských biskupů Lukáše Pražského.
3: Takové věci činili nestoudněji ti popikališní, přitom jsou se v obcování velmi nectní a nestyratí lotři. Cizí ženy sobě nestyratě chovajíce. A k tomu ožralci hanební a lháři bezední.
1: Mezi kališníky a bratry byly vztahy nikoli nepodobné těm dnešním, co je mají různí politikové mezi sebou.
3: Žádný. Ani sami hejtmané královští, ani kněží římští pod jednou tak zle, tak tyransky, takovými haněními a zlostmi, lžemi, trápením rozličným, hrůzami a strachy, zlořečenstvím a takovými věcmi netrápili lid bratrský tolik, jako to nestydaté kněžstvo kališné, všeho božího i lidského řádu a studu zbavené a prázdné. A tak se byli vztekli a v zlosti i píše proti bratřím pozdvihli, že s nimi všudy na všecky strany dosti činiti bylo. A skrze ně největší žaloby a sočení vždycky šla ke králi, k arciknížeti a k radám královským na bratří.
5: Žaloba je to tím těžší,
1: podotýká profesor Ernst Denis,
5: že Jan Černý není žádný krasořečník. Pouze výkřik rozhorlení a trpkosti zvítězil tu nad jeho obvyklou mírností a klidností. Za politické provinění bratrských šlechticů činil Ferdinand odpovědnou jejich církev. Sbory bratrské byly zavírány a nařízeno, aby se bratři obraceli k církvi katolické nebo pod obojí. Marné byly prosby u krále a císaře. Ruka královská dopadla na jednotu nemilosrdně. Pod touto ranou klesl i sbor v Litomyšli. Do města se dostavili královští komisaři a vyšli ve spojení s udavači proti jednotě, ať byl jejich původ jakýkoliv. Bratrský sbor byl zabaven a marný byl boj paní Kostkové z Postupic o jeho koupy, čímž by jej uchránila pro lepší doby budoucí. Tu se naplnilo přísloví, že proti palici šermu není. Augusta musel uprchnouti a skrýval se v okolí Litomyšle.
1: Bratrský biskup Jan Augusta tedy musel do ilegality a skrývat se nepodoben disidentovi.
3: Kdyby král Augustu dostal a mučiti ho dal, na něm by se všeho gruntu dověděl.
0: Říkali vyloučenci.
1: Tedy ti, které Jan Augusta z jednoty bratrské předtím vyprovodil.
0: Oni to říkali královským komisařům, kteří přijeli do Litomyšle a zajímali se.
1: Oč se zajímali je na bílé dni.
2: A komisaři se zeptali jich a řekli.
3: I kdež jest ten Augusta?
2: A oni řekli.
3: Neníť ho doma.
2: Již kolem 4 neděl předtím bratr Jan Augusta tajíti se musel. Tu v Litomyšli zjevně nebýval, ano i jinde tu v okolí všude se tajně choval.
1: Jako že se schovával.
3: Než prý bratr Jakub jest doma.
0: Takhle denuncovali někdejší bratři Jakuba Bílka, člověka biskupu Augustovi nejbližšího.
2: On dobře o něm ví, kde jest. Ano, ví i o všem jiném, co jest ve vší jednotě, neb jemu Augusta všecko svěřuje.
0: Což byla pravda.
1: Co teď?
2: Tož komisaři po takových zprávách poručili lichtářům bratra Jakuba vzíti za rukojmí pod 250 kop míšeňských. A to oni učinili sami od sebe, nemajíce poručení žádného od krále ani od koho jiného. Jakub pak nemohl zjevně bývat i v Litomyšli, ale krýti se musel.
1: Obec ilegální, disidentská se nám na Litomyšlsku pěkně rozrůstala.
3: Spíše naopak, někteří, a bylo jich stále víc, od bratrské víry odstupovali.
0: Marně biskup Augusta psal ze svého úkrytu varovné listy.
3: Když jeden ze starých bratrů zemřel, byl mu uspořádán obřad podle starého způsobu.
0: Hejtman Šejnoch si nechal smuteční hosty zjistit.
3: 16 bratrů, kteří se pohřbu zúčastnili, zatkl a uvěznil co by rukojmí.
0: Když je propustili na svobodu, tak jenom proto, aby mohli i se svými rodinami odejít do exilu.
2: Ten hejtman litomyšelský Šejnoch ptal se jednoho předního bratra Víly, kde jest bratr Augusta. On jemu odpověděl, že o něm nic neví, kde jest, a Šejnoch jemu rozkázal, aby se na něj pilně ptal a doptaje se, aby jemu samému pověděl.
3: Pověz mu, že bych se s ním rád shledal a mluvil s ním, kde by on koli chtěl, a že by to bylo dobré jemu, to je bratru Janovi, i vám všem, ano, i vší té vaší sektě. To jen ode mne pověz, a co on dá za odpověď, povíš mi na Litomyšli. Než neprav o tom žádnému, nežli jemu samému. Chci, aby žádný o tom nevěděl a přítomen nebyl, ani ty, jen on a já.
2: Bratr Jan potom bratrovi odpověď dal Šejnochovi, že on rád to učiniti chce a s ním se shledati a mluviti chce.
0: Po mnohých domluvách byla dohodnuta schůzka u vsi Sloupnice.
2: Dobré půl míle za Litomyšlí v lese na jistém místě.
0: Šejnochovi instrukce byly jasné. Až se bratr Jan,
1: tedy Augusta,
0: dostaví, aby ho okamžitě zajmuli, ale nenápadně, aby to tak úplně jako zajetí nevypadalo.
3: S jeho průvodcem Jakubem takové ciráty však dělat nemusejí.
2: A když nejprve Jakub toho rána přišel k tomu místu, uzřel jednoho souseda litomyšlského poselsku připraveného v Březíčku malém opodál cesty. Jakub mu dal ještě pozdravení a on jemu ochotně poděkoval. Až byli vedle sebe, tu soused prchl k němu a chytiv ho, volal na další 2 skryté.
3: Sem, rychle sem!
2: A oni daleko nebyli, hned přiběhli, jali Jakuba a šli na místo, kde čekali na bratra Jana. Ten nevěděl, co se Jakubovi přihodilo, a šel po 5 hodinách na tu stranu a tam ho také jali.
3: Nevěřím, než že sám Bůh pouze mne v ruce vaše dal.
1: Komentoval setkání s hejtmanem biskup Jan Augusta.
3: Proč jsi z Litomyšle ušel, když se to město mělo králi dostati? A kde jsi býval? Odkud jsi dnes přišel? Mám o tobě zprávu, že máš znamenité peníze. Kam jsi je poděl? Oznam mi, ať já je opatřím. Může se ti potom z nich něco dostati.
1: Policejní výslech.
0: Poněkud lestivý.
3: Ale pořád to nevypadalo zle.
0: Hejtman ze sebe sundal župici, kterou měl přehozenou přes rameno kvůli dešti, a dal ji svému zajatci.
3: Na druhý den to však vypadalo už jinak.
2: Hejtman je kázal oba na přikrytém voze do Prahy vésti, dav je do pout každého za jednu nohu a přivázal je za jeden řetěz. Když jeli přes města a vsi, zaklopili vůz plachtou, aby vězňů žádný nemohl vidět.
1: A další výslech, tentokrát důkladnější.
3: Janku, pověz, kde zbýval? U koho? Kde? Máš co? Listy? Sukni? Čí je to kukla? Kde jsi ji vzal? Kdo ti ji půjčil? Jak mu říkají, kde bydlí a kde máš koně? Máš-li peníze? Musíš je míti.
1: Byly to jenom otázky?
3: Nebyly. Brzy nastoupilo i trápení.
1: Tedy mučení.
3: Janovi natřeli kyčle smolou, ta byla zapálena a kleštěmi se trhaly kusy ještě hořícího masa.
0: Pak ho věšeli na hák s hlavou dolů a s tělem obtíženým kameny.
3: Mučili ho až do chvíle, kdy hrozilo, že zemře. Pak teprve přestali.
0: Neléčené rány zhnisaly. Šířil se od nich hrozný zápach.
3: Úředníci se už chystali ustrnout.
0: Ale král Ferdinand posílal jeden nelítostný rozkaz za druhým.
3: Chtěl na biskupovi vynutit přiznání jeho zrady, jména všech spoluviníků.
0: Chtěl odhalit všechny nitky spiknutí, které se nikdy nekonalo.
2: A pak bratři Jan a Jakub, by vše zmučeni, bezmála dvě neděle nezhojeni, v jedné noci byli odvezeni z Prahy na Křivoklát, každý na přikrytém voze. I přivedli je na Křivoklát a tu byli vsazeni každý do jednoho sklepu zvlášť. A tu seděli dvě neděle beze všeho hojení, až jim boky smradily náramně velmi a oni sami sobě byli těžší tím svým smradem, jakož i červů se bojíce. Pak teprv je dali hojiti.
0: Osudy těchto vězňů patří k nejdramatičtějším pro českou reformaci vůbec.
3: Když z nich nedostali doznání viny, uvrhli je do žaláře.
0: Ten se nacházel na Královském hradě Křivoklátě.
3: A svou nehostinností a také tmou překonával i tehdejší představy o tom, co člověk všechno snese, takže i sám křivoklátský hejtman hledal cestu, jak je vysvobodit.
0: Vysoce postavené osobnosti v Českém království prosili za Augustu u císaře a krále.
1: Mimo jiné i králova švagrová Filipína Velserová, jak už víme.
2: Do sklepu, do kterého bratr Jan byl vsazen, nebyly dveře hned z volného placu, ale z třetího sklepu skrze nějž se přes druhý do prvního šlo. Okna v nich byla zahrazena okenicemi, udělali v nich maličké díry při samém vrchu okna, výšky maličkého sexterníku na 16 lístků a ještě dobře obřezaného. Tma tam hrubá byla. Líhání bratrům Janu i Jakubovi v koutě na zemi přistrojili. Mezi dvě dřeva slámy dali a na to ty šaty, které jim v Praze dány. Bratr Jan neměl nežli jednu peřinu, kožený polštář a houni.
1: Věznění to bylo dost tvrdé. Biskup bratrské jednoty přece nebyl žádný lapka nebo vrah.
3: Zpočátku byly podmínky velmi kruté.
0: Pak se však...
3: To pak ovšem trvalo několik let.
0: Objevil strážný a ten umožnil Janu a Jakubovi jednak se domlouvat písemně pronášenými lístky, jednak díky němu začal Jan Augusta ve vězení psát knihu.
2: Pakli by byli nepřestávající protivníci a škůdci lidu, to pak sluší písmo plniti. Pro spravedlnost bojují za duši svou až do smrti. To jest, měl by od nich smrtí zahuben býti jako proroci, Kristus a apoštolé. Nezbývá, než v Pána doufati, že s tebou bude jako pavéza, pravicí svou bude tě brániti, aby tě přemoci nemohli, než toliko svou zlobivost a své zlé žádosti nad tebou vykonati ve svém oslepení jako nad proroky, Kristem, apoštoly a jejich mnohými účastníky a následovníky. A to Bůh, že učiní a neopustí tě pro chválu jména svého, pro velebnost a moc pravdy své a pro dokázání milosti své k tobě a ne pro dobrotu tvou jakou. Té důvěry má býti a toho doufání věrný sluha páně býti má a nic nemá báti.
5: co Bůh mluvil k jednomu oudu těla syna svého, mluvil ke všem v podobných příčinách, nebo slovo jeho jest věčné, zůstávající až na věky. Jináč neučiníš-li toho a škoda z toho, na kterou duši člověka přijde, Bůh toho vyhledávat ti bude z rukou tvých. Proto boj se více Boha než lidí.
1: V mezní situaci člověk hledá způsob, jak vydržet. Jan Augusta, zdá se, věděl, kde hledat.
0: Po téměř 13 letech byl Jakub Bílek na přímluvu Filipíny Welserové propuštěn na svobodu.
1: Na Jana Augustu zapomněli?
0: Právě že nezapomněli.
3: Když selhali všechny pokusy, aby Augusta opustil jednotu násilnou cestou, byla zvolena cesta laskavá.
0: Převezli ho do Klementína, aby tam jednal s jezuity.
3: Augusta odmítl všechny možnosti, aby se zřekl jednoty a obrátil se ke katolictví.
0: Nakonec z něj dostali aspoň prohlášení, že se hlásí k víře pod obojí.
3: Myslel tím sice u trakvisty luterské.
0: Jenomže to už se k synodě do Přerova nedoneslo.
3: Prohlásila ho za odsouzení hodného, protože smýšlí jinak než bratří.
5: Nyní má nechati jednotu na pokoji a nestarati se více o správu, obstarávání a provádění jejich záležitostí, pokud bude mít i smýšlení, které projevil.
1: Pomohlo Janu Augustovi to prohlášení, že se hlásí k podobojím?
0: Nebylo mu to nic platné.
3: Trvalo ještě skoro 4 léta, než byl Augusta bez jakýchkoliv závazků propuštěn na svobodu, a to díky přímluvě přátel u krále Maximiliána, který se právě zdržoval v Praze.
1: To bylo v roce?
3: V roce 1564.
1: A ve vězení se ocitl?
3: V roce 1548.
1: Tedy celkem 16 let. V podstatě za víru, neboť tam může sloužit jako hůl, již lze mlátit toho, kdo myslí jinak, než myslíme my, a to po hlavě, a to tak dlouho, dokud to nepochopí nebo dokud nepřestane dýchat. Tato technologie není ani dnes bezpečně mrtvá.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

klesu můžu jít.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka Nina Divíšková by v těchto dnech oslavila 90. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Ninu Divíškovou.
2: Tandem. Dobrý den přeje Jan Rosa všem, kteří jste si naladili Tandem. Dnes je mým hostem velice zajímavá osobnost. Vždycky jsem ji obdivoval, nejen jako skvělou herečku, ona už protestuje, ale taky jako krásnou ženu. Patří ke generaci žen, které přijímají své role divadelní i životní s velikým přehledem. Nehroutí se, jsou silné a přitom v sobě nesou velikánskou dávku humoru. Moc rád na Tandemu opět vítám herečku Ninu Divíškovou.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že vás zase čase vidím. No, je to skoro 3 roky, co jsme tady na Tandemu spolu seděli. No. Ale možná, že se dostaneme i k tomu, kde jsme se vlastně viděli poprvé.
3: To já bych chtěla říct totiž.
2: Vážně?
3: A proč jsem přijala vaše pozvání? Protože jsem se do vás tak trochu zamilovala v uvozovkách v Mníšku.
2: Vážně?
3: My jsme tam hráli premiéru Mládí s Danielou Bakerovou. Vaše paní tam zametala, vytírala zem a pak tam bylo báječný publikum a tam jsme se vlastně poznali a od té doby teda vás mám ráda. Můžete mě pozvat na kafe, můžete mě pozvat na panáka, můžete mě pozvat do rádia a vždycky ráda.
2: Teď mi závidí všichni naši posluchači. Já ty uvozovky klidně dám pryč. Každopádně to je samozřejmě hezké vyznání. Já si myslím, že nebude jediné. My si dneska budeme s Ninou Divíškovou povídat určitě velice příjemně, ale začneme tím, co se stalo nového za ty zhruba 3 roky, co u nás na Tandemu nebyla.
4: Tandem Jana Rosáka.
2: Hostem Tandemu je tedy herečka Nina Divíšková. A já si pamatuju, že když tady byla naposledy, tak jste řekla, paní Nino, takovou krásnou větu, že co jste odešla z činoheráku, jako z toho stáleho angažma, tak jste na roztrhání. Že jste si myslela, že prostě, že si teď trošičku vorazíte a oni začali pršet role. Platí to pořád?
3: Platí to pořád, což je nepochopitelný. Já jsem skutečně myslela, že budu babičkovská, konečně, vnoučat mám hromadu, ale nestalo se, protože skutečně, nevím, jak se to stalo, bylo to něco pro mě až doteďka nepochopitelného a je, že začaly pršet ty role a krásné role. Každá jiná, s báječnýma lidma, ať mluvím o kolezích, nebo o režisérech, nebo o textu, nebo o divadelním prostředí. No nějaká, něco mi osud vrací, co si ani nezasloužím. Tak.
2: Z vaší slovy je jasné, že jste tomu ráda, že vás to nezatěžuje tolik
3: jo,
2: práce.
3: Jo, ale mělo to přijít dřív.
2: Ale víte co, zaklepeme, že to přišlo.
3: Že to přišlo,
2: samozřejmě.
3: Ano.
2: Tak co jste si z té přehršlé rolí a příležitostí v tom mezidobí, co jsme se neviděli na Tandemu, tak nejvíc užila?
3: Nemůžu něco vybrat. Všechno jsem si užila, protože ty všechny role byly krásné a to, co mě nejvíc na nich baví, že byly naprosto rozdílný. Že nerada celý život vlastně si jenom převlíkám šaty, jako Divíšková má teďka šaty uklízečky a teďka šaty hraběnky, ale mám ráda, když zevnitř je ta role jiná a to je na tom, na těch mých rolích vzácný a to mě taky hodně baví teďka. Takže nemůžu si vybrat jednu jedinou.
2: Já se vůbec nedivím, prostě to už je úděl herce, že ty role má rád v podstatě všechny a nejvíc vždycky tu, kterou hraje zrovna teď.
3: Tak a teď vám ještě řeknu, co v životních rolích mě za ty 3 roky potkalo. Narodila se nám 8. vnučka, teda 8. vnouče, holčička a budeme v květnu prababička a pradědeček, protože nejstarší vnučka bude mít miminko v květnu Aneška, takže se neflákáme.
2: Ne to... Co vy, ale...
3: Populační krize není vinou naší rodiny.
2: Ne, ne, u vás teda opravdu není zaznamenaná a vy na tom nenesete žádnou ne. Vinu, ne.
4: Tandem cestuje.
2: Cestovat budeme samozřejmě s tím, kdo je dnes vzácným hostem tandemu s herečkou Ninou Divíčkovou. Co je pro vás pojem cesty? Představuje to pro vás víc cestování, myslím třeba za dobrodružstvím, za dovolenou, anebo cesty třeba za prací, umělecké cesty, cesty mezi divadly?
3: Teď možná odpovím ne tak, jak byste si představoval, ale cestou od Fráni Šrámka. Snad cesty nikam nevedou, ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš ptát. Snad není cest, jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky tvou a z té ti zazní odpověď, až přestaneš se ptát. To je krásný, ne?
2: To si dáme jako znělku našich cest.
3: Ano, dobře. Jinak teda cestování konkrétní, tak Norsko samozřejmě, Morava, Českomoravská Vysočina. V Americe jsme byli, v Moskvě jsme byli několikrát. Nemůžu vybrat, protože každý to místo má svoje čaro, svoje kouzlo, svoji specifickou hodnotu, takže...
2: Ale z toho, co jste vyjmenovala, tak vyplývá, že vás spíš lákají místa, která jsou taková spíš nostalgická nebo zamyšlená. Tak neříkám, že Morava je nostalgická, ale tak nebylo tam mezi tím třeba něco takového prudce exotického, jako Karibik nebo Thajsko, nebo...
3: Ne.
2: Spíš to Norsko.
3: Ne, no. A ta Českomoravská Vysočina. Já jsem konzervativní, čili já tam mám svoje dětství uložené a svoje vzpomínky, z kterých celý život žiju a z mýho táty a z mý mámy a z mý rodiny. Takže proto je ta odpověď takhle obyčejnská, že jedno z nejexotičtějších a nejmilovanějších míst je Českomoravská Vysočina.
2: Jezdíte tam za vzpomínáním? Nebo...
3: Chtěla bych tam žít. Chtěla bych opustit Prahu, kdybych tady neměla tolik práce a celou tu velkou rodinu a nemusela bych v Praze žít, tak bych si pořídila nějakou na Českomoravské Vysočině nějakou chaloupku nebo kousek ty chaloupky a tam bych si četla knihy.
2: To není samozřejmě nic neuskutečnitelného, ale,
3: no je.
2: Ale vzhledem k tomu, no právě, vzhledem k tomu, jaký je teď to vaše vytížení, tak nevím, kde se k tomu
3: rodina,
2: dostanete.
3: No, že ta je závislá na Praze. Všechny děti jsou zaměstnaný v Praze a vnoučata tady chodí do školy, takže to zatím nehrozí, bohužel.
2: Ne, já si myslím, že vy budete pořád žádaná herečka. Neustále budete velice výrazný typ, který bude prostě filmařům chybět a vždycky, když budou potřebovat takový typ, tak Nina Divíšková bude první
3: určitě. Ježišmarja, vy jste galantní, to si nezasloužím, ale jsem ráda, že to říká Honza Rosák.
4: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: teď, když vám řeknu, o čem si budu povídat s Ninou Divíškovou, tak zbystříte ještě víc pozornost, než už jste zbystřili, protože Nina Divíšková určitě se potkala se spoustou zajímavých lidí, ale možná s některými lidmi se chtěla potkat a už to prostě nebylo možné, protože tady mezi námi nejsou, jinými slovy. Mm-hmm. Paní Divíšková, s kým byste se chtěla potkat, kdyby to bylo jenom trošičku možné? My vám to tady prostě teoreticky umožní.
1: Dobře, no těch by bylo s Michelangelem například, s Schulzem, který napsal o Michelangelovi Kámena bolest, s Markézem, to teda jmenuju teď spisovatele, který mě nejvíc oslovili, ale chtěla bych si s nima pokecat, protože nesmírně obdivuju a ten jejich styl je tak mimořádný. Jsem třeba o tom Markézovi přemýšlela, proč mě třeba 100 roku samoty úplně vzalo, pak jsem na to přišla, tak jsem byla poctivá a chytrá, že on dělá z lidí obry. Zatímco moderní literatura dělá z lidí takový myši a takovýho něco naprosto odpornýho, který si nezaslouží za to chodit po světě, a on napíše epizodku o nějaký babě, o nějaký bordel mutře nebo o komkoliv, to je jedno. A udělá z té osobnosti obra na 5 řádkách. Čili takhle já si vysvětluju ten můj obdiv a to, jak jsem byla omráčená Markézem. No a jinak bych se setkala, kdybyste tu neseděla, ráda s panem Rosákem. Ale to není historická osobnost.
0: Ještě teda pravda ne.
1: No tak chvilku počkám. No a pak s mým tátou, ale s ním se setkám jednou, protože to byla osobnost, která mě hodně ovlivnila.
0: Co jste mu třeba zapomněla říct? Je to intimní, samozřejmě, to já se možná ani nemám právo takhle vyptávat, ale...
1: Já jsem mu zapomněla říct všechno, protože on mi odešel zcela nečekaně v mladém věku, ale to on stejně dobře ví. Říkám mu to pořád, že jsem ho nepustila ze svého života. Prostě to byla pro mě taková rána, že jsem si řekla, ne, já bez táty nebudu, takže vždycky, když se mi něco trochu povede, tak říkám, táto, teďka bys měl docela radost, jo. A nebo když něco zvrtám, tak říkám, no tak teď bys moc radost neměl, viď. Prostě já s ním vedu takový vnitřní dialog. No jinak samozřejmě bych se setkala s Komenským, s Marlonem Brandem, s Baroltem. Prostě s lidma, který mě ovlivnili i v tom uměleckým okouzlení, takže s něma bych se taky ráda setkala, ale někdy je lepší se s nima setkat jenom na pláty.
0: To je pravda, ale zase z toho vysvítá, jak si je tak ty lidi představuju. Jsou to všechno takový svým způsobem introverti. Nebyli to žádní takový hlasní nějací...
1: Protože já si myslím, že herectví je introvertní. My jsme kdysi dělala jedna kamarádka psycholožka s hercema pohovory a dělala takový testy. A když já jsem byla asi 80., která jsem si jí vyspovídala, a ona na konci říkala, Nino, to je neuvěřitelný, já jsem si myslela, že všichni herci jsou extroverti a ono je to úplně naopak. Všichni herci, nebo 80% z herců jsou těžký introverti. No tak mi to vysvětlí, já říkám, no já ti to vysvětlit neumím, protože to intro je ta naše továrna, že jo, to extro je, jak to potom vypadá, že jo, v obličeji maska, vyzařování energie, smysl pro humor, ale pracujeme ze svých vnitřností.
0: Jak to po vás mohla chtít, abyste to vysvětlila jako introvert? Teď introvert si tyhle věci nechává pro sebe, že?
1: Tak, ano.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Nina Divíšková se vyznala z svého obdivu k takovým introvertním osobnostem a teď, když má možnost si vybrat z klasiku českého humoru, tak podle mě jste si vybrala extroverta par excellence Vladimíra Menšíka. Ale vy možná, jak tak na vás vidím, budete nesouhlasit.
1: Možná, že to tak není, to třeba on tak vypadal. Taky introvertní a když jsem ho poznala, tak v něm bylo tolik citu a tolik pochybnosti o sobě, ale potom, když šel ven, tak byl, protože byl úžasně zábavný, měl fantastický vypravěcký talent, takže to tak vypadalo. Možná, že se pleteme nebo pletou lidi tím, co vidějí, protože mu nevidějí dovnitř.
0: To je pravda.
1: On měl třeba tak hlubokou úctu k přátelství, Kostelka a pár kamarádů z jeho rodných Ivančic, těm zůstal věrný celý život.
0: Pravda,
1: no.
0: To je pravda.
1: Tak bacha na to.
0: Nikdy je neopustil. To je,
1: ano.
0: Tak to možná to, co teď třeba i taky uslyšíme díky vám, paní Nedo, tak to možná je jenom ten první plán.
1: Mm-hmm.
0: Ale mm-hmm. Vladimír Menšík měl určitě mm-hmm. i druhý a třetí.
1: Jo, jo.
3: A tak se musím pochlubit, že před 20 lety v Jugoslávii, kde Lipský točil film Hvězda jede na jich, jsem hrál člena na jejich orchestru. Bylo to ohromný. Všichni jsme se tam moc těšili. Jednak jsme byli mladí, představte si, Karel Vlach před 20 lety, a tak jsme vypadali všichni. A pak jsme byli taky mylně informováni. Tam říkali, že Čechoslováci jsou umístní dívek ve vysokém kurzu. To byla zlomyslnost. A nebo tam byli jiní Čechoslováci předtím. Ale představte si, že my jsme šli poprvé v Abácí nebo v Opátí přes pláž k moři Hlinomas, Hrušínský, Lipský, Menšík. Jedinej štíhlej Efa, ale ten i na místní poměry poněkud exotický. My jsme si mohli namlouvat jedině prostě pokrk ve vodě. To jsme zase modrali. No bylo to krásný doby malín a her nezralých, nebo v obráceně. Ale já chci vyprávět o tom, prostě začínali jsme jako veltmani. Chodili jsme prostě místní bary, před náma nebyly jistý, restauranty a tak dále. Končili jsme tím, že nám manželky z Československa posílali výživný sáčkovaný polívky. Kdy prvně si Luďa Kopecký, Milan Ulrich, oni tady sedí, a nepřítomný Jirka Jelínek a Richard Kubernát uvědomili, že je nutno dát zpátečku, stala se taková situace, že právě ten jmenovaný Ríša Kubernát a Jirka Jelínku šli na bazar nebo na trh a tam si koupili prostě slepici. A že si udělají slepici a několik nás pozvali, vypučili si od té paní, u které bydleli, hrnec a nesli tu slepici. A teď takovej přičinlivý Jirka Jelínku právě říkal, kolikrát se stane, že slepice už má prdelce připravený vajíčko, kdyby se nám to podařilo nějak z té slepice, že bychom měli předtím ještě, abychom měli jako takovou posilovat ho. A furt se s tou prostě slepičku mačkali, koukali, jestli z prdelky náhodou kousek vajíčka netodle, a slepice už toho měla u bráku dost a zakokrhala, oni si koukli kohouta.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá. Dnes si přála herečka Nina Divíšková, můj dnešní host Tandemu, řekl bych, vyslovit takové uznání a poděkování, možná i vyznání.
1: A obdiv
0: jedné své herecké kolegyni, ale nejenom herecké kolegyni, ale velké osobnosti. Já si myslím, že to je dobře, protože v té přemíře toho marazmu kolem nás, kdy jsou lidi spíš ponižováni a uráženi, se tohle to velice cení, já si toho velice vážím a mám radost, že si teď můžeme popovídat s Táňou Fischerovou, jestli pak se nám povedlo spojení.
2: Hezký den, halo, jsem tady, Nino, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdravím i Honzu. Nino, já musím říct, že jsi mě rozbrečela, jsi mě tak vzala, že...
1: Nepovídej.
2: Nebrečím, ale...
1: A ty jsi velký smíšek, proto jsem ti volala taky.
2: To je pravda.
0: Už jste velká holka taky,
1: Táňo. Už
0: jsi
1: taky trošku velká holka.
2: Velká, musím to pořád... Ano, jsem velká. Jsem
1: velká, hezká, a chytrá, no. Inteligentní. A ne. Talentovaná.
2: Jo, děkuji.
1: No tak už, děkuji. Nic lepšího mě nenapadá, ale to všechno platí.
2: Já naopak musím složit poklonu tobě a říct, že jsem nedávno viděla ten tvůj portrét v televizi, který mě nesmírně oslovil a vzal. A znova jsem ráda, že se ukázalo, kdo seš ty a že vlastně celý život všichni měli pocit, že Honza má ženu, ale že to celý tahne Honza. A teď je vidět, jak významný prvek, která v té rodině seš, a jsem moc ráda, že se to ukázalo. A tak vlastně chci poděkovat já.
1: Děkuji, Táničko. A měj se hezky a těším se, až se uvidíme.
2: Ano, taky, papa.
0: Taky vám děkuji, Táňo, za hezká slova a pěkné vyznání zase naopak mému dnešnímu hostovi Nině Divíškové. Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Krásný den.
0: Tandem Jana Rosáka. Možná, že jste taky viděli, a předpokládám, že ano, pořad Neobyčejné osudy, ve kterém se představila Nina Divíšková taky trošičku jinak, než jak ji známe z jejich rolí, a taky se vám to, předpokládám, tak líbilo, milí posluchači, jako mě. Nejenom, že to bylo hezky zpracováno, hezky natočeno, ale samozřejmě i díky Nině samotné, která tam neobyčejně upřímně a s velikou invencí mluvila a vzpomínala. To se mi moc líbilo. A taky
1: tak
0: jste vzpomínala.
1: Tak teďka dost, no? Protože já bych se vznášela asi odchodem z tohohle studia.
0: Ne, jen klidně se vznášejte, protože tam někde v těch sférách, ve kterých se teď zrovna vznášíte, byste mohla najít i ty, na které byste teď mohla zaspomínat, protože to jsou taky veliké osobnosti. Myslím, ty lidi, kteří vám v životě nejvíc pomohli. Já si myslím, že to určitě budou členové vaší rodiny, samozřejmě, ale i někteří kolegové, že?
1: Ano, i někteří kolegové. Měla jsem přítele, tanečníka, který byl tak úžasný, že když jsem něco potřebovala, bylo mě ouvej, tak vůbec jsem ho nemusela volat. On prostě přijel sám a říkal, no co je tě? Já říkám, jak to víš? On to prostě věděl. Takže od toho jsem se opírala hodně. Bohužel taky mi zemřel. 41. tanečník, výborný, inteligentní kluk, neuvěřitelně. No a jinak... Přátelé, kolegové, teďka hraju s prýma ženskýma samejma, většinou ženský party. Hraju Mrchy s Dášou Bláhovou, s Kopalovou, Batulkovou a se mnou teda.

0: určitě ano. Já bych se zastavil třeba u Dendy Bakerové. Vy jste už taky mluvila o tom, že jste hráli u nás v Míšku. To bylo zjevení pro mě, tahle premiéra mládí. To představení, které je doma v Řeznické vlastně.
1: Doma v Řeznické a teď jsme měli takovou slávu, přijel Giudicelli, Cimický, velvyslanec francouzský, točili to, pak jsme ho pozvali na oběd, pak on nás pozval na oběd. Fantastický chlap, ten, co to napsal.
0: Jak jsi byl spokojený?
1: On byl úplně, nechci to říkat, ale byl nadšen. Říkal, že to viděl mockrát samozřejmě, tuhle horu, ale po každý jinou a že tohle bylo tak strhující. No tak, dost. Byl to krásný večer a mám pocit, že jsme si to taky ani ale zasloužili jsme si to.
0: Jo, určitě, že jo. Jak vidíte, tak nejenom lidi, nejenom momenty, ale taky třeba i představení můžou člověku v životě hodně pomoct a dostat ho zase nahoru.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: co mě v pořadu o Nyně Divíškové, těch neobyčejných osudech televizi nezaujalo, to je slabý slovo, ale normálně šokovalo. Tak paní Nino, to bylo to, co jste tam říkala a co je pravda, že jste Svatavu s Bonkou Burkem hrála 35 let.
1: No jo, a dokonce, když teda vzpomínáme na lidi, s kterýma jsem byla hodně ráda, první Burke byl Puchold. Tomu bylo 23 tenkrát. A kdyby nebyl emigroval, tak by to hrál pořádal. Potom to byl Klenka Wagner, který to hrál taky léta a potom vlastně na vlastní žádost se to hrálo s Bolkem Polívkou, který ho mám taky hodně ráda, taky je to Moravák, já jsem strašná. Nemenuji žádný Čechy. Vy jste Čech?
0: Ne, já Suhanák rodem.
1: No prosím, hned jsem si to myslela, že?
0: No jasně, to bylo jasné. Teď nás nebudou mít Češi moc rád.
1: No ne, tak já je taky tak moc, ale ne, mluvíme samozřejmě s nadsázkou. No a potom jsem to hrála teda 35 let dohromady, což bylo taky docela neuvěřitelný.
0: Ano. Neuvěřitelný,
1: a kdybych ale nebyla odešla, tak bych to hrála doteď, protože on smoček chtěl, abych do toho vstoupil, abych to nenechala, že ta Svatava hold bez Svatavy v mým podání, že si to nedovede představit, ale já, když se tak těžce rozhodnu, jak jsem se rozhodovala s mým odchodem z činoheráku, tak jsem rozhodnutá definitivně.
0: No ale jste přece jenom běžec na dlouhé tratě, dá se soudit z toho, že třeba i v seriálech jste podnikla takové běhy na dlouhou trať, to znamená,
1: no
0: že
1: i v tom manželství, ne?
0: Že jo?
1: No ježišmarja, to jsou kilometry
0: jste
1: a kilometry.
0: Takový držák.
1: Taková sáblíková.
0: taková sáblíková, to je pravda, 5 kilometrů. No ale co vás teď čeká? Kam vystartujete zase na delší
1: trať? No teďka nějakou? Jsem vzala teda 4 pokoje do zahrady, se to jmenuje Jirka Ptáčník Kačer a Janička Brychová se necítí zdravá momentálně, takže to mám takovou premiéru se spocenýma zádama, protože jsem to minimálně zkoušela. My jsme neměli kde to zkoušet, takže mě na poslední chvíli, poslední odpoledne před tou mou kvázi premiérou říkali, tady jsou dveře, tudy přijdeš, tudy odejdeš, tady si sedneš. Ta přemíra informací a ta hromada toho textu, tak nikdy jsem se tak neklepala, jako při tomhle představení, ale snad to dopadlo a teď se to doučím a už vím, odkud mám přijít a kam mám odejít a co si mám oblíct. Takže na to se taky těším, to teďka začínáme vlastně zase hrát. No,
0: no a co se dá dělat?
1: Něžnou Dostojevského taky hraju v Rubínu a na Zájezdech. No, tak je toho dost. No.
0: No a tak potom, řekl bych, famózním úspěchu ve Vyprávěj, tak musí pršet teď nabídky na seriály, ne?
1: No tak vracím se trošku do ulice a to Vyprávěj bude pokračovat v březnu už.
0: Ano?
1: V nějakou přetáčku. No, budou dělat další a další díly, protože oni vlastně chtějí ten děj protáhnout asi do roku 2002. A teďka ten poslední díl snad byl 72 nebo 74 nebo tak. No, čili má se s ním pokračovat. A budu se těšit, protože Skopal je báječný kolega a ty ostatní taky samozřejmě a cítila jsem se mezi něma dobře. A
0: to bylo poznat, že
1: jste
0: si to tam vyloženě užívala.
1: A babi Běta ještě je taková nekonvenční a furt se chce stěhovat někam a nemá kam, protože je těžce antikomunistická a ještě má smysl pro humor. No takže je to krásná role, zase jedna z těch, za kterou děkuju.
0: Přeju vám, paní Nino, jenom takovýhle role, když samozřejmě ne všechny přicházejí v přehršlých, ale ať se zase nějaká taková nová vyskytne, protože vím, že vy byste bez práce prostě strádala, to je už úplně jasný.
1: Honzíku, někdy bych si docela ráda zalenošila.
0: Jo?
1: No a vzala si ty knihy nepřečtený do ruky a nejenom povinný texty. No ale zatím se mi to nedaří, já mám 100 knih nepřečtených doma.
0: Taky jste ráda líná takhle?
1: No, to bych řekla,
0: to, ale to
1: že jo.
0: Nebudeme to šířit,
1: ne,
0: zůstane
1: to
0: mezi
1: náma. Prosím vás, netočte to, ano.
0: Paní Nino, moc vám děkuji za dnešní návštěvu, bylo to s vámi příjemné jako vždycky, ale já jsem poctivě řečeno nic jiného nečekal.
1: Děkuji, Honzíku, mějte se krásně. Ráda vás kdykoliv, kdekoliv uvidím.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hráli jste nám českou polku. Polka Petra Finka a Ládi Jacury v podání Marie Hanzelkové a Radka Holečka zahájila dnešní pořad Ta naše písnička aneb Trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt. Abychom nemuseli poslouchat českou lidovku a dechovku jenom z ciziny, jak jsme se dozvěděli z textu úvodní písničky, vydáme se na výlet po Čechách a Moravě. Začneme ve východních Čechách. Kapela Valanka z Valu a Dobrušky se solistkami Jiřinou Vlachovou a Alenou Mravcovou nabídnou lidovou písničku v úpravě Miroslava Císaře Hvězdičky.

Z východních Čech se posuneme trochu na západ směrem k Mladé Boleslavi, kde leží město Dobrovice. Jindra Benešová a Jan Zubák s kapelou Dobrovanka, kterou řídí Zdeněk Haša, zpívají Hašlerovu písničku Tulák.

Ze středočeského kraje se vydáme do kraje západočeského. V okrese Rokycany leží obec Cheznovice. Josef Žid a Hana Koubová napsali valčík Májové poupátko a s kapelou Cheznovanka Petra Mráčka zpívají Jana Kebrlová a Hana Koubová.

Ze západních Čech se vrátíme ještě jednou do východočeského kraje, do Opočna. Jarmila Hronová a Jan Macháček zpívají za doprovodu kapely Opočenka. Opočenskou polku napsali Josef Hynek a Milon Čepelka.

Další cesta za písničkou povede do Krkonošského kraje, kde leží hora Tábor. Podle ní se jmenuje kapela Táboranka, kterou vede Jiří Jína. A Jiří Jína, Vlaďka Jínová, Jana Jírová a Hynek Jína nabídnou valčík Vladimíra Junka s názvem Krkonoše.

Spod Krkonoší se přesuneme na Moravskou Hanou. Marie Rosypálková, Hana Burešová, Helena Karásková, Tomáš Koutný a Jiří Rosecký zpívají směs lidových písniček s názvem Okolo seče. Upravil Miroslav Bureš a hraje Hanačka z Břestu, kterou vede Jaromír Motal starší. Hezký poslech Dvojky Českého rozhlasu přeje a na další setkání se těší Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Přišel čas pro pravidelné životopisy. Na tomto místě by se patrně slušelo prozradit, komu ze slavných se budeme celý týden věnovat. Autor následujícího pořadu a zároveň režisér Marek Pivovar si ovšem přál, abychom s tím ještě chvíli posečkali. Je to prý taková malá hádanka, která záhy bude rozluštěna. Přání mu tedy plníme a aby to bylo spravedlivé, i všechna další jména přidáme až nakonec. Tak příjemný poslech.
3: Konečně jsi doma, Venoušku.
4: Tak, doma, buď zdravá, milá Lény.
3: Už jsem o tebe měla starost. Venku tma jak v ranci a ty nikde.
4: Něco bych snědl, lásko.
3: Podívej, tvé zamilované jídlo.
4: Škubánky.
3: S mákem. Hned to ohřeju. Zatím povídej, jaké to bylo. Poprvé jsi byl předákem.
4: A myslím, že ne naposledy. Chlapi byli spokojení, vydělal si každý. I ten poslední pomocník.
3: Však já vím, že bys nikoho neošidil. Ty jsi byl vždycky poctivý. Tak vypravuj.
4: To je dobrota. Sešli jsme se u přívozu. Měli jsme vercajk i velký vak. Sedli jsme do loďky a připluli k převozníkovu domu.
3: Byl doma?
4: Spál. Naštěstí ve vedlejší místnosti. My jsme potřebovali do komory. Stěna byla jen z překlížky, to nebyla žádná potíž.
3: A byla tam?
4: Byla. Krásná, velká truhla. Zámek ani nedal moc práce. Naplnili jsme vak a dírou v překlížce zase vylezli ven. Přepluli jsme řeku a zámek na loďce narafičili tak, že nikdo nemůže nic poznat. Pak jsme se rozdělili. No a já to vydal dlouhou cestou za tebou.
3: Venoušku, můj zlatej. Takhle hladce to šlo, protože jsi byl vůdce.
4: No ano.
3: A kolik jste vydělali?
4: 2500 zlatých a nějaké cenné listiny. Tady je náš podíl.
3: Já ti říkala, že když chce postavit hostinec, bude tam dost pro všechny.
4: No ano, ty jsi naše muza, Lény. Chlapi tě chválili za výborný tip.
3: A ty... Ty jsi nejšikovnější vůdce lupičů v Čechách.
4: Dobrota.
3: Pěkně se najes. A jdi spát. Musíš nabrat sílu. Za chvíli bude svítat a potom...
4: Potom? Já vím. Člověk jde z rachoty do rachoty.

0: Rozhovor, který jste právě slyšeli, mohl nějak podobně proběhnout v noci ze středy 12. ledna 1831 na čtvrtek 13. A byla to třináctka šťastná. Václav Babinský a jeho milá Apolena Hofmanová se nemuseli bát zimy. Vydělali dost.
1: Babinský se léčil u Freuda?
0: Jistě, že ne.
1: No, a ta jeho milá, ta Apolena? A
0: také ne, co je to za otázky?
1: Tak co jsme to četli? Dneska nebudeme mluvit o Zikmundu Freudovi?
0: Ještě tak mladá a už tak roztržitá. O Freudovi někdy příště. Tentokrát máme celých 5 dílů na Václava Babinského.
1: Ale já si připravila Freuda.
0: Tak já budu pro tentokrát ten chytřejší, no.
1: Poprvé a naposledy.
0: Když myslíte? Prosím, tady máme stručný životopis z Wikipédie. Můžete vyniknout.
1: Václav Babinský 20. srpna 1796 Pokratice u Litoměřic až 1. srpna 1879 Praha Řepy byl český loupežník. Někdy okolo roku 1830 zorganizoval malou loupežnickou bandu, se kterou přepadal po cestné. Poprvé zatčen byl v Kuřích vodách 19. ledna 1832, když se při kontrole prokázal místnímu richtáři Václavu Frankemu falešnými doklady. Byl obviněn z 12 zločinů, ale prokázáno mu jich bylo jen 6. 24. března 1830 v Mikulášovicích u Šluknova přepadl se 4 svými kumpány dům mlynáře Antonína Hajného a okradl ho o 500 pruských tolarů. Krátce poté zemřel Hajne na mrtvici. 1. května 1830 v Lysé nad Labem přepadl se 7 svými kumpány dům Jana Paula. 13. ledna 1831 v Brozanech se vloupal se 4 svými kumpány do domu převozníka Jana Krejzy. 19. ledna 1832 se dopustil veřejného násilí, když při zatýkání pokousal richtáře Václava Frankeho a zranil jeho 2 pomocníky. Přitom se navíc prokazoval falešným pasem. 5. srpna 1833 se v lese u Horní Kamenice dopustil nejhoršího ze svých zločinů. Vraždy. 8 bodnými ranami nožem usmrtil a poté okradl pláteníka Jana Blumberga. Za 6 prokázaných zločinů byl kriminálním soudem v Praze 1. prosince 1840 odsouzen k 20 letům těžkého žaláře.
2: Na kopečku v Africe stojí stará věznice a chouvej. Na kopečku v Africe stojí stará věznice, ach jo.
1: 10. června 1841 byl uvězněn na Špilberku pod číslem 1042. Důvěru vedení věznice získal svojí pokorou a nábožností. Nosil při sobě růženec a při každé příležitosti se modlil. I tomu dopomohlo k získání místa ošetřovatele vězňů. 29. května 1855 bylo vězení na Špilberku zrušeno a Babinský byl na dalších 6 let převezen do Kartous, dnešní Valdice. Od svého propuštění v roce 1861 až do smrti pracoval jako zahradník v klášteře v Řepích u Prahy, kde se ho ujali řádové sestry.
0: Ani v té Wikipedii nemají moc chyb?
1: A které mají?
0: Například s tou bandou, kterou měl kolem sebe schromáždit.
1: Bydleli v hlubokém lese, v jeskyni, odkud vycházeli jen za soumraku. Přepadali bohaté a o svůj lup se nezištně dělili s potřebnými.
0: Zadržte, řekla jste 2 věty, ale tolik nesmyslů.
1: Tak prosím, pane chytrý.
0: Postupně se k tomu dostaneme.
1: Já náhodou taky něco vím. Četla jsem kdysi takovou knihu.
0: No výborně, vy jste přečetla celou knihu.
1: Na rozdíl od vás. O samém začátku jeho loupežnické dráhy. O plukovní pokladně. Byl vojákem. Miloval krásnou dívku.
0: Ano, ona byla chudá, boháč ji chtěl pro sebe a nezištný Václav uloupil vojenské zlato a chvátal za ní, aby ji vykoupil.
1: Leč pozdě přichvátal, ona seděla plačíc na kraji postele. Bohatec dosáhl svého. On přísahal, že od té chvíle bude bohaté obírat a prchl do lesu.
0: To se nestalo.
1: Stalo. Je to psáno?
0: Ano, je to psáno v laciných sešitkových příbězích o Babinském. Tam se to dostalo tak, že to někdo opsal z laciných sešitkových příběhů o jiných arcilotrech. A do těch se to dostalo tak, že...
1: Jakože to někdo...
0: Ano, někdo to jednoduše ukradl z příběhů jiných dřívějších populárních loupežníků. A je velice pravděpodobné, že i ty jejich příhody byly vymyšleny. Jsou si podobné jako vejce vejci, dokonce i jména dívek a svůdců jsou stejná. Jen opozdilý šlechetný zachránce se jmenuje vždy jinak.
1: Ale proč by to někdo dělal?
0: Bulvár přece není výdobytkem našich časů. Provází nás už dávno. Takové hluboce lidské příběhy dají vždy vydělat. A nejen tomu, kdo s nimi přijde jako první.
1: Takže zbude dost i na toho druhého.
0: Jistě i na třetího. Osvědčené schéma účinkuje dlouhodobě. Proč se asi v Hollywoodu úspěšné scénáře točí pořád dokola?
1: Ale tohle není žádný scénář. Je to lidský život.
0: Ano, jistě. Jen úplně jiný lidský život, než jak se nám ho snaží ony šestákové sešitky prodat.
1: No dobrá, tak vyvracejte omily.
0: Tak, kde jsme to předtím? A s tou bandou, kterou měl kolem sebe shromáždit, to nebylo tak přesné. Nebydleli v jeskyni, nebyli spolu ve dne v noci. A banda zdaleka nebyla stále stejná, její členové se různě proměňovali, i když jakési jádro zůstávalo. Typická akce vypadala takto. Sešli se v nějaké hospodě, kam obvykle docházeli, bavili se o tom, jak přijít k penězům, o tom, kdo by jich mohl mít hodně. Nebo zaslechli útržek hovoru, v němž se penězi chlubil nějaký chvastoun. Domluvili akci. Sešli se za pár dnů až těsně před samotným činem. Po něm se rychle rozdělili a snažili se rychlou chůzí či naskočením na povoz dostat co nejdál, aby nemohli být s místem činu spojováni.
1: Takže zcela prozaické. Žádná velká romantika. Budu smutná.
0: I na romantiku dojde, nebojte se. A ještě k tomu vůdcovství. Bandu vedl vždy ten, kdo v ní byl právě nejzkušenější. Takže často byli v akci jen Babinského kumpáni. Prostě právě proto, že Babinský nebyl u oné první domluvy, takže ani netušil, že se něco chystá.
1: Pěkní kamarádi, že mu to neřekli. Stačilo zajít k němu. Kde vlastně bydlel?
0: No, právě. Všude a nikde.
1: Pokud vím, vládlo tehdy ještě poddanství a člověk se mohl vzdálit jen se souhlasem svého pána.
0: Přesně tak. Babinský a jemu podobní byli svobodomyslní lidé a nechtěli se vázat. Takovým často nezbývalo, než se toulat a přespávat u náhodných známých. Časem si třeba vypracovali pár adres, kam se vraceli. Tomu, kdo je ubytoval, platili kradenými věcmi. A na svých toulkách získávali přehled o majetkových poměrech.
1: A kruh se uzavírá. Někdo zašel do hostince, náhodou přišel někdo další, slovo dalo slovo a vznikl zárodek tlupy pro příští výpravu.
0: Přesně tak. Začínáte se do toho dostávat. Mimochodem, jak jste na tom s penězma? Víte co? V nejlepším přestat. Necháme to na příště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: A vězňové se tetelí, ve dne v noci v posteli a chouvej. Vězňové se tetelí, ve dne v noci v posteli, ach jo.
2: Kde se vlastně vzal Václav Babinský, alias Josef Schmidt, alias Adam Miller, alias František Malý, alias...
3: Začalo to jako obvykle zcela nenápadně. Narozením.
2: Ano, to už jsem od minula stačila dohnat. Tady to mám napsáno. 20. srpna 1796 na předměstí Litoměřic, číslo popisné 52.
3: Otec byl zahradníkem u zámožné rodiny a matka pomáhala v šlechtické domácnosti. Václavovi kmotry byly proto urozeného původu.
2: Jaká čest pro zahradnickou rodinu.
3: Měl bratry Antonína a Vincence.
2: Otec se vzmohl a zakoupil vlastní dům v nedalekých Pokraticích.
3: Později mu kumpáni podle této obce dají přezdívku.
2: Ve škole vynikal, pak se učil zahradnickému řemeslu. Jak bylo v té době obvyklé, mluvil plně česky i německy.
3: Vše se zvrtlo, když mu bylo 20. Musel na vojnu.
2: A tady se to stalo s tou krásnou dívkou a plukovní pokladnou?
3: Tenhle nesmysl jsme si vysvětlili, nebo ne?
2: Promiňte. Romantika láká.
3: Teď ji opustíme. Na vojně se mu pranic nezamlouvá. Vy jste vojenský lékař. Já jsem Václav Babinský.
4: Toč se můj večku, skač a skač.
2: Vojne, uklidněte se.
4: Až přijde Turek.
2: Co?
4: Nestřelíme ho flintičkou. Pošleme na něho vlčka. Ne, pošleme na něho káču. Ona ho roztancuje a umoří.
2: Turek, naším nepřítelem je pruskovojné.
4: Naláduji flintičku vlčkem. On Turků celý zástup pokosí.
2: Sedněte si. Zavřete oči. Tak, zkuste přiložit ukazováček na nos. Oči stále zavřené.
4: Au, ta turecká šavlička píchla mě do očička. Vlčku, vlčku, běž na něj, zap ho.
2: Služba, služba, služba, vemte si ho.

0: Co to bylo? Jaký vlček?
1: To už nemůžete znát. Tak prosté děti říkali dřevěné káče. Poháněli ji bičíkem či klacíkem a protože vrčelo...
0: Chápu, odtud vlček. Ale co s tím Babinský? On si s ním hrál na vojně?
1: Kdybyste byla pacifistou za režimu, který padl v roce 1989, jedna z mála možností, jak se vyhnout nejčestnější vlastenecké povinnosti, tak soudruzi moci páni pojmenovali dvouleté buzerování, bylo předstírat duševní poruchu.
0: Takže Václav, tedy mohu mu tak říkat?
1: Jak je libo.
0: Takže Václav byl vlastně průkopníkem, ale to s tím vlčkem, to máte zdokumentováno?
1: Nebuďte malicherná. Důležité je, že Babinský byl poslán do invalidovny v pražském Karlíně a odtud záhy uprchl. Umění prchat bylo jeho velkou předností. Mnohokrát se mu později hodilo.
0: Takže je na svobodě. Může se usadit a začít zahradničit.
1: Vojna a invalidovna. 8 let ztraceného života. Ale pozor, je stále na útěku.
0: Nezbývá tedy, než prchnout do lesu a založit loupežnickou bandu. Venoušku, čiň se.
1: Jen pomalu s tou flintou. Toulá se. Musí se nějak živit. Pro tuláky má každý jen opovržení, vynecháme-li mlynářské krajánky a jim podobné, kteří měli přesun z místa na místo jaksi v popisu práce.
0: Navíc viděl bídu prostého lidu, úpícího pod jhem nenasytných mocipánů a chtěl zjednat nápravu.
1: No tak, víme jen, že se toulal a nevyhnutelně se přitom učil základům řemesla, kterému pomáhalo živit se na úkor svých bližních a jemuž zůstal věrný až do 45. roku svého požehnaně dlouhého života. Několikrát vyšetřován, díky velké výmluvnosti, nedostatku důkazů a zřejmě i díky jakémusi fluidu, byl vždy zproštěn viny.
0: Proč to nevíme přesně?
1: Příslušné spisy byly skartovány, jak se to činilo, když nebyla vina na drobných přečinech prokázána. Za to mnoho pozdějších se dochovalo, budete se divit.
0: Doufám.
1: Podle všeho se Václav Babinský jako loupežnický učeň několikrát zapojil do činnosti tehdy obávané Fichtelschenkerovy bandy. Jak to v takové loupežnické tlupě přesně chodilo, si řekneme později. Jen upozorňuji, že představa německých romanopisců o strohé vojenské struktuře a disciplíně takových uskupení byla značně nepřesná.
0: Tady čtu, že někdy kolem roku 1829 byl s bandou konec.
1: Zatýkání, souzení, Babinský vyvázl a volky nevolky se musel postavit na vlastní nohy. Bylo mu přes 30, životní nároky rostly, Lény milovala lesklé a drahé tretky.
0: Co je na tom špatného, že se vám chceme líbit?
1: Není to špatné, je to drahé. V každém případě se Václav Babinský stává pomalu ve svém oboru mistrem. Řečeno dnešním slovníkem, má osvojeno úspěšné a mnohokrát vyzkoušené know-how. Přepadávání bývají většinou příslušníci, opět řečeno dnešní terminologií, střední třídy. Mlynáři, statkáři, řemeslníci. Někdy si troufli i na richtáře.
0: A co ty pověsti o vyloupených zámcích? O spoutaných knížatech.
1: I na pověsti dojde. Teď fakta. Získané peníze či zboží slouží jen určitý čas. Jakmile docházejí, je nutno pustit se do dalšího lupu.
0: A vzácné poklady zakopané pod stromy a skálami?
1: Krásná představa. I když si loupežníci myslívali na zadní kolečka a snažili se nechat si něco na zločinecký důchod.
0: A jak vypadalo dál to know-how?
1: Musíte vědět, jak vymáčknout okno, aniž to způsobí hluk. Víte, že přepadenému je dobré vyhrožovat s bambitkou v ruce, ale pokud se nepřestane vzpouzet, je lepší použít obušku, aby nebyl slyšet výstřel a nebylo vás možné později obžalovat z vraždy. Je toho povícero, ještě o tom bude řeč později.
0: Proč ne hned?
1: Dobrá, čtěte.
0: Vyplácí se těm členům tlupy, kteří teprve začínají, představit falešným jménem. Začátečníci bývají nejčastěji dopadeni a nejčastěji u výslechu mluví. Udají-li falešné jméno parťáka, nebezpečí nehrozí.
1: Též se hodí věnovat takovému začátečníkovi po akci jakoby z vděčnosti nápadnou součást svého oděvu, čapku, šátek a tak dále. Svědkové takové detaily často uvádějí a dopadený začátečník se tak i hned stává podezřelým číslo 1.
0: Tomu říkám kolegialita.
1: Svět je pořád stejný. Už dlouho. A dlouho ještě bude.
2: Šel Babinskej, šel dolů, milá stála u schodu a chouvej. Šel Babinskej, šel dolů, milá stála u schodu, ach jo.
1: Vy jste taková romantická povaha. Co víte o Karlu Hynku Máchovi?
0: Básník. Básník výsostně romantický. Rád se toulal krajem a miloval divokou přírodu. Jeho nejkrásnějším dílem je rozsáhlá báseň Máj.
1: O čem je?
0: O lásce, samozřejmě.
1: A dál?
0: No, o lásce.
1: Kdo miluje koho?
0: Je tam Jarmila. Je tam strašný lesů pán.
1: Nic vás nenapadá.
0: Počkejte. Máj vyšel roku 1836.
1: To už byl Václav Babinský uznávanou kapacitou a pole jeho působnosti se z velké části krylo s místy Máchových toulek.
0: Toulek, na nichž dychtivě hltal historky o lupičích, aby je pak vtělil do svého arcidíla.
1: Přihořívá.
0: Vy myslíte, že ten strašný lesů pán by mohl být inspirován Babinským? No, páni.
1: Je to jen spekulace, leč půvabná a romantická.
0: Děkuji vám za ni. Už se těším na příště a na další romantické spekulace.
3: Biješ, má milá, biješ domů, já mám zítra popravu a chouvej. Biješ, má milá, biješ domů, já mám zítra popravu, ach jo.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Václav Babinský loupí a uniká spravedlnosti.
1: Nejvyšší čas přehrát si dopadení v kuřích vodách neboli kuřivodech. Přesněji řečeno výslech, který po něm následoval. Tady mám někde protokol. Dělejte prosím soudce. Máme leden 1832.
0: Obžalovaný, jak se jmenujete?
1: Josef Schmidt.
0: Co je to za nesmysl? Co pak nemluvíme o Babinském?
1: To si potom vysvětlíme, paní kolegyně. Čtěte dál, jste soudce.
0: Co jste dělal v domě vetešníka Maxe Eichlera?
1: Dovolil mi u sebe přenocovat.
0: Jak se jmenuje ženština, která tam byla s vámi a které při prohlídce vypadly z vaku dvě ostře nabité pistole?
1: Já nevím. Toho dne jsem ji viděl poprvé.
2: Takhle zapřít mě, svou milovanou Léni?
1: Nerušte pořád. Bylo to velice prozíravé. A Poleně se během zmatku při zatýkání podařilo utéct. A tak nebyl žádný důvod prozradit její jméno. Tak pokračujme, pane soudce.
0: A proč jste při zatýkání kladl odpor a nechtěl jste se nechat svázat?
1: Nekladl jsem žádný odpor a nechal jsem se klidně svázat.
0: Zde přítomní svědkové tvrdí opak.
1: Zde přítomní svědkové lžou.
0: Ticho! Ticho v soudní síni! Obžalovaný, když jste se tedy nebránil, jak to, že jste příchozí ohrožoval nožem?
1: Já? Nožem ohrožovali oni mě?
0: A nekousl jste snad do prstu pana Richtáře Václava Frankeho?
1: Ano, kousl.
0: No, konečně to z vás leze. Proč jste to udělal?
1: Nechtěl jsem, aby zemřel.
0: Prosím.
1: Chovám k panu Richtáři Frankemu sympatie.
0: Proč jste ho pokousal? A proč by měl zemřít?
1: Náhle jsem viděl, že obrací nůž proti sobě a chce spáchat sebevraždu. Kousl jsem ho tedy a odebral mu nůž, aby si neublížil. Pak se na mě jeho společníci vrhli a svázali mě, i když jsem panu Richtáři tak pomohl.
0: Ticho, ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Pane Richtáři Franke, sedněte si a neplivejte po obžalovaném.
2: Jak to bylo s tím Schmidtem?
1: Babinský věděl, že mu hoří půda pod nohama. Mnoho svědků už uvedlo jeho jméno. Nechal si tedy zhotovit falešný pas. Ostatně ne naposledy. A protože v dokladech tehdy ještě nebyly fotografie, nikdo nemohl tušit, že Schmidt je hledaný Babinský. Tedy nikdo, kdo ho neznal.
2: Ale stejně mu to asi nebylo nic platné. Po takové výpovědi ho určitě museli zavřít do vězení nebo do blázence.
1: Byl v Šatlavě v Mladé Boleslavi. Ne nadlouho, podařilo se mu utéci. Také ne naposledy.
2: Takže těch zatčení bylo vícero?
1: Smyčka se utahovala. Babinský měnil působiště. Ani to nepomáhalo. Uprchl do Polska. Počkejte, ještě předtím buďte prosím opět na chvilku Apolenou.
2: Moc ráda. Vanoušku, jak to šlo dnes?
3: Teď mi nedají pokoj. Půjdou po mně mnohem víc než dřív.
2: Co se stalo?
3: Sešli jsme se před Richtářovým domem. Dva chlapy viděli nás i žebříky, které jsme nesli, ale řekl bych, že v té tmě nám nemohli vidět do obličeje. Přistavili jsme žebříky, okno ložnice do kořán. Richtář a jeho žena spali.
2: Prý mají malé robě v kolébce.
3: Měli.
2: Co to říkáš?
3: Vylezli jsme nahoru. Chlapi měli zjistit, kde jsou peníze, které jsme si u Richtáře schovali.
2: On byl s vámi spolčen.
3: Měl svůj podíl, ale tomu nestačilo, chtěl všechno. O úkrytu nechtěl vyzradit nic. Vydal jsem se podobně hledat.
2: A našel, viď?
3: Ale jen pár krejcarů. On opravoval dům a ty peníze nejspíš utratil.
2: Ten arciotr.
3: Nebylo by něco ký... A tady, aspoň na chleba. Byl jsem v přízemí. Když jsem uslyšel z ložnice, v patře ženský jakot. Vyběhl jsem tam, žena mrtvá, její vlasy vytrhány a rozházeny po místnosti. Muž ležel v stratolišti krve podle ní.
2: Milosrdný bože.
3: V místnosti jinak prázdno. Sešli jsme se podle plánu za vesnicí. Naložil jsem chlapům za tu dvojnásobnou vraždu, to víš, že ano, ale bylo pozdě.
2: A to robátko?
3: Chlapi mu dali do ruky řeznický nůž. Ať si s ním v kolípce hraje a podřízne se samo. Oni na to neměli žaludek.
2: Aspoň, že tak. To by přece Bůh nedovolil.

0: A vracíme se zpět. Smyčka se utahovala. Babinsky měnil působiště, ale ani to nepomáhalo. Uprchl do Polska. Počkejte, Polsko přece neexistovalo.
1: Existovalo, jen nebylo samostatné. Náš Lapka se ocitl v ruském záboru. Měl něco našetřeno, chtěl si otevřít hostinec. A taky se oženil.
0: Ano, ta romantická láska k Apoleně.
1: Kde pak, Lény byla dávno pryč. Nevíme, koho si vzal.
0: A dál?
1: Představte si, že jindy liknavé carské úřady Babinského zatkli a vydali zpět.
0: Takže další soud?
1: Ten osudový. Kroutil se, zapíral, rafinovaně mystifikoval, házel vinu na jiné, tvrdil, že v té době neloupil. Nýbrž počestně podloudničil, tedy pašoval. Rozhodování soudu stěžovalo i to, že během svého působení v českých luzích a hájích několikrát změnil pas a s ním identitu. Soud byl u takových zločinů zvyklý na jednomyslné rozhodnutí 12členné poroty. Ale tady to nešlo.
0: A těch obvinění bylo 12, že?
1: Dokázali mu jich pro nedostatek důkazů jen 6. A téměř nikdy ne jednomyslně.
0: Přesto...
1: Ano, do nejproslulejšího žaláře. Brněnský Špilberg.
2: Když to milá slyšela, škytla prdla omdlela, ach ouvej, když to milá slyšela, škytla prdla omdlela, ach jo.
1: Tam, kde úpěli italští revolucionáři, tam, kde plesnivěl krutý velitel pandurů, baron Trenk.
0: Tam, kde přikovaným vězňům v krátkých intervalech kapala na hlavu voda, takže hynuli v krutých mukách, protože z kapek se časem v jejich myslích stávala kladívka. Tam, kde zazdívali nevěrné ženy, tam, kde...
1: Dosti fantazií. Ale uznejme, že vězení to bylo opravdu tvrdé. Žalářník o vězni napsal:
0: zdravý, velmi odvážný, zatvrzelý, všeobecné veřejné bezpečnosti velmi nebezpečný člověk. Byl ve spojení s rozšířenou tlupou lupičů a zlodějů. Je velmi vychytralý a podnikavý. Dvakrát se pokusil na nejvýš smělým s nebezpečím života spojeným způsobem o útěk z vězení a svedl k tomu i jiné.
1: Vězení na Špilberku bylo zrušeno, vězni putovali do Kartouz. Když se trest chýlil ke konci, Babinský sepsal poníženou supliku, aby mohl zůstat a věnovat se zahradě.
0: Bylo mu milostivě vyhověno. Milosrdné sestry pečující opadlé ženy ho přijali.
1: Vrah se stal zahradníkem, i když většinou to v detektivní literatuře bývá právě naopak.
0: A zahradníkem znamenitým. O jeho dovednostech se vyprávěly celé báje.
1: Ostatně jako o celém jeho životě.
2: Když mu hlavu sekali, 30 seker zlámali, ach ouvej, když mu hlavu sekali, 30 seker zlámali, ach jo.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: A pak mu hlavu usekli, až po samou fusekli, ach ouvej. A pak mu hlavu usekli, až po samou fusekli, ach jo.
0: Malá rekapitulace.
1: Václav Babinský. 12krát obviněn. Loupeže, přepadení, vraždy.
0: 6krát.

0: udivoval svou nábožností a vůbec vzorným chováním.
1: A měl vlastně z pekla štěstí. Jeho další slavní kolegové skončili mnohem hůře. Například obávaný Karásek. Poté, co se ho druhové třikrát pokusili osvobodit a jen neuvěřitelnou shodou okolností neuspěli, ležel ve vězení na zádech, spoután a ještě přikován železnými obručemi kolem hrudníku. A jen když mu přinesli oběd, toliko chléb a vodu, na čtvrt hodiny denně mu uvolnili jednu ruku.
0: A když potřeboval třeba na stranu?
1: Nevím. Nemůžu vědět všechno.
0: Ale to je důležité.
1: Za to vím, že před dveřmi stála stráž a každou čtvrt hodinu jí vězeň musel odpovídat na výzvu. Zvykl si tak, že odpovídal i ze spaní. Ve vězení pak brzy zemřel.
0: Nebo Grázl. Jehož jméno se u nás, jak víme, velmi ujalo. Pověsili ho. Když už měl oprátku na krku, požádal jen o okamžik strpení. 60 000 Vídeňanů, kteří se na popravu přišli podívat, čekalo na nějaké zásadní poselství. On se rozhlédl a pravil: Ježíš, to je lidí. Kat už na nic nečekal.
1: Zpět k předmětu našeho zájmu. Víte co? Přesuňme se teď na pražský Pohořelec do hostince u Velkého dvora. Tak někdy kolem roku 1871. Babinský má před sebou ještě 8 let života.
0: Taková krásná dáma a sedí sama.
1: Jsem tu s tatíčkem. On je tady obchodně. Rozpráví vzádu s majitelem hostince.
0: A hodná dceruška trpělivě čeká v lokále u kalíšku truňku.
1: Já nepožívám alkoholu, to je lipový čaj.
0: Jestli chceš, malička, budeme si povídat, aby ti čas lépe uběhl.
1: Ale já se nesmím bavit s cizími pány.
0: Jaký já jsem pán? Jsem stařec, děvčátko, nevidíš? Já už ti neublížím. Je to 10 let, co jsem vyšel z Kartouz.
1: Vy jste byl v Kartouzích?
0: A předtím na Špilberku. Celkem 20 let.
1: Ještě řekněte, že jste...
0: Uhodla si. Václav Babinský osobně.
1: Tak už vypravujte.
0: Ano. Nějak mi vyschlo v krku.
1: Pane Šenkéři, jedno pivo tady pro pána. A mě prosím jedno malé.
0: No vidíš, už se osměluješ.
1: To ten pocit, že sedím u jednoho stolu s velkým Babinským. Řekněte mi, na který svůj skutek vzpomínáte nejradši?
0: Já svých činů hořce lituji, dítě. Kají se, abych nešel do pekla. Ale několik oblíbených kousků mám.
1: Prosím.
0: Bylo to v létě 1837. Už nějaký čas jsme měli políčeno na knížecí zámek. Kníže odíral své poddané a my jsme jim chtěli z jeho majetku pár grošů vrátit. Ale jak do zámku proniknout? Byl přísně střežen a vojáků bylo víc než nás.
1: Ale to já jsem tohle četla. Mohu chvilenku pokračovat, jestli je to ono?
0: Zkus to, děvče, a nic nevynechávej.
1: Děvečka ze statku přiběhla k sedlákovi s očima navrch hlavy. Potkala jsem samotného Babinského. Přikazuje vám, ať vystrojíte velkou hostinu. Dnes večer tu bude hodovat s celou tlupou.
0: Tak, tak. A víno a jablečná pálenka ať tečou proudem. A jestli o tom někomu cekneš, zle se ti povede. A potom...
1: Potom přece ten sedlák dal strojit hostinu, ale zároveň poslal Pacholka na zámek, aby knížeti vše pověděl.
0: Správně, jenže ten Pacholek nic neřekl. Nebo to je jiný příběh?
1: Ten Pacholek všechno oznámil. A když padla noc, knížecí družina pomalu

0: tichounce obklíčila statek. Pak zazněla trubka a vojsko vtrhlo dovnitř. Stoly se prohýbaly pod jídlem a pitím, ale kromě sedláka a jeho čelátky tu nikdo nebyl.
1: Už vím. A vojáci si řekli, že na Babinského počkají uvnitř. Neodolali a pustili se do jídla i do truňku. Po nějaké době jejich kapitánovi vše došlo a zavelel. Rychle zpátky na zámek.
0: Ale bylo pozdě. Nehlídaný zámek byl vyloupen a Babinský... Teda, vlastně vy, pane,
1: ano,
0: jste s tlupou uprchl.
1: Uloupený poklad jsme zakopali pod starou jabloní u zbořeného domu na kraji vsi a když byl někdo z poddaných v nouzi, vyslal jsem vždy v noci jednoho ze svých mužů, aby vyzvedl nějakou drobnost a chudáka obdaroval. Ta jabloň tam stojí dodnes.
0: A zbylo tam ještě něco?
1: Vše jsme rozdali, mé dítě. Já sám jsem chudým zahradníkem u milosrdných sester. Rád se starám o jejich zahrádky. Tedy o jejich zahrádku.
0: Pane Šenkýři, ještě jednou totéž. Pro oba, prosím. A co ta babička? Ta s těmi cvočky.
1: Povídejte, to jsem ještě nečetl. Tedy co to říkám? To už asi nepamatuji.
0: Stará chudá babička šla ze vsi na trh do města koupit cvočky do bot a musela i odlehlými cestami. Potkali švarný mládenec v mysliveckém úboru a nabídl se, že jí doprovodí. Ona byla šťastná. Řádí tu ten neznáboh Babinský, povídala mládenci. Co ten by mi provedl?
1: Už vím. On je zlý, zeptal se mládenec a pomalu zelenal.
0: Je to lump, jemuž rovno není, špitla.
1: Švarný jinochý řekl, že na ní raději počká, až se bude vracet a doprovodí ji zpět.
0: Právě tak. Ona se vrátila a...
1: A on ji, tedy já ji přesvědčil, že kupci často prodají méně, než nabízejí, ať tedy cvočky vyskládá na kámen a že je společně přepočítáme.
0: A když to babička udělala?
1: Když to ta stará čarodějnice udělala, tak jsem jí vyhrnul sukni a holým zadkem na ty cvočky posadil. To, aby věděla, že toho Babinského opravdu potkala.

0: No to je pěkné.
1: Sice vymyšlené, paní kolegyně, ale já ho tedy naprosto chápu. Šlechtí ho, že ji nezamordoval, potvoru.
0: Tu slečnu v hostinci?
1: Tu protivnou starou bábu z Cvočky, jako toho pláteníka.
0: Zamordoval? Václav? Můj venoušek?
1: Alias Pokratický Venca, jak mu přezdívala tehdejší galérka. Je to jiný příběh, za to pravdivý. Potkal pozdě večer v hostinci mezi vesnicemi pláteníka, který se pochlubil, jak úspěšně prodal část zboží a zbytek prodat míní. Venca se nabídl, že ho doprovodí a ochrání.
0: Poznávám ho. Lesy byly přece plné darebáčků. Robin Hood, Rumcajs. Můj šlechetný Václav to věděl.
1: Ten šlechetný Václav ho na lesním rozcestí chtěl okrást a když byl pláteník proti, šlechetný člověk ho zapíchl dlouhatánským nožem.
0: Ne.
1: Ne, nezapíchl. On ho spíš rozbodal. Pak si vzal peníze a plátno.
0: To není pravda.
1: Třeba ne. Možná skutečného vraha přepadl, všemu zabavil a spěchal to ohlásit. A proto ho se zbožím a penězi dopadly.
0: Když tedy nebyl ten, kdo bohatým bere a chudým dává, proč si to o něm tolik lidí myslelo a myslí dodnes?
1: To už přece víme.
0: Myslíte ty laciné sešitkové příběhy?
1: Před chvilkou jsme si to přece v hostinci u Velkého dvora názorně předvedli.
2: Na svaté hoře, hoře, hlava skáče po dvoře a chouvej. Na svaté hoře, hoře, hlava skáče po dvoře, ach jo.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Na svatého Augusta hlava k tělu přirůstá, chouvej. Na svatého Augusta hlava k tělu přirůstá, ach jo.
0: Tak kde jsme to skončili?
1: Babinský je opět na svobodě. Je mu přes 60.
0: Stejně je to zvláštní. Vyšel z vězení a po nějaké době si mohl koupit svůj příběh v tištěné podobě nebo ho slyšet na nároží od flašinatáře.
1: Ne tak úplně svůj příběh.
0: Začal tedy raději vyprávět po hospodách to, co si o sobě přečetl.
1: Silně pochybuji, že by ho za ty skutečné události někdo obdivoval.
0: Raději mi toho rozřezaného pláteníka znovu nepřipomínejte.
1: Ale on zřejmě nevyprávěl jen to, co se o sobě dočetl. Nezapomínejme, že ve vězení mohl pečovat o spoluvězně. Určitě těžil i z jejich historek.
0: A pak to třeba vyprávěl v hospodě někomu, kdo o něm sbíral nové povídačky, aby je zveřejnil. Poznal, že narazil na dosud neznámou, vydal ji tiskem a Babinský, kterému už docházela inspirace, na ní při četbě znovu narazil. Co si tak mohl pomyslet?
1: Tak od fantazií zpět k realitě. Babinského mýtus nedal spát ani zuřivému reportérovi Egonu Ervinu Kišovi. Rozhodl se, že o něm napíše knihu. Jsme někde ve 20. letech 20. století.
0: Seriózní autor by nejprve vypátral, co bylo o objektu jeho zájmu už napsáno.
1: Přesně to udělal a zaradoval se. Literatury bylo nepřeberné množství. Sehnal vše a pustil se do studia. Byl si jist, že ho sláva za novou knihu nemine.
0: Já o žádné takové knize nevím.
1: Protože nevznikla. Všechna ta díla, která studoval, byla přece do puntíku vymyšlená.
0: Jak to mohl poznat?
1: Žádná data, žádné místopisné údaje. Jen přehnaný patos a líčení skutků
0: opsaných z jiných knih, jak už víme.
1: Kiš ve svém pražském Pitavalu cituje i románovou a romantickou historku o konci domnělého přítele Babinského, jistého Slavíka, který se prý našeho Lotra...
0: Tak o něm přece jen nemluvte. Ta jeho romantická stránka mi přirostla k srdci.
1: Dobrá. Tak ten Slavík se údajně našeho kajícníka pokoušel přemluvit k útěku z vězení. Babinský dle legendy hrdě odmítl a Slavík prchl sám až do daleké Arábie.
0: Ukažte, tady to je. Když totiž na písečné poušti, kde daleko široko nebylo lze nalézti kapku vody a kde nemohl zahlédnout lidskou duši, klesl k zemi, tu pomyslil na trestající spravedlnost Boží, která ho, i když pozdě, tak přece jistě, dovedla dostihnouti v daleké zemi a s výkřikem Babinský vypustil duši.
1: Jak ironicky dodává Kiš, to bude asi ověřeno.
0: Vlastně, a proč by nemohlo?
1: Daleko široko nemohl zahlédnouti lidskou bytost. Tedy ani jeho žádná lidská bytost zahlédnouti nemohla.
0: No dobře, dobře, dobře.
1: Ovšem, tehdy ještě žil pan Paul z Jičína, který byl kdysi dozorcem v Kartouzích a Babinského pamatoval. A na vlastní oči viděl v klášterní zahradě doklad o vskutku velikém zahradnickém umění někdejšího loupežníka. Keř a na něm růže pěti různých barev.
0: No, jestli se pan dozorce nenechal trošku unést fantazií.
1: Tohle vás bude zajímat. Jičínské drbny žárlily na krásu abatyše od milosrdných sester a šuškali si, že pravý důvod loupežníkovi obliby nesouvisí s ústavní zahradou, ale se zahrádkou oné abatyše, možná i zahrádkami jejich spoluřeholnic.
0: Tak tahle historie mi samozřejmě nemohla uniknout. A slyšela jsem, že se milosrdné sestry kvůli pomluvám z Jičína odstěhovaly do ženské trestnice v Řepích u Prahy.
1: Máte dobré zdroje.
0: Jenže Babinského si vzali sebou.
1: Takže dál pečoval o jejich zahradu. Nebo o jejich zahrádky.
0: Možná, že o obojí. Jak romantické. V každém případě však, když mu někdo tajně uštípl růži, či jinak poškodil jeho dílo, stěžoval si, jak je svět zlý a zkažený.
1: A neměl snad pravdu.

0: Obraťme list. Kýš tedy moc nepochodil, ale kdo si o Babinském seriózní knihu opravdu napsal?
1: V roce 1922 vyšel životopis z pera novináře Karla Novotného. Ale dostat se k tomu dílu není jen tak. V knihovnách moc není. Uspějete s obtížemi v Národní knihovně v Praze.
0: Proč s obtížemi?
1: Historik Adam Votruba vydal letos svůj pohled na Babinského, takže ty knihy jsou hned dvě. Ovšem, když si chtěl při přípravách dílo Karla Novotného půjčit v Národní knihovně, ostatně tady to je, čtěte prosím.
0: Objednací lístek se mi vrátil s nečitelnou poznámkou a kniha nikde. Zašel jsem na informace a bylo mi řečeno, že je v trezoru. To mi přišlo podivné. Na té historii není nic politicky závadného a kromě toho už máme dávno po sametové revoluci. Knihovnice mi řekla, víte, tahle kniha se hodně kradla, takže ji musíme zamykat i před našimi zaměstnanci.
1: Až se dnes budete vracet přes park domů, dávejte pozor, ať vás neukradnou.
0: No to jste nemusel.
1: Málo se ví, že o Babinském psal také slavný v Praze žijící mystik Gustav Meyrink. Dočteme se o něm v jeho nejslavnějším románu V Golemovi.
0: Udělal tu z něho masového vraha, který se specializoval na ženy.
1: Cituji. V roztomilé vesničce Krč u Prahy si během doby postavil Babinský, který byl v jádře idylická povaha, díky své pilné činnosti malý, ale útulný domek. Domeček se blýskal čistotou a před ním byla zahrádka plná kvetoucích geránií.
0: Vida, alespoň to zahradničení mu ponechal.
1: Ale poněkud jinak, čtěte dál.
0: Mrtvoli svých obětí musel Babinský nenápadně pohřbít. Protože mu však příjmy nedovolovaly, aby svůj pozemek rozšířil, zřídil místo květinových záhonů jenom travou porostlý jednoduchý rov. Dal se snadno prodloužit, když to vyžadoval provoz nebo sezóna.
1: Neustálé narůstání travnatého záhonu vzbudilo u sousedů podezření a jednomu policajtovi z předměstí náleží zásluha, že učinil jednou provždy konec sobeckým rejdům tohoto zlotřilce. Náhodou totiž z dálky přihlížel, jak Babinský právě škrtí jednu starou dámu z dobré společnosti.
0: Soudní dvůr vynesl trest smrti provazem. Avšak stalo se, že se provaz přetrhl a Babinský byl omilostněn. Dostal jen doživotní vězení.
1: Roztomilá mystifikace. Stejně roztomilá jako ta vesnička a ten domeček se zahrádkou.
0: Autor ještě píše o tom, jak se u pražských voskařů rozmohl nemrav prodávat za pár krejcárků figurky s rudým pláštěm přes ramena, které představovaly Babinského. Šli na dračku. Babinský reagoval pobouřeně.
1: Je to v nejvyšší míře nedůstojné a svědčí to o bezpříkladné citové otrlosti, že se člověku stále staví před oči poklesky z mládí.

0: Tak to byl pan Mejring. Kdo je na řadě?
1: Zapomenout nesmíme ani na Michala Tučného a album Jak to doopravdy bylo s Babinským. Báseň mu věnoval i František Gellner. Rozhlasovou hru o něm napsal Přemysl Růd. Na divadelní jeviště ho nechal vystoupit Ladislav Smoljak a mohl bych pokračovat dál.
0: Vy asi budete proti. Chtěla bych...
1: No?
0: Nemohli bychom si ještě sehrát nějakou pěknou historku z těch dobrodružných sešitků? Třeba jak mu ta žena ustřihla cop. Nebo jak ho ta chudá babička neprozradila a druhého dne našla ve svém dosud prázdném chlévě té látko. A co jak svázal prostěradla? Prolezl komínem, utíkal ze Špilberku, ale prostěradla se rozvázala a ráno ho našli v hradním příkopu se zlomenýma nohama.
1: Nejvyšší čas skončit. Už i vy propadáte kultu osobností jménem Václav Babinský.
0: Tedy konec.
1: Václav Babinský, zvaný Pokratický Venca, nebyl nikterak výjimečným mužem. Spáchal několik loupeží a krádeží, vraždu mu dokázali jednu, ač jich podle všeho bylo více. Možná platil daně za to, že ve společnosti v jeho době nebylo obvyklé, aby se člověk toulal z místa na místo. A z něčeho se žít musí.
0: Výjimečným se stal jiný Babinský. Ten vymyšlený v kramářských písních, dobrodružných románech a lidových vyprávěnkách.
1: Pro mnoho lidí byl a je tím, kdo bohatým bral a chudým dával. Ač to zcela vyvracejí dobová svědectví zaprotokolovaná v archívech.
0: Do našich portrétů tedy pronikl člověk neexistující. Jenže ty romantické představy jsou tak krásné.

0: A to byla definitivní tečka za dalším dílem cyklu Životopisy věnovanému Václavu Babinskému. Pořad připravil Marek Pivovar, který se zároveň ujal režie. Babinského životem nás provázeli herci Renata Klemencová a Tomáš Jirman.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Aci cărva spicani. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Nastoupili jsme na jeden z rychlých člunů Saint-Louiské a Saint-Paulské dopravní společnosti a vyjeli jsme proti proudu. Když jsem jako chlapec poprvé uviděl ústí řeky Missouri, bylo podle odhadu kormidelníků 22 nebo 23 mil nad Saint-Louis. Hroutící se břehy je od té doby přenesly o 8 mil níže a kormidelníci říkají, že do 5 let si řeka prorazí nové koryto a přenese své ústí o dalších 5 mil níž, čímž je přiblíží na 10 mil k Saint-Louis. Za soumraku jsme míjeli rozsáhlé a kvetoucí město Elton ve státě Illinois a příštího rána před svítáním město Louisianu ve státě Missouri. Za mých časů ospalou vesnici, nyní však živou železniční křižovatku. Nicméně všechna tamnější města jsou nyní železniční křižovatky. Přes řeku vedl železniční most, postříkaný zářivými odrazy světel, a byl to pěkný pohled. V 7 hodin ráno jsme dojeli do Hennibelu ve státě Missouri, kde jsem prožil své dětství. Byl jsem se tam podívat na skok před 15 lety a ještě na jeden skok o 6 let dříve, ale oba byly tak letmé, že to ani nestálo za řeč. Jediný dojem z města, který mi zůstal v paměti, byla vzpomínka na ně, jak jsem je znal, když jsem je poprvé opouštěl před 29 lety. Tento jeho obrázek byl ve mně dosud jasný a živý jako fotografie. Vystoupil jsem na břeh s pocitem člověka, který zbyl jediný z celého vymřelého pokolení. Dovedl jsem jaksi chápat, co asi cítili vězňové z Bastily, když si vyšli a hleděli na Paříž po letech žalářování a poznávali, jak podivně se před nimi mísí navzájem věci známé a cizí. Viděl jsem nové domy, viděl jsem je dost jasně, nerušili však starší obrázek v mé mysli, protože skrze jejich pevné cihly a maltu jsem viděl s dokonalou přesností zmizelé domy, které tu stávaly dříve. Byla neděle ráno a všechno leželo ještě v posteli. Procházel jsem tedy pustými ulicemi, viděl jsem dosud město, jaké bývalo a ne jaké je. Rozeznával jsem stovky známých staveb, které už neexistují. A v duchu jsem si s nimi tiskl ruce. Věci kolem mne a přede mnou působily, že jsem se znovu cítil chlapcem. Přesvědčili mě, že jsem znovu chlapcem a že se mi jen zdál neobvykle dlouhý sen. Avšak mé úvahy to všecko pokazily, neboť mě donutili říci, vidím tam dole 50 starých domů. Do každého z nich bych mohl vejít a našel bych v něm muže nebo ženu, kteří byli malými dětmi nebo dokonce nenarozenými dětmi, když jsem tyto domy viděl naposled. Nebo babičku, která za těch časů byla hloupou nevěstinkou. Na jedné časné ranní procházce jsem potkal jakéhosi starého pána a rozhovořili jsme se o počasí a pak jsme zabředli do jiných věcí. Nemohl jsem se upamatovat na jeho tvář. Říkal, že tu žije 28 let. Přišel tedy až po mně a nikdy předtím jsem ho neviděl. Kladl jsem mu různé otázky. Nejprve jsem se ptal na svého kamaráda z nedělní školy, co se s ním stalo. Absolvoval s vyznamenáním velikonoční kolej, odešel kamsi do světa, nic se mu nedařilo, už před lety vymizel z paměti lidí. Byl ale bystrý a velice nadějný jako chlapec. Ano, ano, ale nakonec z toho všeho skončil takhle. Zeptal jsem se na jiného chlapce, který byl vůbec nejbystřejší z celé naší vesnické školy, když jsem ještě býval chlapec. Ten také vystudoval s vyznamenáním na velikonoční koleji, ale život ho nemilosrdně bičoval v každé půdce. Zemřel před lety na venkově jako zničený člověk. Zeptal jsem se na jiného bystrého hocha. Tomu se daří dobře. Vždycky se mu dařilo a myslím, že se mu bude vždycky dobře dařit. Dotázal jsem se na jednoho mladíka, který přijel do města studovat, když jsem byl ještě chlapec. Ten přesedlal na něco jiného, než dokončil studia. Z medicíny přesedlal na práva nebo z práv na medicínu.
Potom zas na něco jiného. Na rok zmizel, vrátil se s mladou ženou, dal se na pití, pak na hazardní hry. Nakonec odvezl ženu s dvěma dětmi k jejímu otci a sám jel do Mexika. Šlo to s ním od 9 k 5 a nakonec tam umřel. Nezůstal po něm ani halíř na rakev nebo přítel, který by mu šel na pohřeb. To je škoda, protože to byl nejmilejší a nejveselější a nejnadanější mladík, jaký kdy žil. Řekl jsem jméno jiného chlapce. Aha, s tím je to v pořádku. Žije dosud zde, má ženu a děti a vede se mu dobře. Týž soud byl vynesen i nad jinými hochy. Jmenoval jsem 3 spolužačky. První 2 žijí zde, jsou vdány a mají děti. Třetí dávno zemřela, neprovdána. S pohnutím jsem jmenoval jednu ze svých prvních lásek. Daří se jí dobře. 3x se vdala, pohřbila 2 muže, s třetím se dala rozvést a slyšel jsem, že si chce vzít jakéhosi staršího mužského někde v Koloredu. Děti má roztroušené tam a on po celém světě. Odpověď na několik dalších dotazů byla krátká a prostá. Padl ve válce. Řekl jsem jméno jiného chlapce. No, to je ale zajímavý případ. Kdo v tomto městě věděl, že tento hoch byl dokonalý zabedněnec, dokonalý truhlík, no zkrátka kus osla, jak se říká. No a není-li tento chlapec dnes prvním právníkem ve státě Missouri, ať jsem demokrat. Opravdu? Opravdu je tomu tak, říkám vám pravdu. A jak si to vysvětlujete? Jak si to vysvětluji? Jaké pak vysvětlování? Leda to, že pošlete-li nějakého zatraceného pitomce do St. Louis a neřeknete jim, že je to zatracený pitomec, oni na to nikdy nepřijdou. Zmínil jsem se o mnoha lidech, které jsem kdysi znal. Někteří byli mrtvi, někteří se odstěhovali, některým se dařilo dobře, někteří přišli na mizinu, ale asi u tuctu z celého množství byla odpověď uspokojující. Daří se jim dobře, žijí dosud zde, město se hemží jejich dětmi. Když jsem se vyptal na všechny lidi, na které jsem se dovedl upamatovat, zeptal jsem se konečně sám na sebe. A ten měl docela pěkný úspěch. To je další případ takového zatraceného pitomce. Kdyby ho byli poslali do St. Louis, byl by dosáhl úspěchu ještě dřív. S velkým zadosti učiněním jsem ocenil svou prozřetelnost, s níž jsem na počátku řekl tomu spravedlivému pánovi, že se jmenuji Smith.

Když jsem byl tam nahoře ponechán sám sobě, shledával jsem dál staré domy ve vzdáleném městě a vyvolával jsem si jejich někdejší obyvatele z mlhavé minulosti. Nahle jsem mezi nimi rozpoznal dům otce Lema Hacketta. Přenesl mě v mžiku o více než jedno pokolení zpět a vysadil mě uprostřed doby, kdy životní události nebyly přirozeným a logickým následkem velkých všeobecných zákonů, nýbrž zvláštního řádu, a byly zatíženy velmi přesným a určitým účelem. Z části bylo jejich záměrem trestat, z části napomínat a obyčejně bylo jejich použití místně omezeno. Když jsem byl malý chlapec, Lem Hackett se utopil. Bylo to jednou v neděli. Spadl z prázdného prámu, na kterém si hrál. Protože byl obtížen hříchy, klesl ke dnu jako kovadlina. Byl to jediný chlapec ve vsi, který té noci spal. My ostatní jsme leželi a nespali a činili pokání. Nepotřebovali jsme informaci podanou toho večera z kazatelny, že v Lemově případě jde o trest boží. Věděli jsme to už. Té noci se rozpoutala strašlivá bouře a řádila v jednom kuse skoro až do rána. Vítr fičel, okna drnčela, liják omýval střechu prudkými sprchami a v nejkratších intervalech vždycky zmizela inkoustová černí noci. Domy na protější straně zářily na jediný chvějivý okamžik oslepující bělostí, pak se zase zavřela hustá tma a následoval tříštivý hrachot hromu, jako by rozbíjel v sousedství, kde co na střepy a třísky. Seděl jsem na posteli, třásl se a lekal, očekával jsem konec světa a vyhlížel jej. Nezdálo se mi nijak podivné nebo nepřiměřené, že nebe dělá takové pozdvižení kvůli Lemu Hacketovi. Zřejmě to tak bylo správné a vhodné. Ani dost málo jsem v mysli nezapochyboval o tom, že všichni andělé jsou shromážděni, že spolu rozmlouvají o případu tohoto hocha a pozorují příšerné bombardování naší žebrácké vesničky se zadosti učiněním a souhlasem. Jen jediná věc mě velmi vážně znepokojovala. Myšlenka, že toto soustředění nebeského zájmu na naší vesnici musí rozhodně obrátit pozornost na některé lidi mezi námi, kteří by jinak mohli zůstat po celé roky nepovšimnuti. Cítil jsem, že jsem nejenom jeden z těchto lidí, ale dokonce právě ten, který bude s největší pravděpodobností objeven. Tento objev mohl mít jen jediný následek. Octnu se v ohni spolu s Lemem. Ještě dřív, než z něho oheň pořádně vyžene říční chlad. Věděl jsem, že to bude jen správné a spravedlivé. Celou tu dobu jsem si ještě přitěžoval, protože jsem cítil k Lemovi tajnou hořkost za to, že na mne obrátil pozornost osudu. Nemohl jsem si však pomoci. Tato hříšná myšlenka znepokojovala mou hruď proti mé vůli. Pokaždé, když zazářil blesk, zatajil jsem dech a domníval jsem se, že jsem ztracen. Ve své hrůze a ubohosti jsem začal nesměle navrhovat jiné chlapce a uvádět jejich kousky, které byly zlomyslnější než moje a žádali si zvlášť potrestání, a snažil jsem se namluvit sám sobě, že to dělám jen tak náhodou a bez úmyslu obrátit nebeskou pozornost na ně, abych se jí zbavil sám. Velmi důmyslně jsem dával těmto poznámkám formu lítostivých vzpomínek a nejapných zahanbených prozeb, aby hříchy těchto chlapců směly projít bez povšimnutí. Možná, že se dají na pokání. Je pravda, že Jim Smith rozbil okno a zapřel to, ale možná, že to nemyslil tak zle. A ačkoliv Tom Holmes říká více ošklivých slov než kterýkoliv jiný chlapec ve vsi, má patrně v úmyslu dát se na pokání, přestože nikdy neříkal, že se dá. A i když je pravda, že John Jones byl v neděli trošku rybařit, opravdu nechytil nic než jedinou maličkou nepotřebnou střevli. A možná by to nebylo tak zlé, kdyby ji byl hodil zpátky, jak tvrdí, ale on ji zpátky nehodil. Slitování. Budou-li těch strašných věcí litovat. A oni možná přece jen budou.
Zatím však, co jsem se tak hanebně snažil obrátit pozornost na ty ubožáky, kteří bez pochyby v téže chvíli obraceli nebeskou pozornost směrem ke mně, ačkoliv jsem je z toho ani jednou nepodezříval, nechal jsem ve své nedbalosti hořet svíčku. Nebyla to doba vhodná k tomu, aby člověk zanedbal sebenepatrnější opatření. Nebylo vhodné jakkoliv zvětšovat možnost obrácení pozornosti na mne. Zhasl jsem tedy světlo. Byla to pro mne dlouhá noc a snad nejtrýznivější, jakou jsem kdy prožil. Vytrpěl jsem agonie výčitek za hříchy, o nich jsem věděl, že jsem se jich dopustil, a za jiné, kterými jsem si nebyl tak jist. Věděl jsem však jistě, že byly zapsány na můj vrub. Před svítáním bouře polevila a já jsem postupně upadal do spánku s pocitem vděčnosti Clemu Hacketovi za to, že takovou příkrou cestou odešel do věčného utrpení a zabránil tak mnohem strašlivější pohromě mé vlastní záhubě. Když jsem se však pomalu probouzel osvěžen a když jsem zjistil, že ostatní chlapci jsou dosud naživu, měl jsem nejasný pocit, že celá ta věc byla možná jen planý poplach, že celým tím pozdvižením byl vinen jen Lem a nikdo jiný. Svět vyhlížel tak svěže a bezpečně, že se zdálo, že vlastně zde není žádná opravdová příležitost k obrácení nového listu. Ten den a možná i příští jsem byl trochu zaražený. Potom se mi nápravný úmysl vykouřil z hlavy a nastaly mi zase klidné, spokojené časy až do příští bouřky.

Tato bouřka přišla asi o 3 týdny později a pro mne to byla nejméně vysvětlitelná bouřka, jakou jsem kdy zažil. Protože ten den odpoledne se utopil Holanďánek. Holanďánek byl z naší nedělní školy. Tento hoch Němec si nikdy s ničím nevěděl rady. Ale byl tak hodný, až to pobuřovalo. A měl podivuhodnou paměť. Jednou v neděli se stal předmětem závisti veškeré mládeže a předmětem hovoru obdivující se vesnice, když odříkal 3000 veršů z písma, aniž vynechal jediné slovo. Potom na druhý den odešel z domu a utopil se. Okolnosti dodaly jeho smrti zvláštní působivost. Koupali jsme se všichni v bahnité zátoce. V jejímž dně byla vyhloubena hluboká jáma a do této jámy ponořili bednáři hromadu dužin z bílého ořechu, aby nasákli vodou. Byli asi 12 stop pod hladinou. Potápěli jsme se a zkoušeli, kdo vydrží nejdéle. Podařilo se nám zůstat pod vodou tak, že jsme se zachytili dužin. Holanďánek to prováděl s tak bídným úspěchem, že pokaždé, když se jeho hlava objevila nad vodou, byl přivítán smíchem a posměšky. Nakonec se zdálo, že ho výsměch ranil. Poprosil nás, abychom stáli tiše na břehu a byli k němu spravedliví a poctivě počítali, abychom aspoň tentokrát k němu byli hodní a kamaráčtí a nepočítali špatně jen proto, abychom se mu mohli vysmát. Vyměnili jsme si zrádné posuňky a všichni jsme řekli: dobrá, Holanďánku, do toho, budeme hrát poctivou hru. Holanďánek se potopil, ale chlapci se místo počítání rozběhli pod vedením jednoho z nich k blízkému ostružinovému křoví a schovali se za ním. Představovali si Holanďánkovu potupu, až vyplave po nadlidském úsilí a najde místo tiché a opuštěné, až tu nebude nikdo, kdo by mu zatleskal. Byli tak nabiti smíchem nad tímto nápadem, že neustále vybuchovali v potlačované kvokání. Čas ubíhal a náhle jeden, který vyhlížel ostružením, řekl překvapeně: je, on ještě nevyplaval. Smích utichl. Kluci, ten se dovede skvěle potápět, řekl jeden. To nevadí, řekl jiný, tím větší z něho budeme mít legraci. Ozvala se ještě jedna nebo dvě poznámky a pak nastala pomlka. Hovor ustal a všichni začali vyhlížet z křoví. Za chvilku nabyly tváře hochu starostlivého vzhledu, pak bázlivého a pak ustrašeného. Stále se ještě klidná hladina vody nepohnula. Srdce začala bušit rychleji a tváře blednout. Všichni jsme se tiše vykradli ven a stáli na břehu. Naše zděšené oči bloudily sem a tam po tvářích všech ostatních a po hladině. Někdo se musí potopit a podívat se, co s ním je. Ano, to bylo jasné, ale nikdo netoužil po tomto strašidelném úkolu. Potáhneme stébla. To jsme také udělali rukama, které se chvěly, takže jsme stěží mohli poznat, na čem jsme. Los padl na mne a já jsem se potopil. Voda byla tak bahnitá, že jsem v ní nemohl očima nic rozeznat. Hmatal jsem však mezi dužinami a náhle jsem nahmátl bezvládné zápěstí, které neodpovídalo na můj stisk. A kdyby to bylo učinilo, nebyl bych o tom věděl. V takovém náhlém strachu jsem je zase pustil. Chlapec se zachytil mezi dužinami a zapletl se do nich beznadějně. Vyplaval jsem na povrch a oznámil strašlivou novinu. Někteří z nás věděli, že kdyby byl chlapec ihned vytažen, bylo by ho snad možné vzkřísit. Na to jsme však ani nepomyslili.
Nemysleli jsme na nic, nevěděli jsme, co máme dělat. Nedělali jsme tedy nic až na to, že menší chlapci se lítostivě rozplakali a všichni jsme na sebe zuřivě naházeli šaty, každý si oblekl třeba cizí, které mu padly do ruky. Pak jsme se rozprchli a způsobili poplach, ale nikdo z nás se nevrátil, aby zhlédl konec tragédie. Měli jsme před sebou mnohem důležitější věc. Všichni jsme běželi domů a nestráceli jsme ani jediný okamžik, abychom se připravili na to, že začneme vést lepší život. Noc přišla náhle. A pak se přihnala ta strašlivá a nanejvýš nepříčetná bouře. Byl jsem úplně ohromen. Nedovedl jsem to pochopit. Zdálo se mi, že zde musí jít o nějaký omyl. Živly byly puštěny z řetězu a rachotily a byly a blýskaly nejzaslepenějším a nejzuřivějším způsobem. Opustila mě všechna statečnost a naděje a neustále mi táhla hlavou chmurná myšlenka, jestliže ani chlapec, který zná naspaměť 3000 veršů, není dost uspokojující, jakou pak naději mají všichni ostatní? Nikdy jsem ani na chvilku nezapochyboval o tom, že na bouři má vinu Holanďánek. Ani o tom, že on nebo kterýkoliv jiný nedůsledný živočich stojí za takovou mohutnou demonstraci zhůry. Poučení z ní bylo jediné, co mě rmoutilo. Přesvědčila mě, že jestliže Holanďánek při vší své dokonalosti nebyl přijat s potěšením, bylo by marné obracet nový list, protože nevyhnutelně musím zůstat beznadějně pozadu za tímto hochem, ať se snažím sebeusilovněji. Přesto však jsem jej obrátil. Vysoce vyvinutý strach mě k tomu dohnal. Avšak příští dny veselí a slunečního jasu jej přehlušili, a za měsíc jsem couvl o tolik, že jsem byl zase stejně ztracený a spokojený jako vždycky.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Dobrý den, milí přátelé. Jiří Kasel vás vítá pod světly ramp. Do třetice bude tématem následující půlhodinky legenda české populární hudby druhé poloviny 20. století Mr. Swing Karel Hála, čímž zároveň dokončíme několika dílné pásmo jeho zajímavých, často osobních vzpomínek doprovázených písničkami, přirozeně staršího data vzniku. Neradostně aktuální důvod ke vzniku tohoto cyklu dal nedávný odchod tohoto znamenitého zpěváka.

0: Na úvod jsme vybrali méně známou a letně působící píseň Karla Hály Slunce má dnes páru s textem Jiřího Štajdla, kterou v původní verzi pod názvem Walking in the Sunshine zpíval Roger Miller. Dnes bychom však dále zavzpomínali na jeho zlaté songy, které nám i vám ve spojitosti s tímto výrazným českým zpěvákem zejména vytanou na mysli. Tu následující zkomponoval Bert Kempfert a po světě proslavil pod názvem Spanish Eyes, španělské oči, Američan italského původu El Martino. Poslechněte si, jak doputovala k nám a ke Karlu Hálovi.
1: Tenkrát pan Obruba mě zavolal, jestli bych nechtěl naspívat od Kempferta dvě věci. Já říkám, no já nevím, kde je Kempfert, že ten nedostatek informací za týho divného režimu. Říkám, a jaký to? Říká, neboj se, budeš překvapený. To nádhera. On to teda udělal, to aranžma, že jo, s těma šmicema. A to všecko a hluboko, hluboko. Do dneška na to spojím, má rozsah 2,5 oktávy a já blbec, že jo. Říkám, Krista pána, dole to začíná od F. A nahoře to končí A. To kde myslíš, jakože, ale ty to zaspíváš. To byla jediná věta. A to se točilo jeden den. Oči náš Jirka Štajdl. Jo. Já říkám, Hergo, ten text je trošku takový smutný. Co mu je tomu Jirkovi? Že? A vždycky s tím Jirkou jsme obrovský vztah. On vždycky přišel a říká, hele, líbí se ti to? Pojď mi něco říct do toho, že jo? Pač on byl takový napůl muzikant, že jo? A hlavně vždycky přišel jako bavit se s tím člověkem, pro kterýho to dělá, jo? Jako ten text.

0: Zřejmě největší Hálův hit Hádej Matildo v originále Waltzing Matilda nás zavede až k protinožcům, i když je třeba říci, že ta více než 40 let stará česká podoba se od té australské klasické markantně liší.
1: Mě to přivezli piloti, zkrátka tu desku od nich uzavřeli, řekli, Karle, to je taková sranda. A já jsem říkal, no jaká sranda, Waltzing Matilda. Oni říkají, no jo, ale poslechni si to, pač. V té Austrálii to bylo tak, že když se někdo ztratil, tak vydali desku a vysílali to na všech stanicích, jako že Mr. Brown je někde buší a kdo to uslyší, aby to... A Waltzing Matilda. A to bylo hledači opálů, který si vzal baťoch, teda Matildu, a šel do buše. To je obrovská story, že jo, na té desce. A Jirka se smála, říká, tak co říkáš, uděláme z toho holku, viď? A mně se to strašně líbilo, akorát jsou tam takové věci, které do dneška furt mám z toho trému. Začíná to furt stejně a končí to jinak, že jo?

0: Zatím v hudebním scénáři třetí závěrečné půlhodinky s Karlem Hálou figurovaly pouze písničky převzaté. To však neplatí o jeho posledním velkém hitu Lodí bílou, jejíž hudební složka je dílem autorů Ladislava Pikarta a Karla Kopeckého a text Ivo Fischera. Suprafon ji vydal na desce v roce 1970. V témže roce píseň vyhrála Děčínskou kotvu a stala se dokonce její dlouhodobou znělkou.
1: Na to mám nejkrásnější vzpomínky, které, jako můžu říct, poněvadž, když jsem přijel do Děčína. Ty šifáci to měli jako hymnu. Já přijel do Děčína a nemusel jsem mít peníze, nic. Zkrátka, já tam byl king of, ne road, ale king of labe, Lodí bílou. A věřte mi, že i pan ředitel Čechofrachtu tenkrát přišel a říká, pane Karle, ta písnička nás provází, kamkoliv jedeme. Jestli jdem na Kubu nebo je kamkoliv. A my si to vždycky hrajeme večer na odpočinek. Pač já se vrátím, uvidíš, že jo, panečku. To byl pan Fischer, Ivo Fischer, který napsal ten přenádherný text.

0: Minulá skladba vznikla na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy nejenom v české hudební zábavě nezůstal kámen na kameni. Tento čas zmizelých nadějí, v němž to dobré bylo postupně nahrazeno mnohem horším, samozřejmě neprospěl ani Karlu Hálovi, který byl tehdy v angažmá v divadle Rokoko.
1: Najednou v tom 70. a dál v těch 71. a 70. roce zkrátka Darek Vostřil byl nějaký proti všem zkrátka. Takže rozpustili v podstatě to celý divadlo Rokoko. Tam byla Laďka Kozderková, Fantazie, že? Jitka Zelenková v tom Rokoku. Aleš Ulm, který je dneska redaktorem v České televizi, že? Spousta dobrých lidí, dobrých zpěváků, herců, že jo? Milan Neděla, já nevím, Bedrna, a když to budeme takhle všechno brát, když si to představíte najednou píc a rozpustili divadlo. A kam nás dají? Tak já jsem říkal, výborně, já jdu na volnou nohu. No a pak jsem se zprávě s Karlem Štědrým a říkám, hele Karle, je to divný, abych šel zpátky do Karlína, to se mi nechce, pač tam už se začala dělat tvrdá, takzvaná tvrdá opereta jenom, že jo, a, ale taková nehezká, že jo, zkrátka, jak měli ten střední proud a levej a pravej proud, jak se vždycky označovala, a pop a nepop, že jo, víte, já jsem vždycky říkal, vy nevíte, jaký používáte slovo. Kdy vás slyšeli v Rusku, nebo se si myslel, že pop, tak pop byl vždycky velitel. No, ale to je jedno. Takže zkrátka jsme s Karlem Štědrým se dali dohromady a jezdili jsme, jak se říká, na volný noze po vlastech českých. No a od té doby zkrátka mi to tak zůstalo. No.

I tento song countryového písničkáře Dona Gibsona, který máte nejvíce spojený nejspíše s Ray Charlesem, potvrdil, že Karel Hall disponuje baritonovým hlasem mimořádné vytrvalosti a značného rozsahu, který dokázal přizpůsobit velmi širokému žánrovému spektru, od lidovek přes sentimentální balady až k velmi zdatnému swingovému frázování. Přátelé, zvolna se chýlí ke konci poslední strojice půl hodiny, které jsme věnovali legendě české populární i swingové hudby Karlu Hallovi, jenž se před několika týdny už odebral kamsi jinam. Autor půl hodinky Světla Ramp Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje jenom to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hudba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Hudba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: I get the final bow just upon you.
1: Oh no.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

nebo ex, staletí nebo okamžik, vezmeme si lex.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky. Prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat a zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu. Sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte Noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prvně raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, když se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě. Chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku. A já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodkou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebyt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili 2 synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak byste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství. Vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50, v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mi chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla. A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, na mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, vždycky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát prostě. Ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládá, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím. Naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici, já vím, a to jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama a Diušku jsme si nechali, tak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zase příště bude super téma. Okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek, se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemluvím, ale dobře, když si ji udělá lépe, jsou sluníčka, je pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jardo, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, žijím přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo.
0: Jo.
1: No, nevím, co mi to ještě jenom přines, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to nikdy nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A teď jako ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože to jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Vyčítáte si mrtý, to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí a jsem to nezvládl, já tak bych měla svůj častější život bez mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý lid, co tohle dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a nikdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a nikdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Rálovský, jak vždycky tady vymyslel nemocí, že jaký mezi námi není Pepíček Rálovský, to vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka. Třicítka a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím by mě zběratel, s tím by se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To zběratelství, to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to silně jakoby, takový návykový, něco si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, tak Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky děkuju, vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají a ať se na ty teploty nezlobí, tak léto má prostě do tom patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz lomítko linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím
1: vás. Zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara, celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jí se mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, spod Beskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes zítky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště Plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněginovi od Puškina, no od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den, kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase, ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let, jo. To jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning. A na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů, do Olomouce, jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborné i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to jsou hodně psi. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospudce. Já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala?
1: Ne, pozor, já jsem opravuji, já jsem

0: Ja som jezdila na kole vždycky ráda, už ako dievče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Mm-hmm. Ja som vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole som jezdila k vodie a tak dále. Ale potom kolem té 40, ja som potom narazila na jednoho kluka cyklistu, ako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denne jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
1: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
0: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu, to mě bavilo.
1: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
0: říkám,
1: se hezky.
0: Kolem 40 nejlepší.
1: Děkuju,
0: tak
1: mějte
0: ještě
1: se hezky
0: gratuluju, a dobrou noc. Ať se vám daří. Děkuji.
1: Díky. Naslyšenou.
0: A zdravím lidi, nashledanou.
1: Desetiletí života, dekády vašeho života. Které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější? O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodili se 2 děti. Bohužel obě zemřeli. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju. Ze srdce děkuju. Udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Od Gianni Nannini to byla Foto romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Mm-hmm. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udělal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní
1: Marie?
0: No,
1: tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby stáhli. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Pani na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě. A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano, dobrý večer,
0: tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako
1: přesně
0: já.
1: Přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, anebo takže to prostě těžko mu dávat dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroby, mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život, no.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější, protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když se to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo? Myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. a hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc, naschanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera. Už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím. Mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku. Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeji vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer. Já moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v lednicko-valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu, léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem, tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. V dýni jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostě bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct. Tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak. Takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček. No, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dále a tak dále.
1: No,
0: a že vlastně no. Taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré. A že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězd

0: 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím v deště a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
1: samozřejmě.
0: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
1: Řekněte proč. Definujte.
0: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
1: No, byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
0: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
1: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
0: Nejsem.
1: Už víte, nejste.
0: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma sama nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
1: Takže pořád kulatá práce.
0: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
1: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
0: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
1: Samozřejmě.
0: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už je bylo pátek. Ja? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
1: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
0: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. I když je pondělí, já si ho užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc a potom bude sobota a neděle, krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
1: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
0: Mějte se hezky. Teď se mi to vzalo ze srdce.
1: Děkuju a přeju vám
0: taky děkuju.
1: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím po písničce

0: Se Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo? Tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě. Narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: kytici.
1: A dešník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba,
1: pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací dešník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti, no tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně a těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt, tak začalo zařizování. No a postupně jsme se, vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak. To víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít. To jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano. Ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak Děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz / linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka a dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 324. se před vámi otevírají vrátka naší historie. Dnes jimi nahlédneme do doby Jana Augusty, biskupa jednoty bratrské.
0: Ivana Valešová
1: nám připomněla první jméno ze čtveřice, která vás bude provázet. Kromě tohoto jména jsou ostatní v mužském rodě.
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A ještě Jaromír Ostrý.
1: Ledva jsme tento hlas zaslechli, již se s ním rozloučíme, neboť jeho úkol v tomto seriálu jest jiný, než se rozletět do éteru. Tuším, že zde působí v roli režisérské, zatímco Petr Hora Hořejš tu funguje, co by inspirátor. Slova, hudba, ba i zvuky, to vše je namícháno v kuchyni Českého rozhlasu Brno, a to pro druhý program téže instituce.
5: Tělesněním toho, co jednota bratrská prožívala v letech rozmachu reformace Luterovy a všech jejich zápasů o existenci, byl bratrský biskup Jan Augusta. V jeho životě jakoby bylo zhuštěno stálé hledání nového života, kterým se jednota vyznačovala, a její zápolení s odpůrci i utrpení. Byl naplněn touhou, aby nebylo náboženských třenic, i když ho vedl jeho vnitřní oheň často k ostrým polemikám. A jako jednota často se stýskáním viděla, že se jejím snahám nerozumí, tak i Augustova povaha byla a na mnoze jest dodnes zastřena nepochopením.
1: Říkal si, a taky to napsal historik Jaroslav Bednář.
3: Nejstarší obrázek, který má spodobňovat Jana Augustu, dal do své brožurky brojící proti bratrskému učení o večeři páně katolický kněz Václav Brozius.
5: B. Jan Augusta Picard.
1: Je pod tím obrázkem z roku 1584 napsáno. B. jako bratr.
3: Jan Augusta se na něm vyskytuje s kloboukem na hlavě.
0: Pravou ruku má zdviženou, jako by se něčemu bránil.
3: Jednou nohou šlape po hostii.
0: Druhou rukou vylévá víno.
1: Skutečný kacíř, opravdový Picard.
3: Gestem jedné ruky se brání proti učení pravé církve.
0: Rozumí se katolické.
3: Vylévání vína a zašlapávání hostie do prachu není nutno vykládat.
1: A ten klobouk na Augustově hlavě?
0: I ten měl svůj symbolický význam.
1: Jaký?
0: Říkalo se mu totiž Jan Kloboučník.
1: Proč?
0: Narodil se jako kloboučnický syn a on sám byl vyučený kloboučníkem.
1: To snad žádná hanba nebyla.
0: To jistě ne, ale chtělo se tím naznačit, že ten kluk kloboučnický nemá pořádné školy a že by se vlastně neměl mezi skutečné vzdělance plést.
3: Narodil se ve zbožné pražské utrakvistické rodině kolem roku 1500.
0: Sotva nějaký ten rozum vzal, stal se horlivým posluchačem kázání volajících po nápravě církve.
3: Pečlivě prostudoval spisy Matěje z Janova a Jana Husa a hledal společnost, která by žila mravným životem.
1: Našel?
3: Nenašel.
1: A u koho pátral?
3: U kněží Podobojí.
0: Nenašel u nich uklidnění, ale aspoň radu.
3: Říkali mu, aby to zkusil v Mladé Boleslavi. Tamže je dobrý sbor jednoty bratrské.
0: Jan se do Boleslavě skutečně vydal, ale stálo ho to velký vnitřní boj.
1: Proč?
0: Protože považoval jednotu za...
5: Hnízdo ďáblovo.
0: Ano, tak to zpočátku formuloval.
1: Tak proč se o to čartovské hnízdo zajímal?
0: Chtěl poznat pravdu.
1: A poznal?
0: Zřejmě ano, protože jako 24-letý na radu svého spovědníka do jednoty vstoupil.
5: Výchovy se Augustovi dostalo u bratra Lukáše Pražského, který jej připravoval na kněžství a zvedl jej i do základů latiny. Vzestup Jana Augusty, nového člena jednoty, byl jedinečný. Roku 1531. byl vysvěcen na kněžství a stal se správcem sboru v Benátkách nad Jizerou. Roku 1532. se ujal sboru v Litomyšli a již téhož roku byl zvolen na synodě v Brandýse nad Orlicí do úzké rady. A za několik hodin na to se stal biskupem spolu s Janem Rohem, Machem Sionským a Martinem Michalcem.
1: Jestli dobře počítám, bylo mu tehdy 32.
3: Přesně.
1: No, na úřad biskupa, věk značně mladý.
3: Svědčí o autoritě, kterou Jan Augusta ve sboru měl.
0: V Litomyšli prožil nejlepší léta svého života.
3: Každopádně byl na svobodě.
0: To, co prožil potom, bylo většinou ve vězení.
1: Existují nějaké přesnější zprávy o působení v Litomyšli?
3: Jeho prací byla duchovní péče o každého jednotlivce.
0: Jeho kázání přitahovala a byla hybnou silou bratrské kázně.
3: Občas taky musel trestat.
1: Jak?
3: Vyobcováním.
1: A kvůli čemu?
3: Například kvůli porušení pohlavní čistoty.
1: Mm-hmm. A kolik pak jich vyobcoval?
3: Dva.
1: No, dnes by se chudák asi udřel.
0: Nabádal rodiny k vážnému vedení dítek spisem o pravé křesťanské výchově.
3: A napsal i dílko o jistotě spasení.
0: Jeho působením se Litomyšl stala známá i Luterovi, který tomu sboru, jednomu z nejstarších v království, poslal vřelý dopis.
3: Některé z Augustových řádků byly i ve verších. Mnohé z nich se zpívaly.
5: O vzhledniš na nás v nynější časy, o Bože náš, uslyš naše hlasy, pro tě chovej v své jednotě. Jestiť mileji v domu tvém bydleti, rozkošněji u prahu seděti, níst se nad hříšných stolice. Neboť ty jsi tu všem svým slunce přerozkošné, vůdce mocným k obraně prospěšné, štědrý každému, kdož věří. Když se psala od narození syna Božího léta 1546, Litomyšl vyhořela. Oheň vyšel ve 2 hodiny na noc. Zapálilo se u brány a odtud hořelo na všecky strany. Náramně velký vítr byl, divně se točil sem i tam. Přímo zvláštního Božího nastrojení a dopuštění ten oheň býti musel, aniž bylo lze proti němu co postaviti a brániti, ač bylo vody dosti i všech jiných nástrojů a potřeb. Nic to platno nebylo. Kam kdo mohl, tam utíkal, a tak schořilo všecko město, že jeden dům nikde nezůstal ani na hradě. Také kostely, radnice, vše schořelo, mlýn panský i zámek celou noc hořeli. Ve středu popoledni došel oheň i střelného prachu a pobořil ten prach drahnou částku zámku. Dům bratrský, zbor, také schořel. Co naši naspěch schovati mohli do sklepů, i toho tam nemálo uhořelo. Knih bratrských též nemálo schořelo rozličných. Více než 100 osob tím ohněm zhynulo, mezi nimi i ti, kteří nechtěli utíkat z města, schovali se do sklepů a tam se udusili. Jiní na prach schořeli, že jich ani znamení nezůstalo. Jen kusové a škvarkové po nich zůstali.
1: Tuto zprávu o tragédii v Litomyšli sepsal Jakub Bílek.
0: To byl bratrský kněz, kterého vychoval a vzdělával právě Jan Augusta.
3: Jakub zůstal obdivovatelem svého učitele po celý život.
0: Spolu s ním byl i zatčen a sdílel všecko utrpení.
5: Jako kazatel byl zdlouhavý a úzkostlivý.
1: Říkají o něm bratrské zápisy.
5: Ale muž to byl velice zbožný.
1: Nejenom zbožný, měl v sobě oddanost a věrnost až neskutečnou, protože se svým učitelem strávil ve vězení necelých 13 let.
0: Díky němu máme o této době a o osobě biskupa Augusty informace tak říkajíc z první ruky.
5: Když povstala válka v Němcích, stalo se i u nás jakési pozdvižení a puntování.
1: Neboli spolčení, jde o stavovské povstání proti Ferdinandovi.
5: Puntování drahného počtu osob království tohoto stavu panského, rytířského i městského a na stvrzení toho puntu všickni pečeti své přitiskli pravíce, že to je pro obecné dobré všeho křesťanství i království. Také i některé osoby z jednoty naší, bratří mí souce, stavu panského i rytířského, do toho puntu mezi jiné se vpletly. Když pak se ta válka v Němcích dokonala, tehdy král Ferdinand navrátil se do tohoto království a jal se toho puntu trhati a trestati, počav od Pražanů, některé zmučiti dal a stíti a vymrskati z města kázal a statky všecky, což v zemi měli, jim pobral. A když se to všecko přemlelo, ta novina nastala, že všecken ten punt obrácen jest na jednotu naši, že základní a nejúhlavnější původ v ní byl a vyšel z ní. Ta pověst po vší zemi české i moravské velmi zhusta šla i do srdce království, od koho a čí službou toho nevím. Sám pán Bůh všecko ví a zná.
1: Jednota to zdá se odskákala za všecky. Kdo chce psa být, ten si vždycky nějaký ten klacek najde.
3: Klacek na jednotu bratrskou se jmenoval Šebestián Šejnoch.
1: Profese onoho klacku?
3: Královský hejtman litomyšlský.
5: Jak se bohužel děje za takových krizí, jejich nejžalostnějším následkem bývá podněcování nízkých a podlých vášní.
1: Napsal francouzský historik a expert na české dějiny profesor Ernst Denis.
5: Nejprudší záští a nejnehodnější chtíče se kryly pod pláštěm víry. Udavačství bylo přijímáno bez vyšetřování. Kdokoliv byl udán za Pikarta, tomu propadl statek, byl uvězněn a vydán hroznému mučení. Někteří úředníci svou ukrutností hleděli se zavděčiti králi. Dějiny se zaslouženou potupou zaznamenávají jméno jednoho z těch katanů, Šebestiána Šejnocha.
0: Persekuce byla nemilosrdná, schůze bratří byly zakázány, jejich kněží zatčeni, jejich sbory odevzdány farářům katolickým nebo kališnickým.
1: I kališníci se přeživili.
0: A jak rádi se svezli na vlně nenávisti proti bratřím.
5: Kněží pod obojí se ihned vrhli s divokou a vášnivou radostí na kořistým vydanou.
3: Takové věci.
1: Tato řeč vyšla z úst a na to i z pera Jana Černého neboli Johana Nigera, věhlasného lékaře a botanika a také člena jednoty bratrské. A kromě toho, jak už víme, bratra jednoho z někdejších bratrských biskupů Lukáše Pražského.
3: Takové věci činili nestoudněji ti popikališní, přitom jsou se v obcování velmi nectní a nestydatí lotři. Cizí ženy sobě nestyratě chovajíce a k tomu ožralci hanební a lháři bezední.
1: Mezi kališníky a bratry byly vztahy nikoli nepodobné těm dnešním, co je mají různí politikové mezi sebou.
3: Žádný. Ani sami hejtmané královští, ani kněží římští pod jednou tak zle, tak tyransky, takovými haněními a zlostmi, lžemi, trápením rozličným, hrůzami a strachy, zlořečenstvím a takovými věcmi netrápili lid bratrský tolik, jako to nestydaté kněžstvo kališné, všeho božího i lidského řádu a studu zbavené a prázdné. A tak se byli vztekli a v zlosti i píše proti bratřím pozdvihli, že s nimi všudy na všecky strany dosti činiti bylo. A skrze ně největší žaloby a sočení vždycky šla ke králi, k arciknížeti a k radám královským na bratří.
5: Žaloba je to tím těžší,
1: podotýká profesor Ernst Denis,
5: že Jan Černý není žádný krasořečník. Pouze výkřik rozhorlení a trpkosti zvítězil tu nad jeho obvyklou mírností a klidností. Za politické provinění bratrských šlechticů činil Ferdinand odpovědnou jejich církev. Sbory bratrské byly zavírány a nařízeno, aby se bratři obraceli k církvi katolické nebo pod obojí. Marné byly prosby u krále a císaře. Ruka královská dopadla na jednotu nemilosrdně. Pod touto ranou klesl i sbor v Litomyšli. Do města se dostavili královští komisaři a vyšli ve spojení s udavači proti jednotě, ať byl jejich původ jakýkoliv. Bratrský sbor byl zabaven a marný byl boj paní Kostkové z Postupic o jeho koupy, čímž by jej uchránila pro lepší doby budoucí. Tu se naplnilo přísloví, že proti palici šermu není. Augusta musel uprchnouti a skrýval se v okolí Litomyšle.
1: Bratrský biskup Jan Augusta tedy musel do ilegality a skrývat se nepodoben disidentovi.
3: Kdyby král Augustu dostal a mučiti ho dal, na něm by se všeho gruntu dověděl.
0: Říkali vyloučenci.
1: Tedy ti, které Jan Augusta z jednoty bratrské předtím vyprovodil.
0: Oni to říkali královským komisařům, kteří přijeli do Litomyšle a zajímali se.
1: Oč se zajímali je na bílé dni.
2: A komisaři se zeptali jich a řekli.
3: I kdež jest ten Augusta?
2: A oni řekli.
3: Neníť ho doma.
2: Již kolem 4 neděl předtím bratr Jan Augusta tajíti se musel. Tu v Litomyšli zjevně nebýval, ano i jinde tu v okolí všude se tajně choval.
1: Jako že se schovával.
3: Než prý bratr Jakub jest doma.
0: Takhle denuncovali někdejší bratři Jakuba Bílka, člověka biskupu Augustovi nejbližšího.
2: On dobře o něm ví, kde jest. Ano, ví i o všem jiném, co jest ve vší jednotě, neb jemu Augusta všecko svěřuje.
0: Což byla pravda.
1: Co teď?
2: Tož komisaři po takových zprávách poručili lichtářům bratra Jakuba vzíti za rukojmí pod 250 kop míšeňských. A to oni učinili sami od sebe, nemajíce poručení žádného od krále ani od koho jiného. Jakub pak nemohl zjevně bývat i v Litomyšli, ale krýti se musel.
1: Obec ilegální, disidentská se nám na Litomyšlsku pěkně rozrůstala.
3: Spíše naopak, někteří, a bylo jich stále víc, od bratrské víry odstupovali.
0: Marně biskup Augusta psal ze svého úkrytu varovné listy.
3: Když jeden ze starých bratrů zemřel, byl mu uspořádán obřad podle starého způsobu.
0: Hejtman Šejnoch si nechal smuteční hosty zjistit.
3: 16 bratrů, kteří se pohřbu zúčastnili, zatkl a uvěznil, co by rukojmí.
0: Když je propustili na svobodu, tak jenom proto, aby mohli i se svými rodinami odejít do exilu.
2: Ten hejtman litomyšelský Šejnoch ptal se jednoho předního bratra Víly, kde jest bratr Augusta. On jemu odpověděl, že o něm nic neví, kde jest, a Šejnoch jemu rozkázal, aby se na něj pilně ptal a doptaje se, aby jemu samému pověděl.
3: Pověz mu, že bych se s ním rád shledal a mluvil s ním, kde by onkoli chtěl, a že by to bylo dobré jemu, to je bratru Janovi, i vám všem, ano i vší té vaší sektě. To jen ode mne pověz, a co on dá za odpověď, povíš mi na Litomyšli. Než neprav o tom žádnému, nežli jemu samému. Chci, aby žádný o tom nevěděl a přítomen nebyl, ani ty, jen on a já.
2: Bratr Jan potom bratrovi odpověď dal Šejnochovi, že on rád to učiniti chce a s ním se shledati a mluviti chce.
0: Po mnohých domluvách byla dohodnuta schůzka u vsi Sloupnice.
2: Dobré půl míle za Litomyšlí v lese na jistém místě.
0: Šejnochovi instrukce byly jasné. Až se bratr Jan,
1: tedy Augusta,
0: dostaví, aby ho okamžitě zajmuli, ale nenápadně, aby to tak úplně jako zajetí nevypadalo.
3: S jeho průvodcem Jakubem takové ciráty však dělat nemusejí.
2: A když nejprve Jakub toho rána přišel k tomu místu, uzřel jednoho souseda litomyšelského poselsku připraveného v Březíčku malém opodál cesty. Jakub mu dal ještě pozdravení a on jemu ochotně poděkoval. Až byli vedle sebe, tu soused prchl k němu a chytiv ho, volal na další 2 skryté.
3: Sem, rychle sem!
2: A oni daleko nebyli, hned přiběhli, jali Jakuba a šli na místo, kde čekali na bratra Jana. Ten nevěděl, co se Jakubovi přihodilo, a šel po 5 hodinách na tu stranu a tam ho také jali.
3: Nevěřím, než že sám Bůh pouze mne v ruce vaše dal.
1: Komentoval setkání s hejtmanem biskup Jan Augusta.
3: Proč jsi z Litomyšle ušel, když se to město mělo králi dostati? A kde jsi býval? Odkud jsi dnes přišel? Mám o tobě zprávu, že máš znamenité peníze. Kam jsi je poděl? Oznam mi, ať já je opatřím. Může se ti potom z nich něco dostati.
1: Policejní výslech.
0: Poněkud lestivý.
3: Ale pořád to nevypadalo zle.
0: Hejtman ze sebe sundal župici, kterou měl přehozenou přes rameno kvůli dešti, a dal ji svému zajatci.
3: Na druhý den to však vypadalo už jinak.
2: Hejtman je kázal oba na přikrytém voze do Prahy vésti, dav je do pout každého za jednu nohu a přivázal je za jeden řetěz. Když jeli přes města a vsi, zaklopili vůz plachtou, aby vězňů žádný nemohl vidět.
1: A další výslech, tentokrát důkladnější.
3: Janku, pověz, kde zbýval? U koho? Kde? Máš co? Listy? Sukni? Čí je to kukla? Kde jsi ji vzal? Kdo ti ji půjčil? Jak mu říkají, kde bydlí a kde máš koně? Máš-li peníze? Musíš je míti.
1: Byly to jenom otázky?
3: Nebyly. Brzy nastoupilo i trápení.
1: Tedy mučení.
3: Janovi natřeli kyčle smolou, ta byla zapálena a kleštěmi se trhaly kusy ještě hořícího masa.
0: Pak ho věšeli na hák s hlavou dolů a s tělem obtíženým kameny.
3: Mučili ho až do chvíle, kdy hrozilo, že zemře, pak teprve přestali.
0: Neléčené rány zhnisaly, šířil se od nich hrozný zápach.
3: Úředníci se už chystali ustrnout.
0: Ale král Ferdinand posílal jeden nelítostný rozkaz za druhým.
3: Chtěl na biskupovi vynutit přiznání jeho zrady, jména všech spoluvinníků.
0: Chtěl odhalit všechny nitky spiknutí, které se nikdy nekonalo.
2: A pak bratři Jan a Jakub, by vše zmučeni, bezmála dvě neděle nezhojeni v jedné noci byli odvezeni z Prahy na Křivoklát, každý na přikrytém voze. I přivedli je na Křivoklát a tu byli vsazeni každý do jednoho sklepu zvlášť. A tu seděli dvě neděle beze všeho hojení, až jim boky smradily náramně velmi a oni sami sobě byli těžší tím svým smradem, jakož i červů se bojíce. Pak teprv je dali hojiti.
0: Osudy těchto vězňů patří k nejdramatičtějším pro českou reformaci vůbec.
3: Když z nich nedostali doznání viny, uvrhli je do žaláře.
0: Ten se nacházel na Královském hradě Křivoklátě.
3: A svou nehostinností a také tmou překonával i tehdejší představy o tom, co člověk všechno snese, takže i sám křivoklátský hejtman hledal cestu, jak je vysvobodit.
0: Vysoce postavené osobnosti v Českém království prosili za Augustu u císaře a krále.
1: Mimo jiné i králova švagrová Filipína Velserová, jak už víme.
2: Do sklepu, do kterého bratr Jan byl vsazen, nebyly dveře hned z volného placu, ale z třetího sklepu skrze nějž se přes druhý do prvního šlo. Okna v nich byla zahrazena okenicemi, udělali v nich maličké díry při samém vrchu okna, výšky maličkého sexterníku na 16 lístků a ještě dobře obřezaného. Tma tam hrubá byla. Líhání bratrům Janu i Jakubovi v koutě na zemi přistrojili. Mezi dvě dřeva slámy dali a na to ty šaty, které jim v Praze dány. Bratr Jan neměl nežli jednu peřinu, kožený polštář a houni.
1: Věznění to bylo dost tvrdé. Biskup bratrské jednoty přece nebyl žádný lapka nebo vrah.
3: Zpočátku byly podmínky velmi kruté.
0: Pak se však...
3: To pak ovšem trvalo několik let.
0: Objevil strážný a ten umožnil Janu a Jakubovi jednak se domlouvat písemně pronášenými lístky, jednak díky němu začal Jan Augusta ve vězení psát knihu.
2: Pakli by byli nepřestávající protivníci a škůdci lidu, to pak sluší písmo plniti. Pro spravedlnost bojují za duši svou až do smrti. To jest, měl by od nich smrtí zahuben býti jako proroci, Kristus a apoštolé. Nezbývá, než v Pána doufati, že s tebou bude jako pavéza, pravicí svou bude tě brániti, aby tě přemoci nemohli, než toliko svou zlobivost a své zlé žádosti nad tebou vykonati ve svém oslepení jako nad proroky, Kristem, apoštoly a jejich mnohými účastníky a následovníky. A to Bůh, že učiní a neopustí tě pro chválu jména svého, pro velebnost a moc pravdy své a pro dokázání milosti své k tobě a ne pro dobrotu tvou jakou. Té důvěry má býti a toho doufání věrný sluha páně býti má a nic nemá báti.
5: co Bůh mluvil k jednomu oudu těla syna svého, mluvil ke všem v podobných příčinách, nebo slovo jeho jest věčné, zůstávající až na věky. Jináč neučiníš-li toho a škoda z toho, na kterou duši člověka přijde, Bůh toho vyhledávat ti bude z rukou tvých. Proto boj se více Boha než lidí.
1: V mezní situaci člověk hledá způsob, jak vydržet. Jan Augusta, zdá se, věděl, kde hledat.
0: Po téměř 13 letech byl Jakub Bílek na přímluvu Filipíny Welserové propuštěn na svobodu.
1: Na Jana Augustu zapomněli?
0: Právě že nezapomněli.
3: Když selhali všechny pokusy, aby Augusta opustil jednotu násilnou cestou, byla zvolena cesta laskavá.
0: Převezli ho do Klementína, aby tam jednal s jezuity.
3: Augusta odmítl všechny možnosti, aby se zřekl jednoty a obrátil se ke katolictví.
0: Nakonec z něj dostali aspoň prohlášení, že se hlásí k víře pod obojí.
3: Myslel tím sice utrakvisty luterské.
0: Jenomže to už se k synodě do Přerova nedoneslo.
3: Prohlásila ho za odsouzení hodného, protože smýšlí jinak než bratří.
5: Nyní má nechati jednotu na pokoji a nestarati se více o správu, obstarávání a provádění jejich záležitostí, pokud bude mít i smýšlení, které projevil.
1: Pomohlo Janu Augustovi to prohlášení, že se hlásí k podobojím?
0: Nebylo mu to nic platné.
3: Trvalo ještě skoro 4 léta, než byl Augusta bez jakýchkoliv závazků propuštěn na svobodu, a to díky přímluvě přátel u krále Maximiliána, který se právě zdržoval v Praze.
1: To bylo v roce?
3: V roce 1564.
1: A ve vězení se ocitl?
3: V roce 1548.
1: Tedy celkem 16 let. V podstatě za víru, neboť ta může sloužit jako hůl, již lze mlátit toho, kdo myslí jinak, než myslíme my, a to po hlavě, a to tak dlouho, dokud to nepochopí nebo dokud nepřestane dýchat. Tato technologie není ani dnes bezpečně mrtvá.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Na okně seděla kočka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety, jsem ráda, že nás posloucháte. Mým hostem bude dnes další výjimečný východočech, muž, který před 21 lety získal na letní olympiádě v Atlantě 2 zlaté medaile.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích. Fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: A kromě toho Martin Doktor je držitelem 14 medailí z mistrovství světa a 12 z mistrovství Evropy. Po skončení závodní kariéry byl šéftrenérem české kanoistické reprezentace. Od roku 2012 je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.
0: Zálety Aleny Zárybnické.